Karton na obolek a taký porcelán. Som modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

0: Recept Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Je to takový hodně jednoduchý recept, svým způsobem ale i zvláštní a moc chutný. Jakou nejjednodušší věc z takového toho obyčejného domácího vaření, co dům dá, máš rád ty, nebo i zbytková jídla, tak je svým způsobem styl jídel?
1: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
0: To je tvoje snídaně?
1: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídaně třeba s kozím sýrem. A vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
0: Co u tebe nesmí doma chybět v lednici?
1: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo, to je takový asi základ, jako řekl bych. No,
0: když začne mizet, tak řekneš, musíme nakoupit?
1: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Jo. Olivový olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vyjmenoval.
0: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření. Bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Dobře, už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný. Tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept, a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, něco, čím se ho hodně změnil, překopal z toho, nebo to nechal v původní verzi?
2: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak

0: trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád bramborový šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
1: Takže ze šlíšků budou šišky. Tak co si máme připravit a kolik čeho?
0: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme z něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
1: Opět nastrouhané najemno.
0: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
1: Pochoutkový rok. Co nás čeká? Co budeme dělat?
0: Takže já jako první to zelí vyždímu. Vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
1: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
0: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
1: Trochu soli k bramborám.
0: Trochu soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě, podle velikosti.
1: A promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
0: Ano, ano, ano, přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hle.
1: Jak má Roman radost úplně.
0: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. A přidáme mouku.
1: Kolik? Postupně? Najednou?
0: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
1: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
0: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
1: Takže zmí se teď navál. A budeme vyvalovat háďata?
0: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájem porce. A tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
1: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
0: Ano, je to tak, ano, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat je až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to tečko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení, k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
1: Jak dlouho se vaří?
0: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
1: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
0: Jdeme do pánvičky.
1: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
0: Jdeme do pánvičky.
1: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
0: Nakrájíme si cibuli. Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Povlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si najemno jarní cibulku.
1: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
0: Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat.

0: Já to trošku opepřím. Ale lehonce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Já se na to tak těším.
0: Chuť je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulkou, takže pro mě to jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych k tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Jo, to tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na každodenní stravování, ale jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude, já ji tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď, už v téhle chvíli, je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného pro srovnání. Video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál, už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový desert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání, jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces kynutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom se z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
3: Droždí neboli kvasnice, to je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
3: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva. Ta oficiální, my jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
1: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
2: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba drožďovou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
3: Kolegové ze zahraničí, když slyší o drožďové pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
0: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účasti i Nadi Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bombary, ne? Tak předpokládám, že bombary ty se dlouho cucaly. A moc jsem se na to těšil, protože jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co mi odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle, než
1: on na kytaru, protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on, když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají. A já jsem chytře hrál Malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli. A mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bonbony mi tam nosínou. Jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku? K tomu došlo jak?
1: No, ano. Já jsem byl, myslím, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. A to proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tady i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem vcelku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
0: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
1: Já jsem hrál na 54. ulici v metru, teda, tak se to jmenuje, že v New Yorku, ty stanice, a nevím, proč jsem si vybral zrovna, tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice, takže se to tam docela se to tak střídalo, bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí, no a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát. Byl to poměrně velký přivýdělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tedy stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
1: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vyslovně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
0: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šporc, to a my moc děkujeme za tu návštěvu.
1: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který stál, ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Tak to vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte, a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319 a pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme. Co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané 3 úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro 3 soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání Pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuju za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu, ne prášky nechci.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostali na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu.

0: Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, co by unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat. My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
1: Dobrý den.
0: Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kde bychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
1: Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta Hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí potoka Botiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále dotýkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se v Průhonicích nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, tady třeba vidíme s paní Markétou vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
0: Takže opticky zvětšuje i velikost.
1: Opticky zvětšuje velikost z parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba, to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček u nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní archeologi říkáme průhled. Průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničil.

0: No a tady je i fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Silvy Taruky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření, tam na té jedné straně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
1: Asi proto, že to je prostě dílo génia. A on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervóznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha, samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.

0: věci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
1: Tak milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítám vás.
1: Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
2: Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí. A byla otázka, co s nimi. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístili jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
1: Tušíme, otče, kolik částí těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
2: Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemií, ať už morové, ať už hladomorů. V menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
1: Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace jak kosti dlouhé, tak lebky a je to se skládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že uspořádal Jan Blažej Santini Eichel?
2: Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichel a ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to hora. Nahoře se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar hory. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věřili, že po té smrti bude něco následovat. A to všechno se snažili vyjádřit různým způsobem. Jedním z nich je třeba právě způsob, který vidíme tady v sedlecké kostnici.

0: Na Vysočinu se zpravidla jezdívá kvůli malebné krajině. Ovšem na jih Vysočiny většinou každý míří kvůli dalšímu pokladu, který je ve městě Třebíč hned dvojitý.
1: Tak, milí posluchači, a my se skutečně nacházíme v Třebíči, stojíme před vstupem do baziliky svatého Prokopa s mužem, který vlastně může za to, že se třebíčské památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší městský architekt pan Lubor Herzán. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika

0: je samozřejmě křesťanská, katolická, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit.
1: Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody k zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrti. To též vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury středověké. A třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití těch dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená a potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil včetně baziliky a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla konírna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A o 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizujícího baroka přestavěl, dostavěl tu baziliku a poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jako drobností.
0: My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santýnyho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou, a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu, je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat.

0: My už jsme v úplném srdci Třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
1: Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
0: Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
1: No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1970 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být sehnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, čili bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat o tom, že by se třeba ty některé reprezentanty té židovské architektury zachovaly, včetně této synagogy. Ovšem představa, že tu synagogu budou kolpovat paneláky, byla velice tristní.
0: V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
1: No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak jen tak namátkou Benátky, Toledo, Worms, Wroclaw a další.
0: Vy jste tady už řekl, že je to vlastně zachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
1: No, tady se musí vrátit trošku do historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené území, kde směli žít jenom židé a ti měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se měl žít nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jihlavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka a tím vlastně vznikla taková velice bizarní srostlice, která dneska je to, co tady vidíme. Jo? To je stav 118. století.
0: Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
1: A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělal další patro. Jo? A takových bizarních věcí tady spousta, to se těžko popisuje, to je zapotřebí prožít a projít si to tady a těch věcí tady velice mnoho.

0: z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech, do obce ležící 16 kilometrů západně od Českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko. Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
1: Dobrý den všem a i vám.
0: Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typický?
1: Jsme nad podhůří Blanského lesa, to znamená napřed hůří Šumavy. Jsme velmi blízko k letě. Holešovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem. Je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holešovice díky těm drsným podmínkám se staly takovým, jako řeknu, kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství tady zůstalo po staletí doménou s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světové kulturní dědictví.
0: Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relikt těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně?
1: Vy jste narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle to krásný to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesený z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holešovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.

0: Ono asi si každý klade otázku, kdo sem přijede, jak je možné, že se povedlo udržet takový unikátní architektonický komplex. Vy jste teď popisoval, jak se ti sedláci zvelebovali ta sídla, protože bohatli, protože chtěli je trošku napodobit šlechtu. Ale vysvětlete mi to kouzlo, jak je možné, že to přežilo všechny osudové a dějinné nástrahy minulého století, včetně normalizace, ale ještě předtím kolektivizace a ještě předtím války. Jak se to stalo, že ty Holašovice zůstaly úplně nedotčené?
1: Ta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holašovice byly odříznuty.
0: A to je vlastně zachránilo.
1: A to je samozřejmě zachránilo, protože Holašovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda. Na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnohdy nevěděli, co s tím. Pak přišla kolektivizace, ale přesto všechno se v roce 1960 ty statky staly národní kulturní památkou. V roce 1998 měly tu čest právě být zapsáno jako jedinečná památka na seznam UNESCO, a to z důvodu, že to není skanzen a že to je živá vesnice, že ty lidi tady žijí, že ty lidi si o ty statky pečují, že to rozvíjíme, že jsme obec jako samospráva, to znamená, snažíme se tu nastavit podmínky, aby se nám tu společně dobře žilo, ale zároveň jsme to kulturní dědictví pro ty další generace uchránili a zvelebovali.

0: a dnešní pátrání po utajených pokladech uzavřeme v Praze a s překvapivým hostem. Je jím profesor Pavel Calda, jedna z největších kapacit tuzemského porodnictví a genetiky, ale ve volném čase také skvělý fotograf a milovník památek a Prahy. O památkách UNESCO jsme spolu několikrát diskutovali a pan profesor při naší nedávné rozmluvě upozornil i na jedno nebezpečí.
1: Já se trošičku obávám, že to prohlášení památkou UNESCO je polibek smrti pro tu dotyčnou lokaci. Není to jenom osud Prahy, můžeme se podívat do Benátek a můžeme se podívat do Florencie, můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barrandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily. A že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečné Prahy a je mi tý skutečný Prahy opravdu líto.
0: Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás ještě pořád?
1: To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se jim významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na ně nedám dopustit.
0: A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a ne vždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů vše, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož tu byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu operujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo. Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě mě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků. Protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Nablízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně doširoka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Proto si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší a nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle, skvěle.
1: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě, tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz předchozí operace nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně pacient, klient vidí, když přichází šedý zákal? Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
3: Já si neuvědomuji. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím šedým zákalem asi co by dup.
1: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
2: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
1: Ale pokud, a to je běžné?
2: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem minusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace. Ale když to spěje ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
2: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí těch výkonů, je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
1: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
3: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
1: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, popřípadě chirurgický zákal. Mm-hmm.
2: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože to je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv, centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur pro to, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi. Tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
1: Dovolím jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké
2: tadle
1: speciální.
2: Musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Mm-hmm. Oni musí mít schopnost zkalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie, a říkáme si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme měříme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme, a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2 mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysejeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už tisíckrát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na 3 věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2 mm otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
1: Jak jste to vnímal, pane architekte?
3: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, to mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu, ne že zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
1: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
3: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby to sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum experimentální medicíny na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
1: Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zraka, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
3: Ještě klouby bych potřeboval.
1: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
2: Děkuji za pozvání.
3: Moc děkuji za pozvání taky.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Z Fondu sociálních služeb letos města a obce na Uhersko-Hradišťsku podpoří 21 organizací. Radniční věž v Kroměříži čeká rekonstrukce. Zlínští fotbalisté prohráli na hřišti Baníku Ostrava 0-2. Obloha bude dnes ve Zlínském kraji zatažená a naměříme až 13 stupňů. Matěj Neradělek a ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezkou neděli. Na rozvoj sociálních služeb letos město Uherské Hradiště společně s dalšími obcemi správního obvodu věnuje téměř 10,5 milionu korun. Dohromady podpoří 21 organizací zahrnujících 65 konkrétních služeb. Finanční prostředky poskytne Fond sociálních služeb, který obce založili před 2 lety. Pokračuje lidovecký místostarosta Uherského Hradiště Čestmír Bouda.
2: Do tohoto fondu je zapojeno dosud pouze 18 obcí ze 48. Město Uherské Hradiště do tohoto fondu přispívá částkou 200 korun na občana. Ostatní obce mají smluvně zavázáno, že teda přispívají 180 korun na občana.
0: Věž kroměřížské radnice na Velkém náměstí čeká kompletní rekonstrukce. Historická budova je zapsána na seznamu kulturních památek a oprava její věže vyjde město na 10,5 milionu korun. Podle Šárky Kučerové z tiskového odboru radnice začnou stavební práce letos v červnu a potrvají rok.
3: Součástí rekonstrukce bude oprava omítek věže, ochozu a obnova kamenných i truhlářských prvků. Restaurátorské práce se zaměří na kamennou balustrádu. Vrcholová 5metrová část věže bude spuštěná na zem a teprve pak odborníci posoudí její stav a vyhodnotí, jestli dojde k opravě nebo nahrazení kopií.
0: Vodohospodáři v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku řeší nepovolené vypuštění ryb do místního zámeckého rybníku. Podle zástupců agentury ochrany přírody a krajiny mohou ryby ohrozit tamní obojživelníky. Rybník přitom byl nedávno obnovený, pokračuje vodohospodář agentury Tomáš Mastík.
4: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně při hledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první 2 roky byl bez obsádky.
0: Kdo ryby do rybníku vypustil, není jasné. Pokud se je nepodaří vylovit, budou muset správci zámku rybník vypustit.
1: Sport.
0: Fotbalisté Zlína ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o udržení prohráli v první lize na hřišti Baníku Ostrava 0-2. První gól z velkého tlaku Baníku padl už v 9. minutě a nešťastně si ho dal po propadnutí obránce Černína další zlínský obránce Miloš Kopečný.
5: Tam vlastně byl to průstřel přes přední tyč. Myslím, že Černě tam chtěl, nebo přemýšlel, že tam půjde, ale měl by to na dlouhou hlavu nějak, takže to nechtěl tečovat a jsem se prostě, nevím, co se stalo, jako popravdě. Já jsem se soustředil, abych to právě trefil jako dobře, abych nic nepocenil a na mě v poslední době spadne úplně všechno, takže vlastně se mi nedaří a chyba.
1: Počasí.
0: Obloha bude dnes ve Zlínském kraji zatažená, na většině území se vyskytne déšť nebo občasný déšť. Srážky mohou na západě kraje přechodně ubývat a večera v noci již by měly být pozvolna pryč. Povane mírný severozápadní až severní vítr. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů, na západě kraje lokálně kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se dnes ráno jede plynule. Pohodovou cestu přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: V našem kraji je dnes připraveno něco pro opravdové fajnšmekry. Už jste třeba ochutnali, jak chutná takový upravený hmyz a nebo šnečí speciality, tak to všechno můžete dnes ochutnat a nejen to, připraveny budou speciality z různých zahraničních zemí. Dívám se například z Mexika, z Itálie, z Egypta, z Řecka, z Kanady, z Thajska, ze Španělska, z Argentiny nebo také z Indonésie. To vše můžete ochutnat na gastrofestivalu, který bude pokračovat na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Co je dobrá zpráva, vstup na tuto akci je zdarma. Takže pokud nemáte na dnešek žádný program, můžete něco zajímavého ochutnat. No a my si teď, co se týká hudební ochutnávky, dáme píseň Hraboše, se kterou přichází Dan Bárta. Ať se vám i dnes v neděli naše vysílání příjemně poslouchá.

Dobré nedělní ráno, dnes máme 17. května. Toto datum mělo uvedeno v rodném listě několik významných osobností z našeho regionu, které si teď připomeneme. Patří mezi ně i hudební skladatel Jiří Vinařický, autor populárních písní pro řadu interpretů Josefa Zímu, Ivetu Simonovou a další populární zpěváky, který se narodil právě 17. května roku 1918 ve Valašských Kloboukách. V roce 1921 se v tento den narodil akademický malíř, grafik a scénograf Zdeněk Hibler, který absolvoval Zlínskou školu umění, působil v místních filmových ateliérech jako výtvarník také v divadle pracujících. Vytvořil přes 250 scén pro divadlo ve Zlíně i další divadla a pro festivaly Intertalent a Talentinum ve Zlíně a také pro strážnické slavnosti. V roce 1921 se narodila i básnířka, prozaička a novinářka Eliška Jechová. Ve své prozaické tvorbě zachytila vzpomínky na svůj život, město Zlín, ve kterém žila od roku 1930 a také nejrůznější osudy lidí ze Zlína. 17. května 1948 se ve Starém Městě konal pohřeb Rostislava Sochorce, rodáka ze Starého Města, zemědělce a poslance. Poslední rozloučení přerostlo ve spontánní demonstraci mnoha set lidí proti komunistickému režimu. STB ho 23. února 1948, tedy přímo během únorového převratu, odvlekla z jednání Jednotného svazu českých zemědělců,

0: zatkla a uvěznila. Posléze byl umístěn v brněnské psychiatrické léčebně, kde za nejasných okolností zemřel. V roce 1991 byl Rostislavu Sochorcovi udělen řád Tomáše Garrigua Masaryka první třídy in memoriam. A na závěr přehledu ještě dva dnešní oslavenci. 65. narozeniny dnes bude slavit irská zpěvačka Enya a 77. narozeniny oslaví zpěvák Jiří Korn. Tak přejeme hlavně zdraví.
1: Jsme tady.

0: Naladili jste si vysílání Českého rozhlasu Zlín, máme 5 hodin 17,5 minuty. No a za chvíli se dozvíte, co v učebnicích nebylo. Konkrétně budeme mluvit o Pražském národním muzeu. Další díl oblíbené rubriky s Martinem Písaříkem přijde na řadu hned po následující písni, kterou bude zpívat Václav Neckář.
1: Počasí.
0: Teď se podíváme na aktuální teploty v našem regionu. Pohybují se mezi 6 až 9 stupni. Nejnižší teplota 6 stupňů, tak ta je aktuálně hlášena ze 2 meteostanic a těmi jsou Kateřinice Ojičná a také Maruška Hlstýnské vrchy. Nejvyšší teplota 9 stupňů byla naměřena před pár okamžiky meteorology. V Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně, ve Vizovicích, v Bojkovicích, v Luhačovicích, také ve Štítné nad Váhem a v Rožnově pod Radoštěm. Maximální dnešní odpolední teploty se budou pohybovat mezi 9 až 12 stupni. Obloha bude zatažená na většině území s deštěm.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Úraz, přehřátí anebo třeba bodnutí hmyzem. Věděli byste, jak v těchto situacích pomoct vašim mazlíčkům? S první pomoci zvířatům nám v pondělní chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín poradí srušovický veterinář Dominik Gregořík. Své dotazy si připravte na 18. května. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty připravil Matěj Nradilek. Dobré ráno. Letní filmová škola v Uherském Hradišti spustila předprodej akreditací. Návštěvníci festivalu si mohou vybrat jedno i více denní akreditaci, které jim umožní vstup na všechny projekce, odborný program, ale i výstavy. Zájemci si také mohou zakoupit vstupenky na koncerty či divadelní představení. Letos vystoupí například Richard Miller, Kateřina Marie Tichá nebo soubor Harafica. Ve Vizovicích na Zlínsku restaurátoři opravují hroby a pomníky obětí světových válek na místním hřbitově. Provádějí očištění, vyhubení mikroorganismů, opravy poškozených částí, obnovení a zlacení písma, ale i nanášení nátěru proti vlhkosti. Náklady jsou vyčísleny na 193 tisíc korun, z toho 80% pokryje dotace z ministerstva obrany. Hotovo by mělo být letos v červnu. Česká obchodní inspekce zjistila porušení zákona o zhruba třetiny prodejců zábavní pyrotechniky. Při téměř 200 kontrol na konci loňského roku inspektoři nejčastěji odhalili prodej pyrotechniky nezletilým osobám. Od prosince přitom platí přísnější pravidla pro ověřování věku zákazníků i pro internetový prodej. Inspekce kvůli zjištění některým prodejcům zakázala další prodej nebo uzavřela provozovny. Dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS, připomíná oběti tohoto virového onemocnění. Při této příležitosti se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech. Letos třeba Tančící dům nebo Žižkovská televizní věž v Praze či Moravské divadlo v Olomouci. Červené světlo má taky vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují. Obloha bude dnes ve Zlínském kraji zatažená a na většině území se vyskytnou dešťové přehánky nebo občasný déšť. Srážky mohou na západě kraje přechodně ubývat a večer a v noci by již měly začít pozvolna od západu ustávat. Povane mírný severozápadní až severní vítr. Aktuální teploty 9 až 6 stupňů, nejvýše dnes naměříme 9 až 12, na západě kraje lokálně kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V okolí výstaviště Kroměříž může být v těchto chvílích omezena doprava z důvodu konání burzy ptactva a s tím spojeného zvýšeného pohybu lidí. Ze zpráv vše, teď pokračuje Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To mě to loupe v kříži. Tak tuto legendární hlášku z Mrazíka zná asi úplně každý. Nejen Baba Jaga z této pohádky mívá občas zdravotní problémy. Pokud vy ty vaše budete rozebírat s umělou inteligencí, tak pozor, má to svoje rizika. My o nich budeme mluvit v našem vysílání za chvíli.

0: Možná to znáte i vy, něco vás bolí a tak se jdete zeptat umělé inteligence, co vám je. Jenže to má svoje rizika a nemalá. A právě na ně upozorňuje nová příručka pro pacienty. Spolupracovali na ní Česká lékařská společnost, Česká asociace umělé inteligence a Ministerstvo zdravotnictví. A lidem také radí s tím, na co by se umělé inteligence ptát neměli a k čemu naopak může být dobrá.
1: Dostali jsme lékařskou zprávu s výsledkem toho vyšetření a v lékařské zprávě vlastně byly termíny, které jsme neznali.
2: 28-letý Matěj z Prahy si lékařskou zprávu vyfotil a nahrál ji do chatbota. Ten mu latinské názvy přeložil a onemocnění srozumitelně popsal. A právě třeba k lepšímu pochopení problému je umělá inteligence podle příručky vhodná. Vyšetření ale nenahradí, proto by lidé neměli používat ke stanovení diagnózy nebo léčby. A i s takovými případy se už setkal praktický lékař Pavel Sova ze středních Čech.
3: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
2: Umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav pacienta, rodinnou anamnézu ani užívané léky. Občas taky říká to, co si přejeme slyšet. Je totiž nastavená tak, aby s uživatelem komunikovala příjemně. Pokračuje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
4: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
2: Misař taky upozorňuje na to, že žádný jazykový model zatím nezískal povolení pro zdravotnickou pomůcku. Na rozdíl od systému umělé inteligence, které jsou v nemocnicích. V Česku je používá více než 60% nemocnic, a to třeba v radiologii.
4: Identifikuje různé nozokomiální infekce v nemocnicích. No a tam, kde se to nabízí, tak je nepochybně promluva s pacientem, kde vás nahrávají váš hovor, samozřejmě po předchozím schválení, no a následně je to nějaké zrychlené rozřazení toho textu, tak abyste se nemusela cítit trapně, když čekáte u toho lékaře, než to tam do toho notebooku naťuká.
2: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín jste si naladili v neděli po ránu. Už máme 5 hodin 49 minut.
1: Počasí.
0: Pokud se chystáte ven, tak dnes budete potřebovat deštníky, protože má být zataženo s deštěm. Maximální odpolední teploty budou stoupat na 12 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín teď zamíříme až do dalekého Thajska. Karel Šíp bude hovořit o místních krejčích.
1: V Thajsku, já nevím, jestli se to vůbec veřejně ví, tam, jak jsou ty velký lákadla pro turisty, tak mimo jiné, tam třeba, když v noci třeba se procházíte tím městečkem, no, to je tam pro ty turisty takhle vymyšlený, jsou non-stop otevřený krejčovství, víte? A to můžete prostě, večer tam přijdete a oni tam šijou Indové. Říká se, že Indové jsou nejlepší krejči na světě a oni tam mají ty svoje krejčovství a tam prostě přijdete večer, dejme tomu, vyberete si látku, oni vám vemou míry, druhý den ráno jdete na první zkoušku a ten den večer už si jdete pro hotovej oblek. Jo? Tak asi 8 nás tam takhle šlo, dali jsme si užít. Já jsem tak jako si říkal, a líbilo se mi, hezký tam dělat takový smoking. Jo? Tak jsem si říkal, smoking člověk užije ještě někdy. Tak jsem si vybral smoking, to bylo hned vám vemou míru, opravdu, ale to je taková blesková práce, že jsem si pro ně přišel, teďka je to v Thajsku, jo? Takže tam je strašný horko, takže oni šijou tím pádem horkou jehlou. Jo? A já jsem tak na sebe koukal, už se s tím nedalo nic dělat, protože ten den jsme odlítávali, jo? A tak jsem koukal, jako nebylo mi to úplně, tak mu říkám tomu Indovi, on se tak usmíval, jako že mi to sluší, a já jsem mu říkal, mě to ale tady, to sako mě škrtí jako za krkem, jo? A on se smál a říkal, to tak neberte, tak jako třeba to berte tak, jako že si zároveň s tím smokingem odvážíte takovou permanentní thajskou masáž krční páteře, mě řekl krejčí, jo? Tak jsem si říkal, no dobře, no a to už jsem mu neměl odvahu říct, že mě to škrtí i v rozkroku, víte, jako... si ze smoking přivez dvě masáže, no.
2: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Rožnov pod Radhoštěm chce zachovat dopravní obslužnost okrajových částí města. Ekologické aktivisty v regionu čeká od Zlínského kraje 1 000 000 korun. Fotbalisté Slovácka dostanou i po prohře s Mladou Boleslaví na 14. místě tabulky šance ligy. Obloha bude dnes ve Zlínském kraji převážně zatažená s možností deště a naměříme až 13 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradělkem. Vítejte u nich. Rožnov pod Radhoštěm bude i v příštím roce finančně podporovat málo využívanou autobusovou linku 650. Ta zajišťuje dopravu do místních částí Koryčanské a Dolní Paseky. Dotaci schválili zastupitelé na svém posledním zasedání. Město zároveň hledá efektivnější způsob přepravy obyvatel. Podle nezávislého starosty Jana Kučery radnice připravuje systém sdílené dopravy na zavolání.
3: V Rožnově začne jezdit jeden vůz, následně během roku bude doplněn druhým. Bavíme se o automobilu, které má 8 míst a fungovat to bude tak, že návštěvník si buď zavolá přes telefon, nebo si objedná přes aplikaci na konkrétní čas, dostane upozornění, kde má čekat a v kolik hodin a autobusová doprava ho přepravuje.
1: Zlínský kraj letos dá na ekologické aktivity v regionu 1 000 000 korun. Částku rozdělí mezi 13 žadatelů. Jde především o organizace zabývající se ochranou přírody, ale i střediska volného času či školy. Mluvčí kraje Soňa Ličková uvedla, že podpory se například dočká projekt základní mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí s názvem Živá zahrada, živá škola.
4: Hejtmanství tak mimo jiné finančně přispěje základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Kosenka z Valašských Klobouk nebo okresní organizaci Českého svazu včelařů v Uherském Hradišti na uspořádání včelařského dne v Ostrožské Nové Vsi.
1: Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 už od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
5: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky. Sport.
1: Fotbalisté Slovácka prohráli s Mladou Boleslaví 0-3 a po předposledním kole nadstavbové skupiny o záchranu v šance lize mají jisté, že soutěž zakončí na 14. místě tabulky. Týmu z Uherského Hradiště k tomu pomohla porážka Dukly Praha v Teplicích. Slovácko přišlo svou porážkou o předchozí sérii 3 zápasů se ziskem bodů, o čemž mluví trenér Roman Skuhravý.
6: Jsme prohráli zcela zaslouženě, protože jsme neměli kvalitu ani v ofenzivě, a ani v defenzivě a Boleslav byla jak ve výstavbě, tak v dohrávání svých příležitostí prostě jasně lepší a proto zaslouženě vyhrála. My jsme tahali celý zápas za kratší konec.
1: Zlín prohrál na hřišti Baníku Ostrava 0-2.
2: Počasí.
1: Obloha bude dnes ve Zlínském kraji zatažená, na většině území se vyskytne déšť nebo občasný déšť. Srážky mohou na západě kraje přechodně ubývat a večer a v noci již by měly začít pozvolna od západu ustávat. Povane mírný severozápadní až severní vítr. Aktuálně měříme 9 až 6 stupňů a nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 9 až 12, na západě kraje lokálně kolem 13 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Taky dnes je uzavřena ulice Hradská ve Zlíně. Zákaz zastavení pak platí v ulicích Růmy a na náměstí TG Masaryka. Důvodem jsou triatlonové závody. Omezení skončí v 16 hodin. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou konce. Další v našem vysílání zase za hodinu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. I o tom budeme mluvit v následující půlhodině, a to s odborníkem z Českého hydrometeorologického ústavu. Tak si na to počkejte.

0: fotbalisté druholigovou Opavu 1-0, když jediný gol utkání vstřelil ve 20. minutě záložník Bartolomeu. Zlín díky příznivé situaci prošel přímo do základní skupiny Evropské ligy, kde získal 2 body. Utkal se s dánským FC Kodaň, ruským Lokomotivem Moskva a moldavským Šerifem Tiraspol. Jediný zlínský gol ve všech zápasech vstřelil Dame Diop. Předtím hrál Zlín evropské poháry v letech 1971, to byl pohár vítězů poháru, a také v letech 2004 a 2005, to se jednalo o letní pohár Intertoto.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: udržet seniory co nejdéle v domácím prostředí. To je trend, který podporuje stát i Zlínský kraj řadou terénních služeb. Důležitá je úprava bydlení, pečovatelská služba nebo domácí zdravotní péče. Velkou podporou jsou denní centra pro seniory, například domovinka, kterou zřizuje Charita Zlín. Nabízí své služby každý všední den. Umožňuje tak lidem chodit do práce a zároveň pečovat o své blízké doma co nejdéle.
1: Doufám, že jste si dneska přinesli ty čepice, jak jsme si říkali, plavecké.
2: Ranní rozcvičku v domovince vede sociální pracovník Tomáš Sedláček. Má specifické tempo i hudební podkres.
1: Jaká je voda?
3: Dobrá.
1: Dobrá, jak to znamená co?
3: Dobřená, mokrá.
1: Mokrá? Dnešní cvičení nazdar.
3: Zdar.
1: Zdravém těle.
3: Zdravý duch.
1: Tělu nesmíš.
3: Povolí.
1: Výborně.
2: Co se vám tady nejvíc líbí?
4: Nejvíc nám líbí, že jsme v kolektivu, že jsme doma sami.

0: jak pezu buli.
1: A teďka těším se.
2: Podle sociální pracovnice Magdy Hlavinkové klienti mají rádi procházky a úplně nejvíc ze všeho zpěv.
3: I lidé, kteří mají různé typy demencí, když začneme zpívat, tak okamžitě jim to naskočí a oni prostě zpívají, ruky hore a jsou u toho opravdu velice spokojení.
4: A proč? Protože jsi fláma, flamuješ do rána, proto tě nemám rád.
2: Paní, která se vedle mě v křesle výborně baví, sem každý všední den přiváží její syn Petr Tůma.
5: Já jsem pracující, že jo, mám vlastně plný úvazek pracovní a bez toho by vlastně vůbec nebyla možná péče o tu matku. Já jsem na to sám a pokud by nebyla někde přes den a ona má čtvrtý stupeň demence a nebylo by o ní postarané, tak by ta nemohla být sama, už by musela být v nějakém ústavu. Ale dokud může být se mnou, tak toto je v podstatě řešení.
2: Jeho slova potvrzuje i vedoucí Zlínského centra denních služeb pro seniory Michaela Blahová.
6: Tato služba, já vidím, i v budoucnu bude mít velký potenciál právě proto, že dokáže zajistit tu péči v ten denní čas, pracovní dny, ale vlastně ten člověk může být doma.
2: Zlínská domovinka má denní kapacitu 10 míst, na nich se střídá 24 klientů a i tady mají seznam dalších čekatelů.
6: Určitě ta kvalita života může být vyšší právě díky tomu, že vlastně ten den prožívají ve společnosti svých vrstevníků.
2: Popsala vedoucí Michaela Blahová cestu, kterou si vybral i Petr Tůma pro svou maminku.
5: Já to vnímám naprosto jednoznačně, kdyby té služby nebylo, tak ona už tady ani není. A já se samozřejmě můžu postarat o to, aby byla najezená, aby byla v čistotě a tak dále. Ten sociální kontakt, bez toho ten člověk být nemůže.
2: Ze Zlínské domovinky Blanka Kovandová, Český rozhlas.
7: Jízda králů Vlčnov zná svého krále. Desetiletý Marek Dacík převezme vládu od svého bratra Františka. Jaké to je být králem? O tom si budu s bratry Dacíkovými povídat už 19. května. Na setkání v Českém rozhlase Zlín se těší Anna Randárová.
8: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Dospívala nám Eňa, která dnes bude slavit své narozeniny. Vy jste si, milí posluchači, možná také připravili nějakou oslavu narozenin a chtěli jste je oslavit venku. Jestli na to bude vhodné počasí, tak i o tom budeme mluvit v následujících okamžicích, protože na lince už je připravena Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu, které přejí dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Včera po ránu prakticky v celém Zlínském kraji pršelo. Jak to vypadá dnes po ránu v našem regionu?
1: Dnes se to pršení drží výrazně na Vsetínsku, na Rožnovsku a v těch vyšších polohách. Ovšem rozšiřuje se zase zpátky od východu směrem na západ na postupně po kouskách trošičku větší území. A ten trend očekáváme i během dne, že by se to z toho východu mělo rozšiřovat to srážkové pole na západ. Krajní západ potom může zůstat bez srážek nebo s minimem srážek a teploty, které se teď pohybují mezi 6 a 9 stupňů Celsia a vyšplhají mezi 9 až 12 stupňů Celsia. Na západě kraje, tam, kde bude těch srážek nejméně, mohou být ta maxima lokálně i kolem 13 stupňů.
0: Už víme, jaké počasí nám přinese neděle do Zlínského kraje. Jak to bude vypadat v pondělí?
1: A pondělí bude den převážně oblačný, případně až zatažený ve východní polovině kraje ráno a dopoledne ještě často s deštěm. Ten by měl ale během dne pozvolna od západu ubývat a jinak, když nebudeme nad hlavou mít dešťové mraky, tak očekáváme možný výskyt přehánek a teploty by zítra měly vyšplhat mezi 12 až 15 stupňů Celsia na západě kraje až k 18 stupňům Celsia.
0: Tak ty teploty by měly být podle té předpovědi vyšší než ty dnešní. Znamená to, že se nám bude potom oteplovat i v dalších dnech, protože pokud se nepletu, tak ty současné víkendové teploty jsou pod normálem. Je to tak?
1: Ty teploty jsou minimálně ty maximální, opravdu spíš nižší. Ten průměr těch maxim je často okolo 20 stupňů Celsia, takže ta maxima opravdu nedosahují toho, co normálně v těchto, nebo běžně v těchto dnech zažíváme. A potom ty další dny by opravdu měly pozorovat nárůst teploty v úterý konkrétně 17 až 21 stupňů, ve středu 18 až 22 stupňů, takže ta teplota bude pomaličku postupně růst, byť to počasí zůstane spíše oblačnější, přes den s malou možností přeháněk a případně i s nějakou možností bouřky.
0: Podrobnou předpověď počasí měla pro nás Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A Matěj Neradilek zdraví od mikrofonu. Letní filmová škola v Uherském Hradišti spustila předprodej akreditací. Návštěvníci festivalu si mohou vybrat jedno i vícedenní akreditaci, které jim umožní vstup na všechny projekce, odborný program, ale i výstavy. Zájemci si také mohou zakoupit vstupenky na koncerty či divadelní představení. Letos vystoupí například Richard Miller, Kateřina Marie Tichá anebo soubor Harafica. Ve Vizovicích na Zlínsku restaurátoři opravují hroby a pomníky obětí světových válek na místním hřbitově. Provádějí očištění, vyhubení mikroorganismů, opravy poškozených částí, obnovení a zlacení písma, ale i nanášení nátěru proti vlhkosti. Náklady jsou vyčísleny na 193 tisíc, z toho 80% pokryje dotace z ministerstva obrany. Hotovo by mělo být letos v červnu. Česká obchodní inspekce zjistila porušení zákona u zhruba třetiny prodejců zábavní pyrotechniky. Při téměř 200 kontrol na konci loňského roku inspektoři nejčastěji odhalili prodej pyrotechniky nezletilým. Od prosince přitom platí přísnější pravidla pro ověřování věku zákazníků i pro internetový prodej. Inspekce kvůli zjištění některým prodejcům zakázala další prodej nebo dokonce provozovny úplně uzavřela. Dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS. Připomíná oběti tohoto virového onemocnění. Při této příležitosti se červeně rozsvěcí budovy v několika českých městech. Letos třeba Tančící dům nebo Žižkovská televizní věž v Praze či Moravské divadlo v Olomouci. Červené světlo má taky vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují. Obloha bude dnes ve Zlínském kraji zatažená a na většině území se vyskytne déšť nebo občasný déšť. Srážky mohou na západě kraje přechodně ubývat a večer se pozvolna od západu vytratí úplně. Povane mírný severozápadní až severní vítr a nejvyšší teploty dnes vystoupají na 9 až 12, na západě kraje lokálně kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dávejte u výstaviště Kroměříž, kde může být omezena doprava. Dnes ráno zde probíhá burza ptactva, tím pádem je v okolí zvýšený pohyb lidí. Zpravodajská relace je za námi a dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín pokračuje dál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dnes bude mimo jiné slavit také oblíbená zpěvačka Aneta Langerová, protože dnes je v kalendáři napsáno jméno Aneta. Možná jste si toho také všimli, že toto jméno je v posledních letech hodně oblíbené a vyskytuje se v hojné míře zejména u mladší generace. Možná, že i vy nějakou Anetu znáte, tak ji nezapomeňte popřát. My také všem Anetám přejeme pořádnou oslavu a vše nejlepší.

0: Možná jste také marně fandili a drželi palce. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Po úvodních dvou duelech tak mají ve skupině ve Friburgu místo 6 možných 4 body. Českou reprezentaci tak dokázal zaskočit tým, který se v posledních letech pohybuje na hraně elitní skupiny zemí pro světový šampionát.
1: Tenes je sám na Pavláta, Machovec versus Pavláta je gól. Machovec překonává Pavláta střelou nad jeho lapačku. Slovinsko tak poráží poprvé v historii český tým na mistrovství světa, a to 3-2 v prodloužení.
2: Je to těžký tady ty zápasy, vždycky je lepší, když máte hodně zákroků, takový i ty zadarmo zákroky.
3: Po dvou třetinách, kdy jsme měli střely na bránu 34-2 v situaci 5-5.
4: Navazuje na debutujícího brankáře Dominika Pavláta trenér Radim Rulík. Češi si v zápase na rozdíl od soupeře nepomohli přesilovkou. Museli skóre otáčet, což se sice povedlo, ale v závěru Slovenci vyrovnali na 2-2. Na ledě u toho byli v českém dresu třeba Hronek a Chmelař z NHL. Další se zkušenostmi z nejlepší ligy světa, jako Kempný, Sedlák, Červenka nebo Kubalík. K tomu mistrovská část Party z Pardubic. Slovinci složili tým přesně z poloviny z hráčů Olympie Lublaň, včetně rodáka z Mostu Lukáše Horáka se slovinským pasem. K tomu najdeme v sestavě i obránce z prvoligové Třebíče. Před dalším zápasem turnaje se teď bude hodit den bez utkání. Pokračuje útočník Matyáš Melovský.
5: Určitě, myslím si, že trošku zase resetujeme tu hlavu a připravíme se na Švédy a možná je dobře, že jsme dneska dostali od těch Slovinců trošku facku, aby jsme se trošku probudili a zařadili na vyšší obrátky do dalšího zápasu.
3: Úplně s tímhle tím útočným pásmem, že tam musíme něco změnit, to si řekneme zítra, s tím úplně úspěšný nebudeme.
4: Říká trenér hokejové reprezentace Radim Rulík. Příštím soupeřem národního týmu budou v pondělí večer Švédové. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Modlitba za vodu byla i v našem Zlínském kraji v posledních dnech vyslyšena. My přejeme vám všem dobré ráno ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Dnes počítejte v našem regionu se zataženou oblohou zpočátku bez srážek. Během dne se ale na většině území vyskytne déšť nebo občasný déšť. K večeru a potom v noci by měly srážky ustávat. Maximální odpolední teploty budou stoupat na 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Zítra mám svůj den, zpívali Rady Kirken, tak my přejeme, milí posluchači, aby váš den třeba byl právě ten dnešní. Mimochodem, kapelou Rady Kirken prošla řada známých hudebníků, v minulosti v ní působil například i Michal Hrůza, kterého si často pouštíme v našem vysílání. Už máme 6 hodin 48 minut, no a to je čas na pravidelný tip na výlet, nebo chcete-li na výšlap. Konkrétně vás pozveme na výšlap okolím Zlína. Ten tip připravil pan Arnošt Lukeš ze spolku Valachian Touring Team, který byl hostem ve studiu a mluvil s ním kolega Pavel Vacek.
1: Na dobré kondici, jak tělesné, tak duševní, se dá pracovat různými způsoby. Turistika je jedním z nejzdravějších a věřím, že se mnou budete souhlasit, že i nejzábavnějších. Pobídnout k takové zdravé procházce nás přichází k mikrofonu Českého rozhlasu Zlín teď Arnošt Lukeš. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům. Dnešní tip na výšlap bude v blízkosti Zlína. Můžeme jet městskou hromadnou dopravou číslo 32 na zastávku Kudlov-Točna, odkud půjdeme 2,5 km po žluté značce, která kopíruje silnici až k zastávce autobusu Kudlov-Myslivna. Kousek před touto zastávkou je restaurace na Pinduli, z terasy je nádherný pohled na severovýchod k Hostinkám a Vizovickým vrchům. Kdo si bude chtít ušetřit 2,5 km podél silnice, může jet z autobusového nádraží ve Zlíně linkou směru Lačovice. Od zastávky Myslivna se dáme směrem jihozápadním po silničce, kterou je vedena cyklotrasa 50-55. U prvního stavení, asi kilometr od zastávky Myslivna, opustíme cyklotrasu a budeme pokračovat neznačenou cestou k západu lokalitou Horní Paseky. Trasa vede hřebenovkou, odkud jsou pěkné výhledy na Hostinské a Vizovické vrchy nebo Bílé Karpaty. Po hřebenové cestě dojdeme k památníku obětem druhé světové války. Je tu příjemné posezení.
1: Toho jistě mnozí rádi využijí. Až dáme trošku odpočinout nohám a třeba se i lehce občerstvíme, kudy půjdeme dál?
2: Od pomníku půjdeme asi 500 metrů k samotě. Pod ní ve svahu je památný strom Hrušeň u Slováčku. Odbočíme z komunikace za samotou a podél Hrušně začneme klesat loukou. Můžeme se kochat pohledem do údolí a na masiv Tlusté hory. Přijdeme k ohradám pastevních areálů a k zástavbě rodinných domů. Mezi nimi se dostaneme ke kostelu Březnici. Kostel svatého Bartoloměje má gotické jádro. V 19. století byl přestavěn a rozšířen. V roku 1570 přešel do rukou českých bratří. V roce 1619 byl kostelem luteránským. Znovu však přešel do správy katolické církve. U kostela je pomník místním občanům, kteří padli v první a druhé světové válce. Obec má asi 1400 obyvatel. Za druhé světové války v obci působil silný protinacistický odboj. Obci dokonce hrozil podobný osud jako Lidicím. Nejvýznačnějším rodákem je Theodor Kohn, který byl na přelomu 19. a 20. století olomouckým arcibiskupem. Před časem se v kostele nalezl ornát arcibiskupa Theodora Kohna, ve kterém byl jmenován moravským metropolitou. Ornát zřejmě daroval arcibiskup své rodné obci. Dnes je ornát exponátem v muzeu olomoucké arcidiecéze. Od kostela pokračujeme kolem obecního úřadu k silnici, kde si na zastávce křižovatka počkáme na autobus do Zlína. Dlouho čekat nemusíme, linky do Zlína jezdí v sobotu odpoledne dvakrát za hodinu, ve všední dny i častěji. Délka trasy je necelých 10 kilometrů. Budeme muset překonat klesání asi 200 metrů. Trasa není moc náročná, zvládnou i děti, i seniori.
1: Prostě výlet, který potěší opravdu každého. V tuto chvíli jsou vám tedy jistě vděční úplně všichni posluchači Českého rozhlasu Zlín, pane Lukeši. Zbývá tedy jen, abyste si určili vhodný termín a hurá na lehký výšlap v okolí Zlína.
3: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V budově Českého rozhlasu Zlín se včera uskutečnil den otevřených dveří. Ve Vsetínském zámku dnes začíná výstava o životě a díle sourozenců Jarňkových. Fotbalisté Kroměříže se definitivně zachránili v druhé lize. Obloha bude dnes ve Zlínském kraji zatažená s možností deště a naměříme až 13 stupňů. Matěj Nradělek zdraví od mikrofonu a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Ve vile Jana Antonína Bati, kde sídlí Český rozhlas Zlín, se včera uskutečnil den otevřených dveří. Lidé tady měli po celý den možnost setkat se s redaktory, moderátory i editory, kteří vysílání připravují. Mezi návštěvníky, kteří se na sobotní prohlídku přišli podívat, byla i pravidelná posluchačka ranního vysílání paní Jindra.
4: Já jsem přijela z Kvasic, je to asi 10 kilometrů od Kroměříže. Posloucháme Český rozhlas i s manželem. Mně se líbí tolky českou minulostí, ale jinak všecko zprávy, tak všechno posloucháme.
2: V prostorách zámku ve Vsetíně dnes začíná výstava věnovaná životu a dílu sourozenců Jarňkových. Ti jsou zakladateli Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Bratři Alois a Bohumír Jarňkovi předložili už před první světovou válkou plány na přenesení roubených staveb do Rožnovského městského parku. Dodává mluvčí muzea Jiří Koňařík.
5: Výstava představuje život a dílo sourozenců Jarňkových. Návštěvníci si mohou prohlédnout malířskou a grafickou tvorbu Bohumíra Jarňka, která vyniká smyslem pro barvu a světlo, Alojzovy návrhy pro porcelán a gobelíny, které jsou příkladem mistrné práce s dekorem inspirovaným lidovými motivy, a výstava přibližuje i roli sestry Julie v jejich společném životě a díle.
2: Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Podílelo se na ní i Ministerstvo zdravotnictví. Lidem radí, na co se chatbotů ptát a na co ne.
6: Dostali jsme lékařskou zprávu s výsledkem toho vyšetření a v lékařské zprávě vlastně byly termíny, které jsme neznali.
7: 28-letý Matěj požádal chatbota o to, aby mu lékařské názvy vysvětlil. A právě třeba k lepšímu pochopení problému je umělá inteligence podle příručky vhodná. Lidé by ale neměli používat ke stanovení diagnózy nebo léčby, pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
8: Zažil jsem situaci, kdy došlo odkladu akutní péče. AI uklidňovala pacienta, který měl okamžitě navštívit lékaře.
7: Umělá inteligence totiž nezná celkový zdravotní stav pacienta a někdy si taky vymýšlí, říká Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
9: Velké jazykové modely jsou nepředvídatelné. Oni vás někdy těší, oni někdy říkají to, co vlastně chcete slyšet.
7: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Fotbalisté Kroměříže budou i v příští sezóně hrát druhou ligu. Jistotu záchrany mají poté, co v předposledním kole aktuálního ročníku remizovali doma s brněnskou Zbrojovkou 1-1. Zimní pauzu přitom trávila hanácká Slavia na posledním místě tabulky. Podle trenéra Lukáše Kříže ke zlepšení výrazně pomohla právě zimní přestávka.
10: Jsem nebyl spokojený s některýma hráčama, se kterými jsme se rozloučili v zimní přestávce. Vzali jsme senka hráče, o kterých jsme byli přesvědčení, že nám tady v tom můžou pomoct. Děkuju celému kroměřížskému vedení, klukům, celému realizáku za to, že jsme tady tu káru táhli a že jsme ho dotáhli do konce a ta pohádka má šťastný konec.
3: Počasí.
2: Obloha bude dnes ve Zlínském kraji zatažená, na většině území se vyskytne déšť nebo občasný déšť. Srážky mohou na západě kraje přechodně ubývat a večer a v noci by již měly začít pozvolna od západu ustávat. Povane mírný severozápadní až severní vítr, aktuální teploty 9 až 5 stupňů, nejvýše dnes naměříme 9 až 12, na západě kraje lokálně kolem 13 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Březové na Zlínsku dnes počítejte s omezením provozu z důvodu konání sportovní akce. A to už byla poslední informace z těchto zpráv. Další nás čekají zase za půl hodiny.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Stanice Českého rozhlasu napříč republikou se vždy jednu sobotu v květnu otevírají návštěvníkům. Letošek nebyl výjimkou. Projít si studia, potkat své oblíbené moderátory a objevit, jak vzniká rozhlas, který poslouchá celé Česko. To mohli všichni, kteří včera přijali pozvání na Den otevřených dveří. I u nás ve Zlíně to žilo. Reportáž ze dne plného zážitku vám nabídneme v našem vysílání za malou chvíli.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Českého rozhlasu Zlín na den otevřených dveří.
1: Když jsme vítali hosty, tak vás tady uvítám taky. Pojďte dál. Věřím, že tady už na vás dýchnou ty starší časy.
0: V hale vily se dozvěděli něco z historie této architektonické památky. Poté přešli do pracovny známého obuvníka, kde je uvítala šéfredaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Janíková.
2: Rádi, že jste si na nás udělali čas. No a jsem tak přemýšlela, že pro nás je to v podstatě stejná příležitost, jako když Baťa přišel do firmy. Protože vy jste náš Baťa, vy nás platíte. Tak vám moc děkujeme, že jste se přišli na tu vaši firmu podívat.
0: Jen o místnost dál zjistili, jak se tvoří zpravodajství. Tady se jich ujal editor Tomáš Fránek.
3: Ve Zlíně vzniká zpravodajství jak pro tady tu stanici, Český rozhlas Zlín, tak vzniká zpravodajství pro ty velké stanice, jako je Radiožurnál, jako je Český rozhlas Plus. Vytváříme obsah 7 dní v týdnu.
0: Naši hosté si prošli celou vilu a mohli být i u živého vysílání Pavla Maška a Standy Hloška. Ten si setkání s posluchači velmi pochvaloval.
4: Je to bezvadný, je to samozřejmě jiný a já se přiznám, že mám rád, když se vysílá jako naživo, i když samozřejmě se počítá s tím, že tam člověk občas může se přebreptnout nebo říct nějakou blbost, ale mám zkušenost, že když člověk třeba klopítne na pódiu, tak je to živý a lidi to mají rádi, to samý v tom studiu.
0: Osobní setkání si užil i moderátor daného vysílání Petr Uhřík.
5: Setkání tváří v tvář je samozřejmě něco úplně jiného, než když vysíláte pro, řekněme, anonymní zástup. To je samozřejmě velmi příjemná věc, když ty lidi vidíte přímo před očima.
0: Na den otevřených dveří dorazila spousta dětí. Prohlídku vily a speciálně vysílacích studií si všichni užili. Třeba jako Matouš, Meliska a Miki.
6: Je to tady fakt zajímavý, jakože historie, nemám co k tomu vytknout.
7: Mně se to líbilo všechno, hlavně jak se tam říkalo do toho rádia, že nemáme mluvit, že je to červené světýlko.
8: A nejlepší se mi líbila ta střihárna.
0: Své vnučky Elišku a Viktorku vzala na prohlídku také paní Radka z Frišťáku. Jak se vám prohlídka líbila a co vás nejvíc zaujalo, paní Radko?
9: Líbila se mi hlavně ta zprávařská činnost a studio bylo velice zajímavé, jak to vlastně funguje, protože člověk je potřeba to vidět v reálu a nejenom poslouchat.
0: A holky, co se líbilo vám?
10: No, mě strašně zajímalo, jak to tady všechno vypadá a obzvlášť tady té budově, je to tu strašně pěkné.
11: No, mně se líbilo tady tohle, jak jsme teďkom šli ty kamery.
0: Až z Valašského Meziříčí přijal na prohlídku do Zlína pan Josef.
12: Na téhle vile se mi nejvíc líbilo vlastně ta architektura, ti příjemní lidé a to, jak nám tady říkali tu minulost té budovy, tak to bylo asi nejhezčí.
0: Vilu Jana Antonína Bati si letos prohlédli více než 200 návštěvníků. Ze Zlína Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
13: Fotky a videa ze včerejšího dne otevřených dveří najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz.
14: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Jdi hned ráno nabádala ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Jana Kratochvílová. Pokud půjdete třeba ven hned ráno, tak se také dobře oblečte.
1: Počasí.
0: Místy je v našem regionu totiž pouhých 6 stupňů Celsia, to je také nejnižší hodnota, kterou meteorologové naměřili, a to konkrétně na 2 meteostanicích. A těmi jsou Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské vrchy. Jenom připomínám, že údaje jsou úplně čerstvé, do našeho vysílacího studia dorazily opravdu před pár okamžiky. No a ta nejvyšší teplota, která teď panuje v našem regionu, tak to je 10 stupňů Celsia, a tuto teplotu mají na svých teploměrech teď aktuálně obyvatelé Kroměříže a Holešova. Můžete se přesvědčit, pokud nás posloucháte právě v Kroměříži nebo v Holešově. Odpolední teploty o mnoho vyšší nebudou, ty maximální by měly vystoupat na 12 stupňů Celsia. Pokud se chystáte ven, tak bude dobré si sebou vzít deštník, protože dnes bude obloha zatažená, zpočátku bez srážek, ale během dne se na většině území vyskytne déšť nebo občasný déšť. Srážky budou potom k večeru a v noci ustávat.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Důvěřujete své intuici, nebo ji spíš potlačujete a spoléháte na rozum? V neděli od 11. vám s terapeutkou Markétou Kořínkovou na pohovce Jožky Kubáníka pomůžeme pochopit, co intuice vlastně je a jak ji v životě využít. Na vás i na mého hosta se těší Jožka Kubáník.
3: Na jihovýchodní Moravě je místo, ve kterém se píše příběh českých topolů a vrb. Výzkumná stanice v Kunovicích na Uherskohradišťsku ukrývá živý archiv stovek klonů, které formují krajinu. Do laboratoře, kde odborníci pečují o zachování genetického bohatství pro budoucí generace, se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: I v uplynulém týdnu se naši redaktoři věnovali v našem regionu aktuálním tématům. Hlavním tématem byly spory akcelerační zóny ve Zlínském kraji a kromě toho se reportéři Českého rozhlasu Zlín podívali i na výstavu Pabla Picassa v Uherském Brodě nebo ke znečištěné řece Moravě.
1: Města a obce ve Zlínském kraji nesouhlasí s umístěním akceleračních zón, které vybral stát. Místa určená pro výstavbu větrných elektráren nebo solárních panelů jsou často na zemědělské půdě nebo blízko zástavby. Důvody nesouhlasu vysvětluje nezávislý starosta obce Vrbka na Kroměřížsku William Pospíšil.
2: Špatný na tom je to, že s náma o tom nikdo nejednal. A pokud se ta akcelerační oblast tak, jak je navržena, schválí, nebo kterákoliv akcelerační oblast, tak vlastně ta místní samospráva úplně ztratí možnosti nějak zasahovat do té akcelerační oblasti, protože tam už prakticky je potom povolené všechno.
1: S klimatickými změnami jako přehřívání půdy nebo extrémní sucho pomůže městům a obcím nová technologie. Tu vyvinuli výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě. K vývoji využili data z evropských družic. Jak software funguje, vysvětluje například Bojkovic na Uherskohradišťku jeho tvůrce Andrej Dobrotka.
3: My sme urobili software, aby človek nemusel tieto technológie ovládať, aby nemusel ťahať obrovské množstva dát, iba si zoberie svoju mapku, napríklad Bojkovice, vykliká si tam nejakú takú oblasť, čo môže byť nejaké sídlisko, park, čokoľvek, a tam dostane výsledok, okamžite dostane ten sezónny vývoj, dostane niekoľkoročný vývoj a tak ďalej, tak ďalej.
1: V úterý 12. května v podvečer u Bilovského jezu zaznamenali hasiči únik neznámé látky do řeky Moravy. Olejovité skvrny zachytávali každý den pomocí norných stěn. Ty na místě zůstanou minimálně do zítřejšího dopoledne. O jakou látku šlo, doplňuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Analýzy potvrdily výskyt drobných látek a zvýšené bylo také organické znečištění. Předpokladem tedy zůstává varianta výplachu kanalizace po silných deštích. Výsledky analýz jsme předali vodoprávnímu úřadu, který bude dále celou havárii šetřit.
1: 13. května na Den proti rakovině si lidé mohli ve Zlíně na náměstí práce nechat zdarma zkontrolovat znamenka na kůži. Preventivní dermatologické vyšetření trvalo jen pár minut a využili ho stovky lidí. Zájemce prohlíželi ve stanu dva lékaři, jeden z nich byl Štěpán Matiska.
5: Tak právě si koukám na hrudník do oblasti dekoltu. Tady je pár pigmentových znamínek, které ale mají strukturu pravidelnou, všechno je to v pořádku. Kontrolujeme i oblasti za ušima, ve vlase. Pod nechtama, všechno to jsou místa, na které se často zapomíná a kde ten maligní melanom můžeme objevit.
1: Prohlédnout si mohou lidé od čtvrtka originální dílo Pabla Picassa v galerii Panský dům v Uherském Brodě. Obrazy inspirované býčími zápasy, válkou i postavou Dona Kichota pochází ze soukromé sbírky z Polska. Vystavené zůstanou do 14. června. Na místo se jel podívat reportér Michal Sladký.
6: Já jsem si všiml, že tady vlastně s těmi býčími zápasy, s tím tématem je ano. Víc těch litografií.
7: Ano, my jsme v podstatě výstavu rozdělili do dvou cyklů. Je to rozdělené na Lostorost, býci, a druhý cyklus je Vojna a mír.
6: Tento obraz se jmenuje Malé býčí zápasy. Ukazuje mi jednu z litografií ředitel Domu kultury v Uherském Brodě Roman Foltýn.
1: Celou reportáž si můžete poslechnout na webu iRozhlas v záložce Regiony Zlínský kraj a v příštím týdnu se ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín budeme věnovat například otevření nového parkoviště se solárními panely u sezónního vstupu do zoologické zahrady Zlín. Karolína Macejová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty připravil Matěj Neradilek. Hezkou neděli. Věž kroměřížské radnice na Velkém náměstí čeká kompletní rekonstrukce. Historická budova je zapsána na seznamu kulturních památek a oprava její věže vyjde město na 10,5 milionu korun. Podle Šárky Kučerové z tiskového odboru radnice začnou stavební práce letos v červnu a potrvají rok. Dětské hřiště v parku u městské polikliniky v Otrokovicích čeká v létě rozsáhlá modernizace za 7,7 milionů korun. Rekonstrukce přinese rozšíření plochy hřiště i modernější herní prvky pro děti různého věku. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher z Hnutí ANO je společně s ministrem pro sport Borisem Šťastným z motoristů na návštěvě Izraele. Doprovází je skupina poslanců. Delegaci pozval místopředseda izraelského Knesetu. Jednání oficiální podnikatelské mise se zaměří například na IT a kybernetickou bezpečnost, biotechnologii, zdravotnictví nebo sport. V Izraeli by měly být do středy. Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. 27letá interpretka zaujala odbornou porotu a diváky se svou písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. V finále se zúčastnilo 25 zemí, včetně České republiky. Obloha bude dnes ve Zlínském kraji zatažená, na většině území se objeví déšť nebo občasný déšť. Srážky mohou na západě kraje přechodně ubývat a večer a v noci by již měly být pozvolna pryč. Povane mírný severozápadní až severní vítr, aktuálně měříme 10 až 6 stupňů, nejvyšší teploty dnes vystoupají na 9 až 12, na západě kraje lokálně kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Taky dnes je uzavřena ulice Hradská ve Zlíně. Zákaz zastavení pak platí v ulicích Růmy a náměstí TG Masaryka. Důvodem jsou triatlonové závody. Omezení skončí v 16 hodin. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a naše víkendové ráno pokračuje.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ve zprávách mimo jiné byla řeč také o kyberbezpečnosti. Nejen na internetu se objevují podvody. Tři muži se pokusili o kuriózní pojistný podvod, když fingovali útok medvěda na svá luxusní auta, mimo jiné třeba na Rolls-Royce. Vyšetřování ovšem ukázalo, že nešlo o skutečného huňáče, nýbrž o člověka oblečeného do medvědího kostýmu. Možná jste si teď také vzpomenuli na Vladimíra Menšíka z pohádky Jak se budí princezny. Každý z mužů teď půjde na půl roku do vězení. No řekl bych, že to ještě dotyční chlápci měli docela kliku, že celou akci nezmerčil soused myslivec. Petra Černocká nám teď zapěje píseň Pouštím, po vodě proutí. Dobré ráno.

0: Už víte, milí posluchači, jakým způsobem si užijete dnešní nedělní den. Pokud stále váháte, tak si možná vyberete z naší dnešní nabídky kulturních akcí, které jsou právě pro vás připraveny v našem regionu. Dnes večer uvede divadelní spolek Kroměříž představení s názvem Tchýně na zabití. Komedie o dospělých dětech a jejich nedospělých matkách začíná v 19 hodin v klubu Starý pivovar v Kroměříži. Největší umělecký festival mladých talentů ve Zlínském kraji Zuška Zuška se bude dnes odpoledne konat ve Zlíně. Stovky mladých talentů ze základních uměleckých škol z celého kraje představí taneční, hudební, výtvarné i divadelní vystoupení. Celý festival proběhne jako součást Národního festivalu Zuš Open a nese podtitul Žít uměním. Festival se přesouvá z důvodu nepřízně počasí z náměstí Míru do Studia Z v Městském divadle Zlín, kde bude program probíhat od 14 do 17 hodin. Program v parku Komenského je zcela zrušen, ovšem gala večer se koná bez změny, tedy od 19 hodin ve Zlínském kongresovém centru. Stejně jako každou třetí neděli v měsíci se i dnes koná burza okrasného ptactva a drobného zvířectva na výstavišti Kroměříž. Na programu je prodej chovatelských a zahradnických potřeb, krmiva, budek, přenosek, dále výpěstků nebo včelařských produktů. Akce je dnes přístupná do 10. hodiny, od 10. hodiny dopolední. Otrokovická beseda na dnešek připravila taneční odpoledne s dechovou hudbou. Folklorní soubor Polančanka, který hraje už přes 110 let, představí dechovku nejen moravskou, ale i českou a jak si to tato doba žádá, snaží se postupně zařazovat i skladby modernějšího rázu. Program začíná ve 14 hodin v besedě v Otrokovicích na Zlínsku.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
2: Měsíc jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Richard Miller dospíval ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přesně ve 7:45.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká podobné počasí jako včera, i když toho deště už by nemělo být tolik, obloha má být v průběhu nedělního dne zatažená. Během dne se na většině území vyskytne déšť nebo také občasný déšť, no a k večeru a v noci by potom srážky měly ustávat. Co se týká maximálních teplot, tak ty by se měly pohybovat v intervalu 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Blíží se nám 8. hodina a to je čas na sportovní příspěvek, který je teď na řadě a bude o fotbalu. Fotbalisté Slovácka si ověřili pravdivost slov, že po hodech přichází půst, zatímco po minulé domácí výhře nad Baníkem Ostrava slavili jistotu vyhnutí se přímému sestupu z první ligy, po dalším domácím duelu s Mladou Boleslaví měli náladu úplně opačnou. Nejen kvůli skóre a jasné prohře 0-3.
1: To byl ostudný výkon.
2: Jednoduše zhrnul prohru 0-3 s Mladou Boleslaví záložník fotbalového Slovácka Patrik Blahút. Tým z Uherského Hradiště už před zápasem věděl, že ho v každém případě čeká účast v baráži, a taky když výsledek nebyl tak podstatný, chtělo mužstvo udržet pohodu z minulých zápasů.
1: My jsme tu doma strašně veľa zápasů takto odovzdali v této sezóně a už jsme si mysleli, že už to takto nebude, že sem někdo přijde, dá si tu trojku a odjde s těmi bodmi. Takže to máš své najviac.
2: Trenér Roman Skuhravý mluvil o tom, proč jeho svěřenci nenavázali na předchozí výkony z nadstavbové skupiny o záchranu, ve které dosud neprohráli.
3: Znak průměrnosti je, že nejsi schopen vlastně udržet dlouhodobě energii, zodpovědnost, odhodlání a samozřejmě s tím spojenou kvalitu, a to nás potkalo.
2: Říkal kouč, který tentokrát působil méně energicky než obvykle.
3: Mě zachvátil jakoby smutek z toho, co jsem viděl, a vůbec to nemá nic společného jakoby s prohrou. Já vím, o čem je profesionální sport. Profesionální sport vás odmění, pokud vlastně se s těma situacema jdete pobít, popasovat. Někdy je to chytrostí, někdy to je kvalitou a samozřejmě někdy to je brutální pracovitostí, a to jsme prostě neměli.
2: I přes prohru má ale Slovácko díky dalším výsledkům před posledním kolem nadstavby jistotu, že sezónu zakončí na 14. místě. To zaručuje výhodnější pozici pro baráž proti druholigovému soupeři. Odvetu dvojutkání o účast v nejvyšší soutěži přivítá Uherské Hradiště.
3: Rozhodně nebudu spekulovat s tím, že doma to jakoby dotáhneme. Prostě chceme být připravený fyzicky, mentálně na oba dva zápasy, aby jsme byli my ti, kteří si jdou jasně za tím, co chceme.
2: V baráži se Slovácko utká buď s Táborskem nebo Artisem Brno. Rozhodne o tom závěrečné kolo druhé ligy. Z Uherského Hradiště David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT 2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Vsetín plánuje rekonstrukci střediska volného času Aldeco. Ekologické aktivisty v regionu čekají peníze od Zlínského kraje. Obdrží přes 1 000 000 korun. Zlínští fotbalisté prohráli na hřišti Baníku Ostrava 0-2. Obloha bude dnes ve Zlínském kraji zatažená s možností deště a naměříme až 13 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Neradilek. Středisko volného času Aldeco ve Vsetíně se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci. Budova bývalé základní školy na sídlišti Rybníky, ve které Aldeco sídlí, je podle lidoveckého místostarosty již v neodpovídajícím stavu. Neodpovídá současným technickým ani provozním požadavkům. Město proto plánuje její modernizaci, kterou chce financovat především z dotací.
5: Dojde k výměně oken, zateplení budovy, výměně topného systému a také instalace fotovoltaické elektrárny, což by mělo vést následně také k úsporám na provozních nákladech této budovy.
3: Zlínský kraj letos dá na ekologické aktivity v regionu 1 000 000 korun. Částku rozdělí mezi 13 žadatelů. Jde především o organizace zabývající se ochranou přírody, ale i střediska volného času či školy. Mluvčí kraje Soňa Ličková uvedla, že podpory se například dočká projekt základní a mateřské školy Žilechovice nad Dřevnicí s názvem Živá zahrada, živá škola.
6: Hejtmanství tak mimo jiné finančně přispěje základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Kosenka z Valašských Klobouk nebo okresní organizaci Českého svazu včelařů v Uherském Hradišti na uspořádání včelařského dne v Ostrožské Nové Vsi.
3: Řidiče čekají od pondělí další komplikace na dálnici D1 u Ostravy. Silničáři totiž začnou opravovat most v mohumínské části Vrbice a doprava se v místě zúží na jeden jízdní pruh v každém směru. Oprava potrvá zhruba měsíc, upřesnila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
7: Rekonstrukce na hranici Ostravy a Bohumína navazuje na loňské práce, kdy jsme provedli výměnu mostních závěrů ve směru do Polska a letos proběhnou podobné činnosti v protisměru. Cena zakázky dosahuje zhruba 11,3 milionů korun. Sport.
3: Fotbalisté Zlína prohráli ve čtvrtém nadstavbovém kole o záchranu v Šancelize na hřišti Baníku. Ostrava 0-2. První gól si dal zlínský obránce Kopečný v 9. minutě, druhý pak přidal v závěru domácí kapitán Friedrich. Pokračuje trenér Zlína Bronislav Červenka.
8: Baník měl velmi energický vstup do utkání, byl velmi agresivní a zatlačil nás na prvních nějakých 10 minut. Tam bylo těžké se z toho dostat, vyústilo to v ten vlastní gól, samozřejmě po červené kartě, ale samozřejmě viděli jsme, že v těch 10 to bude velmi náročné a těžko se budeme dostávat do 16.
4: Počasí.
3: Obloha bude dnes ve Zlínském kraji zatažená a na většině území se vyskytne déšť nebo občasný déšť. Srážky mohou na západě kraje přechodně ubývat a večer a v noci by již měly začít pozvolna od západu ustávat. Povane mírný severozápadní až severní vítr. Aktuálně měříme 10 až 6 stupňů, nejvyšší teploty dnes 9 až 12, na západě kraje kolem 13 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici 1/49 ve Zlíně v ulici Vizovická se střetla dvě osobní vozidla. Pohodovou jízdu naším regionem přeje Český rozhlas Zlín.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Zprávy dnes pro vás připravuje Matěj, který je stejně jako já ještě plný dojmů ze včerejšího dne otevřených dveří. Děkujeme, milí posluchači, vám, kteří jste se na nás přišli podívat, kteří jste nás navštívili. Mimochodem, fotografie ze dne otevřených dveří bude moci si prohlédnout na našich webových stránkách na adrese zlín.rozhlas.cz. Taky jsem se dostal na nějaké ty fotky. Musím říct, že když kolegyně, která měla focení na starosti, mě zachytila na jeden záběr, tak jsem se chtěl podívat, jak vypadám. No a snažil jsem se jí přesvědčit, aby mě vyfotila tak, aby na té fotce nebylo vidět, že jsem ještě po zimě nestihl zhodit nějaké to kilo navíc a aby nebylo vidět, že jsem prostě přes zimu přibral. No, odbyla mě slovy, že pokud chci být vyfocený tak, aby nebylo vidět, že jsem přibral, takže mám vyzkoušet rentgen. My si teď dáme dvojici, která je v kondici a budou to konkrétně Petra Janu a Petr Janda s písní Jedeme dál.

0: Udržet seniory co nejdéle v domácím prostředí. To je trend, který podporuje stát i Zlínský kraj řadou terénních služeb. Důležitá je úprava bydlení, pečovatelská služba nebo domácí zdravotní péče. Velkou podporou jsou denní centra pro seniory. Například domovinka, kterou zřizuje Charita Zlín, nabízí se služby každý všední den. Umožňuje tak lidem chodit do práce a zároveň pečovat o své blízké doma co nejdéle.
1: Doufám, že jste si dneska přinesli ty čepice, jak jsme si říkali, plavecké.
2: Ranní rozcvičku v domovince vede sociální pracovník Tomáš Sedláček. Má specifické tempo i hudební podkres.
1: Jaká je voda?
3: Dobrá.
1: Dobrá, jak to znamená co?
3: Dobrá, mokrá.
1: Mokrá? Dnešní cvičení nazdar.
3: Zdar.
1: Zdravém těle.
3: Zdravý duch.
1: Tělu nesmíš.
3: Povolí.
1: Výborně.
2: Co se vám tady nejvíc líbí?
3: Nejvíc nám líbí, že jsme v kolektivu, že jsme doma sami jak pes u bůry. Vám se vždycky těší.

0: jsou u toho opravdu velice spokojení.
1: A proč? Protože jsi fláma, flámuješ do rána, proto tě nemám rád.
2: Paní, která se vedle mě v křesle výborně baví, sem každý všední den přiváží její syn Petr Tůma.
3: Já jsem pracující, že jo, mám vlastně plný úvazek pracovní a bez toho by vlastně vůbec nebyla možná péče o tu matku. Já jsem na to sám a pokud by nebyla někde přes den a ona má čtvrtý stupeň demence a nebylo by o ní postarané, tak by tam nemohla být sama, už by musela být v nějakém ústavu. Ale dokud může být se mnou, tak toto je v podstatě řešení.
2: Jeho slova potvrzuje i vedoucí z Zlínského centra denních služeb pro seniory Michaela Blahová.
4: Tato služba, já vidím, i v budoucnu bude mít velký potenciál právě proto, že dokáže zajistit tu péči v ten denní čas, pracovní dny, ale vlastně ten člověk může být doma.
2: Zlínská domovinka má denní kapacitu 10 míst, na nich se střídá 24 klientů a i tady mají seznam dalších čekatelů.
4: Určitě ta kvalita života může být vyšší právě díky tomu, že vlastně ten den prožívají ve společnosti svých vrstevníků.
2: Popsala vedoucí Michaela Blahová cestu, kterou si vybral i Petr Tůma pro svou maminku.
3: Já to vnímám naprosto jednoznačně, kdyby té služby nebylo, tak ona už tady ani není. A já se samozřejmě můžu postarat o to, aby byla najezená, aby byla v čistotě a tak dále. Ten sociální kontakt, bez toho ten člověk být nemůže.
2: Ze zlínské domovinky Blanka Kovandová, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz.
6: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

si, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrej řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí.

0: trpělivost zdvořilost, plnou nádrž pásy přikrutu, dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve vozu.
1: 8 hodin 14 minut, to je aktuální čas, vaším společníkem je vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď se podrobně podíváme na počasí, a to s paní Bárou Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu, které jsem trošku před chvílí fušoval do řemesla, protože jsem se díval, jak vypadá povětrnostní situace na internetu, na mapách, no a vypadá to, že se na nás chystají srážky od východu. Jak se ta situace vyvine v průběhu dnešního dne, tak to už nám prozradí právě paní Bára Kučerová.
2: Ten trend očekáváme i během dne, že by se to z toho východu mělo rozšiřovat to srážkové pole na západ. Krajní západ potom může zůstat bez srážek nebo s minimem srážek a teploty, které se teď pohybují mezi 6 a 9 stupňů Celsia a vyšplhají mezi 9 až 12 stupňů Celsia na západě kraje, tam, kde bude těch srážek nejméně.

0: Méně mohou být ta maxima lokálně i kolem 13 stupňů.
1: Už víme, jaké počasí nám přinese neděle do Zlínského kraje. Jak to bude vypadat v pondělí?
0: A pondělí bude den převážně oblačný, případně až zatažený ve východní polovině kraje ráno a dopoledne ještě často s deštěm. Ten by měl ale během dne pozvolna od západu ubývat a jinak, když nebudeme nad hlavou mít dešťové mraky, tak očekáváme možný výskyt přeháněk a teploty by zítra měly vyšplhat mezi 12 až 15 stupňů Celsia na západě kraje až k 18 stupňům Celsia.
1: Tak ty teploty by měly být podle té předpovědi vyšší než ty dnešní. Znamená to, že se nám bude potom oteplovat i v dalších dnech, protože pokud se nepletu, tak ty současné víkendové teploty jsou pod normálem. Je to tak?
0: Ty teploty jsou minimálně ty maximální opravdu spíš nižší. Ten průměr těch maxim je často okolo 20 stupňů Celsia, takže ta maxima opravdu nedosahují toho, co normálně v těchto, nebo běžně v těchto dnech zažíváme. A potom ty další dny by opravdu měly pozorovat nárůst teploty v úterý konkrétně 17 až 21 stupňů, ve středu 18 až 22 stupňů, takže ta teplota bude pomaličku postupně růst, byť to počasí zůstane spíše oblačnější, přes den s malou možností přeháněk a případně i s nějakou možností bouřky.
1: Jaké bude ve Zlínském kraji počasí, to prozradila Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za to. Někteří lidé tvrdí, že v hradech a zámcích zažívají kontakt s nadpřirozenem. Co říká starý nápis na okenici v buduáru hrabinky Alice Laudonové na zámku v Bystřici pod Hostýnem, který zde zanechal mladý člen Hitlerjugend v roce 1944? Pátrali potom redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková a její kolega Roman Werner. Reportáž z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje s historičkou Evou Nedělníkovou z Bystřice pod Hostýnem uslyšíte v našem vysílání po následující písni v podání skupiny Bonnie M.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
3: Ale Jenehuse,
4: řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
6: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. She's crazy like a fool.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
0: Vstupujeme do zámku v Bystřici pod Hostýnem.
2: Zámky a hrady jsou tradičními místy, kde se záhady předpokládají.
0: Do tajů, které skrývá zámek Bystřici pod Hostýnem, nás zasvětí Eva Nedělníková, historička z Městského muzea v Bystřici pod Hostýnem.
3: Ukážeme si jenom jednu z mnoha, troufnu si tvrdit, do dneška nevysvětlených záležitostí.
0: Zámek Bystřice pod Hostýnem a záhada z období druhé světové války. Kráčíme k místu, kde se objevil ten tajemný nápis.
2: A my se pohybujeme v chodbách, kudy v té době procházeli docela nečekaní návštěvníci, mladí chlapci z Německa.
3: Byly to sem dovezené děti z okolí Berlína a děti, které příslušely k polovojenské organizaci Hitlerjugend.
0: Procházíme několika salonky se zámeckým vybavením.
3: Teď vás vedu do budoáru paní hraběnky Alice, která byla matkou posledního vlastníka Bystřického zámku. A tím byl Ernst Gideon Laudon.
2: Paní Nedělníková odstraňuje od jednoho z oken malířský stojan s historickou mapou.
0: Na jednom z obložení oken vidíme nápis.
3: Den, wer det hat gelesen, der ist so hier gewesen. Já to teda přečtu česky. To každý ví, protože kdo to četl, tady byl taky. Pomsta. Oh, jak dobře je nahoře. Příliš odvážný ten, který, a zase je tady kousek nečitelný, tady nenocuj. Bystřice pod Hostýnem, 1. dubna 1944. Je to nápis tuškou, který tady zanechal jeden z mladíků, který se v zámku pohyboval, jak tady je vidět v roce 1944.
0: Mám úplně mráz po zádech.
2: Trošku filozoficko-děsivý příspěvek. Čím si vlastně, paní Nedělníková, vysvětlujete, že se ten mladý budoucí voják Wehrmachtu takhle bál?
3: Jednak chladno. Jednak nepohodlí. Pomsta koho? Podle novinových textů SS, respektive NSDAP, pořádala mezi těmito tábory nějaké soutěže ve střelbě, v orientačním běhu. Je možné, že ty děti soupeřili a někdo se pomstil tomu, kdo skončil na lepším místě. Kromě sebe samotných se mohli bát i ducha paní hraběnky.
0: Poslední verš, poslední řádek zní tady nenocuji.
2: A my nevíme proč.
3: Pořád nevíme proč, protože v podstatě jakékoliv vysvětlení, které si dosadíme, bude naše vysvětlení, ne vysvětlení toho hocha, který to psal.
0: Další záhady a tajemství zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner. K poslechu na webu zlin.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.
4: Chcete se dozvědět o nevysvětlitelných událostech na zámku v Bystřici pod Hostýnem více? Potom si poslechněte dlouhou verzi seriálu dnes před 15:30 odpoledne. Všechny předchozí díly cyklu Záhady a tajemství zlínského kraje si můžete kdykoliv poslechnout na našich internetových stránkách zlin.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích, například v aplikaci Můj rozhlas.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primadosu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A ty má Matěj Neradilek. Rožnov pod Radhoštěm bude i v příštím roce finančně podporovat málo využívanou autobusovou linku 650. Ta zajišťuje dopravu do místních částí Koryčanské a Dolní Paseky. Dotaci schválili zastupitelé na svém posledním zasedání. Město zároveň hledá efektivnější způsob přepravy obyvatel. Podle nezávislého starosty Jana Kučery radnice připravuje systém sdílené dopravy na zavolání. Na rozvoj sociálních služeb letos město Uherské Hradiště společně s dalšími obcemi správního obvodu věnuje téměř 10,5 milionu korun. Dohromady podpoří celkem 21 organizací zahrnujících 65 konkrétních služeb. Finanční prostředky poskytne Fond sociálních služeb, který obce založily před 2 lety. Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické persekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na 3. květnovou neděli. Pietní shromáždění začne v 10 hodin dopoledne před malou pevností. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození bude mít na místě předseda Ústavního soudu České republiky Jan Baxa. Pavel navštíví taky Centrum studií Genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin beze jména. Dnes je Mezinárodní den proti homofobii, připomíná rozhodnutí Světové zdravotnické organizace, která v roce 1990 vyřadila homosexualitu ze seznamu nemocí. Cílem je taky upozornit na diskriminaci LGBT+ komunity. Součástí oslav je i charitativní běh Fun and Run v pražské Stromovce, který letos po 15. pořádá Prague Pride. Obloha bude dnes ve Zlínském kraji zatažená a na většině území se vyskytne déšť nebo občasný déšť. Srážky mohou na západě kraje přechodně ubývat a večer a v noci by již měly pozvolna od západu ustávat. Povane mírný severozápadní až severní vítr. Aktuální teploty 11 až 6 stupňů, nejvýše dnes naměříme 9 až 12 stupňů Celsia. Na západě kraje lokálně kolem 13 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Omezení dopravy očekávejte dnes v Pohořelicích na Zlínsku. Koná se tu totiž tradiční pouť. Z krátkých zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsme rádi, milí posluchači, že v neděli po ránu posloucháte právě Český rozhlas Zlín. Mimochodem víte o tom, že poslouchat prý dokážou třeba i rostliny. Vědci ve své nové studii tvrdí, že když semena rostlin slyší déšť, tak prý rostou rychleji. Takováto semena při pokusech vyklíčila o 40% rychleji než ta, která zůstala v tichu. No, tak to vypadá, že v budoucnu možná třeba nebudeme muset zalévat zahrádku, že bude stačit rostlinám pustit déšť z CDčka. Jsem docela zvědavý, jak ty pokusy budou pokračovat. My pokračujeme právě teď s dnešním oslavencem Jiřím Kornem a jeho písní Hotel Ritz.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Stejně je to zvláštní, jak nás protíná, čekali jsme konec a teď začínám, jsem tady s tebou. Někdy se to stává, vždyť to dobře víš,

0: Postřehli jste, o čem právě dospíval Michal Hrůza? Tak stejnému tématu se bude věnovat i dnešní pořad Na pohovce Jožky Kubáníka. Více teď řekne přímo Jožka.
1: Předtím, než vám prozradím, o čem si budeme s mojí návštěvou povídat dnes, vám musím opět poděkovat za vaše příběhy a za důvěru. Slibuji, že vaše jména nikomu neprozradím a občas je i změním, abyste byli v bezpečí. Ale dnes jsem to dělat nemusel, protože paní Klára se k dotazu hrdě hlásí. Napsala mi: často mám pocit, že bych něco měla udělat jinak, tuším, že by to bylo správné, ale hned se ozve druhý hlas, který mi to rozmlouvá. Nevím, jestli je to intuice, nebo je to strach, a chtěla bych vědět, jak to poznám. Kláro, já myslím, že tohle řešíme úplně všichni a děkuji za zajímavé téma. Možná si vzpomenete, že jednou jsem si o intuici na pohovce Jožky Kubáníka povídal i s herečkou Jitkou Čvančarovou. Připomeňme si to.
2: Já jsem člověk, který neumí přijít chybu, protože nevidím důvod, proč ji přecházet. Já ji musím jako vyřešit, analyzovat a pak jít dál, jako, protože tam ta chyba jinak bude. Takže si myslím, že musíte najít k sobě lidi, kde to cítíte stejně, aby ta lehkost, tý energie a ten dopad byl tam, kde byl, protože ta zodpovědnost nás je jako obrovská, těch nás umělců.
3: Máte kolem sebe takové?
2: Mám, štěstí mám. No, jo, mám a je to opravdu štěstí a je to teda obrovský naplnění. A je krásný, jak se tam ta energie jako vrací. Spoustu lidí se mě ptá, jako, kde bereš energii na tolik věcí. Já říkám, ale když je to správně, tak se to tam krásně, jako ta energie tam tak jako pluje a to nejde jako silově, to jako člověk neurve. Nebo možná urve, ale já to z toho cítím. Hloubka, no, já dám hrozně na intuici nějaký můj vnitřní hlas, nebo říkejte tomu, jak kdo chcete. A musím říct, že na ní, že jsem ji často obcházela, že jsem ji často raciem třeba omlouvala a tohle není určitě tak, jak si jako myslíš, ale už ji neomlouvám, už vím, že jako je správně, že mě nikdy nesklamala.
1: To byla herečka Jitka Čvančarová a její vyprávění o intuici a já se těším, že terapeutka Markéta Kořínková nám o ní řekne spoustu dalšího.
0: Pořad Na pohovce Jožky Kubáníka o intuici uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dnes hned po zprávách v 11 hodin.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dohrála a dospívala skupina Jelen. Počasí. Dnes počítejte ve Zlínském kraji se zataženou oblohou. Během dne se na většině území vyskytnou srážky, buď to bude trvalý déšť, anebo občasný, no a ty srážky by potom měly ustávat ve večerních a nočních hodinách. Takže pokud se chystáte někam ven, tak jistotou bude přibalit si sebou deštník. Maximální odpolední teploty se budou pohybovat mezi 9 až 12 stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Po písni Evy Farné nám kolega Petr Uhřík představí v našem vysílání další světovou hudební hvězdu. Tentokrát to bude zpěvačka, kterou mnozí podezírali, že se nenarodila jako žena, ale jako muž, který potom změnil pohlaví. Ta dotyčná zpěvačka, aby to vyvrátila, se dokonce nechala nafotit pro časopis Playboy. No a řeč je konkrétně o zpěvačce Amandě Lear.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Vrátíme se k začátkům zlaté éry zvané disco. Nabídnu další hvězdu z této oblasti, vyloženě spotřební muziky, v prvé řadě určené k tanci. Myslím, že si velká spousta posluchačů vzpomene na Amandu Lear, která na přelomu 60. a 70. let fungovala nejdřív jako modelka, pak teprve ji známe jako zpěvačku s hlubokým altem, respektive herečku. Její imidž je založena na řadě mystifikací, takže jisté není datum jejího narození, neznáme ani její přesný původ, snad britsko-francouzský. Za to se dokáže plynule domluvit pěti jazyky. To, že byla múzou surrealistického Salvátora Dalího, je docela známá věc. On se na adresu Amandy jednou vyjádřil, že má nejkrásnější kostru na světě. Taky možná proto se objevila i na obalu jedné desky Roxy Music Briana Ferryho. Než si pustíme Follow Me, upřesním, text napsala Amanda sama a pojednává o svádění. Jedná se o první z pěti písniček alba, které do sebe tematicky zapadají a vypráví příběh o dívce svedené ďáblem. Jednou vystoupila také v Československu, bylo to na bratislavské Liře 82.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Hasiči z Otrokovic mají k dispozici nové kapacitní čerpadlo. Návštěvníci letní filmové školy v Uherském Hradišti mohou kupovat akreditace nebo vstupenky na koncerty. Fotbalisté Slovácka doma prohráli s Mladou Boleslaví 0-3. Obloha bude dnes ve Zlínském kraji zatažená s možností deště a naměříme až 13 stupňů. Matěj Neradělek je s vámi u zpráv Českého rozhlasu Zlín. Nové kapacitní čerpadlo pro hasiče pořídilo město Otrokovice na Zlínsku. Radnice tak reaguje na problémy s vysokou hladinou vody a místními záplavami v některých lokalitách u řeky Dřevnice.
2: Výkon čerpadla umožní efektivnější a rychlejší odčerpání vody a tím i snížení rizika zaplavení ohrožených lokalit. Díky umístění na podvozku je navíc snadno přemístitelné a může být nasazeno tam, kde je právě potřeba.
0: Letní filmová škola v Uherském Hradišti spustila předprodej akreditací. Návštěvníci festivalu si mohou vybrat jedno i vícedenní akreditaci, které jim umožní vstup na všechny projekce, odborný program i výstavy. Zájemci si také mohou zakoupit vstupenky na koncerty či divadelní představení. Letos vystoupí například Rišo Miller, Kateřina Marie Tichá nebo soubor Harafica. Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že po chatbotech chtějí lidé určit diagnózu nebo léčbu, což by ale dělat neměli, protože umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav člověka, může si ale také vymýšlet, pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
3: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
0: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Sport. Fotbalisté Slovácka v předposledním utkání nadstavbové skupiny o záchranu v Šancelize prohráli doma s Mladou Boleslaví 0-3. Díky ostatním výsledkům přesto mají jistotu, že v tabulce zůstanou po sezóně na 14. příčce, která zaručuje výhodnější nasazení do baráže s druholigovým soupeřem a odvetu v domácím prostředí. O této výhodě mluví záložník Patrik Blahut.
4: Myslím si, že určitě nás tu doma poženou skvělí fanoušikové, jak celou sezónu nám fandí, aj keď nám to druhou část té sezóny nešlo, takže za nich, za celý region, za nás, za celé Slovácko, tam musíme prostě zomřít. Počasí.
0: Obloha bude dnes ve Zlínském kraji převážně zatažená, na většině území se taky vyskytne déšť nebo občasný déšť. Srážky mohou na západě kraje přechodně ubývat a večera v noci by již měly začít pozvolna ustávat. Povene mírný severozápadní až severní vítr a nejvyšší teploty dnes naměříme v rozmezí 9 až 12, na západě kraje kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 493 ve Valašských Kloboukách Lipině ve směru do Křekova na Zlínsko havarovalo osobní auto. Český rozhlas Zlín přeje pohodovou neděli a po zprávách pokračuje naše víkendové vysílání.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pokud jste se včera byli podívat na den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín, tak jste si mimo jiné třeba mohli také na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je mluvit přímo do živého vysílání, do přímého přenosu. My pro vás už za chvilku máme reportáž ze včerejška, možná, že se v ní právě vy sami uslyšíte.

0: zjistit, jak vzniká vysílání, potkat se s moderátory a projít si studia, kam se běžně člověk nedostane. To mohli všichni, kteří včera přijali pozvání na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín. Ve zlínské vile Jana Antonína Bati, kde rozhlas sídlí, se dveře doslova netrhly.
1: Dobrý den, přátelé, já vás tady vítám u nás doma. Já jsem Jan Antonín Baťa a vy jste přišli prý na návštěvu, je to tak. Tak my jsme, dobrý den, ano, my jsme moc rádi. Já jsem tady taky po docela dlouhé době.
2: Moderátor a herec Městského divadla Zlín Pavel Vacek vítal v sobotu co by Jan Antonín Baťa ty, kteří přišli do Českého rozhlasu Zlín na Den otevřených dveří.
1: Jsme vítali hosty, tak vás tady uvítám taky. Pojďte dál. Věřím, že tady už na vás dýchnou ty starší časy.
2: V hale vily se dozvěděli něco z historie této architektonické památky. Poté přešli do pracovny známého obuvníka, kde je uvítala šéfredaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Janíková.
3: Rádi, že jste si na nás udělali čas. No a jsem tak přemýšlela, že pro nás je to v podstatě stejná příležitost, jako když Baťa přišel do firmy. Protože vy jste náš Baťa, vy nás platíte. Tak vám moc děkujeme, že jste se přišli na tu vaši firmu podívat.
2: Jen o místnost dál zjistili, jak se tvoří zpravodajství. Tady se jich ujal editor Tomáš Fránek.
4: Ve Zlíně vzniká zpravodajství jak pro tady tu stanici, Český rozhlas Zlín, tak vzniká zpravodajství pro ty velké stanice, jako je Radiožurnál, jako je Český rozhlas Plus. Vytváříme obsah 7 dní v týdnu.
2: Naši hosté si prošli celou vilu a mohli být i u živého vysílání Pavla Maška a Standy Hloška. Ten si setkání s posluchači velmi pochvaloval.
5: Je to bezvadný, je to samozřejmě jiný a já se přiznám, že mám rád, když se vysílá jako naživo, i když samozřejmě se počítá s tím, že tam člověk občas může se přebrepnout nebo říct nějakou blbost, ale mám zkušenost, že když člověk třeba klopítne na pódiu, tak je to živý a lidi to mají rádi, to samý v tom studiu.
2: Osobní setkání si užil i moderátor ranního vysílání Petr Uhřík.
6: Setkání tváří v tvář je samozřejmě něco úplně jiného, než když vysíláte pro, řekněme, anonymní zástup. To je samozřejmě velmi příjemná věc, když ty lidi vidíte přímo před očima.
2: Na Den otevřených dveří dorazila spousta dětí. Prohlídku vily a speciálně vysílacích studií si všichni užili. Třeba jako Matouš,

0: Vám.
1: No, mě strašně zajímalo, jak to tady všechno vypadá a obzvlášť tady té budově, je to tu strašně pěkné.
2: No, mně se líbilo tady tohle, jak jsme teďkom šli ty kamery.
3: Až z Valašského Meziříčí přijel na prohlídku do Zlína pan Josef.
4: Na téhle vile se mi nejvíc líbilo vlastně ta architektura, ti příjemní lidé a to, jak nám tady říkali tu minulost té budovy, tak to bylo asi nejhezčí.
3: Vilu Jana Antonína Bati si letos prohlédli více než 200 návštěvníků. Ze Zlína Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: stále posloucháte vysílání Českého rozhlasu Zlín, už bude 9:45. Já si teď vypůjčím hlášku, kterou pronesl Jiří Sovák v oblíbené komedii Marečku, podejte mi pero, když jakožto mistr v továrně na zemědělské stroje Jiří Kroupa seděl doma v kuchyni nad synovým vysvědčením, procházel známky a říkal, no, hlavně si dodělej ten dějepis, protože když někdo nezná dějepis, tak to je horší, než kdyby neznal přírodopis. Vy se v historii orientujete a můžete orientovat ještě lépe, když budete pravidelně poslouchat naše vysílání, ve kterém vám pouštíme rozhlasový cyklus Toulky českou minulostí. Už za chvilku nás čeká další díl, tentokrát se budeme věnovat období Velké Moravy a dozvíte se podrobnosti o archeologické lokalitě ve Starém Městě na Uherskohradišťsku.
1: Úraz přehrad.

0: vádí, anebo třeba bodnutí hmyzem. Věděli byste, jak v těchto situacích pomoct vašim mazlíčkům? S první pomoci zvířatům nám v pondělní chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín poradí slušovický veterinář Dominik Gregořík. Své dotazy si připravte na 18. května. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Toulky českou minulostí.
1: Toulky českou minulostí, schůzka 19. Ocitáme se v ní uprostřed doby, která patřila v našich dějinách k těm nejpozoruhodnějším. Svým zvláštním němým způsobem vydávají o ní svědectví rozpadlé pevnosti. Pro člověka znalého jejich jazyka výmluvně vyprávějí o vrcholném období země, kterou pod stejným jménem známe i dnes. Ano, Morava. V 9. století však nosila přívlastek Velká.
0: Ještě těsně po druhé světové válce se museli dějepisci upírající pozornost k éře Velké Moravy spokojit asi se stovkou písemných zpráv rozptýlených po franských a byzantských kronikách.
2: K dispozici měli jinak už jen hromádku vykopaných starožitností a s těmi si moc rady nevěděli.
0: A tak o Velké Moravě vznikla představa, která zrcadlí jenom výsek skutečnosti.
2: Hlavně chyběly doklady, jak byla slovanská společnost rozvrstvena, jaká byla její hmotná a duchovní úroveň, jak vypadal běžný každodenní život našich předků.
0: Tyto informace předali historikům až moderní archeologové.
2: To v míře vrchovaté.
1: Staré město u Uherského hradiště.
2: Roku 1948 přišli do Starého města archeologové.
0: Jejich tým vedl doktor Vilém Hrubý.
2: Měli před sebou obtížný úkol. Potřebovali nahlédnout pod ulice, zahrady i domy. Věděli, že pod dnešní zástavbou leží trosky jiného sídliště, jenomže nesrovnatelně staršího, asi o 1100 až 1200 let.
0: S archeologickými výkopy začali nejprve na přístupných místech.
2: Zůstali tam 15 roků.
0: Sňali povrchovou slupku země tam, kde to šlo.
2: Nahlédli do všech dosažitelných koutů.
0: S lítostí museli nakonec dílo opustit. I když by si byli přáli vidět mnohem víc, zaskočila je neúprosná skutečnost. Museli by zbořit dobrou půlku Starého města.
2: Tam už touha dozvědět se vést nemohla.
0: I tak však archeologové zahlédli víc než dost.
3: Dalo by se říct, že takové církevní centrum byly právě Mikulčice, protože ten počet nalezených kostelů nebo základů kostelů tam je opravdu úctyhodný. Kolik se jich tam vlastně našlo?
4: No, uvádí se 12 celkem těchto sakrálních staveb. Samozřejmě nejsou to jenom Mikulčice, ale podobně máme doklady významného takovéhoto centra v té oblasti Uhersko-Hradištské aglomerace, Staré město Uherského Hradiště, Sady Uherského Hradiště, Modrá u Velehradu. Tam je trochu smůla, že vlastně na rozdíl od Mikulčic, které jsou ve volném terénu, to znamená, tam se mohly provádět velkoplošné archeologické výzkumy, tak vlastně v té oblasti Uhersko-Hradištské aglomerace, tam je to vše v novodobé zástavbě nebo ve středověké zástavbě. To znamená, ty výzkumy jsou tam daleko obtížnější a také ten obraz, vlastně, který na základě těch výzkumů je nějakým způsobem potom rekonstruován, je mnohem torzovitější. Samozřejmě ještě tady máme další centra. Mezi takové důležité centrum bezesporu patřila samotná tedy Bratislava, místo, kde stojí Bratislavský hrad, potom Nitra, že patřila k takovým významným zase oblastem.
1: K účastníkům naší expedice českými dějinami se připojili v tuto chvíli jako průvodci doktor Zdeněk Měřínský a profesor Vladimír Podborský z brněnské Masarykovy univerzity.
2: Vilém Hrubý, který výzkum na Starém městě vedl, byl přesvědčen, že jeho tým vykopal pozůstatky nejvýznamnějšího politického, církevního a kulturního centra Velkomoravské říše.
0: Ano, a že to bylo sídlo panovníků a možná i arcibiskupa Metoděje.
2: Že to je dávno hledaný tajemný velehrad.
1: Ta domněnka je velice přitažlivá. Leckteré argumenty v její prospěch znějí přesvědčivě, jenomže
2: souhlasit s konečnou platností prostě nejde.
1: Ano, chybějí nevyvratitelné důkazy, které oprávněnou hypotézu promění v jistotné tvrzení.

0: Budeme se teď proplétat uličkami Starého Města. V jeho zahradách a sadech na zbytku volných míst, která pro archeology v husté zástavbě zůstala. Co tam objevili?
1: Ukázalo se, že tady na břehu středního toku Moravy stála zemědělská osada už v dobách Sámovy říše. Během dalšího století,
0: tedy 8.,
1: srostlo několik bezprostředně sousedících malých rolnických sídlišť v jedno větší a to už bylo obehnáno obraným příkopem a tarasem z palisád.
0: Ano, dá se říct, že dlouho před zrodem velkomoravského státu zde vlastně na terénní vlně mezi bažinami a bažinatými loukami vzniklo raně středověké město.
2: Setkáváme se někdy s termínem protoměsta vlastně. Víte, že už to byly určité útvary, dá se říci, protoměstského charakteru, které mají některé znaky, které se blíží městu. Možná tady se dostáváme do problematiky vzniku měst a právní historikové zejména striktně tedy se snaží prosazovat názor, že město je dotvořeno v to plně institucionální středověké město teprve, když dostává práva vlastně všechna a všechna vymezení, kterými se odlišuje od útvarů buď vesnických nebo větších aglomerací, ale pro to období vlastně Velké Moravy ještě nemůžeme brát tak přísná kritéria. To znamená, skutečně byly to útvary, které už se těm městským organismům blížily v každém případě a s řadou svých znaků.
3: Právě sem, do Starého Města.
1: Ať už se tenkrát jmenovalo jakkoliv.
3: Právě sem se soustředila řemeslná výroba. Právě tady byl průsečík několika obchodních cest. Zde žili moravští boháči a velmožové.
0: A to město rostlo dál.
1: Rostlo. Pravda, ze dřeva nemohlo se ani v nejmenším srovnávat s půlmilionovou byzantskou Konstantinopolí, nicméně
0: v měřítcích platných pro tehdejší střed Evropy tu šlo o populační soustředění, jaké široko daleko nemělo obdobu.
1: Všechno nasvědčovalo tomu, že v 9. století, v dobách největší slávy, tu žilo možná 6 000 na dokonce 10 000 obyvatel.
0: V troskách opevněného města našli archeologové skutečné poklady.
1: Přes 5 000 předmětů, kvalitní keramiku, železné nástroje, vědra, kování.
3: Taky přes 100 zlatých náušnic. Dále proslulé velkomoravské gombíky a ještě další ozdoby a šperky.
1: Zlata tu bylo víc než kdekoliv jinde ve slovanském světě.
3: Ta vysoká profesionální úroveň šperkařů byla překvapující. Tím spíš, že ty klenoty mistrovsky zdobené a dokonale vypracované vznikaly tady, na domácí půdě.
0: Ukázat je nemůžeme, tak aspoň, abyste slyšeli, jak cinkají. Zvoní zlatě a třpití se stejně jako ve zlatníkově dílně nebo v uších či na krku velkomoravské ženy před 11 stoletími.
4: Zlaté náušnice a zlaté gombíky, které tady máme před sebou, jsou dokladem neobyčejně vysoké úrovně velkomoravského řemesla. A je třeba říci, že v mnohých směrech se nepodařilo zatím moderním dnešním zlatníkům napodobit tyto překrásné šperky. Jsou to šperky, kterým se obdivovali návštěvníci výstav v zahraničí i u nás. Tyto šperky mají jednu velice zajímavou vlastnost. Jsou vyráběny technikou, které se říká granulace. Granulace to jsou drobná zrníčka, velice drobná, kterých se do milimetru vejde téměř 10. A tato zrníčka jsou připájena, jsou to kuličky, pravidelné kuličky, tisíce těchto drobných kuliček jsou připájeny k povrchu šperku, aniž by se to zrníčko nějak deformovalo. Jednak je problém vyrobit tolik stejných zrníček pro moderního zlatníka a jednak přirozeně je problém přitavit tato zrníčka k té podložce toho šperku tak, aby se nedeformovala. Naši předkové na to měli jistě na to měli nějaký zvláštní způsob. Ale bohužel je potřeba otevřeně říct, že tento výrobní způsob vzal za své s těmi zlatníky, kteří tady v 9. století žili, ti si vzali tenhle ten způsob sebou do hrobu. Protože to, co dnes moderní zlatníci napodobují, to je tak nesmírně pracné. A nikdy to nedosahuje, málo kdy to může dosáhnout té vynikající úrovně velkomoravského šperku, jaký tady máme před sebou.
1: To nahromaděné velkomoravské bohatství bylo především v hrobech.
3: Ačkoliv vědci odkryli ve Starém Městě na 1500 hrobů, zlato našli jenom v některých, málo kterých.
1: Typičtější hroby byly chudé, bez třpitivé posmrtné výbavy.
3: Obdobně málo našli i ostatních znaků moci a důstojenství. Honosných mečů, pozlacených ostruh, kovaných opasků.
0: Závěr zněl.
3: Ano, už tenkrát bylo chudých dost. Mocných a bohatých hrstka.

0: Ale ještě něco překvapivého, snad bychom mohli říct i senzačního, objevili vykopávky ve Starém Městě u Uherského Hradiště.
1: Mimořádný objev byl učiněn hned v druhé sezóně průzkumu.
2: Na jaře roku 1949 spozorovali archeologové na jednom z pohřebišť sotva patrné obrysy nějaké rozpadlé budovy.
1: Stopy základů měly obdélníkový půdorys o rozměrech 8,5 × 7¼ metru.
2: Na obdélník navazovala asi 5 metrů dlouhá podkova.
1: Ta stavba musela mít silné, skoro metrové zdi. Dávní stavitelé ji zbudovali z lámaného pískovce spojovaného maltou a zevnitř i zvenčí ji nakonec omítli.
0: Bylo to jasné.
1: Nemohlo to být nic jiného než kostel.
2: Sice malý, nicméně kamenný kostelík, který nejspíše vznikl...
1: Jsou o tom v nálezech doklady.
2: Ještě před příchodem Konstantina a Metoděje.
0: Právě tehdy, na jaře roku 49, byl učiněn jeden z nejvýznamnějších českých archeologických objevů v tomto století.
2: Ano, do té doby převládalo mezi odborníky neochvějné přesvědčení, že nejstarší křesťané u nás buď neznali církevní architekturu vůbec,
1: anebo své svatyně budovali ze dřeva, takže po nich nezbyly v zemi stopy.
2: Kromě toho se původně nepředpokládalo, že by na moravském území mohly vzniknout církevní stavby už před příchodem byzantské mise.
3: Kamenné kostely byly veliké?
4: No, pokud jde o kamenné kostely, tak mezi největší patří Mikulčická bazilika, trojlodní, takzvaný třetí kostel. Pak je to komplex vlastně tří sakrálních objektů na tom Sadském návrší. U Uherského Hradiště z těch velkých staveb zase bazilikálního typu je to na Bratislavském hradě torzo kostela, které tam bylo vykopáno při archeologickém výzkumu, později bylo zasvěceno Nejsvětější Trojici. A zajímavé, že analogie třeba k této stavbě nacházíme na jihu v té oblasti Adrie. Z těch velkých staveb ještě, nebo větších staveb, můžeme jmenovat špitálky u Uherského Hradiště, nebo v Uherském ve Starém Městě, kostel na Pohansku u Břeclavy.
1: Nade všechny velkomoravské kostely vyniká ten, který byl roku 1959 objeven nedaleko Starého Města, asi 4 kilometry na jihozápad v obci Sady.
2: Z otisků v zemi je zřejmé, že tam kdysi stál ne kostel, ale chrám. Neobyčejně rozlehlý a složitě členěný. Největší, jaký zatím z velkomoravského období známe.
0: Jeho rozměry?
1: 23 metrů dlouhý, 16 metrů široký.
2: Nalezené zbytky mramoru, skleněných tabulek, dlaždíc, malované omítky, to všechno jsou skrovné pozůstatky jeho někdejší nádhery.
1: Při jedné chrámové stěně byly objeveny trosky podzemní hrobní kaple.
2: Hrobka byla jistě určena pro jedinou, zvlášť významnou osobnost.
1: Proto archeologové postupovali při výzkumu ještě pečlivěji, než jsou zvyklí. Vytušili, kdo by mohl být ten vznešený neboštík, kdysi tady pochovaný.
2: V blízkosti chrámu totiž vykopali i zbytky baptistéria.
1: Baptistérium, tedy křtitelnice, u které se konaly obřady pokřtění pohanů.
2: Právo křtít příslušlo jenom nejvyšším církevním hodnostářům. Na Velké Moravě především biskupovi.
1: Kromě toho v blízkosti chrámu byly v zemi málo znatelné otisky pozůstatků dřevěných domečků. Vrouby dlážděnou uličku.
2: Nebyly to snad někdejší příbytky mnichů?
1: Ano, tomu by odpovídal i nález kostěných pisátek, kterými se kdysi rylo při psaní do voskových tabulek.
0: Shrňme si to všechno. Velký chrám, křtitelnice, světničky mnichů nebo kněží, honosná hrobka. Dalo by se právem a logicky předpokládat, že právě v ní mohl být pohřben první moravský arcibiskup
1: Metoděj.
0: Toto tajemství je ještě, jak se říká, zahaleno jakýmsi závojem. My se jej pokusíme aspoň trochu poodhrnout v některém z příštích dílů Toulek českou minulostí.

0: Anály Fultského opatství.
1: To je jeden z nejvýznamnějších pramenů 9. století. Ty anály vyprávějí, že roku 869 nejmladší syn franského krále Ludvíka Němce
0: Karel přišel s vojskem, kterému bylo svěřeno, k oné nevýslovné Rostislavově pevnosti, všem starodávným nepodobné. Spoléhaje se na pomoc boží, zničil opevnění onoho území požárem a všechno, co nalezl ukryté v lesích nebo zakopané v polích, uchvátil.
1: Jestli se podařilo Frankům onu pevnost budící úžas skutečně dobít, o tom kronika cudně mlčí. Patrně byli odraženi a spokojili se s tím, že pustošili okolí, což bylo považováno za vítězství. V témže latinském prameni, jenom musíme nějaký ten rok přeskočit, vypráví kronikář mimo jiné o tom, že Svatopluk, který byl v té době propuštěn z franského vězení
0: a poctěn královskými dary, vrátil se do svého království, vede sebou Karlomanovo vojsko. Ale jako lidi neopatrné a příliš sebevědomé stíhá potupa, tak se přihodilo i onomu vojsku. Neboť když ostatní stavěli tábor, Svatopluk vstoupil do starého Rostislavova města.
2: Jak vypadala pevnost nevýslovná, jak se oni také kdysi říká?
3: Ano, jak vypadaly Mikulčice jako jedno z hlavních, možná snad nejdůležitějších center Velkomoravské říše?
4: Tato velká centra, která se samozřejmě vyvíjela už delší dobu, která nebyla založena až v té době vlastně Velké Moravy, ale máme tam to předvelkomoravské osídlení už tedy s opevněními předvelkomoravskými, tak vlastně vznikají v inundačních terénech.
2: To znamená, na žádném kopečku, na žádné hoře, že by tam třeba bylo nějaké opevnění, víte?
4: Ne, jsou v nížinné poloze vlastně, vznikají na takových ostrovech nebo mezi rameny, v tomto případě Mikulčic jsou to ramena řeky Moravy. Podobně tomu bylo v případě tedy Uherského Hradiště a Starého Města. Ovšem musíme si představit, že celkový vodní režim v této době byl trochu odlišný, protože to, co známe dnes, ty periodické záplavy, lužní les, zanesená koryta, tak v této době ještě se nevyskytovaly.
2: Jak to, že ne?
4: To je záležitost až vlastně vrcholného středověku. Víme na základě podrobných výzkumů té údolní nivy, vegetačního pokryvu, sedimentů. Víme, že ta situace vlastně až do 13. a 14. století vypadala odlišně. To znamená, ty jednotlivé ostrovy vlastně byly výše položeny. Mezi těmi koryty samozřejmě dochází také k nějakým periodickým záplavám, ale ne tak, jak jsme je znali z nedávné minulosti. To je záležitost, která vzniká v 13. století díky velké kolonizaci, která proniká do pomezních hvozdů, do těch horských poloh Českomoravské vrchoviny, jeseníků, kdy vlastně vykácela lesy, že a tady dochází, dá se říct, do jisté míry k jedné z prvních ekologických katastrof.

0: Kousek za Mikulčicemi, v místě zvaném Na Valech, se prostírá mírně vyvýšená planina.
1: Mikulčice. Pevnost v lužním lese.
0: Akademik Josef Poulík vzpomíná, jak jenom s určitým zdráháním přijal v roce 1954 pozvání mikulčického řídícího učitele Trnky, aby navštívil tamní hradiště, o kterém byli archeologové doposud přesvědčeni, že pochází až z 11. století.
1: Pak však spozoroval na polích uvnitř hradiště velké plochy pokryté úlomky omítek, kamenů a malty, svým složením připomínající pozůstatky staroměstských kostelů. A rozhodl se ještě téhož roku provést zjišťovací výzkum.
0: Výsledkem byl objev prvního kostela.

0: průběhu 7. a 8. století tu vyrostla rozlehlá osada, možná s 800 obyvateli. Na svou dobu tedy mimořádně veliká.
1: Už tenkrát nejvyššímu místu planiny vévodil dřevěný srubový palác.
2: Dala se takováto pevnost, která byla položena tady nízko vlastně na břehu řeky, dala se bránit?
3: Musíme počítat s tím, že samotný vlastně terén, to uspůsobení, přírodní podmínky už poskytovaly dobré možnosti obrany, protože vlastně mezi jednotlivými rameny té řeky, že to byly vlastně přirozené překážky pro toho útočníka. No a vlastní ještě jednotlivá sídliště byla opevněna jednak nějakým lehčince a palisádovým opevněním, pokud se týkalo o ta předhradí nebo určité celky sídliští na těch předhradích. No a to vlastní jádro potom bylo velice mohutně opevněno valovým opevněním s valovou konstrukcí dřevěnou uvnitř s kamennou plentou, s nějakou ještě nástavbou patrně nahoře dřevěnou, která kryla vlastně ty obránce, pokud stály na této hradbě. To znamená, že to bylo poměrně velmi mohutné opevnění dosahující výšky 6-8 metrů, poměrně široké, to znamená, i to zajišťovalo určitou stabilitu proti možnému poboření útočníky. Bylo doplněno systémem brán, u těch brán zase věžovitými útvary, které zpevňovaly opevnění, a dokonce tam v Mikulčicích máme doklady mostů, které také byly archeologicky odkryty a zkoumány v těch jednotlivých korytech při tom vlastně přechodu na ten hlavní ostrov, na tu takzvanou Akropoli, na to jádro toho Mikulčického hradiště.
0: Když císař Karel Veliký definitivně zlomil moc Avarů a zabral část jejich území v Podunají, objevili se najednou v těsném sousedství Slovanů Frankové.
1: Byla to jakoby reakce na tu náhlou blízkost, že Mikulčické hradiště se postupně rozrůstalo v opravdovou a skoro nedobytnou pevnost.
0: Město se začalo znovu, tentokrát důkladněji opevňovat. Kamenná hradba, která tu vyrostla, byla místy až 8metrová. Skoro stejně vysoká jako široká. A zdaleka nebyla jediná.
1: Tvořila tak vnější ochranný pás, přičemž opevnění nejrůznější odolnosti si postavili i velmožové kolem dvorců v podhradí.
0: Přibližně v té době dostal dokonalé opevnění i knížecí palác uvnitř hradiště.
1: Jenomže teď už nebyl dřevěný, ale zděný.
0: A to z kamenů spojovaných židovskou maltou.
4: To je malta s drcenými cihlami.
1: Prstenec opevnění obkroužil i osadu poměrně prostorných srubů, které vyrostly v blízkosti knížecího domu a které archeologové považují za přístřešky vojenské družiny, tedy knížecího vojska.
0: Jsou to vlastně naše první kasárna.
1: Objevené zbytky paláce.
0: S největší pravděpodobností to bylo sídlo některého velmože, ale dost možná i některého z Mojmírovců.
1: Ty zbytky jsou dodnes nejstarší památkou na počátky naší zděné architektury.
4: Ano, někdy na zlomu 8. a 9. století se proměnilo Mikulčické hradiště v mohutnou tvrz.
0: Bylo asi menší než staré město. Žilo tu i míň obyvatel, snad kolem 2000.
1: Rozhodně však předčilo ostatní velkomoravské pevnosti dokonalostí hradeb. Ani hradby starého města se nemohly Mikulčickému kamennému valu vyrovnat.
3: Jaká byla situace v té uhersko-hradišťské aglomeraci, to je trošku složitější problém, protože tam samozřejmě odborníci diskutují, většinou bývá uváděno jako jádro staré město, ovšem vyskytly se i názory, že vlastně to jádro tady tohoto osídlení nebylo v tom starém městě, ale že bylo vlastně pod dnešním historickým jádrem Uherského hradiště, toho středověkého města, které vlastně leží zase na tom ostrově, který se jmenuje v té Přemyslově zakládací listině ostrov svatého Jiří ze starou kaplí. Že? O té kapli se někdy také předpokládá, že mohla být velkomoravského stáří. Bohužel ona byla zničena. Ví se přeběžně, kde leží na tom náměstí, nebo jednom z náměstí uhersko-hradišťských. Jinak ovšem ze samotného toho jádra právě uherského hradiště z toho středověkého města, které tam vzniká po polovině 13. století, tak tam máme řadu dokladů právě velkomoravského a předvelkomoravského osídlení, poměrně velké mocné sídlištní vrstvy.
4: Byly Mikulčice hlavním městem mojmírovského státu?
1: Kamenný knížecí palác i mohutné hradby by tomu odpovídaly.
0: Navíc právě Mikulčice prosluly jako světoznámé středisko slovanské církevní architektury. Profesor Poulík tu odkryl základy 12 kostelů.
1: Ano, byla tu nalezena předrománská trojlodní bazilika.
0: A také rotundy různého provedení. S jednou nebo dvěma apsidami.
1: Dá se říct, že později sloužili jako vzor pro českou románskou architekturu.
4: Ale jak rozhodnout, které z hradišť soupeřících o prvenství bylo hlavním městem Velkomoravské říše?
2: A jsme zase u hlavního města. Podobně jako v případě říše Keltů, říše Germánů na našem území, kde pak bylo hlavní město Velké Moravy?
5: Pane redaktore, to je slovo do pranice. No, v úvahu přichází samozřejmě dva nejdůležitější hrady velkomoravské, to je Mikulčice a pak Staré město u Uherského Hradiště. Pokud opravdu bylo jedno jediné centrum, tak je musíme hledat na těchto lokalitách. Není vyloučeno také, že se samozřejmě ta rezidence přesouvala, že mohlo být starší město Urbs Antiqua Rusticii a potom nové město obývané Svatoplukem. To je zase věc diskuse, odborníci se o tom dohadují.
2: Nebo taky mohlo být putovní hlavní město, jak to myslím, tehdy zrovna bylo zvykem v Evropě.
3: Přesně tak, protože nás pro to období toho raného středověku vlastně my neznám ještě rezidenční hlavní města, tak jak se vyvinuli potom vlastně ve vrcholném středověku.
2: Ani Karel Veliký vlastně neměl přímo hlavní město své říše.
3: Ono to ani nebylo možné, protože vlastně ta hospodářská úroveň státu, komunikační, spojovací, ta nutila toho panovníka vládnout ze sedla. Ten panovník vlastně objížděl jednotlivé důležité body, jednotlivá centra území a tam organizoval vládu, tam vydával svá nařízení, tam je vyhlašoval, že? Tam vybíral dávky ze svojí družinou, vlastně, která ta vojenská družina, která vlastně tvořila mocenské jádro a mocenské páky toho panovníka. A vzhledem k tehdejší úrovni vlastně hospodářství nebylo ještě možné, dá se říci, vybírat pravidelné dávky, uživit větší počet těchto bojovníků v nějakém menším teritoriu. To znamená, oni vlastně se pohybovali od jednoho toho centra k druhému, že nějaký čas tam pobyli.
2: To vyjedli.
3: Dá se říct, a zase vlastně se přesunovali jinam. Druhá věc je ovšem pro toto období centrum církevní, pač zatímco takovéto rezidenční centrum vládní, tam skutečně může docházet k těm změnám, přesunům, že? Tak církevní centra už se začínají konstituovat, ty už jsou stabilní.
4: Třeba byla metropolí Velké Moravy nejprve jedna, potom druhá pevnost. A to se řeč nevedla ještě o dalších nejméně 10 hradištích. Ne, to už bychom se dostali na pole spekulací a na něm se historii příliš nevede. Vrátíme se zpět k těm několika pevným bodům, o něž se ve velkomoravských dějinách můžeme opřít. Což jsou především jména. Jména 4 panovníků. Ti však přijdou na řadu až za týden, až se v rozhlasovém éteru ozve opět, a to po 20. tato znělka.
0: Toulky českou minulostí.

Za 8 minut 10 hodin, to je aktuální čas. V 10 hodin nabídneme hlavní zprávy, hlavně z vašeho okolí, a po 10. hodině se můžete těšit na oblíbený pořad Pochoutkový rok, ve kterém jako obvykle budeme vařit podle vašich receptů. Dnes si konkrétně připomeneme nejlepší recept za rok 2020. Budou to zelné šlíšky se slaninou a cibulkou. Kromě toho vás čeká jedna velká novinka, více zatím neprozradím. No a celebrit se objeví v následující vysílací hodině v pochoutkovém roce houslista Pavel Šporco. Tomáš Perutka vám přeje krásný zbytek dnešního nedělního dne.

0: voda, život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve zlínské místní části Kudlov pokračuje stavba nového centra rané péče pro rodiny s dětmi s handicapem. Ve Vsetínském zámku dnes začíná výstava o životě a díle sourozenců Jaroňkových. Případ krádeže kabelů na železničním koridoru na Přerovsku projedná v červnu soud. Obloha dnes bude ve Zlínském kraji převážně zatažená s možností deště a naměříme až 13 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek. Vítejte u nich. Ve zlínské místní části Kudlov pokračuje stavba nového centra rané péče pro rodiny s dětmi s handicapem nebo vývojovými postiženími. Organizace Eduko, která centrum buduje, je největším poskytovatelem rané péče ve Zlínském kraji a ročně pomáhá až 200 rodinám. Výstavba a vybavení budovy vyjde zhruba na 46 milionů korun. Nové centrum nabídne terapie, konzultace i novou odlehčovací službu pro rodiče. Pokračuje zástupkyně ředitelky organizace Šárka Štěpáníková.
4: Proto dokreslení se bude jednat o odlehčení během dne na několik hodin. No, takže ten rodič bude mít možnost dítě přivést, nechat ji kvalifikovanému pracovníkovi a odjet si vyřešit třeba svého lékaře.
2: V prostorách zámku ve Vsetíně dnes začíná výstava věnovaná životu a dílu sourozenců Jaroňkových. Ti jsou zakladateli Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Bratři Alois a Bohumír Jaroňkovi předložili už před první světovou válkou plány na přenesení roubených staveb do Rožnovského městského parku, dodává mluvčí muzea Jiří Koňařík.
5: Výstava představuje život a dílo sourozenců Jaroňkových. Návštěvníci si mohou prohlédnout malířskou a grafickou tvorbu Bohumíra Jaroňka, která vyniká smyslem pro barvu a světlo, Alojzovi návrhy pro porcelán a gobelíny, které jsou příkladem mistrné práce s dekorem inspirovaným lidovými motivy, a výstava přibližuje i roli sestry Julie v jejich společném životě a díle.
2: Výstava bude k vidění do 13. září. Okresní soud v Přerově zahájí v polovině června hlavní líčení v kauze krádeže měděných kabelů na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Případ se stal loni v listopadu. Událost zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou. Obžalova viní z krádeže trojici mužů, pokračuje předseda senátu soudu Jan Rektor.
6: Tyto kabely byly pod napětím a sloužily k zajištění bezpečnosti a plynulosti železničního provozu, zejména pak zajištění provozu návěstidel, výhybek a kolejových úseků. V případě uznání viny hrozí obžalovaným trest odnětí svobody ve výměře až 6 let. Sport.
2: Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Po vítězství nad Dánskem překvapivě podlehli ve skupině Slovinsku 2-3 v prodloužení. Důvody porážky vyjmenoval reprezentační útočník Martin Kaut.
7: Nebyli jsme efektivní, přehrávali jsme situace a sice jsme měli 35 střel na bránu, ale gólman většinu všechno viděl. Neměli jsme nikoho před bránu. Měli jsme se tam tlačit víc a ten zápas rozhodnul ve třetí třetině, ale přehrávali jsme to a musíme dát hlavy nahoru a připravit se na další zápas.
2: V něm Češi vyzvou v pondělí Švédsko.
3: Počasí.
2: Obloha bude dnes ve Zlínském kraji zatažená a na většině území se vyskytne déšť nebo občasný déšť. Srážky mohou na západě kraje přechodně ubývat. Večer a v noci by již měly začít pozvolna ustávat. Pozvane mírný severozápadní až severní vítr a nejvyšší teploty dnes vystoupají na 9 až 12. Na západě kraje lokálně kolem 13 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici v Kelči na Vsetínsku se střetla dvě osobní vozidla. Na silnici 494 ve Valašských Kloboukách Lipině ve směru do Křekova a Vlachovic na Zlínsko havarovalo osobní auto. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín, další tu budeme mít zase za hodinu. Do té doby dobré nedělní dopoledne přeje Matěj Neradilek.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
8: Dnes pro vás budu mít jednu velkou novinku. Něco velkého a pěkného, co vám určitě udělá radost. Ale nechám si to až na konec našeho pořadu. V něm uslyšíte povídání taky o droždí, o chování u stolu, čeká nás setkání s houslistou Pavlem Šporclem a taky vaření s šéfkuchařem a naším porotcem Romanem Paulusem. Díky němu si připomeneme nejlepší recept roku 2020, který může být samostatným jídlem i skvělou přílohou. Půjde o zelné šlíšky se slaninou a cibulkou, se kterými před 6 lety vyhrála Iveta Podlucká. Je to jeden z 36 výherních receptů z předchozích let, který se letos utká s těmi ostatními o titul Recept desetiletí. Tak ať je vám dobře na duši i v žaludku, přeje Patrik Rozehnal a slavte s námi!
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok a já už jsem se během té písničky od začátku přesunul teď znovu už po čase za naším kolegou, porotcem, šéfkuchařem, michelinským šéfkuchařem, má ty zkušenosti, Roman Paulus, jsme u něj doma a jenom připomínám, že jsme tu proto, že letos je to 10. rok, co se dělá podle vašich receptů a my ty recepty z předchozích 9 let jsme dali zpátky do oběhu a budeme mezi nimi spolu s vámi posluchači hledat recept desetiletí. Abychom si recepty připomněli, poprosili jsme třeba takové kolegy, jako je Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vorochodský, ale i Roman Paulus, aby udělali recepty podle svého. Romane, na tebe padl tentokrát recept na to, co vyhrálo, to, co bylo na prvním místě, to je docela, řekl bych, závazek, jinak tě vítám.
1: Patriku, já taky děkuju za uvítání a já tě vítám tady u nás doma. No a jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
0: A dělal jsi někdy něco takhle podle někoho, že by zároveň si tušil, že ten, podle koho to je, to třeba bedlivě sleduje?
1: To si úplně nepamatuju, to si myslím, že spíš ne.

0: rád ty, nebo i zbytková jídla, tak je svým způsobem styl jídel?
1: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
0: To je tvoje snídaně?
1: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídaně třeba s kozím sýrem. A vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
0: Co u tebe nesmí doma chybět v lednici?
1: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo, to je takový asi základ, jako řekl bych. No,
0: když začne mizet, tak řekneš, musíme nakoupit?
1: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Jo. Olivový olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vyjmenoval.
0: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření. Bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Dobře už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný. Tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, něco, čím se hodně změnil, překopal z toho nebo jsi to nechal v původní verzi?
1: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád bramborové šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
0: Takže ze šlíšků budou šišky.

0: jistě. Tak co si máme připravit a kolik čeho?
1: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme z něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
0: Opět nastrouhané najemno.
1: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
0: Pochoutkový rok. Co nás čeká? Co budeme dělat?
1: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
0: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
1: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
0: Trochu soli k bramborám.
1: Soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě podle velikosti.
0: Promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
1: Ano, ano, ano. Přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hele.
0: Jak má Roman radost úplně.
1: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. A přidáme mouku.
0: Kolik? Postupně? Najednou?
1: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
0: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
1: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
0: Že zmí se teď navál a budeme vyvalovat háďata?
1: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájem porce a tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
0: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
1: Ano, je to tak, ano, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat je až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to teďko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
0: Jak dlouho se vaří?
1: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
0: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
1: Jdeme do pánvičky.
0: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
1: Jdeme do pánvičky.
0: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
1: Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Povlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si najemno jarní cibulku.
0: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
1: Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat.

0: Já to trošku opepřím. Ale lehonce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slanina je slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Já se na to tak těším.
0: Chuť je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulku, takže pro mě to jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Mhm. Jo, to tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na každodenní stravování, ale jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude, já ji tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď, už v téhle chvíli, je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného pro srovnání. Video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál, jenom už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový desert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání, jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces knutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom si z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
3: Droždí neboli kvasnice, to je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
3: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva. Ta oficiální, my jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
1: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
2: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba drožďovou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
3: Kolegové ze zahraničí, když slyší o drožďové pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
0: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účasti i Nadi Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bombary, ne? Tak předpokládám, že bombary ty se dlouho cucaly. A moc jsem se na to těšil, protože jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co by odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle, než
1: on na kytaru, protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on, když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají. A já jsem chytře hrál Malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli. A mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bonbony mi tam nosínou. Jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku? K tomu došlo jak?
1: No, ano. Já jsem byl, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. A to proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tady i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem vcelku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
0: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
1: Já jsem hrál na 54. ulici v metru teda, tak se to jmenuje, že v New Yorku, ty stanice a nevím, proč jsem si vybral zrovna. Tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice. Takže se to tam docela se to tak střídalo. Bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí. No a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát. Byl to poměrně velký přivýdělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tady stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
1: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vyslovně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
0: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šporc, a my moc děkujeme za tu návštěvu.
1: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který stál, ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Tak to vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte, a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319 a pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme. Co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané 3 úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro 3 soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuju za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci,

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V budově Českého rozhlasu Zlín se včera uskutečnil den otevřených dveří. U polikliniky v Otrokovicích připravují projekt na rekonstrukci dětského hřiště. Pracovat se tam začne v létě. Česká televize a Český rozhlas jsou stále nejdůvěryhodnější média v Česku. Obloha bude dnes ve Zlínském kraji zatažená s možností deště a naměříme až 13 stupňů. Matěj Neradělek přeje hezké nedělní dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Zlín. Ve vile Jana Antonína Bati, kde sídlí Český rozhlas Zlín, se včera uskutečnil den otevřených dveří. Lidé tady měli po celý den možnost setkat se s redaktory, moderátory i editory, kteří vysílání připravují. Mezi návštěvníky, kteří se na sobotní prohlídku přišli podívat, byla i pravidelná posluchačka ranního vysílání paní Jindra.
4: Já jsem přijela z Kvasic, je to asi 10 kilometrů od Kroměříže. Posloucháme Český rozhlas i s manželem. Mně se líbí tolky českou minulosti, ale jinak všecko zprávy, tak všechno posloucháme.
3: Dětské hřiště v parku městské polikliniky v Luhačovi v Otrokovicích čeká v létě modernizace za 7,7 milionů korun. Rekonstrukce přinese rozšíření plochy hřiště i modernější herní prvky pro děti různého věku. Pokračuje mluvčí města Otrokovice Lenka Vaculová.
5: Součástí projektu budou také odpočinkové zóny s lavičkami a stoly, nové pítko, stojany na kola i úpravy okolní zeleně. Hřiště přirozeně naváže na stávající parkové cesty a zachová vzrostlé stromy, které dotvářejí příjemnou atmosféru celého místa.
3: Česká televize a Český rozhlas by měli nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NSM pro server Novinky tak odpovědělo víc než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně víc než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Kvůli nálezu bomby z druhé světové války v německém Forchheimu se z oblasti muselo evakuovat až 30 tisíc lidí, informuje o tom agentura DPA. Podle sdělení města Pumu o váze 1,8 tuny objevili dělníci během stavebních prací už ve středu. Evakuace lidí v okruhu kilometru a půl od nálezu tak byla naplánovaná dopředu. Pyrotechnici by měli bombu zneškodnit během dnešního dne. Podle starosty města čelí město momentálně mimořádné výzvě, je na ní ale dobře připraveno.
0: Počasí.
3: Obloha bude dnes ve Zlínském kraji zatažená a na většině území se budou vyskytovat občasné dešťové přehánky. Srážky mohou na západě kraje přechodně ubývat a večer a v noci by již měly být pozvolna pryč. Povane mírný severozápadní až severní vítr a nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 9 a 12 stupni, na západě kraje lokálně až 13 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici 1/50 u Buchlovic na Uherskohradišťsku havarovalo osobní auto. Na silnici v Kelči na Vsetínsku se střetla dvě osobní vozidla. Pozor taky na silnici 494 ve Valašských Kloboukách Lipině. Ve směru do Křekova a Vlachovic na Zlínsku havarovalo osobní auto. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobrý den, vítám vás u pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka, ve kterém se i dnes společně zastavíme a zkusíme naslouchat sami sobě. Tentokrát totiž otevřeme téma, které v sobě máme všichni, ale ne všichni mu důvěřujeme. Po písničce vám prozradím víc. Už teď se na naši hodinku ve společnosti Českého rozhlasu Zlín těší Joška Kubáník.
0: Na pohovce Jošky Kubáníka.
7: Stejně je to zvláštní, jak nás protíná, čekali jsme konec a teď začínám, jsem tady s tebou. Někdy se to stává, vždyť to dobře víš,

0: Předtím, než vám prozradím, o čem si budeme s mojí návštěvou povídat dnes, vám musím opět poděkovat za vaše příběhy a za důvěru. Slibuji, že vaše jména nikomu neprozradím a občas je i změním, abyste byli v bezpečí. Ale dnes jsem to dělat nemusel, protože paní Klára se k dotazu hrdě hlásí. Napsala mi: často mám pocit, že bych něco měla udělat jinak, tuším, že by to bylo správné, ale hned se ozve druhý hlas, který mi to rozmlouvá. Nevím, jestli je to intuice, nebo je to strach, a chtěla bych vědět, jak to poznám. Kláro, já myslím, že tohle řešíme úplně všichni a děkuji za zajímavé téma. Možná si vzpomenete, že jednou jsem si o intuici na pohovce Jožky Kubáníka povídal i s herečkou Jitkou Čvančarovou. Připomeňme si to.
1: Já jsem člověk, který neumí přijít chybu, protože nevidím důvod, proč ji přecházet. Já ji musím jako vyřešit, analyzovat a pak jít dál, jako, protože tam ta chyba jinak bude. Takže si myslím, že musíte najít k sobě lidi, kde to cítíte stejně, aby ta lehkost té energie a ten dopad byl tam, kde byl, protože ta zodpovědnost nás je jako obrovská, těch nás umělců.
2: Máte kolem sebe takové?
1: Mám, štěstí mám. No, jo, mám a je to opravdu štěstí a je to teda obrovský naplnění. A je krásný, jak se tam ta energie jako vrací. Spoustu lidí se mě ptá, jako kde bereš energii na tolik věcí. Já říkám, ale když je to správně, tak se to tam krásně, jako ta energie tam tak jako pluje a to nejde, jako silově to jako člověk neurve. Nebo možná urve, ale já to z toho cítím. Ta hloubka, no, já dám hrozně na intuici nějaký můj vnitřní hlas, nebo říkejte tomu, jak kdo chcete. A musím říct, že na ní, že jsem ji často obcházela, že jsem ji často raciem třeba omlouvala, a tohle není určitě tak, jak si jako myslíš, ale už ji neomlouvám, už vím, že jako je správně, že mě nikdy nesklamala.
0: To byla herečka Jitka Čvančarová a její vyprávění o intuici a já se těším, že terapeutka Markéta Kořínková nám o ní řekne spoustu dalšího. Začneme hned po písničce.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Občas máme zvláštní pocit v břiše. Něco nám zkrátka nesedí a vlastně nevíme, kde se ten pocit bere. A právě o něm, kterému často říkáme intuice, si dnes budeme povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou. Dobrý den, Markéto.
1: Krásný den.
0: Intuice je slovo, které slýcháme často, ale každý si pod ním představíme asi něco jiného. Jak byste intuici popsala vy?
1: Pro mě je intuice něco, co nechci říct, že úplně jde proti nějakému ráciu, to ne.
0: Že rozumu tedy.
1: Ano, že nejde čistě proti rozumu, protože intuice je vlastně složená na základě nějakých mých pocitů, mé citlivosti, to, jakým způsobem já vnímám různé situace a současně na základě i nějakých mých minulých zkušeností. To znamená, jsou to věci, které už jsem prožila a i ty vlastně zasahují do nějaké mé intuice, která mi pak říká, do toho se pust, do toho se nepouštěj a tak podobně. Takže intuice je nějaký vnitřní hlas, který se ale nedá vždycky popsat úplně racionálně, rozumově, s nějakým odůvodněním, ale může to být nějaký směr, který mě vlastně může řídit a vést k určitým krokům v životě.
0: A jak se projevuje? Kde ji cítíte vy?
1: Ono se často říká, že intuice je cítit v břiše, anebo třeba

0: V Rudníku? Já se přiznám, že já snažím se být více racionální než intuitivní člověk, ale vlastně intuici můžu cítit opravdu jako kdekoliv v těle, může to být jakýkoliv pocit. Bohužel pak právě, ale ne vždycky si dokážu spojit to, s jakým odůvodněním vlastně teď aktuálně přichází ta moje intuice.
1: Čím to je, že vy jste třeba víc racionální a já jsem třeba víc intuitivní?
0: No, já jsem řekla, že se snažím být více racionální.
1: No to mě zajímá, a proč teda? Když intuice, pokud je to pravda, nás vede správně, intuice má vždycky pravdu, to jsem slyšel mnohokrát, i když jsem si dělal přípravu na dnešní rozhovor, tak proč chcete být více racionální?
0: Já si to právě nemyslím, že intuice má vždycky pravdu, protože jak jsem i říkala, že intuice se objevuje třeba na základě nějakých minulých zkušeností, tak mozek si to nedokáže vždycky poskládat vlastně úplně jako adekvátně. Uvedu to na příkladu. Když v minulosti jsem například se rozešla s partnerem z různých důvodů, to mohlo být. Začnu randit, chodit s novým partnerem a obdobné vlastně důvody se tam objevují znovu, tak intuice mi logicky dává najevo, že bych ten vztah měla ukončit, protože já už vím, že vlastně tam byly stejné důvody v tom předešlém vztahu a nefungovalo to. Ale intuice už nedokáže zohlednit v tu chvíli to, že tam ale mohou být velmi kladné jiné nebo velmi pozitivní jiné stránky v rámci toho vztahu, jiné kvality, že to není ten stejný člověk, že to je opravdu někdo jiný, akorát se tam spojuju vlastně něco, co pro mě bylo intenzivně negativního a už zapomínám na ty pozitivní věci, které se odehrávají třeba v tom novém vztahu. Proto vlastně pro mě intuice je důležitou součástí, může mi naznačovat to, jak se cítím, ale nedokáže vždycky zohlednit právě to, co jsem zmiňovala, to znamená to ratio, ten rozum, protože mimochodem na jednu negativní věc přichází 5 pozitivních, aby se jednou negativní zpětnou vazbou vyrušily nějaké mé nepříjemné pocity, tak podle nějakých výzkumů by mělo přijít vlastně 5 pozitivních zpětných vazeb, že vlastně náš mozek mnohem více reaguje na ty negativní vjemy.
1: Takže když mi partner nebo partnerka řekne, že jsem neumyl nádobí, a mě se to dotkne logicky, tak v zápětí by měl od něj nebo od ní přijít 5 pochval. Aha. Ale za to jsem uklidil, povysával, udělal tohle, tohle, tohle. Je to tak?
0: Přesně tak.
1: Vyřídím doma. A za chvíli budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou v povídání pokračovat.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Na pohovce Jožky Kubáníka si dnes o intuici povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: Čím to je, Markéto, že i vaši kolegové, i váš kolega Adam Schmidt říkal, že je dobré intuici naslouchat, protože má vždycky pravdu. A vy jste teď řekla, že to tak nemusí úplně být?
2: My se s Adamem často rozcházíme v různých názorech. A tím to zdravíme.
1: Což je dobře.
2: Asi záleží na přístupu. Za mě vlastně je dobré mít nějaký střed, to znamená, jak naslouchat intuici, tak ale mít tam i nějaký prostor k tomu zhodnotit si, proč teďka mi moje intuice říká to, co říká, proč mi moje intuice teď aktuálně říká, že bych třeba měla skončit v práci. A taky nepůjdu vždycky a nedám hned výpověď.
1: No protože potom převáží ten rozum, že jo? Mm-hmm. A může nás ten rozum ale někdy klamat a říkat, ale teď v té práci musíš zůstat, protože musíš vydělávat peníze a musíš udělat tohle, tohle. Mm-hmm. Ale vaše intuice říká, z práce bych měla odejít, protože se tam zkrátka necítím dobře.
2: Mm-hmm. Akorát to třeba neudělám hned, nechám si tam vlastně nějaký čas a tam použiju ten rozum. Nechám si tam nějaký čas na to, že si najdu třeba jinou práci, anebo se pokusím ty věci, které mi v práci nevyhovují, změnit. To znamená, intuice je za mě nějaký pocit, který mi může dávat najevo, že buď to je to dobré rozhodnutí, je to špatné rozhodnutí, může to jít jedním nebo druhým směrem, ale za mě je vždycky vhodné se na chvíli zastavit a říct si, proč to tak mám, a nechat si tam vlastně nějakou pauzu na to, pokud potřebuju změnu, kterou mi ta intuice vlastně říká, že bych ji teďka měla nějak dostat, tak ale jakým způsobem to udělat. Nejednat vlastně zkratkovitě a zrychleně jenom na základě intuice.
1: No ale ta intuice je možná pocit, který přichází opakovaně, který se nám vyjevuje zrovna třeba s prací, měl bys skončit, necítíš se dobře, ubíjí tě to, jsi unavený, netěší tě tam chodit, a ono se to tak jako vynořuje znovu a znovu a znovu. Ani teď myslíte, že bych ji neměl naslouchat?
2: Vy ji můžete naslouchat, ale já jenom říkám, že vlastně není dobré dělat to rozhodnutí hned, pokud se objeví. A pokud se objevuje vlastně v nějakých pravidelných intervalech, tak je dobré si pojmenovat, proč v té práci, pokud se bavíme o práci, proč v té práci mi to nevyhovuje, anebo třeba to můžeme stáhnout i na ten vztah. Co v tom vztahu mi vadí, proč mám pocity, že ten vztah bych měla ukončit, a vlastně zhodnotit si, jestli to jsou opravdu jako důvody, anebo jsou to zkrátka jenom věci, které se mi nějakým způsobem spojí třeba z minulosti, a tam je ale pak zapotřebí více zapracovat vlastně na těch našich interních tématech, které nás stíží.
1: Třeba nás teď poslouchá někdo, kdo vůbec neví, o čem se bavíme, protože má pocit, že žádnou intuici nemá. Jde intuice nějak probudit nebo posílit, nebo můžeme najít nějaké impulzy, díky kterým si ji začneme víc všímat?
2: Spoustu lidí může být vlastně velmi odpojeno od své intuice. Je opravdu spoustu lidí, kteří fungují čistě na racionální bázi, to znamená, opravdu se rozhodují čistě na základě faktů nebo nějakých důkazů. A pak se vlastně bavíme o tom, že do hry ale vstupuje i nějaká jako emoční rovina. A to je právě velmi často, nebo může být v podobě té intuice. To je práce, si troufnu říct, no opravdu velmi, velmi dlouho probudit nějaké emoce, a pokud to vlastně vůbec u některých lidí lze. Je dobré vlastně v tom na sebe nějak netlačit, a zároveň pokud mi nevadí to, že se rozhoduju čistě racionálně a nepotřebuju k tomu svoji intuici, tak je otázka, jestli to vůbec potřebuju měnit.
1: Mm-hmm. Vy jste řekla, že u někoho je těžké probudit emoce. Znamená to, že intuice rovná se emoce?
2: To ne, ale nějaká vlastně citlivost, kterou já spojenou s emocemi mám, je odrazem vlastně intuice. Je to nějaká citlivost i vůči sobě, vůči tomu, že dokážu já sama naslouchat tomu, jak se třeba v dané situaci cítím, jak na mě působí moje okolí a tak podobně. A to už vlastně je spojeno s nějakou emoční inteligencí.
0: A po písničce se k povídání s terapeutkou Markétou Kořínkovou zase vrátíme.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Terapeutka Markéta Kořínková, to je můj dnešní host, se kterým si na pohovce Jožky Kubáníka povídám o intuici.
1: Co byste řekla lidem, kteří mají pocit, že intuice je na prvním místě a z vašeho pohledu ji možná přeceňují?
2: Aby to teď nevyznělo tak,
1: A jak to vyvážit s tím rozumem, aby to bylo v rovnováze?
2: Já vlastně upřímně řečeno ve svém okolí, ať osobním, tak pracovním, ale nemám nikoho, kdo by vyloženě jako jednal jenom na základě intuice. Když mám pocit, že to nedokážu sama, tak velmi často tomu může napomáhat to, že v té situaci vlastně bude někdo se mnou. To znamená, mám nějaký pocit a vím, že ho můžu s někým sdílet. A ten člověk mi tam vlastně vnáší nějakou další rovinu a možná i více často racionální, protože lidé kolem mě vlastně nepociťují tu moji intuici, kterou v tom mám já, ale já jim to nějak popíšu a oni mi k tomu dokáží dát nějaký jako svůj úhel pohledu. Tak možná vlastně to doporučení je, pokud mám pocit, že jednám moc intuitivně a chci to nějak změnit, klidně to pojďme zkusit přes někoho dalšího, přes kamaráda, se kterým budu sdílet vlastně ty svoje pocity, nebo klidně v práci přes nějakého jako kolegu a tak podobně, přes rodinu.
1: Takže řekněme někomu našemu blízkému, mám pocit, že se rozhoduju příliš intuitivně, chtěl bych slyšet ty chvíle, kdy tomu tak je, které mě třeba můžou nějakým způsobem být pro mě nevýhodné?
2: Můžete to zkusit a můžete to zkusit klidně na nějakém jako konkrétním příkladu, který je pro vás teďka aktuální. To znamená, teď pociťuju to, že mi není dobře v práci a intuitivně chci skončit. Přijdu za kamarádem, popíšu mu tu situaci, ono se také mimochodem podle mě ne nadarmo říká sdílená starost, poloviční starost. Popíšu mu to, jak mi v tom vlastně je a on mi může v tom dát nějaký prostor, abych dokázala vlastně vnést i tu racionální stránku. Velmi často se nás doptávají, co budeš dělat potom, až skončíš, jak bude tvůj život vypadat, kam půjdeš jinam, už máš nějakou jinou práci, takže oni vlastně tak nějak automaticky, nebo rodina nám tam mohou vlastně vnášet ty racionální myšlenky, které nám tam třeba chybí.
1: Já si myslím, že kdyby nás slyšel Adam, kterého jsme dneska vzpomněli, vašeho kolegu, protože přiznám se, že jsem se s ním o intuici bavil před časem, tak ten by nám možná řekl, běž do těch věcí, poslechni intuici, skoč do té vody, ono tě to někam odnese a nějak budeš plavat. Protože já bych mu říkal, no jo, ale mám tady tenhle ten problém a to mi brání a on by mi možná, Adame, jestli to tak není, tak se ti teď omlouvám. A on by mi nebo někdo jiný řekl, skoč, intuice má pravdu a potom uvidíš. Co si myslíte o tom?
2: Jak říkám, já pod tohle bych se asi úplně nepodepsala. To je pravda, že vás to vlastně někam jako hodí, někam odnese. Ale já jsem možná v tom trošku víc zdrženlivější. Chci riskovat to, že skončím v práci a za půl roku nebudu mít ani kde bydlet, protože vlastně pro mě bude obtížné najít nějakou jinou práci a nějak se vlastně v tom zorientovat, usadit. Je otázka, v jakých chvílích se jako rozhoduju intuitivně. Tohle jsou za mě vlastně opravdu nějaké jako existenciální a životně důležité otázky. Možná, že když se budu rozhodovat o tom, jestli chci nebo nechci jít na rande, i když i k tomu mám takový zajímavý poznatek osobní, jestli můžu sdílet, tak já když jsem vlastně měla jít na rande s jedním nápadníkem, tak jsem byla přesvědčená o tom, že moje intuice mi říkala, tam nechoď, to je ztráta času, hrozně se mi nechtělo, ale přesvědčila jsem se a šla jsem a dneska je to můj partner, takže tam, kdybych poslechla svoji intuici, tak vlastně by nedošlo velmi pravděpodobně k něčemu jako hezkému. Ale
1: co? Já teď samozřejmě se nechci ptát na osobní věci, ale co byla ta intuice, která vám říkala, že se vám třeba a opravdu nevím, o jakou situaci jde. Že se vám třeba nelíbil na první pohled. Nebo, nevím, omlouvám se vašemu partnerovi, že třeba neuměl správně napsat česky větu, protože něco. Nebo, a teď tam si můžeme dosadit cokoliv. Byly to tyhle ty racionální věci? A nebo vám něco říkalo, ne, tam je ještě něco jiného?
2: Nebyly to racionální věci, proto ta intuice mi říkala to, že se mi tam nechce, protože vlastně mě už z toho prvního kontaktu se mi vlastně spojovaly nějaké věci právě z minulosti. Nějaké jako zkušenosti, které už jsem v rámci těch vztahů měla a proto jsem byla přesvědčená o tom, že bych tam jako neměla chodit.
1: Tak pozdravujeme partnera.
2: Ano, zdravíme.
0: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutkou Markétou Kořínkovou pokračovat.
3: Na pohovce Jožky Kubáníka.

0: O intuici si dnes na pohovce Jošky Kubáníka povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: Může intuice fungovat jako varovný signál?
2: Ano, určitě ano, protože zas ať to nevyzní jenom tak, že jako vždycky to nějakým způsobem ten rozum rozbije, to určitě ne. Intuice mi může dát nějaký signál a je dobré potom se nad tím zamyslet, proč mi ten signál vlastně dává, ale často takový ten první pocit, ten pocit v tom břiše nebo třeba i ta tíha právě na tom hrudníku právě může být něco, co mě jako zastaví vlastně před tím. Zase to stáhnu k té práci, protože ono to může být vlastně i naopak. Nemusí to být jenom tak, že se rozhodnu, že chci skončit v práci. Naopak právě třeba ta intuice mi může říkat, ať jako přidám víc teďka na tom výkonu, abych naopak jako o tu práci nepřišla, ať třeba podávám jako větší výsledky. Takže i jako to může být vlastně nějaký hnací motor, anebo právě nějaký signál k tomu, že teď aktuálně v mém životě by možná mělo být něco jinak. Ale za mě i v tu chvíli je dobré právě si uvědomit, proč teda vlastně ta intuice teďka ke mně takhle promlouvá.
1: Je možné najít rovnováhu mezi intuicí a rozumem?
2: Prosím, pojďme vždycky hledat rovnováhu mezi intuicí a rozumem, protože podle mě je důležité opravdu skloubit ty složky té citlivosti, těch emocí, těch pocitů a toho rozumu. A pokud se mi vlastně podaří to nakombinovat a jet v nějakém jako přívětivém středu, tak je to to nejideálnější, co může být. Aspoň za mě.
1: A jak na to?
2: Když mi to nejde úplně samotnému nebo samotné, tak si k tomu opravdu zkuste někoho přizvat. Jednak terapeuti mohou být vlastně skvělým průvodcem, ale spoustu věcí opravdu dokáží čistě naši přátelé anebo rodina, protože to jsou lidé, kteří nás velmi dobře znají, jsou to lidé, kteří ví, jak fungujeme v různých situacích. Mě třeba jedna moje kamarádka, protože ví, že občas jako jsem hodně racionální, tak velmi, velmi často žene naopak do té emoční roviny. Takže mám pocit, že kamarádi opravdu často ví, kam vás zrovna v tu chvíli potřebují dostat, nebo kam vy se potřebujete dostat.
1: No a kdybych za váma přišel na terapii, nevím, jestli za váma teda někdo přijde s pocitem, že by chtěl víc naslouchat intuici, nebo naopak, tam jsou asi úplně jiné starosti. Jak byste se mnou pracovala?
2: Vždycky je ideální pracovat na nějakých konkrétních příkladech. To znamená to, co aktuálně řešíte, na čem potřebujete více zapracovat, pokud by to byl člověk, který více jede racionálně a potřebuje víc prohlubovat tu intuici, tak bychom více mluvili právě i třeba o těch emocích. Kdyby to bylo naopak, tak bychom zvažovali vlastně různé ty racionální důvody a snažili se prozkoumat, proč ta intuice mi teďka v téhle situaci dává najevo to, co mi dává. Tak by záleželo, s tím konkrétně byste přišel.
1: Řekněme, že bych já za váma přišel s tím, když už jsme u toho, a řekl bych, že se rozhoduju jenom intuitivně, že vždycky to, co mě napadne, to udělám, ale chtěl bych to trošičku vyrovnat s tím rozumem, jak jsme se o tom bavili. Jak na to?
2: Já bych se vás zeptala v první řadě, proč vlastně?
1: Proč to chci změnit? Anebo proč?
2: Proč to chcete změnit?
1: Tak to bych vám asi řekl, že mám i negativní zkušenosti, protože kdybych měl jenom pozitivní, nepřijdu za váma. Takže bych vám řekl, že jsem se někdy spálil na základě samotné intuice.
2: Výborně, tak už máme nějakou jako jasnou motivaci a víme, že ne úplně vždycky to funguje čistě jenom intuitivně. To si myslím, že je jako skvělý základ. Tím pádem ono se vlastně ale na tom opravdu jako nejlíp pracuje, když tam máte nějakou, teďka aktuálně konkrétně řeším to, že intuice mi říká, že bych si, já nevím, měla koupit nové kolo třeba. Tak bychom vlastně začali trénovat to, jestli to můžu odložit, jestli můžu ještě chvíli třeba jezdit na tom starém kole, jak dlouho to vlastně ještě vydržím. Zase bychom vlastně trénovali možná i nějakou jako trpělivost v tom, kterou jsme zmiňovali v předchozím díle. zkoumali bychom v tom i více to, proč teďka vlastně mám jako nějakou touhu a nějakou potřebu a kam mě to žene a co tím získám a tak podobně.
1: Tak já vám děkuju. Děkuju, že jsme spolu mohli probrat téma, které je pro spoustu lidí těžko uchopitelné, ale přitom každý nějak cítíme, že je nám blízké. Za moudré rady o intuici děkuji terapeutce Markétě Kořinkové. Naslyšenou.
2: Mockrát děkuju. Mějte se krásně.
3: Český rozhlas Zlín.

Dnes jsme si na pohovce Jožky Kubáníka povídali o tom, kde se v nás bere intuice a proč není vždy snadné jí naslouchat. A věřím, že vám rady mého hosta pomohly se v sobě lépe vyznat. Pokud byste se chtěli s tím, nad čím přemýšlíte, svěřit i vy, napište mi na adresu napohovce@rozhlas.cz. Už teď se na to těším. A to je pro dnešek všechno. Dušu v péří vám přeje a na setkání za týden se těší Jožka Kubáník.

0: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
1: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
0: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
1: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
0: Strom lásky mý.
1: Pavel Mašek
0: a Standa Hložek.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Radniční věž v Kroměříži čeká rozsáhlá rekonstrukce. Hasiči z Otrokovic mají k dispozici nové kapacitní čerpadlo. Lebka svaté Zdislavy je zachovalá a výmutá z betonu. Dnes bude zataženo s nejvyššími teplotami 12 až 13 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré poledne. Věž kroměřížské radnice na Velkém náměstí čeká kompletní rekonstrukce. Historická budova je zapsána na seznamu kulturních památek a oprava její věže vyjde město na 10,5 milionů korun. Podle Šárky Kučerové z tiskového odboru radnice začnou stavební práce letos v červnu a potrvají rok.
4: Součástí rekonstrukce bude oprava omítek věže, ochozu a obnova kamenných i truhlářských prvků. Restaurátorské práce se zaměří na kamennou balustrádu. Vrcholová 5metrová část věže bude spuštěná na zem a teprve pak odborníci posoudí stav a vyhodnotí, jestli dojde k opravě nebo nahrazení kopií.
2: Nové kapacitní čerpadlo pro hasiče pořídilo město Otrokovice na Zlínsku. Město tak reaguje na problémy s vysokou hladinou vody a místními záplavami v některých lokalitách u řeky Dřevnice. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
5: Výkon čerpadla umožní efektivnější a rychlejší odčerpání vody a tím i snížení rizika zaplavení ohrožených lokalit. Díky umístění na podvozku je navíc snadno přemístitelné a může být nasazeno tam, kde je právě potřeba.
2: Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu, uvedla to policie na sociální síti X. Podle nich je v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Do betonu lebku zalil muž, který ji v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž byl věřící a vadilo mu vystavování relikvie, chtěl ji proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Podle jeho právníka rozhodnutí lituje. Bazilika do budoucna plánuje zvýšit zabezpečení lebky pomocí tvrzeného skla.
3: Sport.
2: Fotbalisté Zlína prohráli ve 4. kole nadstavbové skupiny o záchranu v Šancelize na hřišti Baníku Ostrava 0-2. První gól si dal zlínský obránce Kopečný v 9. minutě, druhý přidal v závěru domácí kapitán Friedrich. Pokračuje trenér Zlína Bronislav Červenka.
6: Baník měl velmi energický vstup do utkání, byl velmi agresivní a zatlačil nás na prvních nějakých 10 minut. Tam bylo těžké se z toho dostat, vyústilo to v ten vlastní gól, samozřejmě po červené kartě, ale samozřejmě viděli jsme, že v těch 10 to bude velmi náročné a těžko se budeme dostávat do 16.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji zataženo s deštěm, od západu postupné ustávání srážek. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů, na západě kraje kolem 13 stupňů. Vítr mírný severozápadní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 50 mezi Stupavou a Buchlovicemi na Uherskohradišťku došlo k havárii osobního automobilu. Při průjezdu zde dbejte zvýšené opatrnosti. No a z poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín je to pro tuto chvíli vše. A na řadě je již tradiční pořad Blahopřání s písničkou. Příjemný poslech následujícího pořadu vám přeje Markéta Janíková mladší. Užijte si jej.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Krásné nedělní poledne přeji z brněnského studia Českého rozhlasu vám, naši milí posluchači, kteří jste se právě nyní rozhodli poslouchat pořad Blahopřání s písničkou. Pokud obědváte nebo se chystáte právě, jistí přeji dobrou chuť, k tomu budeme hrát a předávat milá přání. Dnes těch písemných gratulací je opět povícero, tak snad to vše stihnu předat v pořádku, ale samozřejmě volat můžete na naše číslo 726 46 52 00 a svátek dnes slaví Anety. A hned tady mám první písemné gratulace. V pondělí 18. května oslaví naše babička, vaše dlouholetá posluchačka Božena Kovářová z Novosedel krásné jubileum. Milá babičko Boženko, k tvým krásným 70. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu radosti a pohody. Děkujeme ti za tvou nekonečnou lásku, péči, trpělivost a moudrost. Každý společný okamžik s tebou je vzácný. Ať jsou tvé další kroky naplněné štěstím, pohodou, úsměvy a krásnými chvílemi, strávené s rodinou a přáteli. Všechno nejlepší do dalších let přejí Dana, David, Jirka, Jana s rodinami. Prosíme o písničku pro paní Ludmilu Haldovou z Kunovic u příležitosti jejich 80. narozenin, kterých se dožívá právě dnes. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody. To přejí Vaculíkovi a k přání se připojuje i ženský sbor Tetičky. Děkuje paní Vaculíková. A ještě jedna gratulace pro paní Marii Horákovou z Pivína, která dnes slaví 78. narozeniny. Vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstíčka, zdravíčka a domácí pohody přeje sestřenice Jaroslava Ulmanová z Lhoty s rodinou. A naše písnička Palavanka, Lukáš Prajka, Marek Prajka, Marné hubování.

0: Marek Prajka, Lukáš Prajka nám zaspívali s Palavankou a teď se dovolala Liduška z Kobylí jako první o této dnešní neděli. Liduško, začínáte, startujete.
1: Ano, dobrý den. Krásnou neděli. Chtěli bychom poslat přání do radosti k Vaškovi Kováříkovi, který v těchto dnech slaví své životní jubileum. Takže mu přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Ať mu to zpívá, tak jak mu to zpívá, tomu přeji přátelé, kamarádi, Lanžočtí a Petrlovi. Děkuji, pane hejtmane.
0: Ano, Liduško, já mám na večer potom Vaškovi popřeju. Už si tam chystám právě z Gajdoši, jak oni krásně hráli, víte, takže jsme na něho nezapomněli. Nebojte. Mějte se krásně a děkujeme, Liduško, jo?
1: Jo, děkuji, taky.
0: Taky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A v mistříně na nás čeká Naďa. Dobrý den, Nadi.
2: Dobrý den. Já bych chtěla popřát vnukovi Michálkovi Škromachovi do Rohatce jeho narozeninám, které bude mít ve čtvrtek 19.
0: Ano.
2: Tak hodně štěstíčka. Zdravíčka a úspěchu, hraje krásně na harmoniku.
0: Tak to je fajn.
2: A ve škole bude dělat maturu, tak ať mu to vyjde.
0: Ano.
2: Tak mu přeju hodně štěstí, zdraví mu to přeji rodiče, sestra Katuška s přítelem Markem, a babička, děda z Mistřína a teta Renatka a Slováčkovi Jerovničtí a Mokrášová rodina.
0: Dobře.
2: Tak hraje krásně na harmoniku.
0: Tak ať mu to vydrží.
2: Jeho sestra zase na klarinet. Tak.
0: Ano, ano. Dobře, paní Naďo, děkujeme. Děkujeme moc krát a určitě Michálek má z toho velkou radost. Ať se vám daří. Ještě jste chtěla něco
2: děkuji.
0: Říct?
2: Děkuji.
0: Dobře, a tak jo.
2: Zdravím Natálku a její maminku, jak jsou vy. Dobře.
0: Dobře.
2: Tak, děkuji.
0: Ano, nashledanou, hezké odpoledne. Další písemné gratulace. Prosíme o písničku pro našeho strýce pana Karla Skotáka, který včera oslavil úctyhodné 90. narozeniny. Milý Karle, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, užívej si života u své dcery Jany a její rodiny, kde tedy teď bydlíš. A všichni se o tebe vzorně starají. Patří jim velký dík, 90. není málo prožít, je snad za to stálo. Jsi nejbohatší člověk mezi námi, ale ne penězi, ale vzpomínkami. Do stovky ti chybí maličký kus, tak to tu s námi vydržet zkus. Všechno nejlepší ze srdce přeji všichni neteře a synovci a za všechny děkuje Růženka Pěničková. Ale tady mám ještě jednu gratulaci, která přišla nyní pro pana Karla Skotáka, který oslavil ty 90. narozeniny. Hodně zdraví a boží o požehnání, velké poděkování a písnička patří dceři a její celé rodině, která vzorně o dědečka pečuje. A ještě jednu gratulaci. Můj švagr pan Jan Lauterbach oslavil 13. května 85. narozeniny. A zároveň 21. května moje švagrová Polda Navrátilová oslaví také 85. narozeniny. Přejeme jim oběma hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a božího požehnání do dalších let. To vše jim přeje švagrová Květa s rodinami. Láďa Prudík, Hanka Čiháková, Šohajka, lásko vítej nám.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Jožínka Rucháčková, Vojta Rucháček, to jste poznali, a Janička z Novosedel bude hovořit. Dobrý den, Jani.
1: Ano, dobrý den, pane Hegner. Já bych vás chtěla pozdravit a také všechny ve studiu a také všechny lidi, kteří poslouchají tady ten váš krásný pořad. A já bych dneska chtěla zahrát k zítřejším krásným kulatým narozeninám paní Libušce Prchalové z Novosedel, která se dožívá zítra krásného výročí a je to velmi milá, přívětivá a strašně čiperná paní. Máme ji moc všichni rádi. A také v dubnu slavil narozeniny její manžel Miroslav, tak ještě opožděně jemu tu písničku. A přeji jí to Janůvkovi, Faninka a Anička kamarádky a všichni, kdo ji máme rádi.
0: Dobře. Jani, tak děkujeme za zavolání, ano. A mějte se krásně, ať se vám
1: taky
0: daří.
1: Taky děkuji. Naschledanou.
0: A dovolala se Evička z Brna a já už tuším, která Evička to je. A to je Evička, která včera byla na dnu otevřených dveří. Evi, vidíte?
2: Ano, dobrý den,
0: ano.
2: Bylo to úžasný, opravdu to byl tak krásný den a vy jste tam nádherně s Květuškou zpívali dvojhlasně. Jarda Knézl, to je veselá kopa,
0: no
2: jste se moc nasmáli, ale za co vám musím teda extra poděkovat,
0: ano.
2: A hlavně tomu Jardovi s tím chlapcem, co hrál na ty housličky.
0: Vojta, ano.
2: Jo, s Vojtou, že jste mě zahráli Zarazice, to je opravdu moje zamilovaná písnička. A to mě tak potěšilo na srdíčku, to si nedovedete představit.
0: To je dobře,
2: to
0: je dobře.
2: A tomu mému příteli taky to udělalo radost.
0: Ano, no když to jde udělat takhle, je to, že jo, nic nás to nestojí, je to jenom chvilička, ano. Takové radosti z muziky a prostě z toho prostředí. A vy jste taky byli fajn party a fakt to se úplně jinak vysílá, že jo, že člověk nestuhne, není takový kužený a jak jste tam seděli, vlastně živý vysílání, že jo, někteří posluchači si to samozřejmě nedokázali představit, pokud tam nebyli, ale...
2: Musí přijít příště, no, aby to viděli a zažili na vlastní kůži.
0: Evičko, to je dobrá reklama, děkujeme za ní a mějte se moc hezky a prožijte samé pěkné dny.
2: Vy taky a děkuji ještě jednou moc krát, mějte se moc hezky, nashledanou.
0: A ten Ken Klobouček vám moc slušel, nashledanou.
2: Ježiš, to jste moc hodné, děkuji vám.
0: Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Písemné gratulace, 19. května se dožívá krásného životního jubilea naše maminka, babička, prababička paní Marie Marešová z Benešova u Boskovic. I ve svých 90 letech je pro nás příkladem, jak žít plnohodnotný život, plný zájmu o společnost a rodinu, život plný energie a optimismu. Milá maminko, děkujeme za všechno a přejeme ti ještě hodně krásných let ve zdraví a hodně radosti z tvých pravnoučat. Děti s rodinami a pravnoučata Verunka, Gábinka, Anetka, Maruška, Adélka, Adrián a Karolínka. A dnes slaví 75. narozeniny pan Viktor Grof z Moravské Nové Vsi. Milý Viktore, k narozeninám přejeme hodně štěstí, úsměvu, pohody a radosti z každého dne. Žádný dárek se nikdy nevyrovná lásce, kterou dáváš svým vnoučátkům, Kristýnce, Matýskovi a Natálce. Hodně zdraví do dalších let a život plný pohody ti přeje manželka, dcera a syn s rodinami a přátelé Zdeňka, Toník, Miluška, Janička a Růženka z Břeclavy. Naše písnička, Antonín Pernička, autor Každý chce lásku mít a Nivničanka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Tolik Nivničanka a dovolala se Liduška z Moravského Krumlova, kterou vítám ve vysílání. Liduš, dobrý den.
2: Dobrý den, všechny vás tam zdravím a já bych dnes chtěla popřát paní Evě Svobodové z Rokytné u Moravského Krumlova a přejeme jí hodně moc zdraví, štěstí, pohody, radosti z vnoučat a taky z pravnučky a aby se měla jenom dobře. A to jí přeji Lída a Jarek Šlapanští z Moravského Krumlova.
1: Dobře.
2: Děkuji vám taky. Pěkně.
1: Liduško, hezké odpoledne přejeme. Naschledanou.
2: Taky, naschledanou.
1: A jdeme na Slovensko. Sološnica Anička bude hovořit. Aničko, dobré.
3: Krásný deň a krásnu nedelu vám prajem všetkým. Já by som chcela popriať Václavovým do radosti dnes Kovažikovi.
1: Aha.
3: Všetko najlepšie, tak to môžem, niekedy plynie život ako krásna melódia, niekedy ako ťažký boj, ale nikdy nezabúdaj, že je to jeden a je tvoj. Pozdravujem aj Marcelku Vandrovú, prajem všetko dobre, hlavne hodne zdravička a nech mu to ešte dobre dlho spieva.
1: Ano, dobře, děkujeme. Ano, zpíval právě v pátek, zpíval odpoledne tam v Dělnickém domě s cymbálkou. A bylo to prý...
3: hovorilo mi Marcelka, ano, ale bohužel já jsem aj tak strašně chcela jít na ten deň otvorených dverí, ale bohužel můj vnuk odcestoval, takže nemal ma dodovět.
1: Tak třeba někdy příště. Aničko, dobře, ano, děkujeme.
3: Všetko dobré vám prajem, aj vám.
1: Naschledanou. Dodatečně, ale o to srdečněji posíláme velké přání k 75. narozeninám panu Janu Čermákovi, který toto významné jubileum oslavil právě včera. Honzo, přejeme ti k těm 75. nám hlavně pevné zdraví, štěstí a neutuchající životní elan. Ať máš pořád spoustu radosti ze skvělých výsledků sportovních utkání v televizi a jako správný kapitán strávíš ještě mnoho vítězných minut ve svém kotli fanoušků na kometě. Přejeme ti také, ať na zahrádku v Židenicích prší celoročně přesně tak, jak je potřeba. A ať nám i s mamkou dál zpříjemňujete naše životy. Vše nejlepší přejí dcery Jana a Zdeňka s rodinami. A další gratulace, tentokrát muzikantská, protože dnes v měsíci máji slaví narozeniny pan Karel Bušo z Květné, zpěvák slovácké dechové hudby Javorinka ze Strání. A tak, pane Bušo, s malým předstihem, ale za to z celého srdce už na dálku, přejeme vám vše, co radost budí, lásku, protože spojuje lidi, přátelé, co dokážou pro vás žít, milovat a milovaným být. Přeji vám hezké prožití narozeninového dne, stále stejnou vitalitu duše i těla, boží ochranu na každý den, hodně fyzického a psychického zdraví, potěšení ze života po boku milující manželky Jarmilky, dcery Ivonky Jarmilky a jediného vnoučka Benjaminka a další léta v takovém zdraví, abyste nás jistě dlouho těšil svou přítomností a hlasem a samozřejmě ještě hodně písniček naspívaných. Tento hudební dárek je darovaný s láskou pro vás, pane Bušo, ze srdce Věra s rodinou. Závěrem přeji krásné láskou sluncem prořáté májové dny nejenom vám, ale i vaší drahé polovičce Jarmilce, k nedávnému společnému výročí života 5+. Závěrem zdraví i do Frankfurtu nad Bohanem dceři Ivonce s přítelem Mauriciem. Po vlnách letí to přání tohoto krásného pořadu. Tak a teď znám Karel Bušo, kterého samozřejmě zdravím a známe se a je to zpěvák šikovný mnoho let a mnoho písniček, tak uslyšíme jeho hlásek teď právě v písničce Moravské vínečko, doprovází Javorinka ze Strání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí. Povzbudí. Zrychlí tep. Zvedne ze židle. Strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: A zdravíme Jarušku do Znojma. Krásné popolední. Ano, Jaruško.
4: Já vás také zdravím, pane Hegner. A všechny vaše věrné posluchače. A prosila bych písničku pro pana Jaroslava Lukáše z Míšovic, bývalého chovatele, rybáře a harmonikáře, který dnes oslaví s rodinou své 89. narozeniny. Přejeme mu hodně štěstí, pevné zdraví, ať je ještě dlouho s námi. A koncem května ještě navíc oslaví naše rodiče úctyhodných 71 let společného života. Tak ještě jednou hlavně zdraví, zdraví, zdraví. Přeji manželka Štěpánka, teda Jarka s rodinou, syn Zdeněk s rodinou, 6 vnoučat a 8 pravnoučat. Děkuji moc za přání.
3: Jaruško, 71 let to je.
4: Ano, představte si, 71 let.
3: Úžasné, tak to si, že když vás vychovali rodiče. A...
4: Přesně tolik, je, kolik je mě.
3: Jo, přesně. A...
4: Tak, tak.
3: Tak, tak, ano, ano, rozumíme, ano, ano, ano.
4: Ano, děkuji moc,
3: taky, mějte se krásně, Jaruško, nashledanou. No a Jarka ze Sobotovic to se dovolila taky. Jaruška,
5: dobrý den, pane Jari. Dobrý den, a všichni zdravím. V těchto dnech oslaví své 70. narozeniny Jana Kopřivová ze Syrovic, moje švagrová, a přeje mi hodně zdraví, štěstí, lásky od dětí, od všech a za celou moji velkou rodinu jí to přeje švagrová Jarka.
3: Ano, a představte si, že já mám zrovna tady sem, mám připravenou gratulaci písemnou.
5: Aha. Pro děti.
3: Pro ano, já ji hned potom v zápětí předám, ale možná to předám hned, podívejte se, když už navážu na vás, jo? Jaruš, jo, mějte se krásně a poslechněte si, jak píšou,
5: jo,
3: píšou děti, nashledanou. Ano, pro naši milovanou maminku paní Janu Kopřivovou ze Syrovic, která zítra slaví 70 roků. Naše drahá maminko, i touto cestou bychom ti z celého srdce chtěli popřát hodně zdravíčka, štěstíčka i pohody a zároveň ti poděkovat za tvoji náruč a úsměv, kterým nás vždy vítáš. Máme tě moc rádi, jsi pro nás vším. Tvoje děti Martina, Petra a Hana s rodinami. Tak gratulace a ještě přidáme, protože ať to stihnu. Krásných 80 roků oslavila 14. května Boženka Damborská ze Švábenic u Vyškova. Naše milá babičko, ty jsi naše sluníčko. Zalej kytky, vem si knihu a pak se schovej pod peřinu. K tomu dobrou kávičku a listovou trubičku. Pust si super písničku, co zahřeje tě v srdíčku. Záda a hlava ať tě nebolí a dcera ať tě nezlobí. Vnučky tě mají babi rádi a posílají ti sladké políbení. No a co zeťák? Ten až přijede. Vše opraví a zas odjede. Přejeme ti do dalších let zdraví, klid a pohodu a vždycky dobrou náladu. To přeje Leona Vlastík a holky Adélka a Míša Huterovi. A ještě jen gratulace pro pana Jaroslava Luzu ze Ždánic. Drahý kamaráde, dnes máš 18 let s 50 letou praxí. Já ti přeju všechno život, ať máš veselý. Zdravíčko ti přeju pevné, ať si chlapík plný sil, abys s námi dlouho byl. Všechno nejlepší přeji Holubovi a taky ze Ždánic. Písnička Slávek Smíšovský, František Kožík, Zatichu Moravu, krásné pohlazení, sourozenci Baťkovi, cymbalová muzika Aleše Smutného.

0: Takové nádherné hudební pohlazeníčko. A hladíme dále písemnými gratulacemi. Dnes se dožívá krásných 78 roků Josef Novický z Výlance u Jihlavy. Josef se svou manželkou Anežkou vychovali dvě děti, které si žijí s rodinami spokojený život. Josef před několika lety vážně onemocněl a je upoután na lůžko. U příležitosti narozenin ti výlančtí důchodci a přátelé prostřednictvím Českého rozhlasu Brno posíláme hezkou písničku. Chceme popřát do Irska panu Jamesi Harstovi, partnerovi naší neteře a vnučky, skvělému chlapovi, hodně zdraví, krásných dnů k jeho narozeninám. Těšíme se na setkání ve Slavíčině. Blanka, babi Alenka a ostatní z rodiny. Tak to bylo přání, vidíte, do Irska. Dnes se dožívají významného životního jubilea 70 let bratři Rostislav a Jaroslav Skopalovi. Do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání přeje sestra Zdenka, synové Michal a Zdenek s rodinami a synovec Radek s rodinou a synovec Janin. A ještě jedna gratulace, která letí do Pačlavic našemu stálemu posluchači, rodákovi z Orlovic a milovníkovi lidových písniček Josefu Hladkému k jeho dnešním 71. narozeninám. Milý Pepo, k tvým narozeninám posíláme přání nemalé, ať si zdravý a šťastný stále. Náruč lásky a radosti, ať tě život co nejlépe pohostí. Všichni ti k narozeninám přejeme, ať hvězdy jsou ti nakloněné a prožíváš chvíle spokojené. Boží požehnání, mnoho sil a milých úsměvů a děti pořád do zpěvu. A to přejí Jaruška a děti s rodinami, Charouzovi, Podolanovi, Kudličkovi, Hladcí a Olinka Vojtková. Huliňané nám zahrají, zaspívají písničku Františka Kotáse, Ládi Salčáka, Laternička.
1: Český rozhlas Zlín.

0: A dovolil se Stanislav Zrslavic, krásné popolední, Stanislave.
1: Já vám děkuji, taky vás pěkně zdravím a prosil bych o písničku pro Josefa Buráně z Hračovic, který oslavil své 75. narozeniny 11. května. Vše nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání mu přejí všichni členové místní zahradkářské organizace Hračovice. Moc děkuji za prostor a všechny vás tam zdravím.
0: Děkujeme, děkujeme Staníku, nashledanou. Vlastička Třeština u Mohelnice. Vlasti, už jste ve vysílání, povídejte.
2: Jo, děkuji moc krát. My přejeme všechno nejlepší naší kamarádce Marii Němečkově ze Šidbořic. Přejeme jí hodně štěstí, hodně zdraví, hodně ještě, ať si to ještě užijeme. A příští rok máme kulaté narozeniny, tak dneska je to necelé kulaté narozeniny. A taky přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, radost vnoučátek, pravnoučátka a ať si to hodně dobře slaví.
0: Dobře.
2: To jí přejí ze Třešní všichni a ze Zábřeha Gepertovi a Kadlecovi.
0: Děkuji, Vlasti, díky.
2: Děkuju.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Taky, nashledanou.
0: Písemné gratulace opět. Včera oslavil své narozeniny pan František Němec z Oslavan. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu a hodně optimismu přejí Divišovi z Rakovníka. A včera taky oslavil 85. narozeniny pan Ladislav Vioral z Bohuslavic u Zlína. Chceme mu popřát prostřednictvím vašeho pořadu vše nejlepší k tomuto významnému jubileu a poslat písničku. Do dalších let přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti, elánu, životní optimismu, stálý úsměv na jeho milé tváři a také mnoho lásky. Ať se mají s manželkou Faninkou stále tak rádi jako doposud, jsou nám velkým příkladem vzorného manželství. Milí oslavenče, na počest svého narození zvedneme vína číš, máme tě všichni rádi, to dobře víš. Rok se s rokem sešel, věk do tvých dveří vešel. Vešel tiše, bez klepání a přinesl ti od nás přání. A to přání zhrne věta. Pevné zdraví, štěstí, lásku po další dlouhá léta. Vše nejlepší přejí manželka Františka, děti Lenka a Ladislav, celá rozvětvená rodina z Doubrav, švagrová s rodinou ze Žadce, přátelé, známí, sousedé a všichni vzkazují, máme tě moc rádi a vážíme si tě. A dnes slaví narozeniny náš milovaný dědeček František Kobza ze Žiletic. Proto mu chceme popřát hodně zdraví, štěstí, pohody a božího požehnání do dalších let, ať ho stále provází dobrá nálada a radost ze života. S láskou přeje celá rodina. A právě o životě zaspívá Stříbrňanka, skladba Ládi Prudíka, Bouslava Čtveráčka, Živote, živote.

tak ještě dva e-maily rychle. Dnes slaví své půlkulatiny náš milý Kája z Bojkovic. Přejeme ti všichni hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání. To ti ze srdce přeje teta Mila celou svou rodinou. A e-mail chceme nechat zahrát písničku našemu skvělému dědečkovi, tatínkovi a svaťovi Antonovi Hůšťavovi. K jeho dnešním narozeninám všechno nejlepší, hlavně zdraví přejí děti s rodinami, manželka Terézia a celá rodina Hůšťavova a Šimkova. Tak, tolik e-maily od Jarda Wolf posílal. Teď naskočil, ten dáme až večer. Ještě Petr Studeníš na našej zahrádce a legruti.

Mockrát děkuji za vaši pozornost. Těším se odpoledne, nebo tady spíše večer, 18 hodin. Na setkání s vámi krásné odpoledne vám přeji. A teď nám hraje Vlado Kumpán, muzikanti, skladbu Hej Polka od Miloše Procházky. Mějte se hezky zatím.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT 2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Z fondu sociálních služeb města letos obce na Uhersko-Hradišťsku podpoří 21 organizací. Vizovice na Zlínsku opravují hroby a pomník obětí první a druhé světové války. Hotovo by mělo být v červnu. Fotbalisté Kroměříže se definitivně zachránili v druhé lize. Dnes bude zataženo z maximy 12 až 13 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janíková mladší. Vítám vás u nich. Na rozvoj sociálních služeb letos město Uherské Hradiště společně s dalšími obcemi správního obvodu věnuje téměř 10,5 milionů korun. Dohromady podpoří 21 organizací, zahrnujících 65 konkrétních služeb. Finanční prostředky poskytne fond sociálních služeb, který obce založili před 2 lety, pokračuje lidovecký místostarosta Uherského Hradiště Čestmír Bouda.
4: Do tohoto fondu je zapojeno dosud pouze 18 obcí ze 48. Město Uherské Hradiště do tohoto fondu přispívá částkou 200 korun na občana. Ostatní obce mají smluvně zavázáno, že teda přispívají 170 korun na občana.
2: Ve Vizovicích na Zlínsku restaurátoři opravují hroby a pomníky obětí světových válek na místním hřbitově. Provádějí očištění, vyhubení mikroorganismů, opravy poškozených částí, obnovení a zlacení písma i nanášení nátěru proti vlhkosti. Náklady jsou vyčísleny na 193 tisíc korun, z toho 80% pokryje dotace z Ministerstva obrany. Hotovo by mělo být letos v červnu. Česká televize a Český rozhlas by měly nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky tak odpovědělo více než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně více než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let.
3: Sport.
2: Fotbalisté Kroměříže budou i v příští sezóně hrát druhou ligu. Jistotu záchrany mají poté, co v předposledním kole aktuálního ročníku remizovali doma s brněnskou Zbrojovkou 1-1. Zimní pauzu přitom trávila hanácká Slavia na posledním místě tabulky. Podle trenéra Lukáše Kříže ke zlepšení výrazně pomohla právě zimní přestávka.
5: Jsem nebyl spokojený s některýma hráčama, se kterými jsme se rozloučili v zimní přestávce. Vzali jsme senka hráče, o kterých jsme byli přesvědčeni, že nám tady v tom můžou pomoct. Děkuju celým kroměřížskému vedení, klukům, celému realizáku za to, že jsme tady tu káru táhli a že jsme ho dotáhli do konce a ta pohádka má šťastný konec.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji zataženo s deštěm, od západu postupné ustrávání srážek, nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů, na západě kraje lokálně kolem 13 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. No a zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce. A nyní už pořad Výlety s Pavlem Kudrnou. Příjemný poslech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Hezký den a dobrou neděli přeji. Je tady třetí květnová neděle, jaro se nám bohužel na chvíli schovalo, ale to nevadí, my víme, že teď už nikam neuteče a počasí nám zase brzy ukáže svoji vlídnou tvář. A my si zatím můžeme naplánovat a případně udělat pár pěkných výletů. Zamíříme třeba do Litomyšle v Pardubickém kraji, kde letos vzpomínají na sochaře Olbrama Zoubka. Nejen, že vylepšili expozici jeho soch v zámeckém sklepení, ale jeho dcera připravila také nevšední výstavu v jejich litomyšlském bytě. Potom se vydáme do Zlínského kraje, do místa, kde se kdysi těžil vápenec a které je dnes nejen krásnou přírodní lokalitou, ale také chráněnou oblastí. Navštívíme romantický i poučný Kurovický lom. Podíváme se také do jihočeského Tábora, kde budeme obdivovat zbraně a zbroj z kultovních filmů, oblíbených seriálů nebo i z dávno zapomenutých reklam. A nakonec nás čeká krásně barevná a voňavá zahrada Květnice na pražském vrchu Petříně, která jakoby vypadla ze známé Trnkovy zahrady.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Litomyšli v Pardubickém kraji si letos připomínají 100 let od narození sochaře Olbrama Zoubka, a to hned na několika místech. Jednou z hlavních novinek je komorní výstava nazvaná Můj tati O, kterou připravila jeho dcera a která nabízí velmi osobní pohled na umělcův život prostřednictvím dopisů, fotografií i vzpomínek. Proměny se ale dočkala i stála sochařova expozice, a to ve sklepení Litomyšlského zámku. Na obě místa se vydáme s naší pardubickou redaktorkou Milenou Potůčkovou.
1: Já stojím v Litomyšli na Smetanově náměstí u domu s číslem popisným 137. Možná někdo už tuší, že právě tady byl jeden z domovů významného sochaře, výtvarníka Olbrama Zoubka, a tohle místo právě teď znovu ožívá, a to díky Evě Zoubkové. Ten byt a ta výstava se otevírá v souvislosti se s tím výročím narození vašeho tatínka. A tady u toho sloupu do podloubí vznikla trvalá vzpomínka na Olbrama Zoubka. Co to je?
2: Je to návrh a realizace sochaře Jakuba Grece, který byl tatínkovým dlouholetým asistentem, jeho pravou rukou v ateliéru. Tatínek tvrdil, že netouží po nějaké pamětní desce, a tohle opravdu typická pamětní deska není. Je v tom určitá hravost a je tady jeho oblíbený citát tatínkův. Byl bych šťasten, kdybych mohl sobě i jiným připomenout, že obloha nad mraky je vždy modrá.
1: A je tady provrtaný ten sloup s modrým sklíčkem, takže když se podíváme nahoru, tak vlastně uvidíme to modré nebe, i když třeba není v tu chvíli.
2: Přesně tak, akorát se nesmíte dívat v noci, to neuvidíte nic.
1: Bytová výstava znamená, že je to opravdu v tom bytě, ve kterém jste bydleli jako rodina?
2: Ano, přesně v tom bytě. Tady jsou nějaké základní informace o mém otci, je to takový stručný životopis, a jsou tady i další texty, ale všechno to jsou vlastně úryvky z dopisů, které psal mojí mamince.
1: Z vás se vlastně tímto stala průvodkyně, protože všechny výstavy komentujete si sama, nikoho jiného k tomu nepustíte, je to natolik osobní?
2: Já myslím, že ano, že to s nikým jiným nejde, ještě by teda byla skvělá moje maminka, ale nevím, jestli by se jí do toho chtělo.
1: Výročí 100 let od narození Olbrama Zoubka se promítlo i do jeho stálé expozice v litomyšlském sklepení zámeckém. Nastalo tady několik změn. Jejich autorem je scenograf David Bazika. Co všechno je tady jinak?
3: Řešili jsme to v několika rovinách. Jedna byla čistě technická, od vyčištění prostor i nové výbalby, nová elektroinstalace a hlavně nové osvětlení, které je opravdu významné. Sochy dostaly moderní způsob svícení, kde si hrajeme s kontrastem, s teplotou barev a hlavně s vyzněním krásných struktur zoubkových soch. A ta druhá je vrstva vlastně vložená, scenografická. Máme zde citace Olbrama Zoubka. Ty provází i fotografie ze Zoubkova života, které se k těm citacím vztahují.
1: Když tady někdo byl před pár lety, ten dojem bude jiný dneska, když to navštíví tu výstavu.
3: Já pevně věřím, že se nám podařil na začátku lehce neřešitelný úkol. To znamená, aby jsme dodrželi to, co si Zoubek jakýmsi způsobem kurátorsky rozmístil. Se sochami jsme z 95% nehýbali, ale přesto, že to je všechno úplně jiné. A to jak tím světlem, tak určitou nějakou kompozicí a doplněním o jeho život, oslavu jeho života, oslavu jeho myšlenek. On opravdu žil plným životem.
0: Říká scenograf David Bazika. Obnovená expozice soch Olbrama Zoubka v zámeckém sklepení tak nyní nabízí zcela nový zážitek.

Pojďme se teď v nedělní vysílání vrátit k 9. a 10. květnu, k soutěžní otázce. My jsme se ptali na nejstarší roubenou stavbu u nás. Napověděl jsem, že její stáří bylo určeno na roky 1547 až 48. Měla být zdemolována nebo zrušena, zničena. Tato usedlost ale byla nakonec zachráněna, byla zrekonstruována a je to unikátní technická památka. Vidíte, jak někdy je dobré, když se něco nezboří, nezbourá, nezničí, tak tady se to povedlo. Tou nejstarší roubenkou je, ptali jsme se, tedy zdali ji najdeme Vertyni v Podkrkonoší nebo v obci Proseč v okrese Chrudim, tak správně Ačko, je to Vertyni v Podkrkonoší. Ale i v té Proseči v okrese Chrudim najdeme roubenku. Jmenuje se Flora a je považována za jednu z nejkrásnějších, a to díky kombinaci tradičního stylu a moderního luxusu. Proč říkám tohle spojení, bude hned jasné, když řeknu, že byla postavena v roce 2019. Ale není to správná odpověď, tou je tedy Ačko. Kdo ji napsal, nebo kdo napsal to Ačko do odpovědi, měl šanci na výhru na flísovou deku, vylosováni nakonec byli tito posluchači a posluchačky. Pan Jan Jíra Dušejov, pan Martin Jindra Volary, paní Vanda Dužíková Třinec, paní Věra Prokopová Klatovy a pan Tomáš Kvasnica Chýně. Tak dnes je to 3:2, tentokrát muži jsou v převaze. Gratuluji ale všem. Takže flísová deka našla své majitele, ale stále hrajeme o výletnický batoh s řadou věcí, turisticky zajímavých věcí, a tam výherce budeme znát až na začátku června. Znát soutěžní otázku na tento víkend budete po třetí reportáži.

asi nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: V malebné krajině na pomezí Hornomoravského úvalu a Hostýnských vrchů nedaleko obce Kurovice na Kroměřížsku ve Zlínském kraji je mezi kopci ukrytý Kurovický lom. Tento bývalý vápencový lom se po ukončení těžby proměnil v přírodní lokalitu s vysokou ekologickou hodnotou. Dnes je chráněn jako přírodní památka a představuje unikátní spojení geologického dědictví, biodiverzity a klidného prostředí pro odpočinek. Do lomu se vydala naše zlínská redaktorka Sylvie Pospíšilová. V galerii tamního centra ekologické výchovy na ní čekal majitel Kurovického lomu Martin Zelina.
1: Máme tady zpracovanou hezký galerii, co se týče skamenělin. Máme tady pirity, kalcity, dokonce tady máme žraločí zub, který se tady našel v Kurovickém lomu, protože dříve tady bylo moře.
2: Spousta těch živočichů je ohrožených.
1: Máme tady největšího vodního brouka na světě, vodomila černého. Další velkou zajímavostí je, že máme tady teďka udělaný výzkum vážek, kde je 33 druhů vážek. Máme tady výskyt víra velkého, nově jsem začal lítat ledňáček říční, dále nám tady je líce dudek a vlhy pestré.
2: Zdá se, že Kurovický lom je pro mnoho živočichů takovou dobrou adresou. Děti spíš od rodičů dostanou dům, auto. Vy jste dostal od tatínka lom. Je to dar, který jste ocenil, nebo to byl takový danajský dar, protože pečovat o národní přírodní památku asi není úplně jednoduché, nebo se pletu?
1: Já jsem neskutečně rád a vážím si toho. Byla mi svěřená důvěra od otce. Je to pro mě takový, bych řekl, i závazek, ale na druhé straně vám to přináší spoustu radosti.
2: Tak a my už jsme sešli od galerie dolů po Štěrkové cestě do Včelína. Jak vás napadla myšlenka přizvat tady do toho prostoru včely?
1: Historicky vlastně včely do přírody vždycky patřily. Vytvořili jsme Včelín, kde přijdete, jednak je to prosklené. Chodí nám sem pan Hrubý David, který nám dělá komentované prohlídky, který je odborník a má včelstva velmi dlouho.
2: Máte tady 5 velmi pohodlných lehátek, když se na ně tak dívám. Je to tak, že člověk přijde, lehne si a prostě jenom relaxuje?
1: Ano, je to vlastně založený na tom, že přirozenou formou vy vdechujete jednak ty výpary ze včel. Včely vydávají vibrace z úlu až do 1,5 km a dávají blahodárnou energii do těla.
2: Takže se vyplatí tady chvilku pobít?
1: Vyplatí se to, je to jednak na veliké sklidnění, na odpočinek. Většinou se stává, když sem přijdete a zaposloucháte se do bzučení včel, že za chvilku usnete, což je velice příjemné. A na druhé straně je vidět ten pohyb těch včel.
2: My už jsme s Martinem Zelinou sestoupili do údolí Klomu a stojíme u vodní hladiny, která je téměř smaragdová. Kdy se tady v tom lomu začalo těžit?
1: Těžba byla zahájena v roce 1840 a ukončena v 96. roku.
2: Ví se, jaká je tady hloubka?
1: Sloupec vody je 9 metrů, pořád voda obtíká, takže se, bych řekl, za celou dobu nikdy neskazila. Tím ještě, že je to vápenec, tak se to neustále desinfikuje.
2: A já teď vyzkouším, jakou má teplotu. V lomu bych očekávala, že bude hodně čerstvá, ale ona je příjemná. Jsme tady chviličku a já musím říct, že je tady naprosto božský klid. Když tady přijdete a jste tady úplně sám, co vám to místo dává?
1: Neskutečnou pokoru, klid, odpočinek a možnost pozorovat. Když přijdete sem, opravdu cítíte sklidnění a balzám i díky té vodě, která dělá tady, bych řekl, největší gro toho Kurovického lomu.
0: Říká jeho majitel Martin Zelina. Národní přírodní památku můžete navštívit od května do září. Celoročně se ale můžete ubytovat v apartmánech Centra ekologické výchovy. Stojí na okraji lomu. A v letních měsících můžete zažít koupání, které je úplně jiné než na městských koupalištích. V Kurovickém lomu zkrátka najdete harmonii.

0: centru jihočeského města Tábora stojí v parku pod hradbami Housův mlýn. Kdysi mlel obilí, fungovaly v něm také městské lázně a dneska se v něm nachází jedna z největších filmových zbrojnic v Evropě. Meče, štíty, luky, přilby ze dřeva, ze železa, z plastu a spoustu dalších artefaktů, které se objevily v řadě filmových snímků, si mohou prohlédnout i ti, kdo se rozhodnou Housův mlýn navštívit. Nás do táborské filmové zbrojnice vezme kolega Filip Černý.
1: Zvoní ostří mečů ve filmu Blade 2 a název tohohle filmu je taky uveden na ceduli vedle vchodu do táborské filmové zbrojnice, protože zbraně z Blade 2 v expozici najdete. Já tu stojím s majitelem zbrojnice, šermířem Petrem Nůskem, a ve skutečnosti těch filmů to je napsáno mnohem, mnohem víc. Letopisy Narnie, Šangajští rytíři. Máte všechny spočítané?
2: Nemám, vím, že těch filmů, oni to nejsou jenom filmy, jsou to třeba tak jako reklamy a televizní filmy, čili nejsou to jenom filmy z zahraniční provincie, tak je to asi kolem stovky v projektů, které jsme měli tu čest být. Divadel je víc, těch asi 300.
1: No tak pojďme se na to všechno dovnitř podívat.
2: Splněný dětský sen, protože k tomu já vám řeknu takovou storku. Když jsem jako malý dítě, byl donucen matkou, abych navštěvoval nějaký výtvarný předměty, což jsem teda zoufale nechtěl, ale teď jí za to vlastně děkuju. Tak vím, že nám lektorka tenkrát zadala domácí úkol, aby jsme přes víkend nakreslili svůj dětský pokoj. Já jsem si namatlal na tu čtvrtku tenkrát pokoj, který vlastně byl skladiště zbraní. Ono se mi to po letech vyplnilo. Teď máme tu zbrojnici, ono tady je nějakých 3500 zbraní a zbrojí, když je to plné, ale protože to živá expozice, my z toho neustále půjčujeme na různé projekty, tak jakoby je milý, že jste nás navštívil a že to tady všechno vidíte.
1: Hned u vchodu zbroj z filmu Troja. To je takový, bych řekl, úplně wow efekt. To by mě zajímalo, je to vaše, anebo třeba skončí filmování a vy tu zbroj seberete a...
2: Myslíte jako, že jí šlohnem? Ne, ne. Ten produkt, to, co my vyrábíme, to jsou ty zbraně, je to jedno z našich jako filmových řemesel, tak to končí různým způsobem. Vy buď to vyrobíte a filmařům to půjčíte, nebo to vyrobíte a filmařům to prodáte a oni si to nechají. A nebo vy to vyrobíte, filmaři si to koupí a pak se toho zbavují a já to od nich odkoupu.
1: Zbroj z posledního samuraje, to je taková impozantní. Ta měla příběh jaký? Tu jste musel odkoupit, anebo byla od začátku vaše?
2: Ne, my jsme měli to štígro, že jsme se dostali do tendru, tak jsme se dostali na zbrojíře anglický, který prostě si nevěděli rady, protože byli zahlceni tím filmem, tam bylo opravdu jako hrozně moc zakázek, nebo ta zakázka byla hutná, jak se říká jeho česky. A zkusili jsme tendr, jestli nám to vyjde, a my jsme s touhletou zbrojí, která v tom filmu teda nehraje, ale její kopie v ní hrajou, protože tam Tom Cruise jakoby je v této zbroji a se zbraněma je jakoby natáčený, jo. A ta zbroj se odlejvala z různých materiálů. To, co vy tady vidíte, tak je hliník a kov, což je těžký, to by ten Tom Cruise sice utáhl, ale nebyl by úplně šťastný a dal by nám to někde v cateringu vyžrat, jak se říká. A hlavně ta tamnější produkce z toho odlivala zbroj, třeba která je poškozená, zbroj, která je od bláta a tak dále, tak dále. A tahle ta zbroj, to je originál, podle kterého se to lilo, takže my máme takovýhle krásný zářez, že jsme vyráběli zbroj, podle níž se dělali zbroje přímo do tohohle filmu.
1: A zatímco poslední samuraj jde do bitvy, já s Petrem Nůskem jdu obdivovat další tisíce exponátů filmových zbraní a zbroje.
0: Loučí se z expozice v táborském Housově mlýně náš jihočeský kolega Filip Černý. A pokud tam sami někdy zavítáte, můžete nejen obdivovat filmové zbraně a zbroj, ale třeba se i ubytovat v pokojích s filmovými kulisami. Výlety. My jsme právě navštívili unikátní filmové zbrojnice v Táboře. Po Česku je roztroušena celá řada míst, která si oblíbili filmaři a později i turisté. Jmenujme hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá Vesnický Hollywood. A na ten nebo na tuto vesnici se ptáme. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A Vesec u Sobotky v Českém ráji, za B Hoštice u Volyně v Jižních Čechách. Tak typujte, hledejte a odpovídejte textovou zprávou, píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, Druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. Vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Máme třeba v Česku několik dlouhých lhot, pak bychom pátrali třeba, do které máme poslat výhru. Takže nezapomeňte na PSČ, jak se říkalo a říká. A tuhle zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do dnešní půlnoci, vždycky je to do půlnoci nebo minutu před půlnocí je uzávěrka a zpráva je spoplatněna 4 korunami, službu totiž zajišťuje náš partner ATS Praha. Takže multifunkční nožíky jsou ve hře, stále také hlavní cena, ta květnová, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky Alulife a kniha 7 krásky na cestách. Znění, tedy celé znění soutěžní otázky, ne že teď by to bylo poloviční, ale prostě vždycky najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i odvysílané reportáže, fotografie, interaktivní plánovací výletnická mapa, prostě všechno, co se vám může hodit, třeba právě na ty krásné, příjemné jarní dny, byť teď s trochou deště.

0: Tajemná, romantická, uklidňující. Taková je zahrada Květnice na pražském vrchu Petříně. Je jako stvořená pro procházky nebo klidné posezení a snad každých 14 dnů je jiná. Trvalková zahrada vznikla pod ohradní zdí Petřínského růžového sadu, jehož je součástí, a je jako vystřižená z Trnkovy zahrady. Do Květnice nás teď zavede naše pražská kolegyně Jolana Nováková.
1: Tady to kdysi bývala navážka, teď je to nádherná romantická zahrada Květnice. Od kdy tady je?
2: Celý růžový sad je na bývalých vojenských pozemcích, které se začaly předělávat v roce 1932 až 1943, tím vznikla i Květnice.
1: Máte nějaká čísla v hlavě?
2: Rozloha Květnice činí přibližně 1600 metrů čtverečních a v nadmořské výšce jsme přibližně 320 až 325 metrů nad mořem.
1: To říká Lukáš Kolář z Lesů hlavního města Prahy. My se tak procházíme, prohlížíme si. Kolik těch květin tady dnes je?
2: Dnes je tady přibližně 3000 květin, jedná se převážně o trvalky a cibuloviny. Zahrada je významná tím, že kvete v podstatě celé vegetační období, takže se mění před očima, postupně to na sebe navazuje, tak jak je ta zahrada koncipována.
1: Nemusíte být smutní, pokud byste nestihli přijít třeba na jaře, protože opravdu každé roční období tady má svoje, i když zima asi ne, protože v zimě je zavřeno.
2: Zimě je zavřeno, otevřeno je od dubna do konce října. Bez poplatku je to volně přístupný a pouze na noc se zamyká.
1: A těch bílých chalaviček tady krásných a na nich sedí zamilované páry a nejen ti, taky turisté samozřejmě, ale máte tady spoustu zajímavostí, tak jednou zajímavostí je určitě ta nádherná Vistárie, obrovská, která popíná celou tu jednu zeď.
2: Je to překrásný pohled, máme tady krásnou vyhlídkovou plošinu, z který je vidět celá Květnice, téměř celá Květnice, a v zadní části je sklepení, kde býval dřív sklad munice a střelného prachu, když zde byly ještě hradby, a tohle je vystaveno na baště číslo 4.
1: Ano, to je důležité, to jsme neřekli, aby si dokázali posluchači představit, ve které části Petřína se vynacházíme. Vypadalo to tady tehdy před těmi 90 nebo kolika lety stejně jako teď nebo podobně?
2: Byla snaha, aby to vypadalo stejně nebo nejvíc podobně. V roce 2021 proběhla rekonstrukce Květnice a byla koncipována tak, jako před těmi téměř 100 lety.
1: To znamená, že máte nějaké obrázky, jak to tady tehdy vypadalo, podle toho jste jeli.
2: A plány. Ano, je to tak.
1: Tady je taky takový vodní prvek a bývaly tady sochy.
2: Sochy zde bývaly, Rusalka a Vodník od Viléma Amorta, ale Rusalka byla v 90. letech ukradena a už po rekonstrukci, která probíhala v roce 2021, nebyly sochy navráceny a zřejmě se s tím ani nepočítá.
1: Troufám si tipnout, že protože by si je mohl zase někdo odnést.
2: Asi zřejmě je to tak.
0: Přitakává správce zahrad vrchu Petřína Lukáš Kolář z Lesů hlavního města Prahy, který půvabnou a romantickou zahradou Květnicí provedl naši kolegyni Jolanu Novákovou. A pokud byste se do ní chtěli podívat hned teď, máme pro vás jako vždy fotografie na webu našeho pořadu. Připomínám adresu výlety, krátce vylety.rozhlas.cz.

A je tu závěr dnešních, tedy nedělních a vlastně i víkendových výletů. No a tradice velí připomenout soutěžní otázku. My jsme navštívili filmové zbrojnice v Táboře, tím jsme se vlastně inspirovali. Po Česku je totiž roztroušena řada míst, která objevujeme díky filmům. Pak se díváme na domy, které jsme třeba viděli ve filmech, nebo na náměstí, na přírodní úkazy a tak dále. Je tady prostě řada míst, která si filmaři oblíbili, později i turisté, hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá, pozor, vesnický Hollywood. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Tak hledejte, pátrejte a odpovídejte textovou zprávou. Celé její znění najdete, teď už nebudu opakovat, na webu výlety.rozhlas.cz. Jenom připomenu, hrajeme o multifunkční nožíky, o hlavní cenu také za měsíc květen, tedy o výletnický batoh, to je batoh s reflexními prvky, vhodný do šera na silnici, když půjdete, aby vás nezajelo auto. A v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky a lulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak si představím, že flísovou deku roztáhnete někde na pasece, vezmete si brýle, sundáte ty naše ponožky, otevřete alulahev se studeným pitím a knihu Sedmi krásky na cestách a budete si užívat. Ať už s tím batohem nebo bez něj, si užívejte zbytek neděle, přeji vám krásný den, hezké jaro a těším se na slyšenou opět za týden, až se ozve znělka výletu. Vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rožnov pod Radhoštěm chce zachovat dopravní obslužnost okrajových částí města. Ekologické aktivity v regionu dostanou od Zlínského kraje přes 1 000 000 korun. V budově Českého rozhlasu Zlín se včera uskutečnil den otevřených dveří. Dnes bude zataženo z maximy 12 až 13 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janíková mladší. Dobré odpoledne. Rožnov pod Radhoštěm bude i v příštím roce finančně podporovat málo využívanou autobusovou linku 650. Ta zajišťuje dopravu do místních částí Korešanské a Dolní Paseky. Dotaci schválili zastupitelé na svém posledním zasedání. Město zároveň hledá efektivnější způsob přepravy obyvatel. Podle nezávislého starosty Jana Kučery radnice připravuje systém sdílené dopravy na zavolání.
2: V Rožnově začne jezdit jeden vůz, následně během roku bude doplněn druhým. Bavíme se o automobilu, které má 8 míst. A fungovat to bude tak, že návštěvník si buď zavolá přes telefon, nebo si objedná přes aplikaci na konkrétní část, dostane upozornění, kde má čekat a v kolik hodin, a autobusová doprava ho přepravuje.
0: Nová sdílená hromadná doprava by měla začít fungovat ve zkušebním provozu během letošních prázdnin. Zlínský kraj letos dá na ekologické aktivity v regionu 1 milion korun. Částku rozdělí mezi 13 žadatelů. Jde především o organizace zabývající se ochranou přírody, ale i střediska volného času či školy. Mluvčí kraje Soňa Ličková uvedla, že podpory se například dočká projekt základní a mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí s názvem Živá zahrada, živá škola.
3: Hejtmanství tak mimo jiné finančně přispěje základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Kosenka z Valašských Klobouk nebo okresní organizaci Českého svazu včelařů v Uherském Hradišti na uspořádání včelařského dne v Ostrožské Nové Vsi.
0: Ve vile Jana Antonína Bati, kde sídlí Český rozhlas Zlín, se včera uskutečnil den otevřených dveří. Lidé tady měli po celý den možnost setkat se s redaktory, moderátory i editory, kteří vysílání připravují. Mezi návštěvníky, kteří se na sobotní prohlídku přišli podívat, byla i pravidelná posluchačská ranního vysílání paní Jindra.
4: Já jsem přijela z Kvasic, je to asi 10 kilometrů od Kroměříže. Posloucháme Český rozhlas i s manželem. Mně se líbí tolky českou minulostí, ale jinak všecko zprávy, tak všechno posloucháme.
0: Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo dostat z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Uvedla to policie na sociální síti X. Relikvie je podle nich zachovaná a teď na ní budou pokračovat restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl zloděj z baziliky v Jablonném v Podještědí. Policie ho chytla v pátek a po 7-hodinovém výslechu zjistila, kde lebku ukryl. Muži podle policie vadilo, že je světice vystavovaná a chtěl jí soukromně pohřbít. Podle jeho právníka svého rozhodnutí lituje.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji zataženo s deštěm, od západu postupné ustávání srážek. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů, na západě kraje lokálně kolem 13 stupňů. Vítr mírný severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Napajedlích na Zlínsku došlo na silnici 1/55 u čerpací stanice Orlen k nehodě 3 osobních aut. Tolik doprava a zprávy a nastartuje nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pepou Kolerem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné nedělní odpoledne 17. května vám přeji. Dnes tady ve studiu po včerejším ruchu a šumu už zase vládne klid, tichý a soustředěný. No a proč jej vůbec zmiňuji? Protože stanice Českého rozhlasu napříč republikou se vždy jednou v sobotu v květnu otevírají návštěvníkům a letošek nebyl výjimkou, jak jste už ostatně slyšeli ve zprávách. Projít si studia, potkat své oblíbené moderátory a objevit, jak vzniká rozhlas, který poslouchá celé Česko, tak to mohli všichni, kteří včera přijali pozvání na Den otevřených dveří. I tady ve Zlíně to žilo. Ostatně reportáž ze dne plného zážitku vám nabídnu už za malou chvíli. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín vás od mikrofonu zdraví Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zjistit, jak vzniká vysílání, potkat se s moderátory a projít si studia, kam se běžně člověk nedostane. Tak to mohli všichni, kteří včera přijali pozvání na den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín. Ve zlínské vile Jana Antonína Bati, kde rozhlas sídlí, se dveře doslova netrhly.
1: Dobrý den, přátelé, já vás tady vítám u nás doma. Já jsem Jan Antonín Baťa a vy jste přišli prý na návštěvu, je to tak.
2: My
1: jsme dobrý den, ano, my jsme moc rádi. Já jsem tady taky po docela dlouhé době.
3: Moderátor a herec Městského divadla Zlín Pavel Vacek vítal v sobotu co by Jan Antonín Baťa ty, kteří přišli do Českého rozhlasu Zlín na den otevřených dveří.
1: Jsme vítali hosty, tak vás tady uvítám taky. Pojďte dál. Věřím, že tady už na vás dýchnou ty starší časy.
3: V hale vily se dozvěděli něco z historie této architektonické památky. Poté přešli do pracovny známého obuvníka, kde je uvítala šéfredaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Janíková.
4: Rádi, že jste si na nás udělali čas. No a jsem tak přemýšlela, že pro nás je to v podstatě stejná příležitost, jako když Baťa přišel do firmy. Protože vy jste náš Baťa, vy nás platíte. Tak vám moc děkujeme, že jste se přišli na tu vaši firmu podívat.
3: Jen o místnost dál zjistili, jak se tvoří zpravodajství. Tady se jich ujal editor Tomáš Fránek.
5: Ve Zlíně vzniká zpravodajství jak pro tady tu stanici, Český rozhlas Zlín, tak vzniká zpravodajství pro ty velké stanice, jako je Radiožurnál, jako je Český rozhlas Plus. Vytváříme obsah 7 dní v týdnu.
3: Naši hosté si prošli celou vilu a mohli být i u živého vysílání Pavla Maška a Standy Hloška. Ten si setkání s posluchači velmi pochvaloval.
6: Je to bezvadný, je to samozřejmě jiný a já se přiznám, že mám rád, když se vysílá jako naživo, i když samozřejmě se počítá s tím, že tam člověk občas může se přebreptnout nebo říct nějakou blbost, ale mám zkušenost, že když člověk třeba klopítne na pódiu, tak je to živý a lidi to mají rádi, to samý v tom studiu.
3: Osobní setkání si užil i moderátor ranního vysílání Petr Uhřík.
7: Setkání tváří v tvář je samozřejmě něco úplně jiného, než když vysíláte pro, řekněme, anonymní zástup. To je samozřejmě velmi příjemná věc, když ty lidi vidíte přímo před očima.
3: Na den otevřených dveří dorazila spousta dětí. Prohlídku vily a speciálně vysílacích studií si všichni užili. Třeba jako Matouš, Meliska a Miki.
8: Je to tady fakt zajímavý, jakože historie, nemám co k tomu vytknout.
9: Mně se to líbilo všechno, hlavně jak se tam říkalo do toho rádia, že nemáme mluvit, že je to červené světýlko.
10: A nejlepší se mi líbila ta střihárna.
3: Své vnučky Elišku a Viktorku vzala na prohlídku také paní Radka z Frištáku. Jak se vám prohlídka líbila a co vás nejvíc zaujalo, paní Radko?
11: Líbila se mi hlavně ta zprávařská činnost a studio bylo velice zajímavé, jak to vlastně funguje, protože člověk je potřeba to vidět v reálu a nejenom poslouchat.
3: A holky, co se líbilo vám?
12: No, mě strašně zajímalo, jak to tady všechno vypadá a obzvlášť tady té budově, je to strašně pěkné.
13: No, mně se líbilo tady tohle, jak jsme teďkom šli ty kamery.
3: Až z Valašského Meziříčí přijal na prohlídku do Zlína pan Josef.
14: Na téhle vile se mi nejvíc líbilo vlastně ta architektura, ti příjemní lidé a to, jak nám tady říkali tu minulost té budovy, tak to bylo asi nejhezčí.
3: Vilu Jana Antonína Bati si letos prohlédli více než 200 návštěvníků. Ze Zlína Silvie Pospíšilová.

0: Hlavním tématem tohoto týdne byly spory o akcelerační zóny ve Zlínském kraji. Kromě toho se reportéři Českého rozhlasu Zlín podívali i na výstavu Pabla Picassa v Uherském Brodě nebo ke znečištěné řece Moravě.
1: Města a obce ve Zlínském kraji nesouhlasí s umístěním akceleračních zón, které vybral stát. Místa určená pro výstavbu větrných elektráren nebo solárních panelů jsou často na zemědělské půdě nebo blízko zástavby. Důvody nesouhlasu vysvětluje nezávislý starosta obce Vrbka na Kroměřížsku William Pospíšil.
2: Špatně na tom je to, že s náma o tom nikdo nejednal. A pokud se ta akcelerační oblast, tak jak je navržena, schválí, nebo kterákoliv akcelerační oblast, tak vlastně ta místní samospráva úplně ztratí možnosti nějak zasahovat do té akcelerační oblasti, protože tam už prakticky je potom povolené všechno.
1: S klimatickými změnami jako přehřívání půdy nebo extrémní sucho pomůže městům a obcím nová technologie. Tu vyvinuli výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě. K vývoji využili data z evropských družic. Jak software funguje, vysvětluje na příkladu Bojkovic na Uherskohradišťsku jeho tvůrce Andrej Dobrotka.
3: My sme urobili software, aby človek nemusel tieto technológie ovládať, aby nemusel ťahať obrovské množstva dát. Iba si zoberie svoju mapku, napríklad Bojkovice, vykliká si tam nejakú takú oblasť, čo môže byť nejaké sídlisko, park, čokoľvek, a tam dostane výsledok, okamžite dostane ten sezónny vývoj, dostane niekoľkoročný vývoj a tak ďalej, tak ďalej.
1: V úterý 12. května v podvečer u Bilovského jezu zaznamenali hasiči únik neznámé látky do řeky Moravy. Olejovité skvrny zachytávali každý den pomocí norných stěn. Ty na místě zůstanou minimálně do zítřejšího dopoledne. O jakou látku šlo, doplňuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Analýzy potvrdily výskyt drobných látek a zvýšené bylo také organické znečištění. Předpokladem tedy zůstává varianta výplachu kanalizace po silných deštích. Výsledky analýz jsme předali vodoprávnímu úřadu, který bude dále celou havárii šetřit.
1: 13. května na Den proti rakovině si lidé mohli ve Zlíně na náměstí práce nechat zdarma zkontrolovat znamenka na kůži. Preventivní dermatologické vyšetření trvalo jen pár minut a využili ho stovky lidí. Zájemce prohlížel

0: Byli ve stanu dva lékaři, jeden z nich byl Štěpán Matiska.
1: Tak právě si koukám na hrudník do oblasti dekoltu. Tady je pár pigmentových znamínek, které ale mají strukturu pravidelnou, všechno je to v pořádku. Kontrolujeme i oblasti za ušima, ve vlasech, pod nechtama. Všechno to jsou místa, na které se často zapomíná a kde ten maligní melanom můžeme objevit.
0: Prohlédnout si mohou lidé od čtvrtka originální dílo Pabla Picassa v galerii Panský dům v Uherském Brodě. Obrazy inspirované býčími zápasy, válkou i postavou Dona Kichota pochází ze soukromé sbírky z Polska. Vystavené zůstanou do 14. června. Na místo se jel podívat reportér Michal Sladký.
2: Já jsem si všiml, že tady vlastně s těmi býčími zápasy, s tím tématem je ano. Víc těch litografií.
3: Ano, my jsme v podstatě výstavu rozdělili do dvou cyklů. Je to rozdělené na Lostorost, býci, a druhý cyklus je Vojna a mír. Tento obraz se jmenuje Malé býčí zápasy.
2: Ukazuje mi jednu z litografií ředitel Domu kultury v Uherském Brodě Roman Foltýna.
0: Celou reportáž si můžete poslechnout na webu iRozhlas v záložce Regiony Zlínský kraj a v příštím týdnu se ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín budeme věnovat například otevření nového parkoviště se solárními panely u sezónního vstupu do zoologické zahrady Zlín. Karolína Macejová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.
5: Jízda králů Vlčnov zná svého krále. Desetiletý Marek Dacík převezme vládu od svého bratra Františka. Jaké to je být králem? O tom si budu s bratry Dacíkovými povídat už 19. května. Na setkání v Českém rozhlase Zlín se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Jitka Zelenková vám krátila nedělní chvíle s Českým rozhlasem Zlín. Máme 14 hodin a 24 minut a na řadě je teď rozhovor o počasí. Já už mám na lince naši meteoroložku Andreu Kvapilovou, která přichází s nejaktuálnějšími informacemi. Tak zdravím vás do Brna a vítám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Hezké odpoledne.
0: Paní Kvapilová, jaké je podle vás dnešní odpoledne v celém Zlínském kraji?
1: Máme zataženo s deštěm, ty teploty se nám pohybují od 8 do 12 stupňů na severovýchodě kraje v těch vyšších polohách. Je to jenom kolem 6 stupňů, vane nám k tomu vítr mírný severní směru do 20 km za hodinu.
0: No a vydrží nám toto počasí i přes večer a podobné přes noc?
1: Vydrží, méně srážek nebo slabší intenzity očekáváme na západě kraje, tam by potom během toho večera měli pozvolna od západu začít ustávat. Ta noc bude taky stále ještě taková převážně zatažená, je šance, že na západě kraje by ta oblačnost mohla být na chvíli i zmenšená, ale v té východní polovině kraje stále ještě musíme počítat s tím, že na většině území se nám bude vyskytovat déšť. Ty nejnižší teploty očekáváme od 7 do 4 stupňů a nám k tomu bude vítr slabý severních směrů do 15 km za hodinu.
0: No a zítra začíná nový týden, tak prozraďte našim posluchačům, s jakým počasím mohou počítat. Já tuším, že zahrádkáři a zemědělci by asi rádi viděli déšť, ale spousta posluchačů by spíš uvítala třeba teplo a slunce. Tak kdo bude mít z toho kraje příštího týdne větší radost?
1: Tak v pondělí ještě stále zahájíme takovou velkou oblačností. Hlavně v té východní polovině kraje se na ráno a dopoledne může nám vyskytovat déšť. Ten by nám měl potom během nepozvolna začít od západu ubývat. Jinde by se měly vyskytnout maximálně ojedinělé přehánky. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 11 do 14 stupňů. Na západě kraje ale mohou vystoupat až k 17 stupňům. Bad nám k tomu bude vítr slabý, na některých místech přechodně i mírný, severovýchodní až severní do 20 km za hodinu.
0: No a zbývá už jen dodat biozátěž pro zítřejší den.
1: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A to je dobrá zpráva nakonec. Já vám děkuji za informace o nejbližším počasí a brzy zase naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Milí posluchači, vy už víte, co si pro nás v nejbližších dnech připraví počasí a já vám ovšem mohu prozradit, co si pro vás na nejbližší minuty chystá Český rozhlas Zlín. Bude to píseň Karla Gotta, která zaručeně nestárne. Tak příjemný poslech.

0: právě teď vám dospívává Madonna. No a domácí péče byla tématem pátečního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Sociální pracovnice Adéla Suhradová ze zlínské neziskové organizace Romodrom popsala, jaké jsou v Česku možnosti nebo kdo za péči o nemocného nebo nemohoucího v domácím prostředí platí. Poslechněte si ukázku. Rozhovor vedla Kristýna Fuchsová.
1: Pokud se někomu zhorší jeho soběstačnost nebo schopnost starat se o sebe natolik, že už potřebují péči té druhé osoby, je důležité v prvním kroku kontaktovat praktického lékaře.
2: Jaké služby dnes mohou lidé doma využít?
1: Tak může to být například ošetřovatelská služba, kterou vykonávají kvalifikované zdravotní sestry a ty poskytují péči o osobu a tady tu péči předepisuje praktický lékař, takže je hrazena ze zdravotního pojištění, takže přijedou sestřičky do domácího prostředí a tím, že to jsou kvalifikované zdravotní sestry, tak dělají i ty úkony, které tomu odpovídají, například podávají léky, dělají různé převazy, aplikují inzulín a tady tyhle věci, potom mohou využít hospicovou a paliativní péči, to už je pro lidi s nějakou nevyléčitelnou nemocí, anebo potom i nějaké terénní služby, jako je například osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služba a ty vlastně poskytují osobám pomoc se sníženou soběstačností, takže není tam potřeba ten zdravotnický zásah, je tam nějaká snížená soběstačnost, můžeme si představit pomoc třeba s péčí o domácnost, s uvařením, s nákupem a s obstaráváním těch běžných věcí, tak to jsou potom teda ty terénní služby.
2: Pojďme tady u nich začít to trochu podrobněji, jsou to tedy sociální služby, myslím tím ty terénní služby. Pojďme si teď říct něco o té pečovatelské službě a osobní asistenci. Jaký je mezi nimi rozdíl?
1: Tak ta pečovatelská služba je teda buď forma terénní nebo ambulantní služby, která se poskytuje osobám se sníženou soběstačností, jak už jsem říkala, a to v předem určeném čase, takže od do, a ještě je tam podmínka, že se poskytuje v domácnosti toho klienta anebo v nějakém zařízení, kde se právě nachází a jak už jsem říkala, pomáhá s obstaráváním těch běžných věcí, nakupování, péče o domácnost, péče o sebe, nějaká organizace té domácnosti, tady tyhle věci. Oproti tomu osobní asistence poskytuje ty služby stejné, ale je poskytována v jakémkoliv místě bez ohledu na čas. Takže osobní asistent s váma například může jít na dovolenou, může za váma jít na chalupu.
2: Paní Suhradová, v rámci sociální péče je i takzvaná neformální péče. V čem spočívá?
1: Tak neformální péče spočívá v podpoře blízkých osob, které potřebují pomoc v běžném životě. Tato péče může zahrnovat různé podoby, jako je například péče o děti se zdravotním znevýhodněním nebo o dospělé osoby s nějakým zdravotním znevýhodněným, seniory, prostě o osoby v různých věkových kategoriích, které potřebují nějakou pečující osobu. Neformálními pečujícími jsou nejčastěji členové rodiny, přátelé, ale můžou to být i vlastně sousedé. A jsou to osoby, které poskytují péči bez nějaké odborné přípravy a bez finančního ohodnocení.
2: Teď se dostáváme k tématu, jak se za tyto sociální služby platí.
1: Tak za tyto služby platí ta osoba, které je vlastně ta služba poskytována. Pokud pobírám příspěvek na péči, zákon mi dovoluje, abych z tohohle příspěvku na péči hradil si tyhle služby.
2: Takže stát pomáhá tak, že zavedl nějaký příspěvek na péči, který si člověk může vyřídit. Jak to má udělat a co k tomu potřebuje?
1: Pokud bych teda chtěl si požádat o příspěvek na péči, tak je potřeba na úřadu práce, na předepsaném formuláři podat žádost. Samozřejmě musím mít i nějaké doklady a důkazy o tom, že vlastně tu péči potřebuji. A pak teda, když doložím všechny ty potřebné dokumenty, které ten úřad potřebuje, tak vysílá tu sociální pracovnici do toho domácího prostředí nebo do nemocnice nebo tam, kde se ta osoba nachází, na to šetření a tam zkoumá, co ta osoba v tom běžném životě zvládá, co nezvládá. A na základě sebraných veškerých informací a zdravotních dokumentů se vlastně potom určí ta výše toho příspěvku na péči podle té stupně té závislosti.
2: Jak dlouho takové vyřizování většinou trvá?
1: No, může to trvat i několik měsíců, ale po schválení je důležité vědět, že se to vyplácí i zpětně. Mm-hmm. Takže když zažádám v lednu a oni mi teprve ten stupeň závislosti určí v dubnu, tak od toho ledna do toho dubna se to prostě doplatí.
0: Celý rozhovor si můžete poslechnout na našem webu zlin.rozhlas.cz.

teď vám položím jednoduchou otázku. Co všechno víte o infarktu? Své vědomosti si můžete porovnat už za chvíli s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo?

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
2: Na jihovýchodní Moravě je místo, ve kterém se píše příběh českých topolů a vrb. Výzkumná stanice v Kunovicích na Uherskohradišťsku ukrývá živý archiv stovek klonů, které formují krajinu. Do laboratoře, kde odborníci pečují o zachování genetického bohatství pro budoucí generace, se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

Doufám, že píseň Křídla iluzí Václava Netkáře, která ve 14.49 dohrála v Českém rozhlase Zlín, nebyla příliš symbolická před následující sportovní zprávou. V minulém utkání s Baníkem Ostrava sice odvrátili fotbalisté Slovácka hrozbu přímého sestupu, v dalším duelu s Mladou Boleslaví ale předvedli podle vlastních slov ostudný výkon a prohráli 0-3. Více o tom uslyšíte už za chvíli.

0: Fotbalisté Slovácka si ověřili pravdivost slov, že po hodech přichází půst. Zatímco po minulé domácí výhře nad Baníkem Ostrava slavili jistotu vyhnutí se přímému sestupu z první ligy, po dalším domácím duelu s Mladou Boleslaví měli náladu úplně opačnou a nejen kvůli jasné prohře 0-3.
1: To byl ostudný výkon.
2: Jednoduše shrnul prohru 0-3 s Mladou Boleslaví záložník fotbalového Slovácka Patrik Blahút. Tým z Uherského Hradiště už před zápasem věděl, že ho v každém případě čeká účast v baráži, a taky když výsledek nebyl tak podstatný, chtělo mužstvo udržet pohodu z minulých zápasů.
1: My jsme tu doma strašně veľa zápasů takto odovzdali v této sezóně a už jsme si mysleli, že už to takto nebude, že sem někdo přijde, dá si tu trojku a odjde s těmi bodmi, takže to máš své najviac.
2: Trenér Roman Skuhravý mluvil o tom, proč jeho svěřenci nenavázali na předchozí výkony z nadstavbové skupiny o záchranu, ve které dosud neprohráli.
3: Znak průměrnosti je, že nejsi schopen vlastně udržet dlouhodobě energii, zodpovědnost, odhodlání a samozřejmě s tím spojenou kvalitu, a to nás potkalo.
2: Říkal kouč, který tentokrát působil méně energicky než obvykle.
3: Mě zachvátil jakoby smutek z toho, co jsem viděl, a vůbec to nemá nic společného jakoby s prohrou. Já vím, o čem je profesionální sport. Profesionální sport vás odmění, pokud vlastně se s těma situacema jdete pobít, popasovat, někdy je to chytrostí, někdy to je kvalitou a samozřejmě někdy to je brutální pracovitostí, a to jsme prostě neměli.
2: I přes prohru má ale Slovácko díky dalším výsledkům před posledním kolem nadstavby jistotu, že sezónu zakončí na 14. místě. To zaručuje výhodnější pozici pro baráž proti druholigovému soupeři. Odvetu dvojutkání o účast v nejvyšší soutěži přivítá Uherské Hradiště.
3: Rozhodně nebudu spekulovat s tím, že doma to jakoby dotáhneme. Prostě chceme být připravený fyzicky, mentálně na oba dva zápasy, aby jsme byli my ti, kteří si jdou jasně za tím, co chceme.
2: V baráži se Slovácko utká buď s Táborskem nebo Artisem Brno. Rozhodne o tom závěrečné kolo druhé ligy. Z Uherského Hradiště David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Vsetínském zámku dnes začíná výstava o životě a díle sourozenců Jaroňkových. Ve zlínské místní části Kudlov pokračuje stavba nového centra rané péče pro rodiny s dětmi s handicapem. Nová příručka radí pacientům s používáním umělé inteligence. Dnes bude zataženo z maximy 12 až 13 stupňů. O zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré odpoledne. V prostorách zámku ve Vsetíně dnes začíná výstava věnovaná životu a dílu sourozenců Jaroňkových. Ti jsou zakladateli Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Bratři Alois a Bohumír Jaroňkovi předložili už před první světovou válkou plány na přenesení roubených staveb do Rožnovského městského parku. Dodává mluvčí muzea Jiří Koňařík.
4: Výstava představuje život a dílo sourozenců Jaroňkových. Návštěvníci si mohou prohlédnout malířskou a grafickou tvorbu Bohumíra Jaroňka, která vyniká smyslem pro barvu a světlo, Alojzovy návrhy pro porcelán a gobelíny, které jsou příkladem mistrné práce s dekorem inspirovaným lidovými motivy, a výstava přibližuje i roli sestry Julie v jejich společném životě a díle.
2: Výstava bude k vidění do 13. září. Ve zlínské místní části Kudlov pokračuje stavba nového centra rané péče pro rodiny s dětmi s handicapem nebo vývojovými postiženími. Organizace Eduko, která centrum buduje, je největším poskytovatelem rané péče ve Zlínském kraji a ročně pomáhá až 200 rodinám. Výstavba a vybavení budovy vyjde na zhruba 46 milionů korun. Nové centrum nabídne terapie, konzultace i novou odlehčovací službu pro rodiče. Pokračuje zástupkyně ředitelky organizace Šárka Štěpáníková.
5: Pro to dokreslení se bude jednat o odlehčení během dne na několik hodin. No, takže ten rodič bude mít možnost dítě přivést, nechat ji kvalifikovanému pracovníkovi a odjet si vyřešit třeba svého lékaře.
2: Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Lékaři se podle ní častěji setkávají s tím, že lidé po chatbotech chtějí určit diagnózu nebo léčbu. To by ale dělat neměli, protože umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav. Může si ale taky vymýšlet, pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
6: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
2: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Dnes se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech při příležitosti Mezinárodního dne světla proti AIDS. Budou svítit na podporu lidem, kteří bojují s onemocněním AIDS. Virem HIV se loni podle Státního zdravotního ústavu nakazilo téměř 300 lidí, tedy asi o 20 lidí více než o rok dřív. Důležitá je prevence a včasné testování, říká předseda České společnosti AIDS Pomoc Jiří Pavlát.
7: Pacient, který svůj HIV status zná a léčí se, tak není pro své okolí nebezpečný. Naopak člověk, který neví, že má virus HIV v těle, tak ho může šířit nevědomky, a to je to riziko, které ve společnosti máme.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji zataženo s deštěm, od západu postupné ustávání srážek, nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů, na západě lokálně kolem 13 stupňů, vítr mírný severozápadní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na Pajedlích na Zlínsku došlo na silnici 1/55 u čerpací stanice Orlen k nehodě 3 osobních aut a v obci Lipina u Valašských Klobouk na Zlínsku je hlášen olej na vozovce. Zprávy jsou u konce a druhou polovinou pokračuje nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pepou Kolerem.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Pohodovou neděli vám přeji. Máme 17. května a svět si dnes připomíná, jak důležité je spojení. Nejen to technické, ale i to lidské. Na dnešek připadá Světový den telekomunikací a informační společnosti a ten nám připomíná, že díky vlnám a signálům si můžeme být blíž. No a zároveň je dnešek i dnem modliteb za sdělovací prostředky, takže kdyby náhodou signál zlobil, máme to dnes tak trochu pojištěné i zhora. Každopádně budu doufat, že naše spojení bude v nejbližších minutách fungovat naprosto spolehlivě, protože už po písničce vás přeneseme živě na festival Zuška Zuška, na kterém se dnes představují stovky žáků základních uměleckých škol z celého Zlínského kraje. Začal ve Zlíně zhruba před hodinou, no a kvůli deštivému počasí museli organizátoři pozměnit program. Na místě máme našeho reportéra, takže podrobnosti uslyšíte už za chvíli. Tak, ničím nerušený signál vám přeje Pepa Koller.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Právě v těchto chvílích ve Zlíně začal festival Zuška. Zuška se svými vystoupeními se tam představují stovky mladých talentů z celého kraje. Ve studiu Z v Městském divadle Zlín je i redaktor Českého rozhlasu Zlín Michal Sladký. Michale, vítám tě ve vysílání.
1: Hezké odpoledne. Pořadatelé festivalu, který je součástí celostátního happeningu Zuš Open, museli kvůli nepříznivému počasí pozměnit odpolední program. Jak mi řekla mluvčí festivalu Veronika Jurčová, tak úplně zrušili program v parku Komenského, takže diváci přijdou například o divadelní představení Pod širým nebem, pouliční výstavy nebo dílny pro veřejnost. Část programu, která se měla původně konat na náměstí Míru, pak přesunuli sem do studia Z v Městském divadle Zlín. Program začal asi před hodinou. Jak asi slyšíte, tak aktuálně hraje školní kapela ze základní umělecké školy Valašské Klobouky. Sál je zcela zaplněný, panuje tady skvělá atmosféra.
0: No a co ještě dnes návštěvníky Zlínského festivalu čeká?
1: Tady ve studiu Z ještě zahrají například Big Band ze Zuš Hulín nebo FX Generation ze Zušky Holešov. Večer od 19 hodin pak bude následovat velkolepý komponovaný slavnostní program v Kongresovém centru. Ten nabídne hudební i taneční vystoupení, bubenickou show, kytarový orchestr nebo vystoupení cymbálových muzik. Součástí programu budou i krátké divadelní vstupy. Dohromady se za celý den představí asi 400 dětí ze 27 základních uměleckých škol z celého kraje.
0: No, Michale, celorepublikový festival Zuš Open, to ale není pouze ta dnešní přehlídka ve Zlíně.
1: Je to tak, letos se koná jubilejní 10. ročník toho celostátního festivalu Zuš Open, který se stal jednou z nejvýraznějších přehlídek mladého umění u nás. Jednotlivé základní umělecké školy připravují i svůj vlastní program. Tady ve Zlínském kraji, je to například v Uherském Hradišti, tam už zítra začne pětidenní festival, kdy se na Masarykově či Mariánském náměstí postupně představí všechny obory. V Kroměříži nachystala tamní Zuška na čtvrtek 20. 1. května výjimečné rodinné představení, zpívanou pohádku o Budulínkovi. Ta v sobě spojuje hudbu, divadlo, tanec i výtvarné umění. Do projektu se tam zapojilo více než 120 žáků. O týden později, tedy 28. května, se v kombinovaném programu představí Vsetínská základní umělecká škola. Velký open air koncert pak na stejný den připravila Zuš na Pajedla. Podrobný program všech akcí zájemci najdou na webu zušopen.cz.
0: Na festival základních uměleckých škol nás do Zlína pozval redaktor Michal Sladký. Za zprostředkování tamní atmosféry mu děkuji a loučím se brzy naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: No a my se za chvíli podíváme na další kulturní tipy. Tak si na to počkejte.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Máme 16 minut po 15. hodině a Český rozhlas Zlín je vaším nedělním společníkem, no ale může být taky rádcem. A věřím, že i dnes si z našich kulturních doporučení vyberete, i když jich dnes tedy moc není. Takže dnes večer uvede divadelní spolek Kroměříž představení s názvem Tchyně na zabití. Komedie o dospělých dětech a jejich nedospělých matkách začíná v 19 hodin v klubu Starý pivovar v Kroměříži. Pokud jste nás poslouchali pozorně před několika minutami, tak víte, že největší umělecký festival mladých talentů ve Zlínském kraji Zuška se koná dnes odpoledne ve Zlíně. Stovky mladých talentů ze základních uměleckých škol z celého kraje představí taneční, hudební, výtvarné i divadelní intervence. Celý festival je součástí národního festivalu Zuš Open a nese podtitul Žít uměním. Ve studiu Z v Městském divadle Zlín, jehož atmosféru jsme vám zprostředkovali před chvilkou, je program do 17 hodin. V 19 hodin začíná gala večer ve Zlínském kongresovém centru. No, ale více tipů na víkendové kulturní akce a výlety ve Zlínském kraji najdete na našich webových stránkách.
2: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
3: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
4: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
3: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
4: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
3: Strom lásky mý.
4: Pavel Mašek
3: a Standa Hložek.
2: Český rozhlas Zlín. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Na zámku v Bystřici pod Hostýnem nedávno objevili tajemný německý nápis tuškou, který končí varováním Tady nenocuj. Kdo jej napsal a proč? A jak je možné, že historička Eva Nedělníková viděla v nepoužívané koupelně pro služebnictvo svítit žárovku, do které nevede proud? Reportáž z Bystřice pod Hostýnem z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje redaktorky Markéty Macháčkové a jejího kolegy Romana Wernera uslyšíte už za chvíli po písničce.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
0: Vstupujeme do zámku v Bystřici pod Hostýnem.
2: Zámky a hrady jsou tradičními místy, kde se záhady předpokládají.
0: Do tajů, které skrývá zámek Bystřici pod Hostýnem, nás zasvětí Eva Nedělníková, historička z Městského muzea v Bystřici pod Hostýnem. Jak se potkává muzejní práce právě s tím bytím na zámku? Jaké to skýtá úskalí?
3: Částečně se to samozřejmě spojuje, protože jak ten pracovník zámku, tak pracovník muzea se pohybuje v minulosti. To vychází i z historického vzdělání, ale částečně je to svým způsobem protichůdné, protože muzejní pracovník klade fakta, zatímco člověk, který se pohybuje po zámku, respektive po jakékoliv jiné historické budově, se potkává vždycky s nějakým nadpřirozeným.
0: Jak ta historie promlouvá tady, to si dnes spolu ukážeme.
3: Ukážeme si jenom jednu z mnoha, troufnu si tvrdit, do dneška nevysvětlených záležitostí.
2: A řekněte nám, kam vlastně směřujeme?
3: Směřujeme teďka do druhého patra, kde jsme před 2 lety otevřeli novou prohlídkovou trasu, která se věnuje posledním majitelům zámku.
0: Je to právě doba posledních majitelů zámku, ve které se budeme dnes pohybovat?
3: Je to doba krátce po jejich odchodu a je to doba druhé světové války.
2: Tak tam bych moc záhad už nečekal, kromě toho velkého lidského neštěstí, ale přesto i tady se v té době dalo najít něco záhadného.
0: Zámek Bystřice pod Hostýnem a záhada z období druhé světové války. Kráčíme k místu, kde se objevil ten tajemný nápis.
2: Paní Nedělníková otvírá další z mnoha dveří, které vedou k onomu záhadnému místu. A my se pohybujeme v chodbách, kudy v té době procházeli docela nečekaní návštěvníci. Byli to mladí chlapci z Německa.
3: Byly to sem dovezené děti z okolí Berlína a děti, které příslušely k polovojenské organizaci Hitlerjugend, respektive které rodiče přihlásili do této organizace.
0: Procházíme několika salonky se zámeckým vybavením.
3: Teď vás vedu do buduáru paní hraběnky Alice, která byla matkou posledního vlastníka Bystřického zámku. A tím byl Ernst Gideon Laudon.
2: Paní Nedělníková odstraňuje od jednoho z oken malířský stojan s historickou mapou a teď se blížíme už k tomu, po čem vlastně pátráme.
0: Na jednom z obložení oken vidíme nápis.
3: Je to nápis tuškou, který tady zanechal jeden z mladíků, který se v zámku pohyboval, jak tady je na tom nápisu vidět v roce 1944.
0: Vidím tady 1, 2, 3, 4, asi 10 řádků.
3: Den Wer det hat gelesen, der ist so hier gewesen.
0: To se dokonce rýmuje.
3: Ano, on se ten pisatel pokoušel o básničku. Ein Rach, to je tady. O wie wohl ist oben, zum Mut der die, a tady zase je to nečitelné, Nacht hier nicht. Já to teda přečtu česky. Byl jsem tady, to každý ví, protože kdo to četl, tady byl taky. Pomsta. Dál už je ten text nečitelný. O, jak dobře je nahoře. Příliš odvážný ten, který, a zase je tady kousek nečitelný, tady nenocuj. Bystřice pod Hostýnem, 1. dubna 1944.
0: Mám úplně mráz po zádech.
2: Trošku filozoficko děsivý příspěvek.
0: Podpis tady ale chybí.
3: Podpis tu je, ale my nevíme, komu patří.
2: Zkusím to zvětšit fotoaparátem. Ne. Je to nějaké RU.
0: Ale je to opravdu podpis.
2: Je to podpis, rozhodně. Rozhodně je to podpis. Čím si vlastně, paní Nedělníková, vysvětlujete, že se ten mladý budoucí voják Wehrmachtu takhle bál?
3: Podle historiků, kteří mapovali činnost Hitlerjugend, respektive tady těchto táborů, se ty tábory často potýkaly s nedostatkem vybavení. Že ty děti nespaly v postelích, ale jenom na madracích. Jedna z těch obav mohla pramenit právě z toho, že ty děti neměly pohodlí, na které byly do té chvíle zvyklé. Jednak chladno, jednak nepohodlí. Pomsta koho? Podle novinových textů SS, respektive NSDAP, pořádala mezi těmito tábory nějaké soutěže ve střelbě, v orientačním běhu. Je možné, že spolu ty děti soupeřili a někdo se pomstil tomu, kdo skončil na lepším místě, protože ty děti byly bodované.
0: Tady nenocuj, takový kategorický imperativ. Paní Nedělníková, čeho se mohli bát?
3: Kromě sebe samotných se mohli bát i ducha paní Hraběnky. Poslední majitelé zámku byli, jak už jsem se zmínila, Laudonové. Tím úplně posledním byl Ernst Gideon Laudon. V těchto prostorách žila jeho matka, paní Hraběnka Alice.
0: Takže okenice s nápisem se nachází v buduáru Hraběnky Alice Laudonové.
3: Paní Hraběnka Alice byla velmi činorodý člověk, byla velmi přísná, ale na druhou stranu dokázala být i laskavá k těm, kteří si plnili svoje povinnosti. Její vnuci ji zmiňují jako velmi přísnou dámu. Já jsem měla tu naprosto výjimečnou možnost, že jsem s posledním z jejich vnuků prošla při jeho poslední bystřické návštěvě zámek. A když jsme přišli sem, tak z něho s odpuštěním vypadla věta, která mě vzala dech. Prohlásil, tady jsem dneska poprvé. Za svojí babičkou jsem nikdy chodit nesměli. Brali ji jako opravdu velmi přísnou dámu, která, když chce svoje vnuky vidět, sejde o patro níž, kde oni bydleli, ale sama po jejich přítomnosti nějak netouží. Což já dneska s dnešními znalostmi už jsem schopná vymluvit, protože paní Hraběnka mimo jiné zpracovávala i Laudonský archiv. To znamená, že nechtěla, aby malé děti, které se honí po místnosti, jí rozházely dokumenty ještě z doby polního maršála a jeho korespondenci třeba s císařovnou Marií Terezií. Dalším z důvodů mohlo být to, že v té době se věřilo, že tady ty historické dokumenty jsou zároveň nositelem historických nemocí. Takže ona mohla mít strach o to, že by se ty děti mohly nakazit nějakými nemocemi, které byly vymícené v době, kdy ona žila.
0: Toto jsou dveře do buduáru Hraběnky Alice Laudonové a ty bývaly zavřené před vlastní rodinou a potom byly najednou všechny dveře zámku otevřené do kořán. Nejen pro děti z Hitlerjugend.
2: A když se podíváme, tak tady v ostění jsou tajné dveře. Jak se vlastně otevírají tajné dveře? Musí tam být nějaký tajný mechanismus, je to tak?
3: Ze strany komorné, která bydlela za těmito tajnými dveřmi, je normální klika, ale tady je mechanismus nahoře, který když stisknu...
0: My vstupujeme do ještě zapovězenějších míst, do soukromé ložnice Hraběnky. Děti z Hitlerjugend, kterých byl tehdy zámek plný, bylo jich tu kolem 250. Možná procházeli i těmito místy, které byly velmi intimní a oni se tady prostě proháněli. A potom jeden z nich napsal tady takový nápis. Tady nenocuj.
3: Paní Hraběnka zemřela v Miloticích v roce 1938, takže doby, kdy sem Hitlerjugend přišli, se naštěstí už nedožila, ale myslím si, že dění tady sledovala opravdu bedlivě.
0: Poslední verš, poslední řádek zní, tady nenocuj.
2: A my nevíme proč.
3: Pořád nevíme proč. Protože v podstatě jakékoliv vysvětlení, které si dosadíme, bude naše vysvětlení, ne vysvětlení toho hocha, který to psal.
0: Máte ještě tady v těchto prostorách, třeba v buduáru paní Hraběnky Alice Laudonové, strach?
3: Ne, troufnu si tvrdit a to teda musím zaklepat. Od té doby, co jsem se pokusila vytvořit tady znovu její pokoje, tady těchto tajemných ukazů výrazně ubylo.
2: Vy máte dokonce i osobní zkušenost s tím, že přece jenom bylo ještě něco nad tím.
3: Ano, já si poněkud neprofesně troufnu tvrdit, že duch paní hraběnky bloudí těmito místnostmi i do dnešního dne. Občas nám dá najevo, když se jí něco nelíbí. Občas najdeme otevřené dveře, které jsme předtím zavřeli. Občas se stalo dokonce, že některé dveře, od kterých není klíč, se zamknuly. A v jednom případě mám takovou skutečně strašidelnou vzpomínku. My v zámku dneska pořádáme i koncerty. Když jsem se po jednom z koncertů vracela hodně pozdě večer domů, to bylo už určitě po 10. hodině, tak jsem viděla, že se v malém okně, za nímž kdysi mělo zámecké služebnictvo koupelnu, svítí.
4: My procházíme zámkem do oné koupelny.
3: Toto byla koupelna pro zámecké služebnictvo. Tady po té naší pravé ruce to všechno byly pokojky pro služebnictvo. Měli tady společnou koupelnu, už osvětlenou, ale dneska už je odstřižené, znefunkčněné a přesto se svítilo.
4: Tak tady se tehdy svítilo.
3: Protože vím, že tam nevede elektřina, šla jsem se do toho prostoru podívat, musela jsem si samozřejmě vzít sebou baterku a zjistila jsem, že tam svítí žárovka. Nevede do ní proud. Z doby dávno minulé je tam dochovaný vypínač. Udělala jsem na tom vypínači cvak a to světlo zhaslo.
4: Ježíši Kriste, toto je ten vypínač.
2: Asi ne, teď tak k němu vede kabel.
3: Ten kabel je ustřižený.
2: Pořád je ustřižený? Aha. Ať s ním otáčím, jak s ním otáčím, tak nic, ale tehdy fungoval.
4: A jen v koupelně je jedno malé okno, ze kterého tehdy vycházela záře a proto se sem paní Nedělníková prostě musela přijít podívat. Paní Nedělníková, jak jdou takové zážitky dohromady s vaším zdravým rozumem?
3: No, zdravému rozumu se to samozřejmě vymýká, proto jsme trošku v té obtížné situaci muzejník versus zaměstnanec zámku, protože ty dvě profese v tomto smyslu jdou trošku proti sobě.
0: Další záhady a tajemství Zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner. K poslechu na webu zlín.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.
5: Květnový díl cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje i všechny předchozí díly tohoto seriálu si můžete poslechnout na našich internetových stránkách zlín.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích, například v aplikaci Můj rozhlas.

0: Je 15.46 a tedy čas na další hit naší rozhlasové cukrárny. Ten dnešní mi udělal obrovskou radost. Petr Uhřík se dnes trefil do písně, kterou já používám jako doping, když pracuji na počítači dlouho do noci. Tuhle píseň a obzvláště její televizní provedení ze starého pořadu 6 ran do klobouku si často pustím, aby mě probrala a nakopla k vyšší výkonnosti. Ten klip funguje 100%. Tak schválně, zda pobaví i vás?
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Dnes to vezmu v cukrárně spíš od konce. Pamatujete si na hvězdu přelomu 70. a 80. let Evu Hurichovou? Když se jí narodila v roce 93 dvojčata Kristýna a Barbora, rozhodla se, že se jim bude věnovat naplno. Svoji pěveckou kariéru ukončila, takže to máme celých 33 let. Pak jí to ale přece jenom nedalo, k muzice se vrátila později a ku podivu se jí po tak významné pauze podařilo navázat vcelku bez problémů. Písnička Kdo to vzdává, nevyhrává úspěšně bodovala i v hitparádě Českého rozhlasu a dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka 2007. Když půjdeme pro změnu na začátek, zásadní byl rok 82. S Janem Neckářem naspívala písničku Já přijdu a vznikla spolupráce s Bacily, která trvala 5 let, než pokračovala se svou vlastní skupinou Pudr. Eva Hurichová jako poměrně významná zpěvačka své doby a samozřejmě přidávám hitový důkaz.

0: Sido. Herb Sido.
1: Končí píseň Já přijdu a já teď musím říct, že naopak já už se pro dnešek pomalu loučím. No ale dobrá zpráva je, že proud pohody a zajímavostí z Českého rozhlasu Zlín nekončí. Tak například zítra po 11. hodině vám chovatelská poradna nabídne první pomoc pro domácí mazlíčky. Povídání o alergiích i tipy, co by nemělo chybět ve zvířecí lékárničce. Hostem Anny Randárové bude veterinář Dominik Gregořík ze Slušovic a prostor bude i pro vaše dotazy. No a zítra před 15:30 vás vezeme na místo, kde se doslova píše příběh české krajiny. Do výzkumné stanice v Kunovicích, kde odborníci pečují o genetické bohatství topolů a vrb. Další díl cyklu Kořeny rozhodně bude stát za to. No a mně už zbývá jediné, poděkovat vám za milou společnost a rozloučit se. Pepa Koller vám do zbytku neděle přeje své oblíbené Mějte se a smějte se. Hvězdné návraty, které následují, jsou k tomu jako stvořené.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Návštěvníci letní filmové školy v Uherském Hradišti můžou kupovat akreditace nebo vstupenky na koncerty. Vsetín plánuje rekonstrukci střediska volného času Alcedo. Lebka svaté Zdislavy je venku z betonu, je v zachovalém stavu. V noci čekejte převážně zataženo s minimy až 4 stupně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobré odpoledne. Letní filmová škola v Uherském Hradišti spustila předprodej akreditací. Návštěvníci festivalu si můžou vybrat jedno i více denních akreditací, které jim umožní vstup na všechny projekce, odborný program i výstavy. Zájemci si také můžou zakoupit vstupenky na koncerty či divadelní představení. Letos vystoupí například Richard Miller, Kateřina Marie Tichá nebo Harafica. Středisko volného času Alcedo ve Vsetíně se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci. Budova bývalé základní školy na sídlišti Rybníky, ve které Alcedo sídlí, už podle lidoveckého místostarosty Jiřího Růžičky neodpovídá současným technickým ani provozním požadavkům. Město proto plánuje její modernizaci, kterou chce financovat především z dotací.
3: Dojde k výměně oken, zateplení budovy, výměně topného systému a také instalace fotovoltaické elektrárny, což by mělo vést následně také k úsporám na provozních nákladech této budovy.
1: Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu. Policie to uvedla na sociální síti X s tím, že je relikvie v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla je to skvělá zpráva. Zatím ale neví, co bude s lebkou dál.
4: Kdy bude lebka vystavena a zde bude vystavena, v jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi sporu s Libereckým krajem, farností a biskupstvím a dalšími, abychom se zamysleli nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
1: Do betonu lebku zalil muž, který ji v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž byl věřící a vadilo mu vystavování relikvie, chtěl ji proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení.
2: Sport.
1: Slovenští hokejisté zvítězili ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku i po druhé. Po úvodní výhře nad Norskem porazili Itálii 4-1. Spojené státy pak přehrály Velkou Británii 5-1. A kajakář Josef Dostál dojel šestý na 500metrové trati ve světovém poháru v Brandenburgu. Pokračuje Dostál, který mluví o finálové jízdě.
5: Byla už poznamenaná tou rýmou, kterou mám. No to asi slyšet, že to hluchu huhňám předvádět. Výkony v tak našlapané konkurenci je těžký, protože je to velmi vyrovnaný. Na tu medaili mi chyběly 0,3 vteřiny, což si to doufám říct, že bez té týmy bych jako hravě zvládnul. Šestý místo je špatný vůči olympijské kvalifikaci do Los Angeles.
2: Počasí.
1: Noci čekejte ve Zlínském kraji převážně zataženo, ale na západě kraje přechodně oblačno zmenšenou, ve východní části kraje spíše déšť. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně, vítr slabý severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 55 v Břestu na Kroměřížsku došlo k nehodě dvou aut. A zprávy Českého rozhlasu Zlín ve 4 končí a následují hvězdné návraty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí, nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava, tak se trochu naladíme.
7: Podívejte se na mě.
6: No.
7: Připadám vám otrávená?
6: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
7: Já jsem Iva.
6: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
7: Postavila jsem na kávu.
6: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
7: Neodporujte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
6: No dobře. Ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
7: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
6: Vy jste opravdu od rány.
7: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
6: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
7: Tak ukažte, já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
6: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
7: Tadyhle máte, podívejte se, to tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
6: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
7: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
6: Než přišla herecká kariéra par excellence.
7: Jaká jsem?
6: Úžasná. Tak můžem začít.
7: Zkuste to, ale rychle.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

kde se ta osoba vzala, je pravá nebo se zdála, vitální tělo 1200.

0: Tohle byl písňový hold Ivy Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Dělá mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znamená. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mamko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No,

0: jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumíš?
1: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pleteň.
0: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. Už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
2: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30x víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
3: Možná, že takovej ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářem a hrát tlustýho pána od naproti, protože jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavnej takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
2: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
4: To prčic.
5: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
4: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
5: Po koktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
4: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
6: Prosím tě, pospěš si, nebo to proštěhneš.
4: Číčo, já tě prošvinu.
5: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
7: No. Český rozhlas.

0: řád. Setkání s Ivou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
2: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam byly dvě hlavní takové postavy, hrály Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárlí a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecké zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský masker a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoumal bych řekla ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový jako zase stínem takový propadlý tváře. No nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle když jsem nehýbala tím obličejem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že kdyby býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme potom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
3: No to já taky. Z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím videosimfikovat, tak je večer.
0: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
3: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že appendix zmizí jako brzlík.
4: Ne, paní doktore, brzlík.
3: V dětství. To je zajímavé, že?
0: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítali jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
5: To je manžel?
6: Zpamatuj se. Schop se.
5: Sako.
6: Vezmi si.
5: Moje sako, vezmi si.
6: Pro pána krále, kam zhora? No,
5: spadlo. Poslí, kam spadlo.
6: Kam? Vezmiš, pod kanapé.
5: Cože?
6: Pod kanapé, povídám.
5: No to, prosím tě, tak dělej něco.
7: Drahoušku, představ si. všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
8: To jsem to ráda. To je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
7: Co je to?
8: Tohle?
7: Kdo to je?
8: Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
7: Ludvík! Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
9: Ahoj,
7: co tu děláš?
9: Nazdar, Láďo, to je situace, co tohle to?
7: A čemu? Čemu se chechtáš?
9: Ty se taky skutíš a směješ, jen co si obléknu saku, dovolíš asi?
7: A ty se nesměješ.
8: Já už jsem se nasmála. Až.
9: My jsme se nasmáli, to byla legrace.
7: Co?
9: Mám to také Vládíkovi vyprávět.
8: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
9: Já jsem tady zrovna manželce. Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl.
7: No.
9: Příběh. No. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Vítka?
8: No. Popuká.
9: No, ale prosím, vlastně nesedneš. Vládíku, proč jsem přišný pohled?
7: No tak počkej, porád si mi ještě neřek, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
9: No tak vidíš, tak sedneme si.
7: No tak pojď.
9: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. A se Ladík taky zasměje, co?
8: To bude, myslím, nejlepší.
9: No jo, mě se stala Ladíku taková podivná příhoda. Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
7: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
9: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
7: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
9: Nerušně, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
7: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
8: Láďo, ty máš fantazii.
9: Ale jo.
7: No, jo.
9: Já myslím, že to odhad správně, ne?
8: Jo.
9: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
7: Jo.
9: A v tom najednou přeci ní chlastení klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
7: Instalatér?
8: Co by tam dělal ten instalatér?
9: Manžel.
7: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
9: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
8: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
9: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
7: Pod kanapé?
8: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
9: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
7: Jo, tak takhle to teda
8: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
7: Teď už tomu rozumím. No
9: prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
7: Hrozná situace,
8: no,
7: viď?
8: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
9: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
7: Počkej, nebyl to ten...
9: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
7: No těžko, ale dovedu, povídej,
9: no tak, to je napíno. Měl jsem strach, samozřejmě. Tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v chechtot. A já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi, no co jsem taky měl dělat. Já jsem se smál.
8: Neuvěřitelná pohotovost, já se sice taky směji, ale zároveň mi jde mráz po zádech. No by to do toho Ludvíka řekl.
9: No tak.
7: Jsem asi ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
9: Jak velice jednoduše. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju, že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod kanapé pro to sako. Chápeš? Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
7: A ten blbec tomu uvěřil?
9: Nejen, že uvěřil, ještě se smál.
8: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
9: Mějte se moc krásně.
7: Poslední, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
9: Jak myslíš?
7: No.
9: Z jaký situace?
7: No, když vstoupil ten manžel.
9: To byla Kdy?
7: Ten, kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
9: S kým?
7: No s tamtím, s tím předevčerejším.
9: A s tedy?
7: No, počkej, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
8: Láďo, taková choulostivá situace. Ale, ty v tom hledáš logiku.
7: Ale počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě našel východisko. No. A našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
9: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
7: Ale no to je fantastická historka. Poslední to musím napsat a poslat do televize, ale do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč jsi se nemohl dostat pod to kanape?
9: A prosím tě.
7: No?
9: Z čeho jako?
8: Láďo.
7: No co?
8: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat, jdu, tebe se to netýká.
9: No, to je fakt. Načo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo, proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo, dobrou
7: moci? Víte, to legrace, neblázni, stačí trocha fantazie. Hele, co kdyby jsme vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
9: Je už tam někdo byl, co je to za pitovinu?
7: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
9: A prosím tě, to je nemožné.
7: No počkej, proč by to bylo nemožné?
8: Tomu by nikdo nevěřil.
7: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
9: A co, jako? Co?
7: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No, a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
9: Ty mě děsíš. Ne. Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
7: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
8: Kdo by tomu uvěřil?
7: No, někdo. Já bych... Možná, že ty. No, a on taky možná.
9: Já prozrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
7: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
10: Uctivá pokladnost,
7: pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

carpet. Zas, Monter Václav.

0: prostě nemůžu zůstat na jednom místě, nemůžu. Fakt. Má láska spadla jako staré
1: Tak si

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici. A já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám hrát, ten může vzniknout úplně jinak a třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak, žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty.
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: A já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda, pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už. A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dýdlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
6: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak vypinulo samo.
6: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
6: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řekl?
6: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
1: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
7: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
8: Víte, já bych chtěla, mistře...
7: Ano.
8: ...fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
7: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
8: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
7: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je no. Růžovej záhoneček.
8: Jo.
7: A ta očka, kukadýlka.
8: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
7: No tak já a Alain Delon, no. Ne, to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
8: No.
7: Tedy ten váš obrázek, že?
8: No.
7: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
8: Jo.
7: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
8: No, totiž...
7: Ano?
8: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
7: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
8: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
7: Upřímnou soustrast.
8: No, dík.
7: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
8: Co? Klofnout?
7: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
8: Jo, vlastně, proč ne?
7: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
8: Akt?
7: Akt? Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
8: Jo.
7: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
8: Jo.
7: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiál. Jak ji ukrýváte vy, madam?
8: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu?
7: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
8: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
7: ano?
8: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
7: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
8: Fajn.
7: No, já totiž znám muže, že?
8: Jo.
7: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
8: Zajíc v pytli? To ano? Mám být já?
7: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
8: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
7: No, jak myslíte, takže, madam, co si račte přát?
8: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
7: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
8: Tak vy s tím nepřestanete.
7: No.
8: V tom případě vás musím upozornit, že na těchto těch rukou Ještě neoschla krev.
7: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
8: Jo, řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, bíčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
7: Na hřbitově? To vy, madam?
8: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
7: Na hřbitově leží.
8: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
7: Paní, já mám slabé nervy.
8: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
7: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
8: No, a těmu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
7: Ty taky? Ale paní, prosím, když těch mrtvejch jako hub po dešti.
8: Nebo ten... Hele... Vy ale máte pěknej krče.
7: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
8: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
7: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
8: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Psi vyli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev? Ano. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
7: Mějte smilování, paní.
8: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
7: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
8: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
7: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
8: Jo, a hezky mě obejmout.
7: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
8: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
7: Ne, já to nechci vědět,
8: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
7: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
8: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
7: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
8: Jo.
7: Já vás radši obejmu.
8: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
7: Ano.
8: Je to naše svatební fotografie. Ano. A na tý mají manžele vypadat šťastně.
7: Ano, ale co pak to děti? Vždyť já se třesu jako ratlík.
8: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
7: Ano?
8: Můj první se položil už u těch tří Arabů.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
9: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že jsem se strašně styděla si to říct.
10: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
9: No.
10: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
9: Dneska už je asi na to pozdě.
10: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
1: Ano.
2: No, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
5: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografy za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film, a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. V celé republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
6: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
7: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějíc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
6: Sekačku?
7: Sekačku, ano.
6: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
7: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
6: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
7: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
6: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
7: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
6: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
7: Nekuřáka a abstinenta?
6: Ano, myslím, že takového něco říkala.
7: A že říká ten nekuřáka a abstinenta?
6: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
7: No ne, jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
6: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
7: Jo, takhle proto. Ano. Oho, no,
6: a tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
7: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá jako tak špatně, víte?
6: Ne. To je velmi pohledná žena.
7: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
6: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
7: Jo, myslíte?
6: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
7: No je to zvětší trošku asi, ano. No, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
6: Prosím?
7: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
6: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
7: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
6: Prosím, co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
7: Že je nějaká sešlá.
6: Sešlá?
7: Ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
6: Odřený zadek?
7: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
6: boule?
7: No,
6: tak to je normální, ne?
7: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
6: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
7: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypučit můj soused, víte?
6: Váš soused?
7: No jo, no tak poměrně zase sežene náhradní díly a tak víte.
6: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
7: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
6: Prosím
7: no,
6: vás.
7: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já no, nevím.
6: Tak to se stane.
7: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
6: no,
7: víte?
6: To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
7: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
6: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci.
7: To... No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
6: No.
7: Tak zatím naschledanou.
6: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
7: Ne, jo, ne, já nejsem na nás.
4: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme ji dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.

0: Na jihovýchodní Moravě je místo, ve kterém se píše příběh českých topolů a vrb. Výzkumná stanice v Kunovicích na Uherskohradišťsku ukrývá živý archiv stovek klonů, které formují krajinu. Do laboratoře, kde odborníci pečují o zachování genetického bohatství pro budoucí generace, se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: U polikliniky v Otrokovicích připravují projekt na rekonstrukci dětského hřiště. Pracovat se tam začne v létě. Z fondu sociálních služeb letos města a obce na Uherskohradišťsku podpoří 21 organizací. Česká televize a Český rozhlas jsou stále nejdůvěryhodnější média v Česku. V noci čekejte zataženo s minimy až 4 stupně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré odpoledne. Dětské hřiště v parku u městské polikliniky v Otrokovicích čeká v létě modernizace za 7,7 milionů korun. Rekonstrukce přinese rozšíření plochy hřiště i modernější herní prvky pro děti různého věku, pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
4: Součástí projektu budou také odpočinkové zóny s lavičkami a stoly, nové pítko, stojany na kola i úpravy okolní zeleně. Hřiště přirozeně naváže na stávající parkové cesty a zachová vzrostlé stromy, které dotvářejí příjemnou atmosféru celého místa.
2: Na rozvoj sociálních služeb letos město Uherské Hradiště společně s dalšími obcemi správního obvodu věnuje téměř 10,5 milionů korun. Dohromady podpoří 21 organizací, zahrnujících 65 konkrétních služeb. Finanční prostředky poskytne Fond sociálních služeb, který obce založili před 2 lety. Pokračuje lidovecký místostarosta Uherského Hradiště Čestmír Bouda.
5: Do tohoto fondu je zapojeno dosud pouze 18 obcí ze 48. Město Uherské Hradiště do tohoto fondu přispívá částkou 200 korun na občana. Ostatní obce mají smluvně zavázáno, že teda přispívají 180 korun na občana.
2: Česká televize a Český rozhlas by měly nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky tak odpovědělo více než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně více než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let.
3: Sport.
2: Češi prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Góly dali pardubičtí útočníci Kaut a Lukáš Sedlák. Šancí přitom bylo daleko víc a slovenští hokejisté ve skupině světového poháru vyhráli nad Itálií 4-1. A moderní pětibojař Matěj Lukeš skončil druhý na světovém poháru v Bulharsku. V elitním seriálu vybojoval stříbro podruhé v kariéře.
3: Počasí.
2: V noci čekejte ve Zlínském kraji převážně zataženo, ale na západě kraje přechodně oblačnost zmenšenou. Ve východní části kraje čekejte spíše déšť. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 55 v Břestu na Kroměřížsku došlo k nehodě 2 aut a v Želechovnicích nad Dřevnicí na Zlínsku je hlášena také nehoda 2 aut. Zelenou vlnou končí zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už přichází dvojice. Stanislav Hložek a Pavel Mašek. Začíná Strom lásky mý.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: dozněly poslední tóny naší krásné znělky. To znamená, že začíná další díl písničkového pořadu nazvaného Strom lásky mý. A když je tady Strom lásky mý, nesmí tady chybět Pavel Mašek.
1: No a samozřejmě Standa Ložek.
0: Ahoj.
1: A dneska netradičně, Stando.
0: Dneska je to taky zajímavé.
1: A i když je to po čtvrté, vysíláme živě, vysíláme v sobotu.
0: Ano, předpolednem.
1: Ano, a nejsme tady zdaleka sami.
0: No právě je to taková výhoda, že kdyby náhodou něco selhalo, tak máme tady prostě kolem sebe takový záchránce.
1: Dneska vás, milí posluchači, zdravíme z našeho dne otevřených dveří, ať už teda vás, kteří se přišli podívat osobně, tak i ty, kteří poslouchají u svých radiopřijímačů.
0: No to je pravda, ale mě to trošku chybí, loni třeba jsme si na ty posluchače mohli šáhnout.
1: A oni přijdou, pojďte za náma, pojďte za náma, klidně.
0: No a než přijdou, tak bychom si mohli něco ještě říct třeba.
1: No.
0: Zeptej se mě, kde jsem byl.
1: Tak jen dobře, nahodím. Stando, kde jsi byl v posledních dnech?
0: No prosím tě, byl jsem hrát fotbal a musím říct, že prostě i v tomto věku jsem byl hrát fotbal v zahraničí.
1: No. Mě to nepřestává udivovat.
0: No právě proto.
1: Pochlup se
0: stává. Proto tě nabádám, aby se mě zeptal. Byli jsme s Amforou v Malaze. To byl jeden z takových, myslím si, posledních sportovních výletů, protože hráli jsme proti fotbalistům.
1: Nemládne ten tým, že?
0: No právě, konkrétně kolem mě to svištělo, teda to byli chlapi, kteří hráli nedávno druhou španělskou ligu. No takže když jsme prohrávali 8-2, tak už to bylo takový na hraně. Pochopili, že prostě ano, že i když tam máme jako v týmu fotbalisty, jako
1: zvučných
0: jmen, tak to neuběhají, že no, tak zvolnili a dokonce, když odešli ze hřiště, aby taky, tak nám ještě jeden gol připsali. Takže na tabuli.
1: To byl takový
0: dárek na sestu.
1: Ale já velice cením to, že se takto vydáváš za sportem přes půl Evropy a nespíš doma v obilí.
0: No, to byl přátelé takový nenápadný oslý můstek.
1: Jeden z našich legendárních oslých můstků.
0: Ano, to je píseň, kterou vlastně naspíval nejenom Michal Tučný, ale vlastně potom skupina
1: Jelen. V 81. roce to naspíval Michal Tučný. Ano. Český text k této písni napsal Vladimír Poštůlka.
0: Ano, a vlastně oživili tuhle píseň kluci ze skupiny Jelen společně s dcerou Michala Tučného, s Míšou Tučnou.
1: V roce 2018.
0: Kapela jinak vznikla v roce 2012. No a tahle skupina se vyznačuje tím, že má jednoho z nejvyšších zpěváků v české populární hudbě.
1: A to máš pravdu. Vždycky, když tu skupinu vidím, tak už jenom na pohled tam trčí ten zpěvák.
0: Jindra Polák,
1: ano.
0: Ano, frontman skupiny. No ale nejenom, že tam, on asi musí být jako ten styčný bod, protože má kolem sebe 7 dalších muzikantů, že ta skupina má 8 členů, že? To jezdí autobusem.
1: No.
0: Ale nic, tak já si myslím, že na úvod to stačilo a že bychom si mohli pustit tu krásnou písničku.
1: Jelen společně s Míšou Tučnou Spím v obilí, rok 2018.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Skupina Jelen společně s Míšou Tučnou Spím v obilích a jejich vzpomínka na Michala Tučného z roku 2018. A milí posluchači, abyste nám věřili, teda ti, kteří nás poslouchají doma u svých přijímačů, že tady nejsme sami, tak já poprosím naše hosty přímo ve studiu, ať pozdraví do vysílání. Dobrý den.
1: Tak ano. Slyšeli jste to davové dobrý den? Hezký. Tak pokračujeme dál. Tak.
0: No a podíváme se, že skupina Jelen, jsme říkali, že má 7 členů a teď se podíváme za někým,
1: osm.
0: Kdo tu... 8, promiň. No. A teď se podíváme za někým, kdo tu muziku dělá sám.
1: Jo, tak máš na mysli Honzu Pokornýho.
0: Ano,
1: přesně. Neboli tak. Pokáče.
0: Je to tak.
1: Se narodil v Praze 25.7. roku 1990. No a vlastně co k Pokáčovi, nebo k Pokáči říct, že to je český písničkář, textař, youtuber a muzikant, který hraje výborně na ukulele. dlouho jsem pavlíku nevěděl, jak se ladí ukulele.
0: Blbě.
1: No. A taky na kytaru, to se ladí
0: líp,
1: trošku
0: líp.
1: Ano. Mně se líbí na Pokáčově, že ve svých textech s humorem a nadsázkou zpracovává témata obyčejných dnů a obyčejných situací v životě. První písně napsal v roce 2008 a již rok poté měl svůj první koncert. Jo. V roce 2011 začal spolupracovat také s dalšími kolegy, například s Voxelem napsal několik písní a to asi málo kdo ví, že prostě tu nejúspěšnější podle mýho názoru Voxelovu píseň V naší ulici, která se mimořádně povedla, tak vlastně vytvořili oni dva. Hezký. No a tak Pokáč spolupracuje také se skupinou Miraj, také s Rybičkama 48.
0: Ano.
1: Se kterými jsem natočil
0: klip. No a já pořád čekám, jestli ty se dostaneš k té jeho nejslavnější spolupráci.
1: No tak dobře, když tě k tomu nutíš. Já jsem chtěl ještě předtím říct, že 24.

0: jeden čas hrál Adam Hložek, jo. Když jako, když tam začal hrát, tak všichni se mě ptali, jestli to je můj brácha nebo příbuzný. Tak nějaký vzdálený asi jo, ale jsme se potkali až na Strahově, když jsme si čutli spolu. Při příležitosti, když jsme točili takový videoklip na tu píseň, kterou Pokáž nazval Adam Hložek je Bůh.
1: Já si z té písně pamatuju jenom frázi Standa Hložek je taky fajn, ale Adam Hložek je Bůh.
0: Jo, ano, to mám. To bychom měli někde taky jako prásknout, pustit.
1: Můžeme. Dneska si ale pustíme od Pokáče novější píseň, a to píseň z roku 2024, Solitér, Pokáč.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: zpíváš?
1: Pokáč solitér, jeho píseň z roku 2024.
2: Když slyším jakoukoliv jeho píseň, že se mi udělá líp.
1: Takový úsměv to vyvolá, že?
2: No, je to no. Takové milé, legrační, dobrý.
1: Ale teď si uděláme znovu radost.
2: Ano, teď vám, milí posluchači, nabídneme jednu z písní, kterou naspíval Eva Farná, provdaná Eva Chobot. Mm-hmm. Narodila se v Třinci 12. srpna roku 1993. Eva Farná je polsko-česká zpěvačka, tak logicky zpívá česky i polsky. To má obrovskou výhodu, protože má velký, široký trh, nejenom v Čechách, ale také v Polsku.
1: Obrovský trh v Polsku.
2: To je obrovská výhoda. První koncert Eva Farná měla v roce 2007. Takže když počítáme, tak to měla, kolik to měla?
1: No asi 14.
2: A Evu objevil Lešek Vronka, muzikant, producent, člověk, který taky mě napsal nějakou píseň a prostě pochopil, že v Evě má velký potenciál, nebo Eva má velký potenciál.
1: Což se potvrdilo.
2: No, napsal jí píseň, kterou ve 13 letech Eva Farná naspívala a ta píseň se jmenovala

0: A měl jsi mě vůbec rád.
1: Já tě opravím, to jim nenapsal Leszek Vronka, ale vybral jí pro ní.
0: No tak pro no, no.
1: A co mě teda překvapilo, že ta píseň je už z roku 2006. Stando, to je letos 20 let, co Eva naspívala tento obrovský hit, který hraje na koncertech dodnes.
0: No tak to tak bývá, víš, že se trefíš.
1: No. No, tak vy taky nejezdíte bez holek, že jo?
0: No to je, to taky, to je pravda. No a já ještě podotknu, že Eva naspívala 5 alb v češtině, 6 alb v polštině, má řadu různých ocenění, včetně slavíků a tak dál. Mám pocit, že je 3x absolutní slavík. No a vlastně letos oslaví 20 let na scéně.
1: A bude to velkolepá oslava.
0: A bude to za velkým, no, těch chlebíčků, co tam
1: jsou.
0: Má 3 koncerty vedenu.
1: Ale těch lidí. Ne chlebíčků, ale těch lidí.
0: 13., 14. a 16. června chystá Eva Farná koncerty v pražském Edenu.
1: Já si myslím, že jediný, komu se to povedlo, byl Marek Ztracený.
0: Marek Ztracený, no,
1: taky totiž, troják.
0: Totiž to je taky docela risk, víš, jako odhadnout, jako jestli fakt lidi přijdou nebo nepřijdou.
1: No a Eva ty koncerty přidávala teda postupně.
0: No
1: A byla, myslím si, že pokaždé velice překvapená, ne, tak, že znovu vyprodala Eden. Až právě, vlastně 3x po sobě.
0: Já vím, já jsem to nějak šlo to kolem mě, že prostě byla, že nespala několik nocí, protože se bála, jestli fakt lidi přijdou. Logicky to.
1: A přišlo jich o tolik víc, že musela přidávat koncerty.
0: Celá Ostrava, to je celá Ostrava.
1: To je ta krásná varianta. A už jsme prozradili, že, nebo už jsme se bavili o písni, kterou Eva Farná naspívala již před 20 lety, tedy v roce 2006. Měl z mě vůbec rád. Eva Farná.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Eva Farná, měl z mě vůbec rád rok 2006, což mm-hmm. je pro mě neuvěřitelné.
1: No, letí to. Je to, ano. Je to hrozný, ano, letí to. Letí. No počkej, no holky ze školky, ty mají víc jak 40. Tam, tak.
0: k tomu se ale za chvíli dostaneme. Uveď tak, další rubriku.
1: Ano, pojďme se do naší rubriky, které říkáme porovnání. To, milí posluchači, znamená, že také dnes uslyšíte jednu píseň ve dvou verzích. Ve verzi originální a ve verzi české.
0: A dneska hezké. Jsem si Standou udělal radost.
1: Ano.
0: Já teda s tím originálem se přiznám, ale ten bude od švédské skupiny, popové skupiny Secret Service, která byla založena v roce 1979 ve Stockholmu. Tahle skupina, jak jsem říkal, v 79. vydala svůj první single i první album, které se jmenovalo Oh Suzy. A byl to jeden z jejich největších hitů. Je to takový příběh, který se nám tady často opakuje, třeba teďka Eva Farná dozněla.
1: Ano.
0: Měl z ně vůbec rád první píseň, jeden z největších hitů.
1: Ano.
0: Zvláštní. Ale co mě u skupiny Secret Service zaujalo, jsou aktivní roky jejího působení. Bylo to právě od zmiňovaného roku 79 do roku 87. Potom od roku 92 do roku 2000.
1: Aha.
0: A potom od roku 2006 do současnosti.
1: To mi něco připomíná.
0: Já jsem říkal, že si vzpomeneme i na skupinu Lucie, která to má podobně. Ano, že si řeknou, že se čas od času rozpadnou. Ale teď si pustíme ten originál. Secret Service, Oh Suzy, rok 1979.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Secret Service, All Suzy a jejich megahit z roku 1979. Mm-hmm. Stando, ještě než přivítáme, nebo ještě než
1: přivítáme
0: se pustíme, ještě
1: skupinu,
0: než se pustíme do další té české verze, tak přivítáme tady našeho kolegu Petra Uříka, ano, společně s další skupinou návštěvníků. Dobrý
1: ahoj,
0: den,
1: ahoj.
0: Zdravíme vás. Pro nás taky nezvyk, že?
1: No je to nezvyk,
0: ale příjemné zpestření.
1: Je,
0: to mezi lidma
1: že si můžeme šáhnout na posluchače.
0: Se vás vždycky jenom představujeme, no, a teď vás vidíme.
1: Ano.
0: Tak pojďme na tu českou verzi, Stando.
1: No tak dobře. Tak,
0: tak počkej, tak já to prásknu.
1: No tak já něco začni.
0: Bylo to v roce 1981, kdy Zdeněk Borovec napsal český text, pojmenoval ho stejně, O Suzy, pro Standu Hloška a Petra Kotvalda.
1: Ano, ten život se skládá z takový náhod. Jo? My jsme se dostali do situace, kdy už jsme s Petrem zpívali Hanse sbory, byli jsme s ní na pódiu a tak dál, ale neměli jsme svůj vlastní repertoár. Vždycky jsme byli doplněk Hanky. No a jelikož když jsme byli na nějakým zájezdě v cizině, tak přišel Karel Wagner s tím, že Petr Rezek právě oznámil, že v kapele končí, že má pocit, že tam bude mít čím dál mít prostoru a že chce mít svůj solový koncert se svojí vlastní kapelou. No tím pádem prostě si nás volal Hanka s Karlem, dali jsme hlavy dohromady a dostali jsme takový bojový úkol, že všichni musíme začít trošku makat víc, abychom si vytvořili repertoár pro první půlku Hanšinýho koncertu. To znamená, že jsme potřebovali mít svoje písničky. A první písní byla právě, to jsme šáhli na jistotu, byla právě píseň O Suzy, kterou tedy jsme slyšeli v originále, kterou on nám otextoval Zdeněk Borovec.
0: Ano.
1: No, jasně. A vlastně jsme ji dali na naši první LPčko, první desku, která vyšla o rok později. No, ta deska se jmenovala Holky ze školky. A já jsem několikrát říkal to, že vlastně jsme byli v nouzi, že jsme sahali po cizích věcech. Ale když se dívám na to LPčko, který tady mám fyzicky,
0: ano.
1: Podívejte se, milí posluchači, to je vzácnost, jo? Tak těch převzatých věcí tam moc není. Jo? Protože jsem si uvědomil, že tehdy se zapojila celá kapela. V kapele byli úžasní muzikanti, kteří skládali jak pro Hanku, tak prostě pro jiný zpěváky. Honza Rotter třeba, náš kytarista, ten skládal pro Marušku Rotterovou. Není to rodina. No a tak vlastně se do toho zapojili všichni kluci a vznikaly krásné písničky a samozřejmě pod odborným vedením našeho kapelníka, našeho producenta Karla Wagnera. Karel měl v té době rozhodující slovo a rozhodující vliv. No, tak, a dělal to dobře, tak jsme mu do toho nesáhali samozřejmě. Ani jsme neměli šanci.
0: My jsme shodou okolností se Standou se bavili během té předchozí písně, během toho originálu, že tohle byla první nahrávka společná.
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Jako první naše
0: naše
1: společná.
0: Ano, bez Hanky.
1: Jako
0: bez Hanky.
1: Duo. Bez
0: Hanky. Hložek Kotval. Předtím jste zpívali pouze jako doprovod Hanky.
1: Diskohrádky.
0: Ale Petr tam nebyl od začátku.
1: No, protože vlastně to začínalo stát samozřejmě pozvolna. Já jsem na tu zkušební nahrávku odjížděl z tohoto nádherného domu, jo, z vily, Baťové vily, kde jsem vlastně pracoval jako redaktor pod okresním kulturním střediskem. Měl jsem na starosti vysílání rozhlasu po drátě. Jestli si vzpomínám, no, vy starší, jo, ale
0: ano.
1: Mladší už netuší.
0: Mladší nemají tucha.
1: Jsem vysílal dvakrát týdně a vlastně jsem, to jsme tady byli, nás tady bylo pár tehdy. Jo. Ruda Maňas, technik, Maruška Říčánková, český
0: Budem,
1: rozhlas,
0: ano.
1: Brno, Věrka, sekretářka, Laďa Koželu a ČTK a já. Takže my jsme, jako tady, dneska tady narážím do kolegů, protože dneska je tady asi 20 zaměstnanců.
0: Ano.
1: No a já jsem se tady zastavil čistě náhodou v létě, když jsem měl dovolenou, za holkama dole a na kafe. A říkal, Stando, máš tady vzkaz, já už jsem to říkal asi 100krát, máš tady vzkaz, máš volat na ministerstvo spravedlnosti. já jsem byl předtím na vojně v armádním uměleckém souboru v Praze, říká, aha, kluci zase dělají nějakou legrácku, tak jsem to nebral vážně. Vypil jsem kafe a už jsem šel domů a říká, zavolej tam. No, tak jsem tam volal a na druhém konci drátu byl manažer skupiny Karla Wagnera, který, a Hanky, který mi říkal, že Hanka by chtěla udělat zkušební nahrávku, jestli bych přijel tehdy a tehdy tam a tam. Jednalo se o píseň Diskovrátky, kterou jsem přijel do Prahy, ale tam nebyl Petr Kotvald ještě, tam byl Vašek Tříská, solista z armádního uměleckého souboru,
0: ano.
1: No, náhodou, se kterým jsem vlastně tu píseň naspíval. No a jelikož Hanka si tu píseň vybrala pro Silvestra, ale Vašek Tříska byl někde na zájezdě.
0: A nechtěl, a Aus ho nepustil.
1: Aus ho nepustil, tak Karel scháněl někoho. Vzpomněl si na zpěváčka s kloboučkem, který byl na soutěži v Jihlavě, to byl Petr, tak ho pozval a Petr tu písničku slyšel poprvé právě těsně předtím, než jsme to šli točit.
0: Takže nespíval, jako takže obraz. Na ní pouze tančil, ano. Takže to jsou ty náhody, které se v životě dějí
1: a jsou ty náhody,
0: nebýt toho, že v jeho předchůdce nepustil Aus, tak nemusela být vůbec dvojice Hlože Kotvald.
1: No.
0: Nebo nejspíš by nebyla. Ale stalo se.
1: Stalo se.
0: A my si teďka díky tomu můžeme pustit tu českou verzi.
1: No je, přiznávám, je trošku jiná.
0: Mírně řečeno, ano. Ale taky milá, že?
1: Milá.
0: Standa Hložek, Petr Kotvald, O Suzy, rok 1981.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Standa Hložek společně s Petrem Kotvaldem, Oh Suzy a jejich vůbec první nahrávka z roku 1981. Hmm. To byla ta česká verze v dnešním porovnání.
1: Hezky, no tak, tak teď jsem se malinko zasnil, ale pojďme dál, pojďme trošku k jinému stylu muziky. Mm-hmm. Mám na mysli skupinu MIG 21, což je česká popová skupina, jejími členy jsou Jirka Macháček, to je frontman skupiny, pak Pavel Hrdlička, Honza Hladík, Tomáš Polák, Matěj Benko a Rastislav Uhřík. Tato skupina vznikla v roce 1998 a první album nahráli pod názvem Snadné žít v roce 2001, 3 roky potom, co kapela vznikla. Postupně natočila kapela dalších 6 alb. Mě zajímavé, že taky v každé kapele je nějaká vůči osobnost. Tady jsou vlastně 2 vůči osobnosti. O textech totiž rozhoduje herec a zpěvák Jiří Macháček.
0: Je to tak.
1: A o zvukovou stránku kapely se stará kytarista Tomáš Polák. No, je to zajímavé, že já nejezdím často do Pece po Sněžku, většinou tak na Silvestra.
0: Na Silvestra, to je ve stanoviště silvestrovské.
1: No a vždycky na Nový rok, 1. ledna, jdeme na takovou zdravotní procházku polední, kde se jde na čočku samozřejmě a na nějaký dobrý jídlo a vždycky tam potkám Jirku Macháčka, takže vždycky máme možnost po roce zhodnotit situaci.
0: Jak moc jste omládli.
1: Ne, to je zajímavý. No. Tak dobře, tak to je celé.
0: A od skupiny MIG 21 jsme vybrali píseň, kterou natočili pro své album. V roce 2014 to album se jmenuje opravdu Album. A je to píseň Chci ti říct, MIG 21.
2: Český rozhlas Zlín.

0: MIG 21, chci ti říct jejich píseň z roku 2014. Mm-hmm.
1: Babičku, já mám radost, že když máme takový dneska hezký den, zvláštní mimořádný, že si můžeme zahrát i třeba krásnou písničku od Hanky Zagorové.
0: No ano, je tady totiž náš oblíbený vál.
1: Je tady oblíbený vál, který čas nezavál a Hanka těch válů má...
0: No to bychom mohli hrát dlouho.
1: Já mám pocit, že říkala, že naspívala kolem 800 písní.
0: No.
1: Nebo
0: to
1: 900, je, no tak to nějak, no hodně.
0: To je teda číslo.
1: Hodně, taky,
0: no.
1: Taky díky nám taky.
0: Jistě, bez vás by to nešlo, to víme.
1: Hanka se narodila v září, 6. září roku 1946, a jelikož já taky mám září narozeniny, tak jsme vlastně, protože jsme bývali pořád spolu, jako s kapelou, ta kapela byla jako moje rodina, stejně jako Hanka, Karel a Petr, tak jsme slavili narozeniny všichni pohromadě. Vždycky to jsou zážitky, které ani... Já to vlastně veřejně říkat nemůžu. Ale byla strašná stranda, vždycky bylo to úžasné.
0: To si dokážu představit. No.
1: No, ale bohužel Hanka nás opustila v koncem srpna v roku 2022. No. Vynikající zpěvačka, textařka, herečka, která získala vlastně 9 slavíků. To, že vlastně jsem tam, kde jsem, tak velký vliv má na tom a zásluhu právě Hanka. A s Karlem Wagnerem, no, na to se nesmí zapomínat. Hanka byla vlastně 9 slavíků po sobě vlastně v řadě od roku 1977 až do roku 85, což je úžasný. No a co říct, no, dostala vlastně diamantovou desku také za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb.
0: Neuvěřitelné.
1: Jako celkový. No. No, tak. Tak Hanku miloval celý národ, že? Řadu let. No, to je. No a taky nemůžu zapomenout na to, že Hanka taky byla psala krásný scénáře, kromě tomu, toho, že psala texty. Viz třeba jako řada jejich pořadů s názvem Dluhy Hany Zagorové, ve kterých jsme účinkovali také a bylo to krásný. To bylo vlastně práce jako pro film, jako by se dal říct. No. Ne, bylo to pro film. No, takže těch zážitků mám celou řadu. Ale právě jsem vzpomněl ty texty. Víš, ona dřív, když jsem přišel do kapely, tak jejím dvorním textařem byl Pavel Žák. No a samozřejmě všichni další velikáni českého slova, jako Zdeněk Borovec, Pavel Vrba a tak dále, prostě psali pro Hanku a taky ti nejlepší skladatelé.
0: Tak samozřejmě chtěli, že jo, když byla v takovém tahu, jakože tak slavná.
1: No, tak to je pravda.
0: Tak chtěli tam mít své dílo. No a taky hodně
1: krásných, ano, hodně krásných písniček taky nabízel Jiří Zmožek.
0: No a to je právě případy toho dnešního válu, protože Jiří Zmožek společně se Zdeňkem Borovcem, a to v roce 1985, napsali společně tuhle nádhernou píseň pro Hanu Zagorovou Nešlap, nelámej.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Hana Zagorová, Nešlap nelámej, rok 1985. To byl dnešní vál, který čas nezavál.
1: Ale než půjdeme dál, tak já jsem chtěl říct, že tohle je píseň, která vlastně zazněla na každém Hančiným koncertě. Stejně jak Rybičky, tak třeba i... Jo.
0: No ale Stando, to byla bohužel úplně poslední píseň, která se nám do dnešního výjimečného pořadu, výjimečného dílu Stromlásky mý vleze.
1: No tak nedá se nic dělat, ale přátelé, my se jako na jednu stranu se loučíme, ale jenom na chvilku.
0: Tak, ten, kdo nás poslouchá v sobotu, tak pokračujeme hraní na přání, písničky s věnováním.
1: Písničky s věnováním, takže pro tuto chvíli je to úplně všechno. Pro tuto chvíli se s váma loučí Pavel Mašek
0: a Standa Hložek.
1: Hezký den.
0: Ahoj.

0: úraz, přehřátí anebo třeba bodnutí hmyzem. Věděli byste, jak v těchto situacích pomoct vašim mazlíčkům? S první pomoci zvířatům nám v pondělní chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín poradí slušovický veterinář Dominik Gregořík. Své dotazy si připravte na 18. května. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ve Zlíně se koná demonstrace na podporu veřejnoprávních médií. Návštěvníci letní filmové školy v Uherském Hradišti můžou kupovat akreditace. Lebka svaté Zdislavy je v zachovalá a výmutá z betonu. V noci čekejte zataženo s minimy až 6 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobrý večer. I ve Zlíně se dnes od 17 hodin koná akce s názvem Ruce pryč od médií veřejné služby. Shromáždění začalo u lavičky Václava Havla na Gahurově prospektu a poté se účastníci vydali pochodem před sídlo Českého rozhlasu Zlín ve vile Jana Antonína Bati. Na místě je reportérka Blanka Kovandová.
4: Ano, tady u lavičky Václava Havla se navzdory silnému dešti sešlo odhadem asi 300 lidí, a to nejen ze Zlína. Sami říkali, že přijeli z Kroměříže, Hulína, Uherského Hradiště, Otrokovic a dalších míst. Před malou chvílí se vydali po Štefánikově třídě právě k budově rozhlasu, kde se setkají a budou si povídat o tom, proč podporují nezávislá média. Na závěr setkání by pak měla zaznít státní hymna. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
3: Letní filmová škola v Uherském Hradišti spustila předprodej akreditací. Návštěvníci festivalu si můžou vybrat z jedno i více denních akreditací, které jim umožní vstup na všechny projekce, odborný program i výstavy. Zájemci si také můžou zakoupit vstupenky na koncerty či divadelní představení. Letos vystoupí například Richard Miller, Kateřina Marie Tichá nebo Harafica. Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé po chatbotech chtějí určit diagnózu nebo léčbu. To by ale dělat neměli, protože umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav. Může si ale taky vymýšlet, pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
5: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
3: Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo dostat z betonu, do kterého ji zajelil zloděj. Uvedla to policie na sociální síti X. Relikvie je podle nich zachovalá a teď na ní budou pokračovat restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl zloděj z baziliky v Jablonném v Podještědí. Policie ho chytla v pátek a po 7hodinovém výslechu zjistila, kdy lebku ukryl. Muž podle policie vadilo, že je světice vystavovaná a chtěl jí soukromně pohřbít. Podle jeho právníka svého rozhodnutí lituje.
1: Počasí.
3: V noci čekejte ve Zlínském kraji převážně zataženo, ale na západě kraje přechodně oblačnost zmenšenou. Ve východní polovině kraje čekejte spíše déšť. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně, vítr slabý severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V Želechovicích nad Dřevnicí na Zlínsku je hlášena nehoda dvou aut. Dbejte zde při průjezdu zvýšené opatrnosti. No a ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to pro tuto chvíli vše a připravena už je dnešní druhá hodina pořadu Blahopřání s písničkou. Příjemný poslech následujícího pořadu na našich vlnách vám za celý tým Českého rozhlasu Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Moravanka dohrála úvodní skladbu a z brněnského studia Českého rozhlasu vám přeje klidný nedělní večer Karel Hegnar. Doufám, že odpoledne proběhlo dle vašich přání, třeba na návštěvě u rodiny či přátel, nebo jste jen tak se prošli venku a nebo třeba lenošíte na gauči. Ať tomu bylo tak či onak, hlavně, že vše proběhlo v klidu a pokoji. A věřím, že i následující hodinka pořadu Blahopřání s písničkou se ponese ve stejném duchu. 726465200 je číslo k nám, vidím, že již tady zvoní nějaké telefony a připomínám, že svátek dnes slaví Aneta. No a hned předám první gratulace, které posílá Broněk Uher, jenom nechat zahrát písničku pro kamaráda Milana Adámka, jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání, dále Květinku Vilema Hochmanovi z Pitína a potom taky má svátek dnes Aneta Ješková ze Cvikov. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí přeje sestra Adriana, přítel Filip, babička, strýc Martin, rodina Zapletalova, rodina Uhrova. Tolik úvodem. Ej, rozkvitaj, rozkvitaj. A František Třetina napsal tuhle písničku, upravil Miloš Procházka, bude hrát i Podhoranka, je taková starší nahrávka, Dana Rajsíglová a Jindra Kotek, který byl součástí včera v dne otevřených dveří a popřál tam dokonce i Staňovi Žurkovi přímo osobně z Vinařinky. Tak zrovna teď vychází písnička právě s ním.

0: Ano, tak Jindra Kotek bude mít úterý narozeniny, taky bude zpívat. Maruška z Kunovice dovolala, teď v tento večer či podvečer tady v Brně začalo svítit dokonce sluníčko. U vás, Mařenko?
1: U nás ne. Zatím ne.
0: To přijde.
1: Ano, těšíme se na to.
0: Ano.
1: Tak dobrý podvečer všem posluchačům i vám ve studii a posílám písničku a chci velmi poděkovat obyvatelům vesnic okresu Uherské Hradiště, a to Mistřicím a Hračovicím, že odmítli stavbu větrníků, že u nich zvítězil rozum a ne peníze, že si chrání naše krásné Slovácko. Mm-hmm. Že mají úctu ke všemu živému a chrání flóru i faunu. A to je život víc než větrné elektrárny. Děkuji, přeji pěkný den i dny příští.
0: Dobře, děkuji, Maruško.
1: Naslyšenou,
0: naschledanou. Mirek Bánov, ahoj Miri, zdravím tě.
2: Ahoj, takže já tu mám jeden rest. 13.5. měl narozeniny kamarád Miroslav Zábojník, ho jsem si nemohl vzpomnět.
0: Jasně.
2: Z Hřivínova újezdu, je to kostelník, takže já už jsem mu popřál, ale taky písničku od vás jako třešinku na dormu posílám, zdravíčko, štěstíčko, ať se potkáváme ještě na té půti u Antonínka a podobně. No a dneska slaví své 65. narozeniny můj skoro brácha, kmotřenec, bratranec, pan Pavel Bochín z Bánova, tak všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu do dalších let mu přeje kmotr Mirek. No a dále má dnes narozeniny, jak jsme slyšeli už v poledne, zpěvák Javorinky, pan Karol Bušo.
0: Ano.
2: Takže taky všechno nejlepší, hlavně zdraví, ať mu to zpívá, a zdravím taky celou Javorinku. A zítra bude mít narozeniny paní Jarmila Moravčíková z Březové, je to bývalá hospodská, tak jí taky všechno je lepší, zdraví, štěstí, pohodu, a ona to neposlouchá, ale její sestra z
0: Otrokovicí
2: to určitě vyřídí, zdravím taky
0: no.
2: Jasně. No a ještě bych pozdravil taky paní Marii Baránkovou z Bojkovic, která rehabilituje po výměně kolena, už je doma z nemocnice. Takže zdravím a maminku na Březovou a Bětku Svobodu a všechny přátelé a známé. Děkuji.
0: Ano, takých máš, Miri, spoustu, že jo? I prostě prostřednictvím těch dechovek a prostě já tak, to vím. Tak, no. A Kája Bušo nám v poledne zaspíval. Ještě mám tady e-mail, to je rest ještě z poledne, Jarda Wolf mu přeje, tak to, k tomu se dostaneme v zápětí posléze. Miri, tak se měj krásně, přejeme hezký večer a ahoj. Tak já mám tady vzpomínku. Dnes je tomu dlouhých 60 let, kdy od nás navždy odešel náš drahý otec, dědeček a pradědeček, pan Pavel Bíza z Terezína u Čejče. Zemřel ve věku nedožitých 56 let. S láskou a úctou na něj vzpomínají dcera Marie a syn Zdeněk se svými rodinami. Děkujeme všem, kteří ho znali a vzpomněli si s námi. Tak a máme tady písničku Miloš Procházka, Ivana Škrháková, Milý můj a Straňanka.

0: A dovolala se Zita z Jevíčka. Dobrý večer, Zituš.
1: Dobrý večer, pane Karličku. A já zdravím též pana zvukového mistra, všechny posluchače, všechny mé přátelé. A já bych chtěla poslat písničku s poděkováním. S velkým poděkováním všem, kteří mě v pátek večer vítali v našem chrámu, protože jsem se tam celá dlouhá léta neobjevila. Takže vítal mě hned na začátku náš otec Pavel Kříž. A bylo to moc krásné, moc mě to potěšilo. Potom paní Dáša Krava, která se obětovala, odvedla mě. Paní Andělce Ševčíkové, mé dlouholeté kamarádce, se kterou jsme chodili do zpěvu, do chrámového sboru u nás. I paní Janě Vetrové, která mě vítala velice i se svou rodinou. Pak Maruška Benešová a já nevím, kdo ještě všechno, protože jich je moc a mám radost, že na mě nezapomněli. Bylo to moc krásné, moc všem děkuju a všem posílám krásnou písničku.
0: Mm-hmm. Ano. Dobře. Zituš, mám takový pocit, že jste musela být teda ale opravdu hodně dojatá.
1: Já jsem byla dojatá ještě teď.
0: Tak dobří přátelé, nezapomněte.

0: zapomínají, že jo, když se setkáte po nějakém čase, takže tak si toho člověk potom taky váží. A my děkujeme, že jste zavolala a to poděkování se ocení potom taky písničkou.
1: Jo? Já vám děkuji, písnička patří také vám samozřejmě.
0: Děkujeme Zituš. Pěkný večer vám přejeme. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A z Kostice dovolala Mařenka. Mařenko, dobrý večer.
2: No, dobrý podvečer, pane Hegner. Já vás zdravím a vašeho spolupracovníka tam a všech posluchačů. Já bych chtěla popřát k narozeninám. Mám také milé oslavenkyně. Včera měla narozeniny paní Anička Šutová z Kostic. Zajtra bude mít narozeniny paní Marta Trubačová z Kostic a 19. má Eva Papežová také z Kostic, ale momentálně je v nemocnici ve Válticích. Tak všetkým přeju hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, nech mají radost vnoučat a pravnoučat, ale najdůležitější je, nech jsou zdravé, šťastné a spokojené a k tomu jim přeju také boží požehnání. Písničku bych chtěla poslat všetkým mojím známým do Nivnice na tu Březovu, jak jsme se bavili, a do Bohuslavy Cuzlína, všetkým mojím známým a také jim přeju zdraví, nech jim písnička udělá radost. A mám vyřídit poděkování od Jardy Wolfa, ne, od, pro Jardu Wolfa od Alenky a Staně.
0: Aha, ano, tak, ano, ano, ano.
2: To, nech to, on to poslouchá, to je jasné. A tak já mu to teda vyřizuju a přeju všetkým hodně a hodně zdraví. Pane Hegner, vám také. Samozřejmě, jak pojedete do Lanžota, tak býváme na cestě. Tak zatrubte nebo zastavte.
0: Já budu troubit po celých Kosticích. Všichni psi se za mnou poženou.
2: Ale nebojte se.
0: Ne, nebude to tak.
2: Pohodě,
0: já vím, Mařenko, to je můj kraj tam.
2: A tak právě, já vím, že jste Stinec, to je na dohodě, to, na dohodění, že?
0: To jasně.
2: No.
0: A moje sestra bydlí v Moravské, že? Takže jedna leteř v Hruškách, druhá leteř v Týnca. No jejda, no tak se za mou tetičkou. Ta byly nejkrásnější chvíle prázdninové. Mařenko, děkujem.
2: A já děkuju a mějte se dobře a všetkých zdravím a posílám jim písničku.
0: Ano, děkujem, hezký večer.
2: A vám, pane Hegner, opatrujte se. Naschledanou.
0: Naschledanou. No a mám tady ten rest od Jardy Wolfa, který píše přáníčko Karlu Bušovi. Milý pane Karle, k vašim narozeninám vám přeji především pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti, spokojenosti v každém dni. Ať vás život stále naplňuje hudbou, která rozdává lidem radost, úsměv i krásné vzpomínky. Se skvělý zpěvá kapely Javorinka a člověk s velkým srdcem, který umí svým hlasem pohladit duši a vytvořit nádherou atmosféru všude tam, kde zazní písničky. Vaše vystoupení přinášejí lidem dobrou náladu, pohodu a lásku k dechové hudbě a za to vám patří velké poděkování. Do dalších let přeji hodně sil, životního elánu, krásných koncertů, věrných posluchačů a stále tak tolik chuti zpívat od srdce jako doposud, ať vás obklopují jen dobří lidé, přátelé a rodina, kteří vás mají rádi a váží si vás. Každý nový den, ať přinese důvod k úsměvu, radost ze života, mnoho krásných okamžiků. Všechno nejlepší k narozeninám, pane Karle, hodně zdraví, štěstí, lásky, splněných přání, přeje z celého srdce mnoho spokojených věčných posluchačů a toto přání posílá Jarda Wolf. Naše písnička, Miloš Procházka, Antonín Pernička, dojde za mnou milý a hraje Moravská veselka.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas Zlín.
3: Ano, tak právě v poledne přáli jednomu úžasnému zpěvákovi, který dnes slaví 75. narozeniny, a to je Václav Kovařík, tak mu přáli někteří jeho kamarádi a přátelé. A k tomuto přání se samozřejmě připojuji i já osobně jménem všech muzikantů, kteří se s Václavem setkali, divadelníci, a prostě strávili spolu krásné chvíle s písničkami. Tak pro tuto chvíli, protože vím, že Václav zpíval jak s cymbalovou muzikou, tak i s dechovkou, i s takovými malými kapelkami a sám s kytarou umí výborně zaspívat, ale z Gajdoši, tak já si toho vážím, protože to CDčko, které natočili z Gajdoši, tak je to prostě pro mě osobně takové pohlazeníčko. Jsou to speciálně třeba písničky z Brněnska. Teď nabídnu jednu, která se jmenuje Dež sem šíl, vodmilé, Gajdoši a Václav Kovářík.

0: tady Vašek Kovařík, Gajdoši s takovým krásným sdružením Václav naspíval mnoho krásných písní. No, tak Vašíku, tak ještě jednou všechno dobré, zdraví a samozřejmě pozdravuj Marcelku, zdravíme i tady odtud, kde se dávala mnoho let. Tak, dovolal se František z Frušánek. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Pane Hegnere, ano. Prosím o písničku ke kulatým narozeninám mojí manželce Marii Imrichové. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví přeje manžel a dcery s rodinami. Děkuji.
0: A slavíte, Františku?
1: No, už jsme ho slavili, ano.
0: V Nechorách?
1: Ne, bylo to v restauraci tady v Krušánkách.
0: Tak, abyste nemuseli doma uklízet, že jo? No, je to vždycky lepší, že si to, pak, no, co budeme to dělat, nebudeme to dělat doma, tam je tolik práce, tak si člověk neužije, že jo, přijede na chystáno a je to.
1: Jo, nás je hodně, takže jsme to udělali v restauraci, doma jsme se nevlezli.
0: Dobře, tak se mějte moc pěkně, Františku, a Maruška,
1: jo, děkuji moc.
0: Ať si užívá života. Naschledanou. A ještě tady mám přáníčka pro členy klubu Přátel Českého rozhlasu. Dnes tři dámy, které slaví narozeniny právě dnes. Hanka Hermanová z Brna, Jarmilka Šperlová z Brna a Pavla Bínová z Křenovic. Dámy, pohodu, klid, zdraví, pokoj, štěstí, lásku, prostě všechno to nej. Všichni posluchači Českého rozhlasu Brno a Zlín vám to přejí a mají z vás radost a my ještě větší. Písnička, bude to směska, kterou nám zahraje mistříňanka s názvem Moravo.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Ano, tolik mistřiňanka z městska Moravo. A dovolala se paní Bohumila z Kotvrdovic. Paní Bohumilo, hezký večer.
2: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát našemu synovi Jirkovi z Lánska dnešním 50. narozeninám. Přejeme mu zdraví, štěstí, pohody a děkujeme mu za vše, co pro nás dělá. Ještě 14. se mu jeho dcera Verunka měla 10 roků. Hodně sportuje, tak jí přejeme, ať se jí daří, přeje jí to. Babička a děda a synovi Jirkovi, mamka a tačka. Děkuju moc ano. Krát a nashledanou.
1: A měli jste oslavu, já jsem zvědavý, že?
2: Jako pane Hegner, oni s rodinou, můj muž totiž je po těžké nemoci, tak jako
1: aha,
2: jenom
1: tak jste to jenom symbolicky, ano. Není na
2: a
1: to prostě.
2: A taky už měl 80, víte, tak tady byli na Vánoce a
1: no,
2: a
1: jasně.
2: Tak je to tak, no.
1: Jo, no prostě taky samozřejmě nemusí se vždycky juchat, člověk přichází podle.
2: A on nemá rád moc společnost, kde je veselo, to víte, v jeho nemoci, když má pomozkové, tak je to takový.
1: No, jasně, no. Ano.
2: Naprosto
1: ještě, rozumím.
2: A ještě prosím pozdravovat paní Aničku z Miroslavy, i když ju neznám, tak ráda ju poslouchám a hodně ji vděčím za to, co pro sebe dělá.
1: Dobře, to je hezké. Mějte se krásně, paní Bohumilo, hezký. Máte nádherné jméno, Bohumilá, že to se...
2: No to, takhle. Až moc dlouhý.
1: Ne. To jméno je naplněním, takže...
2: Ještě mám sestru Hedviku a bratra Josefa.
1: Ano, tak.
2: Děkuji,
1: krásný večer, přejeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: A ještě Broněk Uher tady nelenil a posílá taky pozdrav kamarádovi zpěvákovi Karlovi Bušovi ze Strání. Zdraví, štěstí, lásko, boží požehnání přeje. No a teď nám zaspívá Jožka Šmukář za doprovodu cymbalové muziky Slovácko mladší o víně.

0: A ještě se dovolala paní Mařenka ze Zahnašovic a teď ji vítáme. Maruško, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Karličku. Já bych vás chtěla pozdravit, já i vašeho zvukového mistra. A dneska bych chtěla, aby zaletěla krásná písnička do Rackové u Zlína. Naše vnučka Anetka Zivaríková má svůj krásný sváteček, tak i přejem za celou rodinu a hodně štěstí, zdraví a zdárně dokončí svoje studia, které si dala do toho, no přece vzala, že to jako udělá, tak i přejeme, ať to všechno zvládne. A za to popřání jsme jí poslat, dali, tak ještě jí posíláme krásnou písničku. Pane Karličku, děkuji pěkně a mějte se krásně.
0: Taky Maruško, krásný večer, nashledanou.
1: A i vám, nashledanou.
0: A písnička Karel Vacek, Salonní orchestr Josefa Vejvody a Fůra slámy.
2: Český rozhlas Zlín, písnička.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: A teď už se budeme loučit úplně. Díky vám samozřejmě za pozornost. Přejeme krásnou dobrou noc. A zítra, myslím, paní Jiřinka Ostrá v pořadu Morava krásná zem v poledne. A teď už nám uzavře blahopřání s písničkou tuto relaci skladba Tomáše Topenčíka Maty. Hraje Moravská 12. Mějte se moc hezky.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Hasiči z Otrokovic mají k dispozici nové kapacitní čerpadlo. Radniční věž v Kroměříži čeká rekonstrukce. Česká televize a Český rozhlas jsou stále nejdůvěryhodnější média v Česku. Noci čekejte zataženo s minimy až 4 stupně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobrý večer. Nové kapacitní čerpadlo pro hasiče pořídilo město Otrokovice na Zlínsku. Město tak reaguje na problémy s vysokou hladinou vody a místními záplavami v některých lokalitách u řeky Dřevnice. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
2: Výkon čerpadla umožní efektivnější a rychlejší odčerpání vody a tím i snížení rizika zaplavení ohrožených lokalit. Díky umístění na podvozku je navíc snadno přemístitelné a může být nasazeno tam, kde je právě potřeba.
0: Věž kroměřížské radnice na Velkém náměstí čeká kompletní rekonstrukce. Historická budova je zapsána na seznamu kulturních památek a oprava její věže vyjde město na 10,5 milionu korun. Podle Šárky Kučerové z tiskového odboru radnice začnou stavební práce letos v červnu a potrvají rok.
3: Součástí rekonstrukce bude oprava omítek věže, ochozu a obnova kamenných i truhlářských prvků. Restaurátorské práce se zaměří na kamennou balustrádu. Vrcholová 5metrová část věže bude spuštěná na zem a teprve pak odborníci posoudí její stav a vyhodnotí, jestli dojde k opravě nebo nahrazení kopií.
0: Česká televize a Český rozhlas by měly nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky tak odpovědělo více než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně více než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu ve vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 3000 respondentů starších 18 let.
1: Sport.
0: Slovenští hokejisté ve skupině světového šampionátu vyhráli nad Itálií 4-1. Spojené státy porazily Velkou Británii 5-1 a ve Friburku a Curychu se dnes ještě budou hrát další 4 zápasy. A bratři Martin a Petr Fuchsovi skončili 7. na double canoe na stejné distanci. Také 7. byli Jakub Špicař a Daniel Havel na double kajaku v závodě na 500 metrů.
1: Počasí.
0: Noci čekejte ve Zlínském kraji převážně zataženo. Na západě přechodně oblačnost zmenšená. Ve východní polovině kraje čekejte spíše déšť. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně. Slabý vítr severních směrů. A zítra bude převážně oblačno až zataženo. Na východě kraje dopoledne déšť, který bude postupně ubývat. Přehánky jinak ojedinělé. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů. Na západě až 17 a vítr slabý severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně v Sokolské ulici, v místní části Vršava, máme hlášenou dopravní nehodu. Při průjezdu zde dbejte zvýšené opatrnosti. A nyní už končí zprávy Českého rozhlasu Zlín a již za chvíli se na vás těší pořad Cesta k uzdravení. Příjemný poslech následujícího pořadu a dobrý večer vám přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu voperujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo? Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě mě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no, je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků. Protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Nablízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně doširoka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké je jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Proto si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší, nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle, skvěle.
1: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě, tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz předchozí operace nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně pacient... Klient vidí, když přichází šedý zákal. Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
3: Já si neuvědomuji. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem

0: Taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku, to mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil, takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím čelým zákalem asi co by dup.
1: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
2: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
1: Ale pokud, a to je běžné?
2: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem mínusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace. Ale když to spěje ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
2: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí těch výkonů, je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
1: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
3: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně, i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
1: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, po případě chirurgický zákal.
2: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože to je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur proto, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi. Tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
1: Dovolím jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké
2: tadle
1: speciální.
2: Tato musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Oni musí mít schopnost zkalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie, a říkáme si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme, a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2 mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysejeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už 1000krát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na 3 věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2 mm otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
1: Jak jste to vnímal, pane architekte?
3: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, to mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu ne že zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
1: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
3: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum experimentální medicíny na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
1: Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zraka, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
3: Ještě klouby bych potřeboval.
1: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
2: Děkuji za pozvání.
3: Moc děkuji za pozvání taky.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Jak změnil názory Čechů 7. říjen 2023? Začíná svátek Šavuot a Prahu navštívila izraelská historička Dina Porat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Změnil 7. říjen 2023 postoj Čechů ke státu Izrael a ovlivnila válka v Gaze názory české veřejnosti na blízkovýchodní konflikt? To jsou otázky, které si kladli výzkumníci z Herzlova centra izraelských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Kladli je dohromady ve třech výzkumech. V lednu 2023, tedy ještě před 7. říjnem, pak těsně po něm v lednu 2024 a naposled v prosinci 2025 a mohou tedy data srovnávat. Co z nich vyplývá, nám prozradí ředitelka Herzlova centra Irena Kalhousová. Dobrý večer, co je hlavním zjištěním vašich tří průzkumů?
2: Tak nás vlastně zajímalo, jestli a pokud ano, jak moc se proměnily postoje Čechů vůči Izraeli, izraelsko-palestinskému konfliktu v posledních třech letech, které samozřejmě byly nabité událostmi. Nejprve to byl 7. říjen 2023 a potom více než dvouletá válka v Gaze mezi Izraelem a Hamásem. No ale zajímavé na tom našem průzkumu je, že vlastně ty pozice Čechů se příliš neproměnily, že Češi zůstávají obecně více proizraelští než propalestinští. Nicméně zase 40% Čechů nesouhlasilo s válkou v Gaze a naopak 30% zase jí schvalovalo. Takže vidíme, že Češi nemají rádi války, ale nezměnilo to ten jejich základní, řekněme, proizraelský postoj, který stále převažuje.
1: A dá se nějak říct, v čem se data před tím útokem a dnes liší nejvíc?
2: Možná bychom mohli říct, že se liší v tom, že ubývá těch nerozhodnutých, protože obecně lidí, kteří neví, nemají názor, je v některých otázkách až třeba 50%, tak těch, kteří neví, jak říkám, v souvislosti asi i s tím, jak hodně byl ten konflikt medializován, tak těch ubývá, ale vlastně zajímavé, jak se ty hlasy přelíjí a přelíjí se tedy spíše na tu proizraelskou stranu, než na tu propalestinskou. Ale ten nárůst pro palestinských pozic je tam také, i když tedy slabší.
1: Jak konkrétně průzkum probíhal? Koho jste se ptali a ptali jste se ve všech třech průzkumech na to též?
2: Tak my jsme vlastně pro ty první dvě vlny průzkumu měli společnost Ipsos a pro ten poslední průzkum jsme měli společnost STEM a ty se ptají vždycky zhruba tisíce Čechů, kteří reprezentují českou populaci, to znamená, jsou z různých oblastí republiky, různé platové třídy, velká města, malá města, vesnice, takže opravdu by to mělo reprezentovat českou populaci. A co se týče těch otázek, tak ta základní baterie otázek zůstává stejná, to je právě síla toho průzkumu, ale samozřejmě po 7. říjnu jsme tam dodávali otázky právě k 7. říjnu a v té poslední vlně jsme samozřejmě přidali také otázky k válce v Gaze a vůbec vlastně, jak Češi vnímají Izrael v souvislosti právě s tou válkou.
1: A co tedy v názorech Čechů hraje největší roli? Jsou to třeba volební preference, věk voličů, vzdělání? Co je nejdůležitější?
2: Podle těch dat, která máme k dispozici, hodně je důležitý věk a vidíme, že obzvlášť mladé ženy jsou vůči Izraeli kritičtější než třeba muži středního a staršího věku. No a potom samozřejmě stranické preference a tam to asi úplně nepřekvapí, že voliči středopravicových a pravicových stran, konzervativních stran jsou více proizraelští, ale zase nás docela překvapilo, že proizraelský postoj zastávají převážně i například voliči Pirátů. No ale samozřejmě, když se podíváme více na to levicové spektrum, tak tam je mnohem více lidí kritických vůči Izraeli a je to dominantní především u voličů komunistické strany. Co se týče voličů ANO, tak tam vidíme spoustu nerozhodnutých lidí, kteří jednoduše neví, nemají názor, takže tam vidíme, že opravdu voliči ANO jsou velmi pestrým mixem lidí s různými názory.
1: Říká Irena Kalhousová z Herzlova centra izraelských studií. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji moc za pozvání.
1: Ze Sionu vyjde zákon a slovo Boží z Jeruzaléma. Verš proroka Izajáše připomíná darování Tóry, které se slaví během svátku Šavuot. Ten letos začne už 21. května, zpívá rabín Šlomo Karlebach.

0: Svoboda nemůže existovat bez pravidel. Tak by se dalo shrnout jedno z nejdůležitějších témat svátku Šavuot. Ten totiž připomíná, že Židé při cestě z Egypta dostali od Hospodina na hoře Sinaj desatero. Teprve tato pravidla změnila uprchlé otroky v národ, který měl poslání. S vrchním zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem o smyslu a duchovním významu svátku Šavuot mluvila Daniela Bruhová.
1: Od čeho je odvozen název svátku Šavuot? Ptám se vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona.
2: Je odvozený od podstatného jména Šavua, což znamená týden. A Šavuot je množné číslo týdny. A mění se tímto, že to jsou týdny po svátku Pesach až po svátek Šavuot. Je to 7 týdnů, čili 49 dní, a ten 50. den je právě ten svátek Šavuot. Splývá v jedno v tom našem kalendáři s tím zemědělským obdobím žní, co tady známe jako dožinky, čili konec pšeniční žně. A samozřejmě ne tady, ale v Izraeli.
1: A jaký je duchovní obsah tohoto svátku?
2: Šavuot je poznamenaný právě tím východem z Egypta, to jako svátkem darování Tóry. V ten den toho svátku tak se shromáždil veškerý lid, všech 600 tisíc mužů a ženy k tomu a děti a tak dále, aby byli přítomni tomu, že se na Sinaji zjeví Bůh, což se taky stalo. A oni z toho desatera, který známe, slyšeli jenom první dvě přikázání.
1: Jak na to reagovali?
2: Nejdříve se šíleně polekali, poněvadž oni to viděli. To, co měli slyšet, tak vlastně viděli. Se lekli, že zešílej a že umřou, nebo že se s nima něco děje naprosto nepřístojného. Potom řekli Mojžíšovi, aby pro Bůh, na ně už ten Bůh nemluvil, poněvadž on je takový moudrý, tak aby si to vyslechl od něj sám a potom jim to předal. Takže ten Mojžíš vlastně jako je někým, kdo je prostředníkem mezi tím národem a Pánem Bohem.
1: A Mojžíš vystoupil nahoru, aby naslouchal Bohu.
2: Bylo to v době jarním, ta hora kvetla, muselo to být úžasný, ale když mluvíme o hoře, tak většina komentářů k tomu se shoduje na tom, že to moc vysoká hora nebyla, kvůli kopeček. To důležitý na tom bylo to desatero, který v sobě nese svou Tóru.
1: Můžeme však říci, že Šavuot akcentuje významně desatero?
2: Samozřejmě, že jo, samozřejmě se čte to desatero v synagoze, připomínáme si to i jídlem.
1: Co se objevuje na talíři v tento svátek?
2: Pokrmy, který jíme, zvlášť na ten první den Šavuot, jsou většinou mlíční. Tam už nejsou žádný další příkazy, kromě toho, že to je svátek a nejdeme do práce a se máme věnovat hlavně Tóře.
1: A připomeňme, že synagoga se zdobí zelenými větvičkami. Proč?
2: To je to, co jsem říkal, že ta hora kvetla, takže to je ten důvod, proč ta bima, ten almemor, to, odkud se čte ta Tóra, je ozdobená květinama.
0: Svátek darování Tóry Šavuot doprovází i další žalm. Kdyby mě, Bože, tvá Tóra nenaplnila rozkoší, dávno bych už zahynul ve svém utrpení, zpívá opět Šlomo.

0: Na seznam 50 předních žen v Izraeli byla v roce 2018 časopisem Forbes zařazena historička Dina Porat. Téhož roku vydala knihu Nakam, což v hebrejštině znamená pomsta. Zásluhou nakladatelství Akademia je dostupná i v češtině. Věnuje se velkolepému plánu odplaty za holokaust, kterou inicioval odbojář a slavný izraelský básník Abba Kovner. Jeho biografii sepsala právě Porat. Díky tomu se také dozvěděla o členech jeho tajné organizace, kteří osobně žádali o zaznamenání celé operace. Jak o této akci, jejíž průběh kniha vůbec poprvé zevrubně rozkrývá, smýšlí přímo Dina Porat, zjišťovala Šárka Švábová.
1: Tato kniha pojednává o skupině 50 mužů a žen, která měla za cíl vykonat odplatu za holokaust na životech 6 milionů Němců. Jak se vyvíjel váš pohled na jejich záměr a způsob myšlení?
2: Pravda, stali jsme se přáteli a vzájemně jsme se navštěvovali. Při každém setkání jsem pravila: poslyš, jsme dobří přátelé, ale zavraždit 6 milionů lidí nebyl zas tak dobrý nápad. A oni, kdyby s námi prožila holokaust, kdyby tam s námi byl Ježíš, připojil by se k nám. Takže se mi sice nezamlouvá jejich nápad, ale mám je moc ráda jako lidi. Souhlasím s jejich hlubokou analýzou poválečné situace, která směřovala k vytěsnění všeho kolem holokaustu. Norimberský proces se jim nezabýval. Příslušníci SS byli po stovkách tisíc posláni domů. Amerika postavila Německo zase na nohy. Nikdo nebyl za holokaust potrestán. Nikdo neměl v úmyslu uchovávat ho v paměti. Oni to pochopili a správně ve své analýze pojmenovali. Hledali ovšem nesprávné řešení v pomstě. Místo toho, aby vsadili na vzdělávání a celosvětovou mediální kampaň, ke které jsme dospěli o hodně později.
1: Záměr mstít se zdaleka nezdílela většina Židů. Ta chtěla nechat minulost za sebou a upírala zrak ku předu, k přestavbě svých životů i nového místa pro život.
3: Rebuild their life in a new place.
4: Yeah, you know that the British who caught the survivors' ships.
2: Ano, víte, že Britové zastavovali lodě se zachráněnými Židy směřujícími do Izraele? Nechtěli, aby tam zakotvili. Místo toho je posílali na Kypr, aby tam po všech zkušenostech s nacistickými lágry opět žili v táborech. Tehdy došlo k obrovskému baby boomu. Lidé se neženili jen z velké lásky, znali se často jen 2-3 týdny, ale chtěli rodinu, chtěli obnovit život a vytvořit nové komunity, žít pospolu s dalšími Židy a bojovat o vlastní stát. Tohle byla jejich reakce.
1: Pomsta měla být pro skupinu mstitelů a k tém vyrovnání se s historií. Jak byla potom všem schopná smířit se s ní a vetknout jí nějaký smysl?
2: Nemůžeme to srovnávat s pomstou, kterou na Němcích vykonali Rusové, Češi, Poláci, Řekové a další. Nechtěli se s Němci usmířit, chtěli je přísně potrestat. Ale Židé měli vždy dlouhodobou perspektivu. Jako národ jsme 3000 let staří a snažíme se dívat daleko do budoucnosti. Oni hlavně chtěli, aby se na holokaust nezapomnělo. Také chtěli varovat kohokoliv, kdo by v budoucnu zamýšlel udělat Židům něco podobného. Takže to mělo být varování, ale i snaha najít určitou spravedlnost. Spravedlnost ve světě, který zapomínal a holokaust nepotrestal.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Federální zpravodajská služba Švýcarska informovala, že zpřístupní dlouho utajovaný spis k nacistickému zločinci Josefu Mengelemu. Festival Open House představí 19. května aplikaci MemoMap Praha. Ta umožňuje studovat historii holokaustu přímo v ulicích města. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zděslavy se podařilo úspěšně výmout z betonu. Podle Dominikánu z Jabloného je to zázrak. V německém Pforzheimu pyrotechnici úspěšně zneškodnili bombu z druhé světové války. Na zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Baxa varuje také před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zděslavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně výmout z betonu, do kterého jí zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád Dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
4: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
2: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonné v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili víc než 1,5 tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Zpravodajský portál Tagesschau napsal, že šlo o jednu z největších podobných operací v Německu za poslední roky. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavbové části Šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio.
1: Počasí.
2: A zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky na východě kolem 6 stupňů, v tisíce metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14. V tisíci metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Práce v komplexu Blanka směrem Smíchov a Břevnov havarovala osobní auta, blokuje tam pravý pruh mezi nájezdy z Troje a nájezdem na Letnou. A taky v ulici Sokolská v Praze, tam se stala nehoda, dvě havarovaná vozidla bez zranění z centra před Nuselským mostem. Na D10 na kilometru 61 ve směru Turnov, tam dejte pozor, vyskytují se tam zvířata na vozovce. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
0: Představte si, v této hitparádě už jsme v roce 2026 slyšeli 60 nových českých písní a dnes to budou další tři, tedy 61., 62. a 63. novinka letošního roku. Ty novinky budou mít Eva Farná, skupina Genius Loci a můj dnešní host Heidi Janků. Je to novinka, kterou natočila s Heidi Bandem. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. Tento měsíc, tedy měsíc květen, se překulil do druhé poloviny. Máme druhou polovinu května a v dnešní hitparádě bude také jedno z překvapení a je to překvapení, které vám samozřejmě logicky hned takhle na úvod nemohu prozradit. Ale začneme písničkou, která je velikým hitem posledního pětiletí, protože právě před pěti lety v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je to hit Lucie Bílé s názvem Dobrý kafe.

0: čase být.
1: Lucie Bílá dnes na úvod a písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021. V tom roce, v roce 2021, 23 písniček dostalo ocenění Zlatá česká dvanáctka. Letos zatím do této chvíle jen 4 písně. A mám pro vás dnešní novinky. Zpěvačka Eva Farná je v jednom kole, asi všichni víme proč. Není tomu tak dávno, co vyšel úspěšný singl Vzpomeneš si, Smiraj, který se stále drží mezi nejhranějšími hity našich rádií a byl také novinkou hitparády Česká dvanáctka. A už za měsíc čekají Evu 3 největší koncerty v životě v pražském Edenu a částečně i o tom je nejnovější singl, který se jmenuje Perpetuum mobile. Můžeme si poslechnout, jak Eva nechává své fanoušky prostřednictvím textu nahlédnout do svého životního tempa.

0: 61. novinka letošního roku Perpetuum Mobile a Eva Farná, autoři Eva Farná, Jan Vávra a Ron Janeček. Jak jsem říkal, Eva připravuje své tři velké koncerty a ten první bude v sobotu 13. června. Následovat bude nedělní druhý koncert a oslavy 20 let na scéně a skončí se v úterý 16. června.
1: Host České dvanáctky.
0: Ve studiu se mnou je jedna z nejpopulárnějších zpěvaček posledních 50 let naší populární hudby. Její příjmení je Janku. A já se tě teď musím zeptat, protože mě tady neustále někdo opravuje, nejen mě, i mé kolegy a kolegyně, jak je to s tvým jménem, jak se to píše, jak se to vyslovuje. Mohla bys to konečně vysvětlit tady v hitparádě Česká dvanáctka?
2: Velmi ráda to vysvětlím. Nejsi sám, kdo se mě na to ptá, nedávno jsem to taky řešila. Moje jméno vlastně není jméno, začnu tak trošku od hnědého uhlí. Heidi je zdrobnělina od Adelheid. Je to německé jméno. A ta zdrobnělina se píše Heidi a správně německy by se to mělo číst Heidi. Ale protože jsme v Čechách a já nejsem nějak stahovačná, tak mi vůbec nevadí, když mi někdo řekne Heidi.
0: Tak od teďka říkám Heidi a je to jasný. Heidi, rád tě vidím.
2: Já to
0: taky. Jsem měl říct na začátku, ale jak to bylo trošičku tajemný ten začátek, tak jsem na to zapomněl. A dlouho jsme se neviděli, takže ano. Já vlastně vůbec nevím, co je novýho.
2: No tak je toho novýho spoustu.
0: Kapela co?
2: Ano. Mám kapelu Heidi Band, která funguje někdy od roku 2018. Jezdíme takové ty open air, takové ty venkovní akce, máme se rádi se vidíme. No a kapela funguje dlouhodobě s tím, že jsme v repertoáru, nebo vlastně ten setlist, který jsme měli, se skládal víceméně z písniček z 80. let, protože tam těch hitů bylo nejvíc, ať už Fotka, Ztracený ráj, Dívčí internát, Já jsem já, samozřejmě když
0: já
2: jsem
0: mám
2: načinčil.
0: Nejvohranější single, to ti musím říct, protože já jsem se díval nedávno na singly, na svoji sbírku Kuře na grilu.
2: Ano,
0: to je můj nejvohranější.
2: Ano, to hrajeme taky. To hrajeme
0: jsem
2: taky.
0: To asi mydlil tenkrát, to víš, pro mě to byla nová vlna.
2: No bylo, to bylo trošku zjevení, že jo, to jsem měla kapelu Supernova, bylo to trošku zjevení. O mě se říkalo, že co neuspívám, tak uběhám. To už taky není pravda. Nicméně s kapelou samozřejmě hráváme a moc se na sebe vždycky těšíme.
0: No a teď máte novinku, máte novou písničku, tak jak vznikla, jak se k ní došli a kdo ji napsal?
2: My jsme si řekli, že vlastně, když tvoří ten repertoár ty hity nebo ty písničky z těch 80. let, že to je fajn, že lidi to znají, ale došli jsme k závěru, že po tolika letech, když už spolu hráváme, že by to chtělo trošku omladit repertoár. Adam nechal napsat text jednu paní nebo slečnu z Ostravy, básnířku. Mm-hmm. Asi mě má Adam dobře načtenou, protože paní během...
0: To kdy tě zná celý,
2: půl dne vystřihla takový

0: chytli se trošku za nos a začali na tom pracovat.
1: Tak jak může ta umělá inteligence pomoct, že jo?
0: Ano, takhle, toto je správná pomoc umělé inteligence. Takže kluci začali pracovat, rozpracovali písničku, udělali aranž, udělali jako schéma, udělali melodii, no a takovou tu konečnou verzi tomu dal náš producent Marek Hoblík. Takže to je celé o naší nové písni.
1: A já myslím, že nejlepší vždycky je si ji poslechnout. Já ti moc děkuji, že jsi přišla a hodně štěstí.
0: Já moc děkuji za pozvání a doufám, že se písnička bude líbit.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Milé ženy a můj dnešní host Heidi Janku a její Heidi Band, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Vava Čechová. Před námi je poslední dnešní novinka, jmenuje se Poločas rozpadu a hraje skupina Genius Loci.

0: Česká dvanáctka. Rekapitulace.
1: Už teď se může hlasovat, protože známe všechny tři novinky a čekáme na 9 největších hitů týdne. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme klidně pro všechny písničky, které jsou v hitparádě, tedy pro tři novinky a 9 hitů týdne. A hlasovat můžeme pro každou z těch písniček, ale bohužel pro každou z nich jen jednou. I když i já osobně bych někdy nejradši poslal nějakému hitu třeba 4 nebo 5 hlasů, ale to prostě nejde. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka, Perpetuum Mobile, Eva Farna, hit Mezera 12. Druhá novinka, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 11. A hit Mezera 10 má poslední dnešní novinka, celkově 63. Poločas rozpadu, Genius Loci, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý. Před námi je aktuální žebříček, hned na 9. místě je Luděk Malár, který v poslední době chrlí jednu písničku za druhou a tady je jedna z nich, jmenuje se Přání v kapse. Hodně štěstí.

Skladba, text, zpěv, Luděk Malár, Přání v kapse, písnička, která byla před 14 dny novinkou, minulý týden byla na 8. místě a dnes je na místě 9. A na 8. místě je dnes hit, který se na to 8. místo vrací po 2 sedmičkách. Petr Janda a Jan Spikmátor, Starší kluk.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, autor hudby, text Lukáš Koranda, starší kluk a mladý pán a rozdílné generace, ale jak jsme slyšeli, stejný názor. Petr Janda a Jan Smikmátor, 8. místo pro tento týden. Na 7. místě je hit, který je 8 týdnů v žebříčku a jmenuje se Dolomity. Je to hit, který pro kapelu My tři a vy napsal Jan Špalek.

Minulý týden 9. místo, předtím místo 6. a dnes také 6. To znamená návrat na 6., když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud. To je hit, který je v hitparádě 18 týdnů a je to zatím nejdelší pobyt v této hitparádě v roce 2026. Je to písnička, která má našlápnuto na platinovou českou 12 a má zlatou českou 12. A já hned dodám, že hlasy, které přichází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Ještě připomenu číslo, na které posíláme hlasy, je to 900 1103. Zbývá 5 největších hitů týdne a na 5. místě je další z hitů, který už má zlatou českou 12 a může získat i platinu. Je v hitparádě 15 týdnů, má na svém kontě 4 vítězství a jmenuje se Loďky. Venuše.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo šesté a dnes postup na pětku, Venuše Loďky, hit, který během 15 týdnů, co je v hitparádě, už 10krát stál na stupních vítězů, ale nás ty dnešní stupně vítězů čekají až za chvíli. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete buď na Spotify nebo na YouTube, najdete si můj kanál Martin Hrdinka Oficiál a tam je seznam, který se jmenuje Hitparáda Česká 12 2026. Je tam i následující hit, který si udržel čtvrtou pozici. Jmenuje se Maják, zpívá Jana Vaculíková.

0: Dva autoři a také dva interpreti, Josef Melen a Luděk Minka. Předminule novinka, předminule druhé místo, minulý týden také druhé místo a dnes místo třetí. A z toho je logické, že to je hit, který zatím ještě neopustil stupně vítězů. A když nastupoval do této hitparády, tak šel z nuly na druhé místo a je v hitparádě tři týdny. Pro mámu je písnička, kterou jsme právě teď poslouchali. A teď bude úplně jiný hit, celkem logicky. Na druhém místě je hit, který má na svém kontě jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět,

0: Hudba a text Roman Šándor, zpíval Josef Wolter hit, který se jmenuje Když léta běží. Je to hit, který už také ví, jaké to je vyhrát hitparádu Česká 12. Je v hitparádě 7 týdnů, minulý týden 3. místo a dnes postup na dvojku. Do dnešního žebříčku se nedostala ani jedna z novinek z minulého týdne a ty novinky byly tyto: Blízko, skupina Poetika, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska a Into Deep, Charlotte Gott. No a kdo je na místě prvním, se dozvíme za chvilku. Já jenom řeknu, že to je hit, který vyrovnal svůj rekord.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasovat v této hitparádě můžeme pro všechny písničky, tedy pro 3 novinky i 9 největších hitů týdne. Hlasovat ale pro ty hity můžeme pouze jednou. Máme 12 hlasů, ale hlasovat pro ty písničky můžeme jen jedenkrát. A hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. První dnešní novinka se jmenuje Perpetuum Mobile, Eva Farná a SMS-ku má hit Mezera 12. Druhá novinka Milé ženy, Heidi Janků, hit Mezera 11. A třetí novinka Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo Přání v kapse, Luděk Malár, hit Mezera 9. 8. Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 8. 7. Dolomity, My tři a vy, hit Mezera 7. 6. místo Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit Mezera 6. 5. Loďky, Venuše, hit Mezera 5. 4. místo Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 4. Místo 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3. 2. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2. A vítězný hit má SMS-ku hit Mezera 1. Po 8. během 11 týdnů vítězí hit Jetplane, ke kterému český text napsala Hana Sorosová, a zpěvák se jmenuje Ruda Sakala, vyrovnává svůj vlastní rekord 4 vítězství za sebou. Takže má 2x 4 vítězství za sebou. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou. Snad nevzbudí.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 se prodlouží až do konce letošního roku. Nepálský šerpa Kami Rita vystoupal po 32. na Mount Everest. Víckrát se to nikomu nepodařilo. A zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Václav Miller. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice podle něj bude i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
3: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
2: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná. Chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že připomínky očekával. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
4: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
2: Nepálský šerpa Kami Rita znovu překonal vlastní rekord v počtu výstupů na nejvyšší horu světa. Na Mount Everest vylezl po 32. Rekord překonala taky šerpka Lhakpa, která na vrchol vystoupila po 11. Víckrát se to zatím žádné ženě nepodařilo. Oba rekordmani jsou profesionálními průvodci výprav do Himaláje. Ritovi je 56 a Lhakpě 52 let. Sport. Italský tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě. Ve finále porazil 2x6-4 Nora Ruda a jako druhý tenista historie ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal jen Srb Novak Djokovic. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer na západě se místy vyskytnou přehánky, jindy jen výjimečně, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm, noční a ranní teploty 5 až 0, místy přízemní mrazíky na východě kolem 6 v 1000 metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14 v 1000 metrech na horách okolo 10. A v Beskydech okolo 7 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D46 mezi kilometry 10. a 7. ve směru Brno, tam jsou práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, tak jezděte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: V Hlinsku vás vezmou do vesmíru i za špatného počasí. Hvězdárna tu totiž kombinuje klasické pozorování s moderním planetáriem. A právě z Hlinska teď budeme živě vysílat pořad Sedmi krásky na nebi.
1: Sedmi krásky na nebi.
5: Ano, dobrý večer, je to tak. Dnes vysíláme z planety Hlinsko.
6: Přesně tak, zdraví vás Jiří Dušek.
5: A Jiří Kokmotos. My vás tady vezmeme vlastně do vesmíru, ale hlavně na naší planetu, protože té je tady věnováno asi drtivá část té expozice, která je velmi zábavná, velmi hezká pro děti, pro dospělé. No a pokud přemýšlíte už teď třeba kam na prázdniny, tak zrovna Vysočina je bezvadná na volný čas. No a udělat si výlet do Hlinska stojí za to, protože je to malebné městečko se skanzenem vlastně a tady vlastně s nádhernou planetou.
6: Přesně tak.
5: Tak jo, přátelé, tak nás poslouchejte, můžete nám taky napsat, jak jsme na tom s pozorováním.
6: Přesně tak, protože dneska, když budete mít pěkné počasí, tak ke konci našeho vysílání bude nad Českou republikou přelétat Mezinárodní kosmická stanice a my vám řekneme, kdy a kam se dívat.
5: Tak poslouchejte a budeme rádi, když nám dáte taky vědět o vašich pozorováních, nebo když budete mít jakoukoliv vesmírně kosmonautickou otázku, můžete nám napsat na mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Dobrý poslech.
1: Sedmi krásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který je věnovaný vesmíru, astronomii, kosmonautice. A dneska vysíláme z... Teď jsem přemýšlel, jak to nazvat vlastně, možná tak vědecké centrum, asi ano, dá se říct.
1: Odborně se říká Science Centrum.
0: Science Centrum, jo. Ano, přesně tak. Planeta Hlinsko, my tady během dnešního večera vystřídáme hned několik hostí, ale začneme s Janem Douckem, řekněme zakladatelem tady toho, nebo otcem zakladatelem, majitelem původní myšlenky tady planety Hlinsko, jak to je?
2: Krásný večer. Dá se to do jisté míry tak říct, byť samozřejmě zakladatelem toho všeho je vedení města, protože jasné, to zajistilo celý ten objekt. Nicméně ta myšlenka přišla opravdu z mé hlavy a z hlavy mých kolegů.
0: No, když se řekne to slovo planeta, tak teď jako tady ze sebe budu dělat chytrého, ale mě to tady řekli vaše kolegyně, že na konci je velmi, jsou ta tři písmena ETA, která je spojená tady s Hlinskem, teda už dávno tomu, že teď už tady vlastně z toho nic moc nezbylo, nebo spíš nic než moc. A takže ETA Hlinsko není, ale má to hodně jakoby společného tady s tím místem. Tak...
2: Je to přesně tak, my když jsme vymýšleli název toho objektu, tak jsme chtěli to slovo ETA do toho zakomponovat. A ten důvod je naprosto jednoduchý, protože teď jsme v budově, kde vlastně bylo administrativní centrum ETI, bylo tady i testovací centrum dole ve sklepě, tak byly takový ty testovací mašiny, mixéry, dokud neschořela, tak podobně. No a co je důležité, že vlastně, když se podíváte z některých oken ven, tak uvidíte areál, kde se vlastně ty spotřebiče vyráběly. A my to tady trošku v té expozici máme i zakomponováno. Právě v jedné části, tak i ty spotřebiče v nějaké podobě jsou.
0: Jo, to můžeme říct asi celkem rovnou, že pokud jste lehčí nostalgici, tak jako já, tak tady jedno oko nezůstane suché, protože jsou tady takové ty vysavače, mlýnky, vy, kteří jste prostě, řekněme, starších ročníků, narozeně ještě před rokem 90, tak prostě všichni jsme to měli doma, že jo, protože nic jiného nebylo.
1: No, ale musíme asi taky říct, že zaprvé mnozí ještě do dneška používáme ty věci.
0: To je pravda,
1: jo?
0: Ano.
1: Ale že tady není to jenom jakoby muzeum, byť tady jsou ty původní jako výrobky, ale vlastně některé jsou i velmi zvětšené a člověk může dokonce do vysavače vejít, že jo, tady.
0: Ano, ano. No,
2: to je, vlastně je to, je to přesně tak. Já vám řeknu proč, protože když jsme tady dělali ty expozice, tak jsme přemýšleli nad tím, jak téma atmosféry, které právě je spojeno s těmi exponáty, provázat vlastně s fyzikálními principy, které člověk využil, okoukal vlastně v té atmosféře a pak je použil v těch spotřebičích. Takže to je ten důvod.
0: Což vlastně lux je, že jo? No.
2: Což vlastně lux je, jak lux funguje na principu podtlaku a podtlak je spojen se vzdušnými masami, které se kolem nás všude motají. Takže tohle jsme se snažili takovými často dlouhými a velkými oslými můstky propojit.
1: Já bych se vrátil teda na začátek, protože jsme se bavili o tom, že vy jste teda vymyslel ten koncept tady. A to centrum tady není dlouho, že vlastně slavíte letos třetí narozeniny, nebo budete slavit třetí narozeniny.
2: Ano,
1: že?
2: Přesně tak, v září 22. Jestli se nepletu, tak budou třetí narozeniny toho objektu. Bylo to první vzdělávací nebo science centrum, tedy chcete-li, v Pardubickém kraji, které bylo v tou dobou otevřeno. A ty tři roky ukázaly, že ta expozice je velmi živá, funkční a nejenom expozice, ale vlastně i ty přilehlé prostory, které tady jsou ve smyslu laboratoře, auly, konají se tady různé akce, takže je to opravdu objekt, který, já bych řekl, komunitně funguje.
0: No, je to tady moc hezké. My jsme dokonce, nebudeme to rozmazávat, ale slyšeli jsme rozpočet, s kterým to tady bylo stavené a to teda nám zůstala vyset brada dole, když to tak řeknu, prostě za jak málo peněz jste udělali opravdu jako skvělou věc. Teda.
1: To bylo důležité, že jsi řekl, že za jak málo peněz, jo, protože to, tak jako by to...
0: Ano, mohlo se i obráceně, to uznávám, ne, tak že když dneska člověk vidí science centra za stovky milionů korun, tak vy se teda rozhodně nemáte za co stydět a je to tady opravdu pecka. My si to tady za chviličku projdeme, protože těch exponátů je tady hodně. My teď jsme vlastně v místě, kde je pokladna, kam vlastně přijdou návštěvníci úplně jako poprvé. Dokonce tady máte i stylové takové skříňky.
2: Ano.
0: To se hodí k našemu pořadu.
2: Přesně tak, my se tady na ně díváme a je tady 36 skříňek a na každé skřínce je nějaké souhvězdí, na jedničce je Hydra, na dvojce Pana a tak dále, to pokračuje. A ono to má určitou logiku, protože souhvězdí je 88, jestli se nepletu, mělo by to tak být, že? A tady jich máme 630 největších, prostorově největších, takže jsou tam vypsána, je tam vždycky znázorněno název a je tam i nějaká základní úderná věta o tom souhvězdí.
1: My bychom asi měli trochu uvést na pravou míru tu úvodní upoutávku. Vy tady nemáte planetárium, nicméně astronomické jakoby různé exponáty, těch tady je spousta. Dokonce tady jakýsi simulátor, řekněme, hvězdné pluhy nebo nejnápadnějších souvězdí. A tím nemyslím tady ty skřínky odkládací, ale vlastně se tady jako zobrazují, že jo, ty nejzajímavější obrazce. Takže jako ten vesmír tady je na každém kroku. Vidět.
0: Je to tak. A k tomu se dostaneme už za chviličku, takže poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
3: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, kdy se spojují všechna regionální studia Českého rozhlasu od Plzně až po Ostravu a taky třeba přes Český rozhlas Pardubice, který je doma v Pardubickém kraji, odkud dneska vysíláme my konkrétně z Hlinska, z planety Hlinsko. Dalším naším hostem je Petra Plisková, ředitelka tohoto nádherného vědeckého centra. I vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům.
0: Tak, na vás bude trošku provést nás tady, což je vždycky do rádia taková jako nejméně vděčná atmosféra. Disciplína, protože člověk by rád vždycky řekl, no,

0: Tady cirkulóny.
1: Tak ještě máme novou expozici, kterou jsme otvírali právě na začátku letošního roku. Je to expozice věnovaná, říkáme ji Cestujeme po planetách, a je to taková deska na zdi, jestli mám popisovat pro posluchače, kde je 9 krásných otázek, kde si děti můžou vyzkoušet svoji paměť, svoje znalosti a podobně. A když ji vyluští a přijdou sem nahoru, tak tady máme takovou krásnou plazmovou kouli, kterou díky kódu, který právě získají vyluštěním těch otázek, tak můžou potom spustit.
0: Už na ně jdete takhle z hurta, ne? Od začátku.
2: Dobře, tak zvládnu tenhle vstupní kód získat. No. Ocitnu se tady vlastně ve třetím patře zrekonstruované budovy, protože pod náma je škola.
1: Učiliště. Střední učiliště, ano.
2: A tady to centrum sídlí vlastně ve třetím a ve čtvrtém patře. Tak teďka jsme jakoby v tom třetím a třetím patře budovy a prvním patře centra.
1: Ty jste to řekl úplně přesně, jako tak. Jsme tady v místě, které je recepce a hlavně je to taková i odpočinková zóna, kde si třeba veřejnost nebo i ty školy mohou odpočinout, dát si svačinku a spočinout chvilku.
0: No ale vedle už je samotná expozice, kde se člověk může třeba vydat do středu země, že jo?
2: Ale... Vy to má takové tři tematické celky, jak jsem pochopil.
1: Tak my tím, že se jmenuje Planeta Hlinsko, tak se jmenuje opravdu planetě a my to máme z toho pohledu spíš z těch sfér, které na té planetě máme. Je to jedna sféra, kterou právě tady my vidíme už odsud, to je litosféra, kamenný obal Země. A potom, když vstoupíme o patro výše, tak je to potom ještě hydrosféra a atmosféra.
2: Mm-hmm. Takže. A tomu vlastně náleží všechny ty exponáty, ať už interaktivní nebo informační tabule a podobně.
1: Všechno navazuje a je to vlastně celkem 19 expozic. Oni jsou číslované, ale není to chronologie prohlídky. U nás si může vlastně ten návštěvník chodit jak chce, samovolně, nepotřebuje k tomu žádného průvodce ani žádné pracovní listy, které samozřejmě máme, kdyby bylo potřeba, a školní skupiny chodí s lektorem.
0: Ale hodí se vzít si sebou mobil, protože tady můžete načíst QR kód a to je tady vlastně hned na začátku. A mi přijde úplně fantastické. Že to tady můžete rozpohybovat, to je úplně super.
1: Tak máme takovou zajímavou věc, říkáme tomu, nebo je to rozšířená realita. A vlastně díky této rozšířené realitě se můžete ocitnout někde v prohorách, druhohorách, protože díky žaluzím, které uvidíte do kolečka celé místnosti, dokážete spustit právě tu rozšířenou realitu. A kolem vás dokonce může běhat i dinosaurus.
0: No, já to popíšu, na těch žaluzích jsou vlastně takové jakoby obrázky.
1: Černobílé kresby.
0: No, trošku to vypadá jako Zdeněk Burian, že jo? Když to psal ten dinosaurus, tak řeknu. A vy na to namíříte, prostě stáhnete si tu aplikaci, že, přes ten QR kód, který tady máte, a namíříte to na ty žaluzie a ono to normálně jako zbarevní se a rozpohybuje se to. Je to teda fakt jako bezvadný.
1: Taková 3D animace, která nám představí právě tu dobu.
0: Ano, já jsem říkal už, že se tady Jiří vrátil do dětských let a co ho teda nejvíce ještě zaujalo, bylo, že se člověk může udělat tak jako ohromný výbuch, že, Kunětické hory.
1: Tak právě tady v té části, která je věnovaná litosféře, máme několik expozic a jedna je věnovaná sopkám. Mm-hmm. A když si budete chtít namíchat takovou sopku, která vybuchne a budete chtít udělat nejničivější výbuch, tak i to lze tady udělat, přesně tak.
2: No nicméně té expozici litosféře dominuje obrovský model planety Země. Když už jste ta planeta, ano.
1: Ano. Pětimetrový.
2: A do ní se dá vstoupit, že dokonce do té planety.
1: Když ji obejdete zezadu, protože zepředu je taková nenápadná, vypadá to...
2: No, jako nenápadná pětimetrová planeta, jako takže...
1: Myslím tím, že nejsou vidět žádné dveře, žádné vstupy. Vypadá to opravdu jako obyčejný globus, ale v nadrozměrném nějaké velikosti. A zezadu uvidíte krásný průřez, kde uvidíte i svítící jádro. Mm-hmm. A vlastně, když ještě vlezete dovnitř, je to taková jakoby trošičku labirintek maličký, tak tam nám běží na velké obrazovce takový 3D program, kde se dostanete opravdu do středu Země.
2: Mm-hmm. To vlastně simuluje jako, ano, já jsem právě říct, že to simuluje jako výtah, že jo?
1: Tak, přesně
2: tak. Je to
1: taková
2: hezká podívaná.
0: No a co teda mě teda zase, já jsem se zase jako tady cítil trošku jako děcko a užil jsem si to. Vy tady máte simulátor zemětřesení, to prý je zejména oblíbená atrakce maminek s dětmi.
1: Ano, takové situace se tady stávají, že vidíme už od recepce, že se snaží uspat dítě právě tím, že nám ho dají do našeho zemětřesení.
0: To je zemětřesení ideální místo na uspávání dětí.
1: Ano, tak, přesně tak. No, to simuluje to vlastně pohyb toho kočárku.
0: Jo, to je takový stůl, který se vlastně jakoby
1: hýbe. Ano, přesně tak. Můžete si nasimulovat sílu právě toho zemětřesení, o nejslabšího, kde ty děti ještě nespí a pak po to nejsilnější, kde nám musí najít.
0: Ale ten hlavní princip je vlastně v tom, že lidi si tam postaví, jsou tam kostičky normálně,
1: ano,
0: jako
1: kostičky,
0: hrací.
1: Přesně, dva druhy, těžký a lehký, ještě řekneme.
0: A ty se dají vlastně stavět na sebe, že si z toho postavíte třeba domeček, že jo, nebo nějakou věž, nebo něco takového. A podle toho

0: jak důmyslně a jak chytří jste, tak vám to buď to spadne, nebo nespadne. Já na sebe můžu prozradit, že mi to spadlo už asi při 2 stupních Richtera, takže to bylo jenom takové chvění, když to tak řeknu.
1: Ale byla to vysoká věž, takže
0: obrovská.
1: To bylo logické.
0: Dobrá, těch věcí je tady hodně, ale já myslím, že už bychom pomalu mohli přeskočit do druhého patra. Každý návštěvník, který sem přijde, tak ke vstupence dostane takovou modrou kuličku.
1: Kapičku vody, ano. Tomu říkáme, ano. A je to takový malý suvenýr, který si pak odnese i domů, tak to říkám hned na začátku, abych třeba nalákala budoucí návštěvníky. A tu kuličku, protože se koulí, budete potřebovat v kuličkových drahách a ona nám bude nahrazovat tu vodu, protože jsme tady nechtěli pracovat s vodou jako s tekutinou, tak řasy, že jo, pocákaný lidi, děti.
0: Jasné, no.
1: Takže vlastně nemáme tady ani kapku vody, ale přitom vysvětlíme celý princip koloběhu vody na naší planetě právě díky dřevěné modré kuličce.
0: A lidem dojde prostě třeba jenom, jak ta voda putuje krajinou vlastně z vyšších nadmořských výšek třeba do řek, že tady vlastně jste využili vlastně poměrně zajímavý terén okolí Hlinska, kde vlastně řeka Chrudimka, že do Labe. A ta kulička se tam krásně tak jako kutálí po takovém modelu reliefu, že jo. Tak. Pak tam máte vodojem ještě taky, myslím, že jo.
1: Tak to je asi tak nejatraktivnější z těch venkovních expozic, protože my tam máme ještě jeden veliký labirint, k tomu se pak třeba dostaneme. A tady si vlastně dokážeme tu vodu vyčistit, dokážeme dětem ukázat, že voda i něco stojí, je tam elektroměr, dokážeme se podívat, do jakého druhu čištění spadne a podobně. A všechno je to manuálně klikou, že roztočíte a vidíte, kam vlastně ta kulička všude může putovat. Jsou tam takové dlouhé vlastně jakoby potrubí průhledná, takže vy všude vidíte, jak ta kulička putuje, tím vodojenem, všecko máte vlastně krásně na očích.
0: Ano, mi tady už několikrát jako padlo, že to je skvělé pro děti, ale já musím teda i za sebe říct, že to je bezva pro dospělé, protože i vlastně nám, dospělým, tady ve spoustě věcí jakoby dojde, jak ty věci fungují a prostě trošku si osvěžíme ty věci ze školy, které už jsme si třeba dávno zapomněli, pak když se tím úplně nezabýváme. Těch expozic tady strašně moc, tak si pojďme dát teď trochu pauzu
2: a pak pokračujeme.
0: A pak budeme pokračovat. Posloucháte Sedmi krásky na nebi. Jenom ještě můžu dodat, že vlastně už nám chodí i nějaké maily, tak se k tím dostaneme na Sedmi krásky @rozhlas.cz nám můžete psát.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Sedmi krásky na nebi, pořad o astronomii, o kosmonautice, ale dneska taky hlavně o naší planetě, o planetě Zemi.
1: Ono je taky potřeba říci, že lidé často vnímají, že vesmír je to, co je nad náma, ta hvězdná obloha, ale já vždycky dodávám, že vesmír vlastně je úplně všechno, protože naše planeta je součástí vesmíru, takže i lidé jsou součástí vesmíru, takže vesmír je úplně všechno. Takže vlastně
0: jsme vesmír.
1: My si můžeme v tomhle pořadu vysílat, odkud chceme a vykládat si, o čem chceme, protože vždycky to bude o vesmíru.
0: To je pravda, ano, všechno je součástí vesmíru, je to dobře trefené. A dneska jsme ale na planetě Zemi, ale zároveň taky na pobočné planetě Hlinsko. Tady v Hlinsku je to, musím říct, že fakt nádherné místo, že se vám tady, jednak je to teda nové celkem, že jak jsme říkali, 3 roky, těch expozicí je tady celá řada. Dokonce je takový labirintík, který máte, že jo? A ten taky vlastně souvisí s vodou, jak to je?
2: Tak jak jsme zmiňovali už při minulém vstupu, tak je to vlastně v části, která se věnuje hydrosféře, takže vodnímu obalu Země, aby jsme se vyjadřovali třeba i pro menší děti. A my uprostřed celého toho patra máme opravdu labirint, kde se stanete tou kapkou vody vy jako člověk. Cítíte se tak, jak se cítí voda u nás na planetě. Jsou tam klimatizační jednotky, takže v určité části je tam zima, protože když je voda v obloze, než spadne domů třeba dolů v podobě kapek, tak je chladno, ale když se dostane třeba do domácnosti, tak si ji ohřejeme, protože si chceme udělat čaj, takže v té místnosti je teplo, není tam teda 100 stupňů, to se nemusí nikdo bát, nebojte.
0: Sauna.
2: Sauna. A je tam i dalších pár překvapení, můžete se třeba spláchnout jako záchodem a vyplujete zase v rybníce, takže uvidíte sami.
0: Je to super, protože vy to máte s těma zvukovýma efektama, takže opravdu tam to spláchnutí člověk má.
2: Ano, přesně tak.
0: A v tom stísném prostředí má člověk pocit, že tak putuje tu kanalizační trubkou.
2: trošku, ano, přesně.
0: Já jestli můžete předat na chvilku mikrofon Honzovi Douckovi. Mě by vlastně zajímalo trošku ty nápady těch expozic, jako jestli, kde jste na to přišli, protože vy jste...
1: Okopíroval se to, anebo to bylo, kde to přišlo samo?
0: Kde jste to okopíroval?
3: No, my jsme se nesnažili kopírovat, což je asi na tom vidět. Opravdu jsme měli snahu, aby ty expozice byly unikátní a byť jsme logicky navštívili různá science centra a s kolegy jezdíme i po světě, takže máme různé inspirace, tak jsme se stejně snažili to dělat unikátně, tak aby to byly věci, které jsou jenom a jenom tady a nikde jinde. Myslím si, že se to poměrně povedlo, že tady opravdu nemáme takřka nic, co byste viděli někde jinde.
1: To je pravda.
0: To je, no, jen jsme na začátku zmínili ten vysavač obří, který má design takového toho starého eťáckého vysavače, který si myslím, že ještě jako si my dříve narození dobře pamatujeme. A jak tady říkala paní ředitelka, tak někteří to mají ještě určitě doma. Tak ne jako muzeální kousek, ale stále funkční. Tak co v tom vysavači člověk zažije?
3: My jsme ho měli mimochodem v hnědé barvě, tenhle vysavač. Co tam zažije? No, zažije tam vlastně to, jak vznikají vzdušné proudy. Pochopí, nebo snad pochopí, doufejme, já předpokládám, že ano, pochopí, jak to je vlastně s teplým a studeným vzdušným proudem na planetě Zemi. Pochopí, že to není úplně jednoduchá věc, ale snažili jsme se to nějakým způsobem zjednodušit a úplně na závěr ho to přenese do vysavače, aby zjistil, jak funguje podtlak, uvidí tam naše lítající kravičky a úplně na závěr, když by sem šel třeba někdo s mokrými vlasy po dešti, tak má možnost si tam ty vlasy vysušit, protože ten vysavač opravdu začne foukat, ten speaker, který tam je, začne křičet, protože jinak by to nebylo slyšet a zažijete zkrátka vysavač.
1: Taky tam máte mixer.
3: Ano, taky tam máme obrovský mixer.
0: Vlastně, no,
3: přesně
0: no,
3: tak,
0: ano.
3: Je tam velký mixer, je to velká zvětšení na mixeru, který pak je tam vzadu ve vitríně, takže to lidé mohou porovnat. A mixer vlastně ukazuje, jak fungují vzdušné víry. Ukazuje to, jak musíte trošku tu energii do toho vložit, aby ten vír vznikl, takže máte možnost, a je to mixer takzvaně dvoumužný nebo dvouženský, jak se to vezme, ale je
0: tady
3: to třeba...
0: Tady bych klidně řekl normálně dvoumužný, protože to prostě fakt vyžaduje jako páru to rozpohybovat.
3: Přesně
0: teda.
3: Tak, vyžaduje
0: a
3: to páru.
0: A to nechci tady děvčata nějak jako podceňovat, ale...
3: Je to makačka, to je pravda, nicméně, když se vám to podaří a chytnete tam ten správný švunk těch větrů, tak opravdu všechny ty objekty, které jsou vevnitř, vnesete a vidíte, jak se točej, jak rotujou podle nějakých pravidel a jak vlastně vypadá vír.
0: Ano, když si doma děláte smutí, tak to tak nedoceníte, tady to poznáte líp.
1: Ono samozřejmě tady asi do tohle centra, a budeme se o tom asi teďka bavit, chodí hlavně děti a já bych řekl, že tyhle exponáty jsou strašně důležité, protože oni vybijou trošku tu dětskou energii, že? Jako, aby se trošku unavili a nedemolovali to tady systematicky.
2: Přesně tak, proto je venku ten cirkulon, tak to je číslo jedna, kde jsme potřebovali ty děti vybít. Pak je tady těch 44 schodů a potom pár těchto expozic, které jsou opravdu fyzikálně, opravdu fyzicky náročné.
0: Potom...
2: Přesně tak. Jinak my jsme vlastně to koncipovali tak, že tím, že to je vzdělávací centrum, tak sem chodí děti hlavně školního věku, je tady doporučený věk 6+, ale jsme rádi za každého menšího návštěvníka, budoucího badatele, fyzika, astronoma, astronauta, protože i ty malé děti, když neumí číst, tak si tady určitě najdou to, co chtějí, co potřebují k tomu, aby měli hezký den a aby si našli něco, co je zajímá, třeba právě ty kuličkové dráhy. Jinak těch 6+ je doporučené proto, protože i ty expozice velikostně bezpečné, jako by jsou pro ty děti větší, ale hlavně tady spousta textu. Takže nejenom ty expozice, ale spousta různých panelů, desek kolem, které obsahují ještě další nadstavbu, spousta informací k tomu.
1: Jak máte vlastně otevřeno?
2: Mám otevřeno 362 dní v roce.
1: Takže které tři dny zavíráte?
2: Štědrý den, Nový rok a Velikonoční pondělí.
1: Ty brďo.
0: Takže vy jste fakt normálně od pondělí do neděle každý den?
2: Jo? Ano, včetně pondělka.
0: Teda, pěkně, to je super. Kolik sem tak přijde lidí?
2: Tak v průměru máme návštěvnost kolem 20 000 návštěvníků za rok, co teďka počítáme od začátku.
0: To je hodně dobré.
1: To je... Asi je potřeba taky říci, že to tady ale vedete v malém počtu.
2: Počet zaměstnanců planety Hlinsko jsou 3,5 zaměstnance, když to vezmeme opravdu přepočítáno na recepci a na veškerou tu údržbu, co tady je. Plus samozřejmě máme lektory, kteří vedou vlastně ty odborné přednášky anebo ty školní skupiny. A potom máme spoustu brigádníků, kteří nám pomáhají třeba právě o těch víkendech, aby my jsme mohli být aspoň chvilku doma.
0: Dobrá, tak jo. Máme 21 hodin 35 minut. V kolik že letí ta mezinárodní vesmírná stanice?
1: Po tři čtvrtě na 10.
0: Tak máme ještě čas, dobře. Tak,
1: v dalším vstupu si to asi
0: dalším vstupu si řekneme, co můžete
1: přípravu
0: vidět na obloze. A ne všichni můžete vidět, protože nám třeba píše Monika Krauzová, naše pravidelná posluchačka ze západu Čech, ze Sokolovska, kde píše, že od východu se zatahuje a je ještě celkem světlo, ale připomíná taky přelet Mezinárodní vesmírné stanice. Tak než se vám zatáhne, tak vám ještě řekneme, co teď na obloze můžete vidět nebo během dnešních nocí a těchto dnů taky můžete vidět. Tak poslouchejte dál Sedmikrásky na nebi.

0: Tady jsou regionální stanice Českého rozhlasu, pořad Sedmi krásky na nebi. Dnes vysíláme z nádherného science centra planeta Hlinsko. Teď se dostáváme vlastně poprvé, bych řekl, v naší vysílací historii do toho, jak, nebo respektive do pocitu našich posluchačů, kteří žijí třeba v nějakém bytovém domě, protože my jsme vždycky měli možnost výjít ven a pozorovat noční oblohu, nebo vždycky jsme byli v nějaké prostě vězdárně, kde to šlo, ale tady jsme prostě v bývalé administrativní budově ve třetím patře, tady nemáme moc kam jako chodit ven.
1: No ale zeptám se vlastně, je tady něco vidět z oken? Máme tady výhled na něco zajímavého?
2: Myslíte objekty nebo oblohu?
1: Dobře, tak jaká je tady obloha? Je tady něco vidět, aspoň něco?
2: Je tady vidět pár souhvězdí, já jako nejsem na to úplně specialista, to možná vy budete lepší, ale není tady nic extra výjimečného, ale budou to klasická souhvězdí. Pravda je, že obecně jsme v oblasti, kde ten světelný smog je menší. Jasně, teď jsme ve městě, takže tady logicky svítí lampy, ale pokud bychom vyšli za město, tak jsme na rozhraní Železných hor a Žďárských vrchů a tady přece jenom například Seč nedaleká, tak je vyhlášena krásnými záběry fotografickými, které, pokud se nemýlím, i NASA.
1: Ano, on tam totiž je Petr Horálek, náš významný český astrofotograf, teďka dokonce dostal nějakou cenu od vlastně Pardubického kraje, takže ho taky tímto zdravíme. Nicméně, my se asi budeme podat hlavně o obloze teďka aktuální.
0: Ano, k tomu jsem se chtěl dostat, o aktuální obloze, tak teď budeš muset zapojit svoji fantazii a tak nějak posluchačům popsat, co vlastně můžu na té obloze vidět. A
1: pokud mají pěkné počasí.
0: Pokud mají pěkné počasí a dneska musíš myslet na to, že ty tu oblohu nevidíš a oni se na ní dívat můžou, takže tě můžou kontrolovat.
1: To je jednoduché, že my se vlastně zaměříme na to, co je vidět na obloze bez dalekohledu a co je hodně nápadné, tak je potřeba říci, že vlastně teď nad západním obzorem krásně, a to nemyslím jako jenom v tomto okamžiku, ale vlastně o těchto večerech září planeta Venuše, je to naprosto nepřehnutelná, taková velmi jasná v úzovkách hvězda, není to hvězda, je to planeta, a protože je vidět večer, tak se jí také říká večernice. Ta Venuše tak za půl hodiny, 3/4 hodiny zapadne, ale pořád nad západním obzorem o něco výš a o něco slabší, ale velmi nápadný i tak, bude Jupiter, další planeta sluneční soustavy. A jak už bylo lehce avizováno, dneska už za pár minut ve 21:49 se vpravo od Jupiteru objeví takový zářící bod, který bude putovat oblohou. Zhruba o 3 minuty později proletí kolem Polárky a kolem 21:56 zmizí nad východním obzorem. Tak to bude mezinárodní kosmická stanice. Jasností bude srovnatelná právě s tou Venuší, takže to bude skutečně velký nápadný zářivý objekt, který, když má člověk pěkné počasí, nebo když bude mít pěkné, teďka má pěkné počasí, tak ho za pár minut uvidí. Pokud to nestihnete, tak za 90 minut poletí ještě jednou. A potom vždycky večer se dá chytit až do 25. května bude také přilétat na Českou republiku. Ale teď už za pár okamžiků.
0: Jakub Albert, náš taky pravidelný posluchač, nás zdraví z Prahy do východních Čech. Měsíc květen bude měsícem dvou úplňků. Ten první už nastal 1. května a druhý nás čeká
1: v neděli 31. května.
0: Máš to správně, Jakub to píše taky tak.
1: A protože je to druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci, tak se někdy označuje jako takzvaný modrý úplněk. Aha. Byť teda on modrý nebude, bude to normální úplněk. Je to spíš takové ústní a neoficiální označení jakoby druhého úplňku, který nastane v jednom kalendářním měsíci. Tady to označení se prosazuje hlavně mezi novináři anebo v lidových kalendářích, ale astronomové tak jako blahoskloně to jen tak jako sledují. A
0: pro astronomy přecházejí to laický výraz.
1: Ano, přecházejí to laický výraz, anebo to používají v rozhlasovém vysílání.
0: Jo, aby to všichni pochopili, co jde.
1: Takže 31. května nastane druhý úplněk, je to jen taková jakoby kalendářní kuriozita, bude to určitě hezká podívaná a i když se mu říká modrý, tak nebude modrý, bude to normální klasický úplněk.
0: Fajn, dobře, tak máme všechno teď z té hvězdné oblohy.
1: Určitě ano.
0: Dobře, tak jo. Tak, jak jsem říkal, my vysíláme dnes z nádherného městečka Hlinska. Jsme zhruba nějakých 25-30 kiláků od Pardubic, říkám to správně.
2: Nějakých zhruba 40.
0: 40,
2: trošku dál.
0: Tak jsem se trochu seknul, nevadí. No každopádně je to místo, které má i velmi zajímavé okolí. Už jsme koneckonců teda slyšeli, že tady je tady i solidní obloha, nebo jsou tady místa, kousíček za Hlinskem, kde se dá koukat na krásnou oblohu. Ale těch, řekněme, pozemských a astronomických zajímavostí je tady opravdu hodně.
1: A pokud si chcete ozvědět o těch zajímavostech trošku víc, tak si pořiďte naši knížku.
0: Jo, no vidíš,
1: ano. Zajímavé krásky na nebi, která se jmenuje jako náš pořad.
0: Teď jste to posluchači měli vidět, protože Jirka mi tady začal ukazovat takový jako rukavem jako obdélník a já jsem netušil, co chceš říct, tak ten obdélník to měli, ty tvarté knihy.
1: Ano, ano, ano.
0: Ano, knížka u radioservisu Sedmi krásky na nebi. Přátelé, na léto se vám teda podle mě teď fakt hodí, protože je to vlastně takový, řekněme, astronomický bedekr Českou republikou.
1: Ano. Hlinsko tam je zmíněno taky, ale zatím jenom takovým jednoduchým odstavcem a v dalším vydání už bude mít celou kapitolu.
0: Ano, je to tak. Tak poslouchejte, my vás vezmeme teď na takovou tour tady kolem Hlinska, protože je tady spousta zajímavých věcí a říkám nejen astronomických. Tak poslouchejte dál Sedmi krásky na nebi.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Tady je pořad Sedmi krásky na nebi, pořad věnovaný astronomii, kosmonautice, ale dneska vlastně té astronomii, která je spojená tady s námi, s planetou Zemí, protože té je věnovaná značná část expozice ve Science Centru Planeta Hlinsko. Jasně, Hlinsko, nádherné město, ale my se teď vydáme s naším hostem Janem Douckem i do okolí, protože těch, řekněme, astronomicko a teď řeknu ještě další slovo, geologicko, zajímavých věcí je tady hodně. Tak je to na vás, kam nás vezmete?
1: Vezmu vás naprosto logicky do Národního geoparku Železné hory, protože to je území, které vlastně tady na planetě je nějakým způsobem stvárněno, je provázáno s planetou a do jisté míry planeta je takovým, řekněme, vstupním bodem do tohoto území. Je to území, které má nějakým způsobem definované hranice, ty nejsou úplně vidět, ale je to geologicky cenná oblast s více než 102 hornin, kde my, zaměstnanci geoparku, se snažíme ve formě příběhů, zábavných příběhů, vlastně interpretovat, ukázat tu geologii, tu pro lidi často nudnou geologii, taky ukázat v té zábavné formě, v příběhové formě, v různým způsobem. Naučné stezky, expozice, bodová zastavení a tak podobně.
0: No to by mě zajímalo, jak na to jdete, protože teda musím říct, že takzvaná šutrologie, to bylo strašný ve škole teda. Nevím, jak na to vzpomínají naši posluchači, ale já teda vždycky, já jsem akorát poznal ten bulížník.
1: Ano, jsme to
0: ten byl
1: dobrý.
0: Ten bulížník, ale to proto, on byl takový...
1: Měl specifický
2: no,
1: tvar,
2: no,
1: že
2: no,
1: jo?
2: No, ne, ono nepoznal, ale je to proto, že jsme vysílali Zvězdárny v Ďáblicích, která je na bulížníkovém vrchu. Do té doby nevěděl, že existuje bulížník.
0: Pak byl ten magnetit, že,
1: ano,
0: že jo?
1: Tam byl to, magnet na tom.
0: Tam byl na tom magnet, ano, tak ten jsem poznal taky a tím jsem tak asi...
2: Tak žulu ne, asi poznáš. Ne? Vápenec, asi pískovec. Ne?
0: No, tak asi jo, no.
1: No, tak to je dobrý základ, samozřejmě, ale nicméně je to tak, jak říkáte, no, ta výuka geologie na školách není úplně jako na topu, bych řekl.
0: A, to švanda to není, no.
1: No, není to jako šlágr, ale my se snažíme zkrátka tu geologii ukazovat jiným způsobem, tak, aby to ty lidi bavilo a netlačit to do nich horem dolem, ale tak jako na dotykově třeba, nebo formu různých maket, odlitku a tak dále. Ono to je vidět vlastně i tady na planetě, jak s tou geologií tady pracujeme. Mm-hmm. Mimochodem, ta geologie tady je navázána na rámcový vzdělávací programy, takže to je i smysl ukázat žákům, ale i pedagogům, že se s tím dá nějakým způsobem pracovat.
0: Hmm. No a teda v tom parku, nebo respektive v tom geoparku, tak jak to tam funguje?
1: Geopark je obrovské území, má 777 kilometrů čtverečních, no, takže je to opravdu
0: odpoledne.
1: Jako, to je to na víkend, my říkáme, je to na víkend a říkáme, že za 2-3 dny tady poznáte geologii celých Čech. Aha. Při najíždění tady 150 kilometrů za 2-3 dny, po celých Čechách by to bylo s jednou nulou navíc za 2-3 týdny. Takže tady v malém jste schopni poznat tu geologii. Máme tady malé pískovcové skalní městečko, malý vodopád, máme tady malé sopky. Je tady zkrátka relativně všechno, ale v nějakém jako menším měřítku.
2: Ono to je vlastně taková kombinace nějakých naučných stezek, potom nějaké cyklostezky jsou to, ne, jak jsem pochopil, takže člověk si tady vybere, co mu vyhovuje.
1: Pokud to vezmeme z toho turistického hlediska, tak je to přesně, jak říkáte. Jsou to jednak bodová místa provázaná třeba cyklostezkami, jsou to naučné stezky, různé kilometráže, jsou to různá návštěvnická centra vedle planety Hlinsko, třeba brána do pravěku v Pasíčkách u Proseče, případně Berlova vápenka v Závraci u Třemošnice s muzeem vápenictví. No ale pak je to i řada dalších věcí, které Geopark dělá, jako je věda, výzkum, vzdělávání, výchova žáků nebo obecně všech různých skupin a regionální rozvoj. Geopark není pouze o tom cestovním ruchu, ale zaplňuje nebo zahrnuje všechny ty aktivity, které jsem zmínil a snaží se vlastně celostně rozvíjet to území ve spolupráci s dalšími partnery a to je vlastně to nejdůležitější. To není projekt jedné firmy, jednoho subjektu, ale je to projekt desítek partnerů, kteří vlastně jsou do toho nějakým způsobem zakomponováni.
0: Bezva. Pojďme ještě vybrat jeden typ, který tady je, má takový docela zajímavý, bych řekl, nadpis v našem scénáři Falešná hvězdárna v Chrudimi.
2: Tak to mám tak, říct já?
1: Já jsem z Chrudimi, ale no, tak, jestli to chcete říct,
0: tak no,
1: můžu.
0: Tak
1: můžu. Falešná hvězdárna v Chrudimi je nádherný objekt v Břetislavově ulici, což je historické centrum města a je to, není to hvězdárna, ale je to dům, který si nechal postavit pan Midlář a dneska v tom domě je Muzeum loutkářských kultur. A opravdu je tam něco, co vypadá jako hvězdárna nebo minaret, chcete-li, A nejzajímavější na tom je na něj vystoupat, vyjít na takovou terásku a ten pohled, který tam uvidíte na centrální město a na Železné hory, je nezapomenutelný.
0: No, například tam taky pobýval Tychon Brahe, takže...
2: Nepobýval, to je právě pověst.
0: To je pověst. Aha,
1: takových tak... pověstí bohužel máme v Krudimi hromadu.
0: Nevadí, dobře. Tak děkujeme moc krát za to, že jsme dneska tady s váma mohli být na planetě Hlinsko. Bylo to bezvadné. Planetě přejeme, ať se jí daří. A přátelé, přijďte kdykoliv, prostě 362 dní v roce.
2: Webovská stránka, ještě řekněte rychle.
0: Webovou stránku, ano.
3: Tak je to jednoduché, www.planetahlinsko.cz.
0: Výborně. Tak řekla Petra Plisková a Jan Douce, kteří byli našimi dnešními hosty.
2: A my se ozveme 7. června z Hvězdárny ve Slaném.
0: Je to tak. Od mikrofonu se loučí a hezký večer přejí
2: Jiří Dušek
0: a Jiří Kokmotos. Sledujte hvězdy.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Dvacet hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle Dominikánů z Jablonného je to zázrak. Fotbalistky z KLDR přicestovali do znepřátelené Jižní Koreje. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno. Teploty 16 až 21 stupňů. U mikrofonu je Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizel. Řád Dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
4: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
2: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Do Jižní Koreje poprvé po 8 letech přicestovali severokorejští sportovci, konkrétně tým fotbalistek z města Nekujang, který si proti jihokorejskému Suwonu zahraje semifinále Asijské ligy mistryň. Vstupenky na zápas se podle agentury Yonhap vyprodali během jednoho dne. Sportovci z KLDR v Jižní Koreji naposledy závodili na zimních olympijských hrách v roce 2018. Země jsou od roku 1950 oficiálně ve válce a mají mezi sebou uzavřené pouze příměří. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavbové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky, na východě kolem 6, v tisíci metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech asi 3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, v 1000 metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Stavební práce zdržují provoz Praze 6 v ulici U Brusnice mezi křižovatkami ulic Patočkova a Jelení. Rekonstruuje se tam tramvajová trať. Komunikace je proto částečně uzavřena. V Dobřichovicích, okres Praha Západ, na silnici 2. třídy číslo 115 opravují povrch vozovky. Doprava je kyvadlová, provoz jedním jízdním pruhem. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už jsou tady hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
6: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
5: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
7: Dobrý, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
5: Ale já teď nebudu, díky.
7: Dobrý, tu máš.
5: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
6: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
5: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
7: Ale naposled.
5: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
6: Už to mám.
5: Tak výborně.
6: Ale tohle není všechno.
5: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
6: Víš, co tě čeká?
5: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
6: Za to nedostanu ani 500 rublů.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji

kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné,

0: kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na Můruši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, no, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako v pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, zpátka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím, zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane
4: takové
5: referente,
4: věci.
5: Pane, jsme tady všichni, Voráček a Pata z nový vsi chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, Voráčky, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to sebeste a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček...
3: No? A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
4: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já. Ale... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí,
4: no,
3: rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný. Vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati? My tady žádný byrokraty nevedem, pane. To snad u vás. My se tady musíme umět točit, pane.
4: No,
3: rozumíte?
4: No, to byste tedy musel dokázat, víte? To byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Víte? Cirkus bude. Tak. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko, víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já, že já jsem to si... No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu, to je pravda. Ježišmarja Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
4: ukažte,
6: dělá.
4: Že nejste obyčejná ženská z kasty, no. A že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá, a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmyšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? kdybych ty prachy nepotřeboval hned. Já bych si s těma peršenama věděl rady.
0: Tati, kolik máš kase?
1: Ha? Co prodává ten pan Magdi?
0: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
1: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
0: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
0: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám. Je?
0: No, no, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
0: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
0: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No, pojďte dál.
6: Až potom.
7: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
8: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepší nechal?
0: Proč?
8: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatné, co?
0: Ale já je mám doma.
8: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
0: Jenomže já teď domů nejdu.
8: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
0: No prosím.
8: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím Cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
0: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
8: O, pardon, pardon.
0: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
8: Ne.
0: Dobrou noc.
8: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte.
2: Do starožitnického krámu si Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalik.
9: Dobré jítro, madam.
10: Děkuju.
9: Ano.
10: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
9: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního perořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
10: Tak viděl jste ho nebo ne?
9: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
10: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
9: Ne, madam, nic.
10: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
9: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
10: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou navysněnou.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří propůla Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do města.

0: Českých divadel pražských.
1: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
2: Pomohu vám, Magda.
0: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. V úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irna Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
3: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
4: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
3: Odpuste, prosím, pardon, prosím to.
4: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
3: Já jsem tady, prosím, tajemník. Všem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné.
4: Ach, není třeba, již vím.
3: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl revanšovat a... To je snad omyl.
4: Pak tedy odpust, neznalá jsem nových zvyků.
0: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
3: Františko, viděl jsi to?
5: Viděl.
3: Co budeme dělat?
5: Musíme se stmelit.
0: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrille v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Vericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla Fuč. Cyrille pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
6: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
7: Mám tě ráda jako zlato.
6: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
0: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
8: Co si přejete?
9: Je tady můj muž?
8: Jaký muž?
9: Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
8: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
9: Tak vy říkáte, že tady není.
8: Já nevím, na koho se ptáte.
10: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná.
9: Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž?
10: Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno.
9: Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít.
10: Ještě dnes ho najdou a zavřou.
8: Co s tím?
10: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy. Vy nestounice. Vy prodejný tvore.
9: Jsem slabá žena, slyšíte vy, děvko?
10: Jsem slabá.
9: Vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí. Ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
8: Já, paní, o ničem nevím.
10: Lžete.
9: Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
8: Ale co na tom? Co na tom je? Bývá mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
10: A já vám zase říkám, přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy. Kvůli vám se rozhodl spáchat zločin.
9: Poslyšte. To přece není možné, aby... Vy jste byla takhle necitelná, aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. Když ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem.
10: Pochopte to.
0: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
11: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k nim něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: starostí bůh.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
3: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky a dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijal se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán, no plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem to myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
1: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takový ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to...
1: Co z toho?
0: Že o tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
1: Je, já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No se ptám proč. No.
1: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, ostatní no, všechno pak, ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť je na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
1: no,
0: dokonce,
1: máte, no.
0: Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: No jste přece muž, ne?
0: No, no to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby, já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list, já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho, já
0: prosím.
1: Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, podle.
1: Ne, je to váš,
0: je to
1: tak, nedá se s tím nic dělat.
0: Tak,
1: ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu?
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, já, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší. Je to úspěch můj, že jsem jí hovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat, jistě.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna a byly dvě a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně Popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne. Už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě. Záměrně a pohádkově. V Benátkách. Tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu. Kamna měla taky. A Popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Jejich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, detektivky nečetli. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak no, já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou, Marií Drahokoupilovou, a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastín, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To je asi to první, že? Zkusíme to.
6: My jsme vzácně zajedno, ano, úplně chybně. Ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu.
6: On mluví jako soudu. Stejně naklonění. Stejně naklonění.
4: Přikláněte, ale vyberte.
6: Na trojku Sambucus nigra.
5: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus nigra.
6: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. nebo botanický název pro černý bez, a nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
3: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
7: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
6: To je ztracený.
4: Tak prosím.
3: Ta štyrka je krásná. Já se nedívám, myslím, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát. No, tak. Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
6: pagáč.
4: Rozstříhaný provázek.
3: Špagát.
4: A nebo nejnižší taroková karta. Koláč je provázek karta.
5: Ne,
3: Karel,
5: ale já si myslím, že to bude asi...
6: Já jsem teď ztracena.
5: To je ta vědnička.
6: Ta jednička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
6: Jsou pagáče.
3: To je lidový vypraveč. Na
6: ale narožní nás úmyslně máte, všimněte si toho.
3: To se smí přidržet.
5: Pardon, já ještě dám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
5: Koláče, provázek, karta.
3: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
6: Jak nás máte?
5: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
4: Ke kartě. Máte pravdu.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta, stačil jídech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebude tě tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No, tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: No, jo, jenomže
2: ty máš... Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No, ne?
3: Moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Sodovku, ne?
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jmenu jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšema, je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama, podát. Moment.
5: Hello, Kim Besleng. Řekl kvůli vám, paní Ajšemová, jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady v okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž nerozumí. Okamžik, halo, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí, teďka někam odjel, já nechápu kam. Má vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslí.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že
2: no, to bylo... No, to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za tvá šlo.
2: Ano, jistě to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No.
0: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vericha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
6: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, rozumíte, ty
7: buditelský
6: čas. Tak v té době se opravdu ještě dělala...
7: Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
6: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo?
8: A co jste dělala do 50.
9: Děkuji,
6: děkuji. Díval jsem se na vás, pane Verich.
8: A tě vás neznám z té doby.
6: No tak, abych to dopověděl.
10: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte?
6: Bože, na nechte mě žít. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám.
10: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
7: Jo.
10: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irena emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
6: Opravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
11: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařiští krejči jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zaspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
6: Opravdu hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
11: Nevím, a máte se té si úplně. Se vám šedé, on nespí.
6: Ano, opravdu.
11: Co si jde té se
6: skončí?
11: Já ztrácím čas, tak aby mi mě neužijí.
6: Neužitečnůstkami.
11: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám o říci, jak by se mi líbíte. Och, enormemo. A že vás, madam, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, neboť to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
6: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
11: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
6: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
11: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
6: A kdo to je?
11: Leblanc, váš odanistitel. Dám vám a drahá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
6: Dejte mi nějaký čas na rozmýšlení.
11: Och, jenom mě nenechte do té doby umlžit.
6: Jo, pojďte přece trochu skromnější.
11: Madame, nedopřejte se mi snoubence, jen to
6: nemůžu. Už se přijíš na mě.
11: No, já páhnu po vás, nemůžu.
6: Řekla jsem, buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
11: Prosím, promiňte, promiňte.
6: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
11: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
6: Pojďte, pomohu vám. Vy jste příliš vychytralý.
11: A vy příliš svůdná. Ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. A taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
12: Milí posluchači, dobrý večer, krásnou noc. Vítám vás u dnešní noční linky ze zlínského studia Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáme na cesty. Budeme si povídat o poznávacích zájezdech, o místech, která nám vzala dech, o setkáních, na které se nezapomíná, o suvenýrech, které máte doma, které vám stále připomínají ty krásné chvíle. A kdo ví, možná nám nasdílíte i nějaké pikantnosti o tom, jak jste se třeba na dovolené zamilovali. Možná jste procestovali kus světa, možná jste objevili jen jedno jediné místo, které vám přirostlo k srdci. A právě vaše vzpomínky a příběhy nás dnes budou provázet nočním vysíláním. Kam byste se rádi vrátili? Co vás na cestách nejvíce překvapilo nebo potěšilo? A kam byste se chtěli podívat třeba letos? Zavolejte nám, napište nám a pojďme si společně zpříjemnit dnešní večer. Budeme si povídat o cestování, o zážitcích a o snech. Moc mě zajímají zájezdy, na které se kdysi tak často jezdívalo. Pojďte mi zavolat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
12: Je s vámi Jarka Barbuříková.

0: Dnes budeme v noční lince Českého rozhlasu cestovat po světě i po vzpomínkách. Kam vás zavedl váš nejkrásnější poznávací zájezd? Pan Hynek z Vysočiny nám otevře dnešní noční vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům. To je to krásné relace. No, kam mě zavedl, tam jsem byl rád, protože my jsme s mojí ženou procestovali, prvně jsme jezdili po vlastech českých a to jsme procestovali od Šumavy k Tatrám a potom následovalo i zahraničí. A nedovedu posoudit momentálně, co bylo hezčí, co nás víc bavilo. Protože bohužel dneska už mě baví jenom vzpomínky, protože žena mě bohužel opustila a teď už mě nezbývá, než vzpomínat nad knihama a nad fotkama, protože my jsme plně dělali fotky, potom jsme měli nějaký albumy a potom jsme začali dělat fotoknihy. A to bylo to nejlepší. Že tam se dá otevřít tu fotoknihu a zavzpomínat na celou sérii, ať už to bylo tady nebo potom někde v zahraničí a potom následovala i kamera a prostě všechno. Ale co musím říct, kde se mě líbilo opravdu nejvíc, tak to bylo u moře a bylo to v Marsa Alamu, kde jsem zažil opravdu tehdy to, po čem jsem vždycky toužil, že jsem si připadal, jako bych plaval v akváriu.
0: Aha,
1: že tam bylo,
0: to zní dobře.
1: Tam byl nádherný podvodní svět, a takže stačil šnorchl a když jsme tam přijeli, tak jsem prozíravě vzal ty šnorchly dva i dvoje brýle. A moje Jana říká, kde pak já tam v životě nevlezu, to jako já si nebudu potápět. Až jsem tam u té vody byl, tak potom zkusila jenom ty brýle si přitisknout k očím, no a za půl hodinky už plavala se šnorchlem a bavili jsme se celých 14 dní úplně fantasticky.
0: Henku, to máte poklad, že máte tolik vytisknutých fotografií, že máte fotoalba, že máte fotoknihy, protože dnes už si spousta lidí nechává snímky jenom v mobilu a často si je nevytisknou, takže ty vzpomínky zůstávají jenom schované v tom telefonu, který se pak mnohdy třeba i ztratí, takže to se máte, že je máte. No a cestovali jste po vlastní ose, anebo jste vyráželi někdy z cestovní kanceláří? Co vám vyhovovalo víc? Svoboda vlastního plánování, anebo pohodlí organizovaného zájezdu?
1: Tak tady u nás po českých zemích a i na Slovensko, tak jsme jezdili většinou autem, nebo jenom autem. Protože jsme dojížděli. Prostě nevadilo mě řízení kamkoliv, takže to bylo autem. No a potom, až už to bylo do zahraničí, takže tam jsem potom, prvně jsme volili autobus, no a potom následně letadlo a bylo to vyřešené. Takže všechny...
0: Ale jezdili jste sami, nejezdili jste přes nějakou cestovní kancelář?
1: Cestovní kanceláří.
0: Aha, jo, takže byly to klasické zájezdy.
1: Ano, ano, ano.
0: Ano.
1: No prostě nebudu je jmenovat, použili jsme několik těch cestovních kanceláří, jsme použili, takže to bylo no krásný. No, říkám, zůstaní jenom vzpomínky a ty mě nikdo nevezme, ale říkám, je smůla, že už na to vzpomínání jsem já a když si sednu před skříň, před sekretář tady v obyváku a teď vidím ty spousty věcí, kterými jsme si vozili, i kdyby to byl třeba například kamínek z Kartága, jo, ale to prostě vím, že když ho vezmu, tak vidím, jak jsme v tom Karthágu byli a tam se nesmělo tehdy fotit. A přesto ty fotky jsem tam odsud měl.
0: A jak jste se dostali až tam teda? To jste byli velcí cestovatelé.
1: No tak to bylo z cestovní kanceláři, že?
0: Ano, no, ano, ale to byl který rok? Zhruba.
1: Ježdamane, to už je hodně dlouho. Mm-hmm. Nedovedu si spomenout momentálně,
0: takže
1: který to byl.
0: Říkáte, že odsud jste si dovezli třeba talismany jako nějaké kamínky. A já se zeptám, zažili jste někdy na těch cestách nějaké jazykové nedorozumění?
1: No, to byla dobrá otázka, protože já jsem nebyl jazykově vybavený natolik, abych plynně se domlouval, ale zatím, kde jsme byli, tak vždycky jsme se domluvili, i když to bylo z části rukama, nohama, ale krása byla třeba, když jsme byli v Itálii a tam jsme narazili na jednoho prodavače. My jsme šli prostě po ulici a najednou si slyším, ahoj, jak se máš? Tak jsem se díval, kdo na mě mluví česky. No a tam se takový čmout na mě zubil a já povídám, tak jsem k němu zamířil a on měl normálně sešit a tam měl foneticky napsané věty v různých jazycích.
0: A zkoušel to?
1: A tak jsem mu řekl, že to má špatně napsaný.
0: Tak jste mu to opravil a naučil jste
1: jak to je, tak jsem mu to opravil, povídám, jak se máš, ty vole. A v zápětí druhý den už jsem slyšel, jak tam přicházela skupina českých turistů a už to trénoval, ahoj, jak se máš, ty vole.
0: Vy jste šprýmař, to je krásný aprílek takový, no.
1: A tam to bylo krásný, protože já jsem tam sedával, tam byla nádherná fontánka a u toho jsme sedávali s potěšením, se pozorovali prostě ten cvrkot, ale on vždycky přiběhl a snažil se mě nalákat, abych mu šel překládat, když tam přišli Češi. Ale nezapomněl nikdy něco, třeba my jsme tam byli s dcerama a kdyby to byly nějaké perličky navlečené na gumičce, ale vždycky něco přinesl. A když jsme odjížděli, tak manželce donesl krásnou plachetnici z mušlí. Jako odměnu za to, že jsem tam překládal.
0: A máte ji schovanou?
1: Mám, samozřejmě. Mám, to je... Ona byla trošičku prostě to, co asi mu neleželo na srdci, ale byl to dárek od něho a do dneška stojí na skříni.
0: Hinku, moc děkujeme, že jste nám právě vyotevřel dnešní noční linku vaším vyprávěním. Vy jste to říkal tak poutavě, že jste nás skutečně přenesl na vaše cesty a bylo to krásné, barevné. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Já vám děkuji, že jste mě zvedla telefon a hezkou noc vám přeji i budu poslouchat až do té jedné hodiny.
0: To budeme rádi. Poznávací zájezdy nejsou jen o památkách, ale hlavně o lidech a příbězích. Budeme rádi, když ten svůj přidáte do noční linky i vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 16 minut po 23. hodině. Vezměte nás dnes sebou na vaše cesty. Stačí jeden zážitek, nějaká vůně, jedno místo, na které se nezapomíná. Pan Michal je s námi. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, Michal Sedlák z Myšlína. Posluchači mě znají z mých příspěvků psaných. A dneska máme téma poznávací zájezdy. Uh-huh. Objevujeme společně svět. A já teda si musím přiznat, že já jsem nikdy v Čechách na žádným poznávacím zájezdu nebyl. Žádnýho jsem se nezúčastnil, ale zúčastnil jsem se jednoho. A to bylo přímo až ve Vietnamu. To bylo v roce 2012, no, což je už 14 let tomu nazad. A to jsme s tátou, já jsem vlastně byl ve Vietnamu poprvé, tenkrát to bylo poprvé, s tátou, protože mě tam nechtěl pustit samotného, takže jsme tam poprvé jeli společně, pak jsem byl ve Vietnamu ještě dvakrát a to už sám. A navštívili jsme tenkrát skrze teda nějakou cestovní kancelář tamnější zátoku Ha Long. To možná posluchači, kteří ve Vietnamu byli, tak vědí, že se jedná vlastně o tu jednu z největších přírodních pamětihodností v regionu. Ta zátoka Ha Long, ta se nalézá v Tonkinském zálivu, který je součástí Jihočínského moře. A je asi 150 kilometrů na východ od Hanoje. Jeli jsme tam autobusem a mně se tam tak strašně nechtělo. A víte proč? Protože já nemám rád zájezdy, organizovaný zájezdy. Já mám svobodnou mysl, já nějak potřebuji být závislý.

0: Já nevím, no, tak nespomínám na ní jako úplně s nějakou radostí. Ty výhledy byly uchvatný, půvabný, jistě v té zátoce, samozřejmě ono je to tam taky přizpůsobený pro to turisty, že ano. My jsme tam nad asi v půli cesty zastavili na nějakém stanovišti. Prodávali tam takový nevkusný sochy Budhy, velký, obrovský skulptury. Já nevím, že oni se s tím dělá, jako kdyby si radši hodili kopita hore, jsem si říkal, jo, taková krásná, třeba dřevěný, úplně precizní řezbářská práce. Já jsem si říkal, no stálo to samozřejmě klidně i několik tisíc dolarů. Tam je to tak přizpůsobený pro ty Američany, bohatý amíky nebo západňáky, kteří prostě asi, já nevím, kdo si to kupuje, že je to nevkusný. No, to je jiná kapitola. No nicméně, na té zátoce nemůžu říct, že by se mi tam nelíbilo. Zátocha teda mimochodem smrděla, jo. Páchlo to tam strašně. Ale to je asi k tomu. Jo, to k tomu patří, dobrý. Pluvili jsme tam na takový lodi, dobrý, trošku jsem se bál, aby se nepotopila, ale pak jsme se teda vraceli, já jsem byl z toho dost unavený. Ta cesta je docela, ač to bylo jenom nějakých 150 kilometrů, tak ta cesta byla docela únavná, no. A já jsem se na zpáteční cestě, já už jsem se cítil tak svázený tím programem, tím takovou tu nesvobodu, já jsem potřeboval tu svobodu jsem potřeboval, jo. Takže já jsem se tam tak trošku ztratil, jsem si říkal, udělám si tady procházku. Na zpáteční cestě jsme totiž zastavili na jednom asi jiném ještě stanovišti. Potkal jsem tam teda nějaký Čechy, mladý, rozjívený, jo. Já jsem je poznal podle toho, že mluvili strašně vulgárně, až jsem na ně promluvil, tak se docela podivovali, no. Ale to je jiná kapitola. A já jsem se tam ztratil a oni tam na mě na tom autobuse, čekali, jo, asi 5-10 minut. Tak to ode mě na jednu stranu bylo docela neohleduplný. Ale já jsem to prostě potřeboval tu volnost. No a říkal jsem si, už nikdy víc, prostě já se nenechám takhle organizovat. A já teď, když jsem potom cestoval do toho Vietnamu ještě, tak to už jsem cestoval na vlastní pěst sám a na vlastní pěst samozřejmě. Takže já nějaký bohatý zkušenosti s poznávacími zájezdy bohužel nemám. No. Pro mě to nějak není. Tak to je asi ode mě všechno, co bych k tomu řekl. Máte nějaké doplňující otázky?
1: No mě by možná zajímalo, jestli jste ochutnal někdy v zahraničí něco, na co nikdy nezapomenete, něco hodně nezvyklého.
0: V zahraničí, no tak v tom Vietnamu samozřejmě jsem ochutnal místní speciality, to pochopitelně není asi člověk, kterýmu by vietnamská kuchyně nechutnala, ale mě už se tak nějak zprotivila, zešedněla už prostě nějak. No, jestli jsem ochutnal, no já nejradši mám polskou kuchyni, ruskou kuchyni a italskou kuchyni. To jsou taková trojice těch mých úplně nejoblíbenějších kuchyní. To prostě to jsou zážitky nevšední. Ale ono opravdu, v Polsku mám ty brambory pečení, které jsem ochutnal třeba v Gdaňsku, úplně chutná jinak, to z Praze nějak nenapodobíte. Já nevím proč, co oni tam do toho dávají, nějaký speciální tajemný ingredience, jo. Nebo možná. Jsem v Rusku, tenkrát se ještě smělo cestovat přes Moskvu, takže my jsme vlastně do toho Vietnamu, no, třikrát do Vietnamu, třikrát jsem vlastně jel přes Šeremetěvo, přes to letiště Šeremetěvo, tak jsem si tam vždycky zastavil a dal jsem si tam borš, je jich výborný. Tam i na obyčejném bistru na letišti mají výborný borš, který tady v Čechách, a levnej samozřejmě, takže to je taky zhrubý. No a italská kuchyně, to je samozřejmě bez diskuze. To má výborný
1: pistře. A překvapily vás tamní místní zvyky nějaké, když se vrátíme do toho Vietnamu?
0: No, tak to by bylo hodně dlouhý povídání, protože já jsem do té kultury docela proniknul. Ze začátku mi docela lichotilo to, jak se snažili si získat mou přízeň různými úsměvy a tak podobně, ale pak jsem jako trošičku ochladl a zjistil jsem, že to je z jejich strany hodně vypočítavý. No, tak není se čemu divit, že ano. No a co se teda nějakých zvyků týče, my jsme navštívili tenkrát s tou kamarádkou tehdejší vlastně vesničku. To vlastně jen tak nikdo asi nezažije. To bylo kousek za Hanoi, asi 30 kilometrů. Ta vesnička se jmenovala Chile. A ta se specializovala je zvláštní tím, že tam téměř všichni občané vlastně

0: vyráběli takový ty tradiční klobouky, vietnamský klobouky, kónický klobouky ze slámy. Kónický klobouky ze slámy, jestli si vybavujete. No, jmenují se Nona ve vietnamštině.
1: Jak jste to říkal?
0: Tam to měli v Fortunách. Prosím, Nona, Nona, Nona. No jo, vietnamština, tak to je taky jedna velká kapitola. No. Tak já už bych se asi měl rozloučit, a aby to bylo trošku stylový, tak já bych se rozloučil teda asi vietnamsky. Popřál bych posluchačům Noční linky příjemný poslech. Tak čup bang nie, čong čin, najtlaj, buj bé. Tak, doufám, že jsem to řekl dobře.
1: No, já, Michale, doufám, že jste nám nenadával.
0: Šťastnou cestu se řekne čup, čujem, di Antoan. Tak, to si ještě pamatuju, no.
1: Bohužel vám to nemůžu teda nijak oplatit, Michale, aby vás zaujala.
0: Řeknu vám teda, než já jsem tu vietnamštinu ovládnul, třeba na takový fakultě, tam se dva celý semestry, jeden celý rok učí jenom výslovnost vietnamštiny. No, tak, no nic, tak já už nebudu zdržovat. Tak
1: krásnou noc přejeme, děkujeme. Ať už jste procestovali svět nebo jenom pár oblíbených míst, vaše příběhy nás dnes zajímají. Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

z vajec divokých. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta.

práce, tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda,

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu,

0: Dálniční hlídka Pavel Vobek v noční lince Českého rozhlasu. Cestování nás obohacuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci? Právě na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Vítám další návštěvu a to je...
1: Jestli...
0: Jste to vy.
1: Halo, slyšíte
0: ano,
1: mě?
0: Zdravíme vás, ano, paní Nora.
1: Ano.
0: Vítejte, už jsme ve vysílání. Než zaspívá kapela Elán, tak se moc rádi vyslechneme právě váš příspěvek k tématu.
1: No, tak to bylo začátkem roku 1994 na přelomu února a března. Mladší dcera tehdy už delší dobu mě přemlouvala: mamčo, prosím tě, tak se někam vypravme, ať do té ciziny všichni jako tam jezdí, tak ať se někam podíváme. A tak já přemýšlela, jsem si říkala, no dobře, uvidíme, pořád jsem byla v práci. A potom ona říká, tak jedeme. A já říkám, a kam? No do Paříže. A představte si, to byl taky můj taková nějaká představa nebo takový sen, že bych se ráda podívala někdy, ne do Francie, ale přímo do Paříže. Byly jarní prázdniny, tak jsme si na to ten týden vzali to volno. Ve Frenštátě byla tehdy paní Busková, měla založenou cestovní kancelář, tak jsem šla za ní. Ona velice rychle mě všechno vyřídila, řekla, poslala tam okamžitě fax do toho místa, kde budeme ubytováni, poskytla mi veškeré informace, jak se dostaneme z Prahy, z nádraží Florence, autobusem do Paříže, jak se tam platí taxiky, jaké jsou asi ceny, kolik si mám vyměnit peněz a na to ubytování, kterým vlakem, které číslo a to ostatní, že zjistíme už na nádraží. Takže jsme skutečně měli spoustu informací, takže jsme tam dojeli a hnedka na nádraží, když jsme taxíkem dojeli na nádraží v Paříži a chtěla jsem jít koupit jízdenku do toho vlaku, kde jsme měli jet do okolí Paříže, kde bylo to ubytování. Měla jsem sebou přibalenou příručku konverzace, protože jsem sice oprášila nějaké znalosti francouzštiny ze školy, ale přitom je nedopatření, protože jsem tehdy nosila brýle do dálky, ale na čtení mě to vadilo, tak jsem si je asi sundala a kabelku a ještě něco v ruce a podobně, no brýle skončily na zemi, hrub, obroučka se nalomila, Ježíš Maria, přijedem do Paříže a mě tady spadnou brýle a dcera prohlásila, no nic, seženem někde provázek, já si tě uvažu na provázek, budeš chodit za mnou, já vždycky zvednu ruku. Já jsem viděla celkem dobře, ale ne tak ty obrysy, takže ne, že bych byla přislepá. No a teď jsem si říkala, kde honem někoho sehnat, kdo mi ty brýle opraví. A teďka tam vidím paní v uniformě nádražní, tak za ní a nějak se mi to vysvětlila a ona mě ukazovala tam do podchodu a to. A já si říkám, Ježíš Maria, kde já tu budu teďka bloudit? A ještě s těmi zavazadly, co jsme měli, já jí drapla pod paží a česko-francouzsky se mi to nějak řekla. Ona nás dovedla přímo do té optiky, která tam byla v suterénu. No, tam jsem se taky nějak rychle domluvila. Hold brýle mě opravili, pán mi potom napsal cenu a mě to napadlo, že to je zřejmě za ten materiál, co tam museli udělat nebo co to. A já ještě napsala, kolik jako práce, tak mi napsal celkovou cenu. Dcera akorát česky kolem prohlásila, no to je nejlepší, přijedeme do Paříže. Matka řekla, že musíme šetřit, že tolik peněz na rozhazování nemáme a ona si tu nejdřív nechá spravit brýle. No ale do místa určení jsme dojeli, tam jsem byla překvapená, tím fakt jsem bylo všecko vyřízeno, v recepci nás uvítají, a paní ta serou, ano, na ten týden, pan hotelier potom říkal, tak jestli tady budete ten týden bydlet a jestli chcete snídaně a večeře, tak mi řekl, jakou mi dá na to cenu, cena byla přijatelná, tak jsem souhlasila, měli jsme vždycky jídlo perfektně nachystané, bylo tam velmi příjemné, ubytování příjemné. Já už si nepamatuju podrobnosti, jak jsme se vždycky ráno do Paříže nějakým způsobem dostali i tím příměstským vlakem. No, někdy nás ten pan hotelier i svezl. Brousili jsme celý den po Paříži, uchozené jsme pili, já chtěla poznat ten běžný život, jak to tam vypadá. Náhodou jsme dostali tam koupit plán metra, dcera ho měla na krku pověšený v igelitové složce, takže vždycky dělala vůdce smečky v tom metru, ona je taková vysoká, dlouhé nohy, tak už kráčela kus přede mnou, zvedla jenom ruku a tak já hub za ní. A když jsme potom dojeli na místo určení, tak po schodech, když jsme vyšli na úroveň chodníku, tak já vždycky říkala, moment, počkej, já musím tady nasát ten pařížský vzduch a hudbu. Tam z trampačů byla taková ta typická hudba ve smyslu takových těch francouzských šanzónů. To mě úplně okouzlovalo. No a já tam hlavně, no pochopitelně po památkách jsme chodili, ale já tam chtěla poznat běžný život. A tak jsem si všímala obchody, celé prosklené, bylo pěkně, tam bylo už tehdy jaro, začátek března, tam už kvetly kytky v parcích. Ty obchody byly otevřené do kořán, tam byly třeba obchod s oděvy, ty věšáky, ty stojany a ženy tam chodily a běžence tak si brali z těch věšáků 2, 3, 4, 5 kusů, hodili si přes ruku, šli do kabinky, vzadu tam u takového stolku seděla prodavačka, měla tam zapnuté rádio, u nohou seděl pejsek, ona poslouchala rádio, ale měla si všechno pod kontrolou, nikdo tam neříkal, nesmíte si brát víc než jeden kus do té kabinky, nevláčejte to po zemi, nikdo tam nikoho nepeskoval, no já byla unešena. Když jsme šli kolem kadeřnictví, tak to víte taky, to jsem všecko tam prohlížela a to jsem viděla, jenom se tam tak běžně stříhalo a potom takové volné účesy vyfoukáváním. Od té doby jsem si taky už nedala nikdy trvalo a nechávala vždycky jenom vyfoukat. Nebo když jsme šli, tak vidím, že tam dělníci něco opravovali, ten chodník, dali tam zábranu a když jsme se večer vraceli, bylo to všecko opravené, perfektně uklizené, zábranu odstranili a bylo všecko v pořádku. Taky jsme tam zažili jednu demonstraci.
0: Aha, to jsme se dělali. Já bych vás jenom moc poprosila, kdybychom se dostali k nějaké pointě, protože už jsme přetáhli.
1: No vidíte, a já jsem říkala, že to dneska budu kontrolovat, že budu hledět na hodiny a zase jsem zapomněla. No tak pointa je ta, že jsme tam spoustu věcí odkoukali. Já do dneška si to pamatuju, i ten pohled z hora, když jsme tam z Eiffelovky nebo odkud ještě se dívali na ty mansardní byty. Takže mám ty obrázky z Paříže ve svých očích zapsané hluboko a doufám, že na dosmrti. Byl to krásný, krásný výlet. Ve zdraví jsme ho ten týden absolvovali a v pořádku jsme se vrátili a nejhorší byla potom cesta akorát z Prahy vlakem do Frenštátu. Ta byla z té cesty nejhorší. Ty ostatní byly dobré. Tak to je všechno.
0: Paní Noro, vy jste skvělá vypravěčka. Já to říkám vždycky a i dnes to mám na jazyku. Děkuji, že jste nám vyprávěla. Myslím,
1: ráda,
0: že byste vyprávěla ještě dál, ale už se to musíme nechat na příště.
1: Já vím,
0: ozvěte,
1: ale to jsou jenom moje vzpomínky. Já to jenom takhle vytahuju z mozku. Já to před sebou pořád vidím, ty obchody a čeho jsem si tam chtěla všimnout.
0: My jsme to pochopili, říkáte to barvitě. Jako by jsme tam byli tehdy s vámi. Tak přejeme krásnou noc a pojďme poslouchat příběhy ostatních. Naslyšenou, paní Noro.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes v Noční lince společně listujeme pomyslným cestovatelským albem. Přidáte do něj i svou vzpomínku? Volejte Noční linku, zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Poznávací zájezdy nám často přinesou víc než jenom fotografie. Jakou vzpomínku jste si z cest přivezli vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat stejně jako paní Marie. Ta volá z Dobříše. Je to tak?
1: Ano, ano, ano. Tak já bych chtěla říct, že jsem měla to štěstí, že jsem byla jako členkou odborového hnutí, což dneska není moderní, ale byl to už Českomoravský odborový svaz školství. A každé prázdniny se dělaly zájezdy. Takže my jsme byli, já nevím, v Turnově jsme bydleli, v Rovnožnově pod Radhoštěm a viděli jsme toho spoustu hradů, spoustu zámků. Ale vy jste se také zmínila na začátku, že se má hovořit o těch vztazích. Nás jezdil autobus a všichni téměř jsme se tam znali. Takže to bylo jako večer posezení a vždycky tam byl takový závěrečný večer, že se tam prostě udělala skoro taková estráda, na které byl v táboře přítomen Jan Žižka. A prostě bylo to strašně pěkné. Takže když teď vidím nějaké ty soutěže, kde domov můj s panem Hámou, tak téměř všechny ty otázky bych uměla odpovědět, protože jsme toho spoustu zažili. Ale nejdůležitější pro nás opravdu byly ty vztahy. Dneska už teda bych se nikam neodvážila, ale stále si s těmi účastníky telefonujeme a vzpomínáme, jak to bylo pěkné. Ale jestli bych mohla, tak nejkrásnější a nejzajímavější zájezd byl na Normandské ostrovy. To jsou ostrovy, které patří k Anglii, ale jsou tedy mezi Flamandském průplavu, prostě u Anglie. A tam teda to bylo něco úžasného. Autobus tam nesměl, ten musel zůstat ve Francii, tam jsme dojeli lodí, týden jsme tam bydleli, byl tam největší příliv a odliv, ale co tam bylo nejkrásnější, tam vám byly úzké cesty, proto tam nemohly ty autobusy a kolem těch cest byly prostě samní kytky. Jako jsou u nás keře, tak tam byly kytky. A teď já si nespomenu, jak se jmenovaly, ale jsou to ty veliký koule, růžový, bledě modrý, bílý. No, teď tak nevím, teď ukažte, co znáte. No,
0: velké koule, nevím.
1: Ale opravdu teda to bylo něco úžasného. I jsme tam byli, jak autobusové nádraží, to jste byla normálně vále, žádný autobusy, rozevřela se opona a tam stál váš autobus a někam jsme jeli. No teda jako ten ostrovní autobus. No to bylo úžasný tedy. Opravdu to stále, pak už ty zájezdy nebyly. Protože se to asi hrozně prodražilo tím, že ty řidiči s naším autobusem museli čekat v té Francii v Saint-Malé. Ale to bylo úžasné tedy. Tam jsem byla s rodinou tedy. Takže ale na všechno vzpomínáme. Žádné fotoknihy teda máme z těch srandiček, co jsme jezdili s těma odborama. Ale opravdu úžasný. Takže mám na co vzpomínat. Tak to jsem jenom takhle chtěla říct. Ale že je strašně důležité, na těch společných zájezdech byly ty vztahy, který jsme tam navázali a který
0: ano,
1: jsme tam měli.
0: Já jsem právě doufala, že právě o této atmosféře těchto starých, dobrých poznávacích autobusových zájezdů budete mluvit. Tak zkuste to rozvést.
1: Jako jak rozvést? No tak to můžu. No tak tady to bylo pro celý okres Příbram. No a jelo se třeba, já nevím, Rožnov pod Radhoštěm.
0: A znali jste se vždycky nebo ne?
1: Prosím.
0: Znali jste se s těmi...
1: S některými ano, uh-huh. A když už potom se jezdilo, tak už jsme se znali všichni. To byl autobus 40 lidí a znali jsme se téměř všichni. Maximálně tam byly 2-3 nový. Pan řidič nám jezdil stále stejný, no prostě bylo to úžasné, opravdu. Ale to, ona totiž to byla zásluha naší paní vedoucí, Zdeňky Sedloňové, která vždycky něco vymyslela. Když jsme třeba šli na Říp, tak říkala holky, a na tom Řípu nás bude vítat praotec Čech. A já jsem jí říkala, a toho, kde ho seženeš, toho, máš někoho? Ona povídá, mám. Já povídám, kdo to bude dělat? No to budeš dělat ty, jo. Takže, a ta byla taková, že by jí nikdo, že by jí neřekne. Takže to opravdu nemělo chybu. Pak se dělala třeba přehlídka oteplování, že je, tak tam byla přehlídka kalhotek, že když byly nejdřív zimy, tak bombardáky, pak těžeš delší kalhotky, až to došlo na tanga, až bude veliký vedro. No. Prostě úžasný vždycky společenský večery tam byly.
0: Tak výborně, to takže říct. Zábava, hudba, dobrá to, společnost.
1: A mám na to opravdu spoustu vzpomínek krásných a bohužel ta vedoucí naše velitelka už nežije a i to rozloučení měla strašně krásný. To ona to všechno naplánovala, tam mi řekla, a ty budeš mluvit na tom pohřbu, ale pak to bylo úplně jinak, že se udělalo sezení a dotela tam přijel i pan Dobšík, jestli víte, kdo to je obršev odboru školství, tak přijel i na to posezení,
0: František
1: že jsme tam na ní vzpomínali. To bylo opravdu úžasný, úžasný a ta parta právě ty nejskalnější tam byly na tom posezení asi 30 lidí a tak jsme na ní zavzpomínali. To jsem chtěla říct, že opravdu jsme si to užili. Tak to jsem, a byli jsme i v cizině, teda ve Švédsku, ve Finsku. A do Chorvatska se jezdilo, takže. A nebylo to za nějaký drahý peníze, protože jsme byli ubytovaní na internátech. Že nám to zařídila, že internát o prázdninách volný, takže jsme byli na intru. Tak to jsem takhle chtěla říct a vzpomínáme na to s láskou. Všechny a všichni, kteří jsme tam byli. Tak to jsem vám chtěla říct.
0: A já jsem ráda, že jste vzpomínala i tady s námi, s posluchači Českého rozhlasu. Opatrujte se, pojďme si poslechnout kapelu Šalom a příběh dalšího posluchače, dalšího
1: volícího. Dobře, tak se mějte a ať se vám podaří usnout.
0: Děkuju. Která země vás překvapila nejvíc? Kam byste se rádi ještě podívali? Noční linka dnes patří cestování a vašim zážitkům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Svět je plný krásných míst a zajímavých lidí. Kam vás zavedla vaše nejhezčí cesta? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a zapojuje se paní Eva, která volá do Zlína ze Sokolovska. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Zdravím vás všechny a chtěla bych se s vámi podělit, ale nebyl to příjemný poznávací zájezd. Můj manžel odcházel v 90. letech, odcházel do důchodu, do předčasného důchodu a od ROH dostal jako dárek dva poukazy na zájezd do Sovětského svazu, do Moskvy a po těch městech velkých. No, tak jsme se těšili a prostě, když jsme přiletěli letadlem do té Moskvy, tak jsme měli v autobuse takovou tu organizátorku, která nás měla na starosti, tak nás zavedla nás do hotelu. Ubytování jsme měli perfektní v hotelech, stravování dobré, všecko. No a začalo to. Takový závod jsem v životě nezažila. Tenkrát mi bylo 54 let, byli tam daleko starší účastníci, byli jsme z celé republiky a prostě program, bylo to jak na vojně, dopoledne ani nám neřekli, kam půjdeme a už se jelo autobusem a prohlíželi se, prostě řeknu vám, že nevím, jestli to bylo 10 dní nebo 14 dní, to už mě prostě uteklo. Prostě takový blázinec jsem ještě nezažila. Je fakt, že jsme byli v Moskvě, v Oděse, v Kišiněvě a už ani nevím kde, ale dopoledne, odpoledne, mezi tím nás odvedla zase na ten oběd. Všude jsme měli hotely, po stránce ubytování to bylo perfektní, ale ten blázinec, mě všechno splynulo, prostě všechny ty návštěvy muzeí a já nevím, co všecko jsme viděli. Já už jsem byla tak unavená a když na to dneska vzpomenu, tak si říkám, proč já, když jsem byla tak hrozně utahaná, že jsem třeba jednou nevynechala, ale ona, ta organizátorka, to bylo jak na vojně. I v tom autobuse se chovala tak protivně, jo. No a my jsme všecko jsme na rozkaz zvládali. No, potom jsem nakonec dostala veliký průjem, protože v těch byl krásný hotelech, přece jenom asi to vaření nebylo takové nic moc, no. A ještě průjem jsem měla a všechno mě splynulo do sebe. Nějaké organizování a nějaké vztahy, tak depak. To jenom, jak jsme pochytili, jak se kdo jmenoval. A
0: náročný
1: trošku
0: zájezd, vojenský režim, když je program tak přísný a pořád se někam spěchá, na rozkaz člověk musí něco stihnout, tak z toho člověk pak nemá nic, žádnou radost a pohodu si neodnese, jak jste říkala, zážitky z muzeí splynuly. No. Teď zpětně si říkáte, že jste měla říct ne a nepůjdu, ale jak asi člověk je v tom kolotoči, tak se neodvažuje vystoupit a jít proti teda té vaší delegátce.
1: No,
0: přemýšlím si, jak se to tak stane, že tam takový člověk pracuje, že na ní někdy nepřišly nějaké recenze, aby ji teda vyměnili, protože to si taky neumím představit.
1: No, přijela jsem tak utahaná jako nikdy, a to jsem ještě byla, nebyla nejstarší, tam byly i manželské páry daleko starší, mě tenkrát bylo, jak říkám, asi 54 let. Já jsem byla úplně vyřízená. Když jsme přišli někde do těch obchodů trošičku, když jsme měli náhodou nějaké volno, tak jsem byla překvapená. Ty obchody nebyly prázdné, ale třeba prodávali tam 4 věci a ty 4 věci v těch pultech, ty tam byly snad ve sto exemplářích, jo? 100 kousků stejných. No a můj muž si koupil něco na rybaření. No, když jsme potom vešli do takových... No, v potravinách to bylo hrozné, ale jak říkám, nebyly ty regály prázdné, protože oni to tam vystavili všechno tisíckrát. No, ještě dneska si divím tomu, že jsem se nespříčila a že jsem aspoň nějakou tu akci nevynechala, když mě to tak ničilo. Krásná města, všecko, ale už si dneska pamatuju jenom tu most.
0: A řekněte, dokázala jste se z té cesty odnést přece jenom i něco hezkého? Co to bylo?
1: Ne, neodnesla, já jsem byla úplně utahaná. Já jsem byla ráda, když jsme přijeli domů, a řekla jsem si, v životě už na poznávací zájezd nejedu.
0: No, tak dá se říct, že to byla dovolená, na kterou nikdy nezapomenete, i když trošku jiném slova smyslu. Evi, děkuji, že jste se k nám dnes přidala, chvíli s náma vysílala noční linku, bylo to milé.
1: Ano, všechny vás pozdravuji, ať se vám daří. Naschledanou.
0: Originální příběh z dovolené z poznávacího zájezdu přinesla do vysílání Českého rozhlasu paní Eva ze Sokolovska. Uvidíme, kdo se dovolá jako další. Už to bude po půlnoci. Teď kapela Queen.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, krásný večer. Vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Máme 7 minut po půlnoci, je to nový den s datem 18. května. Vítejte v novém pracovním týdnu. Dnes v noci společně cestujeme v Noční lince. Vracíme se na poznávací zájezdy do měst, k mořím i do hor, ale hlavně do vašich vzpomínek, které jsou často tím nejcennějším suvenýrem. Pokud vám v hlavě právě teď vyskočí nějaká příhoda z cest, klidně nám zavolejte nebo napište. Ať už to byl zájezd plný smíchu nebo spíš dobrodružství, které už byste nikdy nechtěli zopakovat, i to sem patří. Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900 nebo napište na náš web rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a posílám kapelu Olympic.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: po půlnoci. Dnes v noci společně objevujeme ve vysílání Českého rozhlasu Svět z pohodlí domova. Zavolejte a vezměte nás na místo, které vás učarovalo, stejně jako to právě teď udělal pan Pepa ze Šlapanic. Zdravíme vás.
1: No tak já zdravím všechny posluchače i vás. A měl bych takový zážitek, já to mám procestovaný poměrně dost. Sice pokud jsem sloužil na vojně, tak jsem mohl se tak cestovat akorát po vlastech českých a slovenských, ale od 70. roku pak mám procestovaného to do. A nejkrásnější, bych řekl, byl v 85. roce zájezd do Paříže, lépe řečeno na Skubidánu, to byl výměný rekreační pobyt z Air France jako
0: Pane Pepo, teď jste nám vypadl, ale zkuste pokračovat dál, třeba si to domyslíme. Rozuměli jsme to, že to byl výměný pobyt?
1: Výměný pobyt. Jako, já když jsem nastoupil, tak dva roky pod nástupu jsem se stal předsedou závodního výboru v Brně a tak každý měsíc jsem jezdil do Prahy a vždycky jsem dovezl nějakou tu rekreaci zahraniční a tak pokud jako měli zájem a dovezl, dostal jsem také Francii do Skubidánu na 14 dní, i to bylo výměny Air France jako jejich odbory a nikdo nechtěl, až jedna prodejkyně letenek jako takže by jela, tak jsme odletěli do Prahy a společně výprava na ten Skubidán. No a její hobby byla franština, čili tam se seznámila s Claudem, jako ale to nebyl Debussy, ale prostě místní. A s ním dala slovo a seznámili se, tak ten nás po Francii povozil jako mimo jiné, co ti odboráři jejich s autobusem tam nám nabídli to. A takže na Mont Saint-Michel přes celou Francii uprostřed někde jsme se nakrmili a je prostě, no tak byl to výborný zájezd, jako jeden z nejlepších, protože potom jsem měl ještě s druhou manželku, to jsem byl, pardon, vdovec první.
0: No tak Paříž a její atmosféra si člověka často opravdu získá a ve vás nechala tak silné vzpomínky, že přetrvávají poměrně živě až do dnes. Tak co dál, to byla Paříž, Francie?
1: To byla Francie, no a pak jsem teda první manželkou v 80. roce na Kubě, po 8 letech jsem se znovu oženil a tak na svatební cestě zase na Kubě. Nejlepší bylo v Montrealu, tam se měnili nebo plnili no, jako aeroplán, no tak prý tam můžete zůstat, kdo chce tady za, jako no jeden, když si tam zůstal z zájezdu, ale ten byl ze Zlína. A to jsem chtěl říct.
0: Tam se, jako, že se nevrátil no, tak, zpátky, jakoby, že emigroval, nebo jak to myslíte?
1: No emigroval tam aha, jeden
0: zůstal. A ze Zlína zrovna, vidíte to.
1: Prosím?
0: No my dnes vysíláme ze Zlína, tak mě to zaujalo.
1: No tam byl jako staniční mechanik, tak ten, no tak taky byl odborář, byli, takže tam zůstal to, no tam říkal zrovna ten vedoucí zájezdu, říkal, kdo chcete, tak tam jsou dveře, a tak říkal, no já ne, ale co bych řekl, já bych potom první zkušenost, že bych tam neemigroval, protože bych se nenajdl. Ta strava, co nám dali jako na palubu v tom Montrealu, tak to mě vůbec nechutnalo. No tak to jako...
0: To je krásný důvod, že byste se nenajedl. Dobře.
1: No, tak no. Bych se nenajedl. Takže to bylo, ale potom ještě jeden první zájezd, ještě s první ženou, tak jsem dostal Leningrad tenkrát, tak to byl taky pěkný zájezd.
0: No, Pepa, vždycky nová žena, nový zájezd. To už je
1: no,
0: třetí.
1: Jako to byla skupina, to byly vždycky výměny s odborama, jo?
0: Dobře.
1: Letecký a tam jsme byli 10 dní a na 30 kilometrů od toho Leningradu, no teď si nespomenu, jak se to jmenovalo, říkám, byl to okupovaný Louvre, co se z Francii, tak tam jsme byli potom v Paříži, tak no tak na Eiffelovku, takže to byl jeden, ta Francie jako nejkrásnější, no Kuba, no a poslední se jsme byli, to jsme si zaplatili Egypt, 12 dní. No.
0: Pepo, užíval jste se, znělo to nádherně. Teď jsme ale překročili čas, který máme určený vždycky na jedno vyprávění, takže se budeme muset rozloučit. Ale já věřím, že jste nás vzal přesně tam, kam jste potřeboval. Ani si to snad nepamatuju. Kuba, Francie, Egypt, ještě, nádhera.
1: Ještě jednu připomínku, prosím vás, za toho špatného socialismu. Měli bych řekl trošku blíž sobě. Já jsem dělal předsedy v Šelaru ve Šlapanicích a vždycky, jak bylo výročí, tak jsme udělali výstavu. Teda rok předtím se uvařila medovina, pak jsme napekli ze 100 kilo.
0: Já jsem ráda, že máte tolik energie na povídání v takové noční hodině, ale to už by nebylo k tématu a opravdu bychom si už měli dát písničku. Takže se s dovolením rozloučím, poděkuju a schovejte se to na příště. Budu ráda, když zavoláte. Ano. Ozvěte se.
1: Podle tématu.
0: Přesně tak. Ze Zlína zdraví do celého Česka Jarka Barboříková, posílám Věru Špinarovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každá cesta má svůj příběh, někdy je veselý, někdy je dojemný, někdy dobrodružný. O ty vaše se dnes můžete podívat.

0: Někdo cestuje za mořem, jiný za atmosférou starých měst. Jaké bylo vaše nejkrásnější dobrodružství? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď se nám je bude vysílat pan Václav. Odkud voláte?
1: Já vám ze středních Čech.
0: Tak pojďte nám povídat, nevím, z jaké strany to vezmete. Bude to zájezd po vlastní ose, nebo...
1: Začal od prvního po poslední cestování, jestli dovolíte.
0: Dobře.
1: Byl jsem do roce 91 den v Lipsku, pak jsme s manželkou po 90. roce se věnovali cestování, navštívili jsme celkem 21 zemí světa.
0: 21, Václave.
1: Ano. A pokud bych měl hovořit o nejkrásnějších místech, tak by to zaprvé byla Dominikánská republika, kde vlastně vzniknul takový ten systém toho velkého krásného přirostování, ale tam nádherná tráva, nádherný moře. Když se dostanete mimo ty velký pláže, jeden můj kolega tam lítal a říkal, ležel jsem vedle tamhle horce. My jsme byli na severu, nádherný koupání, to je Dominikánská republika. Druhá nádhera je Zanzibar. Tam se akorát musí cestovatel dát pozor, aby měl zájezd moře na Indický oceán, protože k Tanzánii jsou takový jenom mokrý kousky, kde jsou různý pro Indii nebo pro Japonce

0: rostliny všelijaký, ale pokud by chtěl někdo v Evropě být někde blízko a zažít Karibik, tak bych včera doporučoval Sardinii. Sardinie je nádhera. Nádherný moře, krásný písek, čistá modrá voda, pěkný počasí a příjemný lidi a celkem bezvadný ubytování. Je to tak 2 hodiny, 2 hodiny, 20 minut letu, ale je to nádhera, je to k užití, opravdu. To si člověk pochutná, taková ta krásná, čistá, bledě modrá vodička. Doporučuju Sardinii jako ze všeho nejlíp. Ale protože, jestli dovolíte, už je mi dneska 80 let a skoro nechodím, tak bych pro ty, kteří by chtěli se kapánek léčit, přitom poznat trochu světu, tak bych doporučil Španělsko, jmenuje se to Marmore. To je taková písečná kosa, na jedné straně je Středozemní moře, a na druhé straně je také Středozemní moře, ale jakoby jezero, které je plno léčivého bahna.
1: Tam jsou vodopády, je to tak?
0: No a to je, tam se jezdí především dámy léčit nebo udělat kůži novější, jako, ale mažou se všichni tím bahnem a působí to na bolesti.
1: A vy jste tam tedy, Václave, byl a vy jste na sobě viděl nějakou tam změnu?
0: Byl jsem tam dvakrát, je to změna, včera doporučuju. Jo, je to konec Španělska, jižní Španělsko, jmenuje se to Marmore, dělá tam hotely, třeba Delfín, cestovní kancelář a pro zdraví, pro ty, kdo si chtějí užít trochu ciziny, trochu takového toho společenského života, toho honosního jídla, ale i ubytování a toho všeho. A přitom se trochu léčit, zřele doporučuju.
1: Děkujeme za tip. Václave, 21 zemí světa, to je neuvěřitelně velké číslo.
0: A ještě bych mohl mluvit o nejhorším pobytu.
1: Můžete.
0: Máme ještě minutu.
1: Ano.
0: Bohužel byla to Izrael.
1: Aha.
0: My jsme byli v Tabě, v Egyptě, na Sinajském poloostrově, to kvůli válce teďka zavřeli. 7 kilometrů od izraelských hranic, tak jsme jeli na výlet. 3krát tam kontrolovali doklady, nesměli jsme mít předtím žádným jižním státě návštěvu. Když jsme přišli koukání poprvní, kde nás kontroloval teda člověk nebo dáma, seděla ve skleníku kuchyni, dala jsem jí pas, vám řekla, máte ven, takovým způsobem, jako to, já říkám, vy mluvíte česky, na co se dívíte, kam jedete? Tak jsme říkali, jedeme turisticky. To bylo první uvítání. A druhý vám povím, nejsem věřící, nejsem křesťan, i když církve si vážím kvůli tomu, jak rozvíjela svět a tohle to všechno. Ale tak, jak se chovají v Jeruzalémě, v cestě Ježíše Krista, těch 10 zastavení, tragédie. Plno lidí, nevidíte nikam, ramenem strkáte do visící kejty, do tohle, tamhle to. To je podle mě devastování kultury. To je konec. A pak přijdete k poslednímu bodu, kde je teda kostel, kde je pochován Ježíš Kristus. Tam se střídají po hodinách církve. Kapánek to člověka tak to všechno mrzí, jak se lidi k sobě chovají. Byli jsme tam, čekali jsme 2 hodiny, pak se střídali. Odpustili to křesťané a nastupovali pravověrní. Ne, že by pustili lidi do hrobu, ale museli běhat to všechno vyfoukat tím jejich kouřem, takovým tím to obejít, až teprve zjistili vlastně od myšlenky křesťanský, tak teprve pustili lidi do ruky hrobu, aby se šli podívat, jestli je to teda skutečně Kristův hrob. Lidi by se měli uvědomit na celém světě, jak jsme to poznali, je spousta výborných a dobrých lidí. Ale jako
1: Václave,
0: já vám ještě povím jednu věc, čeho si ve vztahu nejvíc ceníme s manželkou. Byli jsme v Zanzibáru a bydeli jsme v super hotelu a tohle to všechno člověku, to bylo občas líto. Jezdili jsme na zájezdy přes ty pralesy a přes to. Děti chodili v modrobílých uniformách, krásně bílí nažehlený, přitom chodili pro vodu, jezdili na kole 30 kilometry, bydleli v kýši, jak to ty matky dokázali, to byla nádhera.
1: Václave, no, pokud bychom s vámi měli procestovat 21 zemí světa, tak to bychom tady vysílali až do rána, takže bohužel teď už se budeme muset rozloučit, ale věřím, že to nejdůležitější jste řekl, co jste chtěl sdílet a my jsme za to moc rádi. Hezky se to poslouchalo. Teď vám přejeme krásnou noc a posíláme Tomáše Kluse. Noc je ideální čas na vzpomínání. Dnes vzpomínáme na krásné cesty, krásná setkání. Tak se přidejte k našemu povídání o poznávacích zájezdech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes večer cestujeme ve vysílání Českého rozhlasu bez kufrů a letenek jenom pomocí vašich vzpomínek a příběhů. Paní Alena je s námi z Poruby. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Taky vám krásnou noc, dobrý večer, dobrý večer. Chtěla bych se taky podělit o cestování, tak vlastně už nějak za mladá se hlavně cestovalo přes to CKM, cestovní kancelář mládeže, tak to byly takové ty zájezdy Bulharsko nebo NDR a tak dále. Potom autem třeba Maďarsko nebo Rakousko jsme si projeli. Teď jsme byli na zájezdě, to bylo v roce 77, to bylo vlakem družby. A teď si vzpomínám na tu paní, co přede mnou, ne přede mnou, ale tam hovořila. Byla to návštěva vlakem družby teda do Sovětského svazu, kde jsme většinou spali v lůžkovém voze v tom vlaku. Akorát jsme spali 2 dny v Leningradu, 3 dny v Leningradu, 2 dny v Moskvě. Tak to si na to vzpomínám, že to byl taky honem, rychle na hotel, rychle vybalit kufry, rychle k autobusu, honička to byla. No ale tam můžu říct třeba jako to tehdejší Leningrad, to jsme tam spali v takovém krásném hotelu, který stavili Švédi, krásný hotel, bylo to u Finského zálivu, tak Leningrad teda teď Petrohrady jako nádherné, krásné město, opravdu na to mám zapomněné vzpomínky, no i Kyjev je teda prostě krásná, nádherná, no ale říkám, teď to bylo takový rychle, honem, spěch, a mě tenkrát bylo 33 roku, takže jsem byla ještě mladá, jako ano. Pak si taky vzpomínám, jako potom jsme jako letecky, tak to jsme byli na Malorce a na to si vzpomínám a o tom chci stručně mluvit. To byl letecký zájezd, jako dovolená na 8 dní na Krétě. A tam jsme byli někde ubytováni, to bylo někde úplně nějaký takové, to nebo někde na pláži hotely, nebo něco, to byl takový nějaký přízemní menší hotel, kde spali akorát, jsme tam byli ubytováni Češi a Němci, jo, to bylo, takže tam nebyly nějaké pláže, hotely, krásná, nádherná příroda, to tam je. A my jsme se tam domluvili, jsme se tam seznámili s jednými manželi a tak dále, tak s nimi jsme se domluvili, jsme se tam dozvěděli, že tam je taková takzvaný oslý ostrov, jako takový ostrovek, tak jsme tam jeli teda taxíkem, tam taxíky levné, jsme jeli do určitého přístavu, to bylo asi nějakých 15-20 kilometrů. Tam byla jako loď velká, která snad jezdila jenom jedenkrát týdně nebo dvakrát týdně, asi hodinu, na takzvaný oslý ostrov. To byla taková, tam nás vysadili a říkali, za 2 hodiny nebo za 3 hodiny musíte být zase zpátky, protože kdyby jsme zpátky na tu loď nebyli, tak bychom tam 3-4 dny museli někde, a to tam byla samota, tam nebylo nic, jako jo. A tam jsme šli přes takové ty pěší, ty duny, jako, že to jsme víc padali do toho písku. Asi tak 3/4 hodiny jsme šli tam dál. A tam to byla taková moře, nedotknutelná příroda, krásné. To byla úplně nádherná, bledě modrá voda, kde jsme byli, viděli až na dno takové bílé, takové no něco nádherného, krásné čisté modře, to je mám nezapomenutý krásný teda vzpomínky, no tak tam jsme se jako koupali, no tak tam jsme byli asi, myslím, 2 hodiny a zase jsme potom přes ty pěší duny šlapali zase k té lodi a jeli zpátky. Jinak bychom se nedostali, že tam bylo putová taková rezervace, taková nějaká, kde jednou nebo dvakrát za týden přijela loď, tam měla lidi, nevím kolik, 50 nebo kolik, prohlídli 2 hodiny, jsme tam mohli ležet na tom a zase zpátky. Tak to bylo něco takového nádherného, na co nikdy nezapomenu. A tak, jak jsme tam byli ubytováni, tak před námi v tom moři, tom zálivu, kotvil zrovna princ Charles s těmi dvěma syny. Asi tam 5 dní kotvil, neviděli jsme, no nám říkali, to je tady loď od Charlieho a tak dále. Tak na to si jako ještě na to vzpomínám. Takže mám hodně jako takových těch vzpomínek z těch různých zájezdů takových a těch jako, no, teď jsem sice 12. tu jsem asi jako projela v některých, třeba jsem byla 2x nebo 3x, tak mám vzpomínky, plno alp, plno těch vzpomínek a tak jako, no, bylo to krásné a už je to pryč. Dneska už mám určitý věk, takže už jsem dojezdila, dochodila všechno. No.
0: A v jakých momentech nejčastěji vzpomínáte? Když někdo vypráví, nebo když vidíte nějak nějaký dokument v televizi. Otevíráte často alba, listujete jimi?
1: No, já tady alba? Těch alb mám strašně hodně. Velké alba, takové ty malé alba, že to jsme ještě pod tím klasickým fotoaparátem, ano. Takže hodně mám alb, takže vždycky v tom si jako listuju. A nejkrásnější vzpomínky vlastně na tu Krétu, říkám, ačkoliv ubytování a stravování tam nestalo mu za nic, ale o to tam zase byla ta nádherná, krásná příroda. Potom i na tu Malorku, no a tam potom ta Leningrad, teda tedyší Petrohrad, tak to je taky krásné město teda, no a tak jako Rakousko samozřejmě a takové ty jako no. V Jugoslávii, to jsme zase tenkrát byla v Jugoslávii, jsme byli přes CKM a to jsme aha. si taky udělali s mužem takový výlet, že jsme jeli stopem, ano, jsme tam jeli na syn a jeli jsme až tam na Plitvická jezera. To je tam, kde byl točený Vinetu, no. Tak u toho jezera jsme taky byli, tak na to taky velice vzpomínám, tam jako v týhle taky, no, tak to jsou takové moje vzpomínky, no.
0: Děkujeme za ně, jsme rádi, no. že jste s náma listovala vaším pomyslným cestovatelským albem.
1: Ano, dobře, tak děkuju jako moc krát, zdravím všechny zase a zase se mu těšila, že zase dovolám a tak. No.
0: Budeme se těšit,
1: děkuji
0: paní Alenko.
1: Děkuji vám moc taky.
0: Loučíme se.
1: Krásně, ano, taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Cestování nás obohucuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci?
3: Se snaží den.

0: Je přesně 3:15. Dnes jsme spolu v noční lince Českého rozhlasu sbírali cestovatelské příběhy. Noční linka bude pomalu končit, ale ještě stihneme nějaké příspěvky. Třeba ten od paní Jany z jižních Čech. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji a všechny vás zdravím a moc děkuji, že jste zvedla můj telefon. Já bych jenom v krátkosti řekla, že mám tento životní zájezd na paměti, nikdy nezapomenu, protože to byl můj první a poslední zájezd v životě. A byl to zájezd s Čedokem za účelem emigrace. Já jsem byla v té době posluchačkou 5. ročníku na medicíně.
0: Aha.
1: Rok dopředu jsme museli si zařizovat všechny doklady. Už jenom si zařídit ten zájezd bylo vysilující. A když se to uskutečnilo, tak já byla po promoci už 14 dní. Takže úřady nevěděly, že už jsem hotová lékařka. Takže jsem pořád cestovala vlastně jako studentka 5. ročníku. Na hranicích byl to kombinovaný zájezd vlakem a na hranicích všechny mladé lidi z vlaku vysadili a byli jsme důkladně prohledaný, mě se dívali i do drdolu, jestli tam něco nemám schovaného. A už jsem byla tak z toho zdeprimovaná, že už se mi opravdu nechtělo nikam jet. A nakonec zahoukal vlak, že už se rozjíždí. A teď sledovali, jak na to zareagujeme. A já jsem zareagovala s úžasnou úlevou. Já jsem jim řekla, to jsem ráda, že jsem to zmeškala, protože nám budete muset vrátit teď 10 000 korun, to byly velký peníze, byl to zájezd na celý týden po Evropě. No nakonec řekli, no to ještě zastavíme, tak jsme všichni naskákali zpátky do vlaku a okamžitě se mě začali, předtím jsme jeden s druhým nemluvili a začali ptát, a kde jste to měla schovaný? A já jsem říkala, já nemám nic, já jedu jenom na zájezd, opravdu jsem neměla nic, jenom, myslím, 7 liber se měla dostat v Anglii, protože jsme museli dopředu zájezd zaplatit v českých korunách a potom v každé zemi nám uvolňovali ty peníze naši vedoucí. A když jsme přijeli do Anglie, tak jsem kontaktovala svého vedoucího, že si prodlužuju zájezd v Anglii. On mě řekl, s emigrantama se nebavím. Já jsem si došla i na československý vyslanectví, jestli bych mohla pokračovat ve studiu. A oni řekli, to jste si měla vyřídit už v Praze. A já jsem řekla, to by mě vůbec nepustili na zájezd. Takhle jsem byla ještě naivní. Vrátila jsem se do hotelu, tak jsem se s nima rozloučila. Naštěstí jsem měla už spolužačku z medicíny v Anglii, která mě jako přišla naproti a už jsem s nima nepokračovala dál. Ovšem, čeho jsem se všimla, že v každé zemi nás ubývalo. Maminka mě přišla potom naproti za týden na nádraží a zjistila, že jenom 4 se vrátili ze 40 cestujících. A to byly ty tajní, co nás hlídali. Se mnou i na pokoji tam v Anglii byla jedna asi 40-letá paní a když jsme měli půl dne volno v Anglii, v Londýně, tak se mě ptala, kam půjdu, já jsem říkala, že jdu do lékařské knihovny. A ona řekla, já taky. A já jsem říkala, jo, vy taky studujete medicínu? A ona řekla, ne, ale moje dcera chce jít na medicínu. Takže jsem si byla absolutně jistá, že je to jedna z vedoucích, že mě hlídá. Ovšem, tím, že moje známá v Anglii si pro mě přišla, říkala si na anglickém, dala jsem to písemně napsané pro vedoucího zájezdu, že ze studijních důvodů nepokračuju v cestě. A tak to skončilo.
0: Jak vás přijala nová země?
1: Úžasně. Úžasně. Na to nikdy nezapomenu. Tím, že jsem byla po promoci, tak jsem měla na mikrofilmu ofotografovaný celý svůj diplom. Došla jsem si okamžitě na lékařskou komoru, tam si ověřili s Karlovou univerzitou moji totožnost. Okamžitě do 14 dnů jsem byla poslaná na Clinical Attachment Assessment v Sary, malej cottage hospital to byl, a tam jsem měsíc pracovala jako lékařka, jako sekundářka. Byla jsem přidělená k jiný Angličance také po promoci, abych sledovala všechny ty postupy. Zjistili, že moje lékařské znalosti jsou dobrý a ten jazyk ještě byli tak slušný. Říkali, ale domluvíte se pacienty, jen si vzpomeňte na zvěrolékaře, ten taky nemluví jazyky zvířat a taky je umí vyléčit. Mm-hmm. Takhle slušní byli, úžasní. A nebo kolikrát, když potom pak už jsem byla hned zařazená mezi ostatní Angličany jako sekundářka, tam se tomu říká house officer, senior house officer, potom je registra a pak je consultant. To je trošičku jiná stupnice, než jsme zvykli tady. Ale na to nikdy nezapomenu. I konzultanti, to znamená šéfové, primáři, oddělení, byli tak slušní. Vždycky říkali, já jsem vždycky, I don't speak English. Já jsem znala pouze tu školní angličtinu. A oni říkali, oh, you speak better English than we speak Czech. Takhle byli úžasní. Teda poté to bylo po sametové revoluci, po ruské invazi po roce 68. A tohle to byla jediná možnost, jak legálně opustit Českou republiku, Československo, nelegálním s legálním zájezdem pro nelegální imigraci s Čedokem.
0: A podařilo se vám udržet kontakt s domovem?
1: Ano. Byla jsem stále maminka, dokonce dostala i lepší místo, protože tím, že mě musela zaplatit ten drahý zájezd, si musela vypůjčit. Já jsem tady totiž přišla o tatínka. Tatínek byl profesorem matematiky, fyziky, odmítl v 50. letech vstoupit do komunistické strany a oni ho vyhodili, stál se z něho pomocný dělník, kopal kanalizaci pro vodohospodářskou službu v České Budějovicích, kde jsem se taky narodila. Já jsem 100% jihočeska, 300 let starýho rodu po mamince a 300 let starýho rodu Čechů po tatínkovi. Takže já se tady cítím moc dobře. Takže tohle to je vlastně už mimo váš.
0: Ale byl to krásný příběh. Já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala.
1: A mám mnoho nádherných vzpomínek. No,
0: tak doufám, že se vám podaří někde to napasovat k nějakému dalšímu tématu a že znovu zavoláte do nočního vysílání Českého rozhlasu.
1: Je moc líto, že lidi nejsou na sebe hodní tady. Nepomáhají si. Já bych jim tak přála, zvlášť těm mladým lidem, aby jsme si pomáhali tak jako normální šťastní lidi.
0: Jani, děkujeme za vaše poselství a přání. Loučíme se.
1: Děkuju moc. Děkuju, že jste vyslechla můj příběh.
0: Milí posluchači, noční linka se chýlí ke konci. Děkujeme, že jste byli s námi, že jste sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které vás na cestách potkali. Přeji klidnou noc a i při vysílání dalších pořadů Českého rozhlasu se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí, tak zase v takový krásný společnosti. No, snad to platí o našem divadle pokaždé, ale dnes, jak by ne, když je naším hostem básník a dramatik, herec a kabaretier, ale především pan Jiří Suchý.

svačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím

To máte s Jiřím Suchým. Nedávno mi jeden kamarád po návštěvě v semaforu povídá: člověče, tak bych ti chtěl být zase někdy tak mladej, jako bude Jiří Suchý za 15 let. No a je v tom všechno. Jiří Suchý je neskutečný až přírodní úkaz ve své neutuchající energii. Ostatně tu měl ale odjakživa. Třeba když se v 60. letech upsal rozhlasu s tím, že si bude den co den večer povídat s posluchači v takzvaném gramu tingle-tanglu. A jak už sám název napovídá, nechyběla u toho ani LPčka z domácí i světové diskotéky.

0: vledu.
1: Má poklona, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingle tangle, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a z různých dílů světa. Dneska to bude nejspíš strašný program. Jednak nevím, o čem povídat, no ale to bývá častějc, ale jednak nemám ani moc sdílnou náladu. Unavenej jsem taky, to já porád. A navíc mám kvalt, ale úvazek je úvazek. Musím zde hovořit. Kdybych měl celou půl hodinu dělat třeba jenom blém, blém, blém, blém. Musím prostě, to je tak, když se podepíše smlouva. A nikoho z posluchačů ovšem nejspíš nezajímá mé momentální rozpoložení. Ani mě nezajímá zpravidla rozpoložení pánů, kteří mluví do rádia. Vy chcete, a to plným právem, hodnotný pořad, a já tady zatím uměle získávám čas jalovým povídáním. Teď by byla na místě sebekritika. Každá minuta je dobrá, sebekritika přijde vhod. Čím delší, tím lepší. Nejdřív ale trochu hudby a potom se pustíme do sebe kritiky. Poslechněte si Patty Page, která zaspívá skladbu The Whole World is Singing My Song.

Musím tedy sebekriticky doznat, že jsem ve své povýšenosti, jak o mě jednou správně řekl jeden český básník, provedl zase jednu nepředloženost. Říká se jí gramotingle-tangle a je to částečně nepředloženost, částečně hudební pořad. Ve své píše jsem se rozhodl vysílat dnes a denně a je třeba sebekriticky doznat, že jsem to realizoval mnohdy za cenu toho, že svým programem nic neřeknu. Ano, skutečně nic neřeknu. Nejednou jsem zvolil i únikový způsob zábavy. Zábavu, která nás, řekl bych, odvrací od našich denních problémů. A nechal jsem se ovlivnit nezodpovědnými provokatory a pokračoval jsem v těchhle plitkostech. Ano, já pokračoval. A tak jste mohli vyslechnout, dejme tomu, smyšlenou a nic neříkající scénku ze Saharské pouště. Nebo nesmyslné povídání o ničem taky. Nebo dokonce návod na výrobu pouzdra, kde pod rouškou praktické pomoci posluchačům jsem je vlastně mystifikoval. Ti bystřejší brzy prohlédli, že jako nemám potřebnou kvalifikaci k tomu, abych radil, jak si vyrobit pouzdro, ale co ti ostatní, hloupější posluchači, kteří v dobré vůli se pokusili o výrobu pouzdra, podle mýho návodu. Jak se asi ti dívají na to, že jsem je připravil o čas, o dřevo a o další chuť k ruční práci, když místo slibovaného pouzdra vyrobili nepotřebný paskvil. Považte, kdyby takhle mystifikovali veřejnost třeba i ostatní hlasatele a komentátoři. Kdyby vám v meteorologickém hlášení řekli zítra zaručeně prší a vy jste zrušili výlet a pak byste pozorovali z okna činžovního domu nejkrásnější den roku. Nebo kdyby si hlasatele vymýšleli zprávy třeba, oznámili, dejme tomu, že královna Alžběta se stala kandidátkou komunistické strany Velké Británie a že Chodsko se prohlásilo samostatným státem. A hned na to by třeba začal kurz angličtiny pro začátečníky a ten pan lektor by učil vlastně rumunsky a po absolvování by udělal s účastníky kurzu zájezd do Londýna a tam by je nechal a zmizel. Takhle nezodpovědně jsem si tedy počínal i já, tehdy, když jsem realizoval některé mystifikace a to jenom proto, že bych jinak neměl o čem povídat a to by ohrozilo mý postavení. Kaju se a přehrávám další desku, jmenuje se Singing in the Rain.

0: Tak tedy už to víte, mystifikoval jsem vás, a teď se podržte, 200krát k dnešnímu dni. Ano, dneska už po 200 vám tady nezodpovědně říkám různý polopravdy. Nedávno jsem například uváděl desku Sunny Boy, jakože je z filmu Sunny Boy, a ona je zatím z filmu Zpívající blout, jo, a podobně.
1: Myslíte si, že moje sebekritika je upřímná?
0: Ne.
1: Kdepak? Zase mi jde jenom o to, abych se mohl vytahovat, že mluvím do rádia, takhle před známejma. Kdybych se teď nekritizoval, tak řeč by stála a o takovýho komentátora nemá zájem ani Československý rozhlas. A tak se veřejně hanobím a schazuju a přitom to nemyslím upřímně. Ta kritika je z vypočítavosti, ta moje sebekritika. Já se přiznám, to je sebekritika z vypočítavosti. Konečně to není taková vzácnost, sebekritika z vypočítavosti. To je běžný jev v naší společnosti, ale do rádia to dělám jenom já. A to je právě to ošklivý. Do rádia. A tak teď upřímně, teď lituju svý neupřímný sebekritiky a kritizuju se znova a důraznějíc. Dokonce bych vás rád seznámil se svým lidským profilem, abyste konečně pochopili, že od člověka s takovou minulostí nemůžete nic lepšího čekat. Jenomže se nepamatuju, co jsem psal v posledních dotaznících a byl bych nerad, kdyby se to nějak rozcházelo. To chápete, že jo, to chápete. Tedy tím nechci říct, že bych do kádrových dotazníků nepsal o sobě pravdu, ale znáte to, někdy má člověk o sobě přece jenom lepší mínění, jo, a tak se popíše jako schovývavějíc a jindy zase propadnu depresi a píšu druhý dotazník a tam se setřu, mám zlost na sebe třeba, vylíčím se tam velmi negativně, to prostě přijde na náladu.
0: Zkrátka docházím sebekriticky k názoru, že jako člověk jsem napováženou a mrazí mě při pomyšlení, že to celá řada posluchačů neví. Dokonce tady pan Josef s Evou z Jaroměře mě vám poslal řád gramofonu, takový krásný metál v etui a s dekretem. A ten hodnej pán s Evou si dokonce zapamatovali, že nesnesu samet a připojujou upozornění, že etuje je vyložena sametem, tak abych se ho jaksi náhodou nedotk. Já se ho skutečně nedotk, děkuju za řád, přijímám ho, ačkoliv vím, že kdybych měl trochu cti v těle, že bych toto nezasloužený vyznamenání vrátil. A když on je vám to takový hezký, takový maličký gramofonek, jo, s destičkou, jen tak si prostě visí na takovým podvazečku a na sponce s třemi brilianty. Ještě 17krát se opovážím a pak jako když utne. U příležitosti 200. gramotingletanglu bych vám rád vysvětlil taky, proč se nedostavil před mikrofon Jiří Šlitr. Věděl jsem předem, že by určitě přišel v naději, že bude třeba nějaká malá oslava. A tak jsem podnikl vše, abych jako odpoutal jeho pozornost od téhle události. No, nedalo mi to celkem velkou práci. Poslal jsem mu knihu Trampoty Brouka Pytlíka, takže touto dobou je zabořený v četbě a čte a čte. A my si můžeme v klidu pustit poslední desku, Pol Anka, a tak schutí do toho.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když už tu byl zmíněn právník doktor Jiří Šlitr, tedy čtoucí Brouka Pytlíka, oba pánové, Suchý a Šlitr, byli protagonisty rozhlasového pořadu Předpůlnoční párty. Vysílala se v roce 1968 jako převážně hudební program a stejně jako Gramotingle Tangle i tady byla spoluautorem jedna rozhlasová legenda jménem Jiří Bauer.
2: Dobrý večer, Jiří.
3: Těpic.
2: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlitra. Dobrý večer, Jiří.
4: Dobrý večer. Já jsem si to všiml zvlášť dobře.
2: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční party. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že se můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. On vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
4: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo? Tak chápu, že se může najít někdo, kdo řekne tu krásu nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
2: Tak já odpovím Tereza, klidně.
4: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jaksi, to je dadaistická
2: hra. Ano, jen to jako hra, jako bez zábran.
4: Já jsem myslel, že to je jaksi realismus, jo?
2: Neskoušej, zkus hrát jakoukoliv otázku.
4: Tak ten citron pomineme, tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba ví laskavě.
5: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
2: To je krásný.
4: Aha.
2: A teď hádejte, pane rozhlasové, teď hádejte.
4: On si bude říkat, pán byl...
2: O žluvě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.
4: Tak je to. A včera.

0: Proč litr se může ptát?
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. Co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak, dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak schutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: To bude velice těžké.

0: tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer, my jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhle ty možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhletu. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
0: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
2: Tohle z něj vyrostlo.
0: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska, prosím, dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Jo,
0: odpovídá to ty skutečnosti.
1: Nepokroutil ani jedno slovíčko.
0: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvnej takovej.
0: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
0: Tak jedeme. Nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V roce 1977 se pánové Jiří Suchý a Jan Werich potkali hned dvakrát v pražské Lucerně, totiž na oslavě narozenin Westpoketky, jakožto chvíle zrodu osvobozeného divadla. A o rok později bylo oběma dokonce povoleno, aby natočili společný silvestrovský dialog. Co na tom, že se nakonec ten rozhovor nemohl odvysílat? V rozhlasovém archivu naštěstí zvuková stopa vzácné spolupráce Jana Wericha a Jiřího Suchého zůstala. A tak si teď můžeme aspoň kousek připomenout.
2: Pardon, takovej malej dotaz. Nejsem vám náhodou povědomý, že se tak na mě koukáte?
3: A víte, že nevím? To je zajímavé. Já na vás koukám z tohohle profilu. Vy nejste vůbec povědomý. A z druhého profilu jste hodně. Tak teď nevím, na čem jsem. A já jsem vám povědomý.
2: No, vy, jak bych to řekl, z tohohle profilu mě nejste povědomý. Z toho druhého taky ne. Ale z anfasu strašně.
3: To je zajímavé, to hodně lidí říká, že z anfasu jsem to celý já. Jestli my jsme se třeba neviděli někdy.
2: To je možný.
3: Byl jste někdy v Černošicích, v Dolních, ne v Horních.
2: V Dolních Černošicích? Ne.
3: Tak o tam tady celé, a co? Hory Matky Boží.
2: Hory Matky, ne, tam taky ne, tam jsem nebyl.
3: Taky ne.
2: Víte, nejlepší by bylo, kdyby jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsem nebyl. Potom by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jste nebyl vy. A posléze by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsme nebyli oba a zbydou nám ty místa, kde jsme oba byli a v tom budeme pátrat. Tím si to strašně zjednodušíme.
3: Tedy eliminační metodou.
2: Eliminační metodou se doeliminujeme z dárného výsledku, ano. Abych tak řekl.
3: Ano.
2: Čili kde jsme nebyli?
3: Tak třeba v úterý. Byl jste někdy v úterý?
2: V úterý? Jo, tam jsem každý týden, samozřejmě.
3: No to je úterý s malým U, já myslím úterý s velkým U.
2: No to se musí napsat na začátek věty a máte to s velkým U.
3: Ale ne, tohle je velký U všude. To malým U, když jednou úterý nejste, tak pak už nejste nikdy. Ale to v tom s velkým U, tam jste třeba i ve středu.
2: No počkat, tomu nerozumím.
3: To je obec, nebo...
2: Obec úterý. To je zvláštní.
3: Nebo městečko, je to nedaleko Konstantinových lázní. Konstantinových, jako je Mariánské lázně, Františkovy lázně, tak tady je Konstantin, má taky lázně, Konstantin.
2: Taky má lázně, aha. Tak tam jsem taky nebyl.
3: Tak tam jste taky nebyl.
2: No podívejte se, já myslím tohle, my se asi nedobabráme k tomu místu, kde jsme se viděli. Ono je to nějaký moc složitý. Co kdyby jsme začali uvažovat, kdy jsme se viděli? Víte, v čase, kdyby jsme se začali...
3: V časovém prostoru,
2: kdyby jsme se...
3: Já mám takový dojem. 5 let, že to je, co jsem vás viděl.
2: No já jsem vás taky viděl tak před 5 lety.
3: No to máte vy pět let...
2: To máme 10 let, jsme
3: deset
2: se neviděli.
3: 10 let jsme se neviděli, pane, a takhle se potkáme.
2: A najednou se potkáme a oba zrovna.
3: A oba.
2: No, to je zvláštní. Tak co pořád děláte takhle? Bydlíte pořád tam, co bydlíte?
3: Tam, co bydlím.
2: Jo.
3: Ovšem já to změnil, já jsem, jak byla ta alej od vchodu přes předsíň, ta dubová, to jsem dal vykácet.
2: Tu dubovou alej jste
3: jsem dal
2: vykácet, to je hřích.
3: No, tak duby mají žaludy, jak znám.
2: To mají, ale kvůli tomu jste je nemusel kácet.
3: A ty žaludy padají.
2: No jo, ale...
3: A rádi je kdo? Prasata, černá zvěř. Mi tam chodila, celý růdle v noci a ryli, chrochtali přitom, rozumíte, žvandali všelijak.
2: Žvandali dokonce?
3: Se nedá spát.
2: No jo, to... To jsem... se nedá, no. A co takhle třeba pytláci se vám
3: taky,
2: tam...
3: Taky.
2: No jo, tak to...
3: Číhali venku obyčejně a když ten růdl opouštěl dům kránu, tak po nich stříleli, pak se hádali, kdo trefil co no. A jak a to se nedalo
2: spát. To jste se nevyspal, to věřím.
3: A dal jsem tam trávník, anglický.
2: Jo, vy máte anglický, v té přecíni máte anglický trávník.
3: Jo.
2: No jo, ale ten chce péči, že jo? Ten chce péči.
3: No. Já mám strojek.
2: Sekat na trávu?
3: Na holení, na holení.
2: Jo, na holení.
3: A tím to dělám, a to byste nevěřil, to je vám, to je no jak samet.
2: Elektrický samozřejmě,
3: elektrický.
2: Že jo? No, poněvadž břitvou to by se to asi holilo špatně, no, dost,
3: toho
2: že jo?
3: Toho mýdla na to mydlení, no, to kde bych se bral, a ta štětka, to by musela být velká, pěkná štětka. No, no nemám dost mýdla.
2: V té předsíni, my jsme mývali, jestli si pamatujete, Lipovou alej.
3: Ano, ano, bzučeli tam včeličky.
2: Bzučeli tam včeličky, už nebzučejí. Já jsem to nechal vykácet taky.
3: A proč?
2: No, jak bych vám to řekl, já tam mám teďka chmelnici.
3: Nepovídej.
2: Chmel tam
3: pěstují. A proč?
2: No, když tam byly ty lípy, tak mi tam chodili stařenky na lípovej květ, kdežto teďka mi tam chodí studentky na brigádu.
3: Aha, no a to máte dost velký dům, ne? Pač, kam je dáte na noc, kam je uložíte?
2: No, tak to už si nedělejte s tím starost. Hejte, a co takhle třeba poustevníci se vám tam nedrželi?
3: No, teď ne, teď mám pokoj, ale měli jsem tam. Měl jsem tam, jak je ta alkovna, jestli se pamatujete,
2: no, no.
3: Tak jsem je tam vzdmuli parkety, podlaha. A vidím, že se to vzdouvá, a jsem si řekl houba, třeba, nebo laníž, nebo
2: laníže, no.
3: Ne, nebo na to rostlo. Pak jsem si všiml, že to jde nahoru, dolů, jako když dejchá někde. Tak jsem vyrval. Ty parkety a tam byl stočený a spal poustevník.
2: A co jste s ním dělali?
3: Já na něj vzal DDT.
2: DDT na poustevníky? To není dobrý.
3: Proč?
2: To je slabý moc. DDT. Na poustevníky je nejlepší TBC.
3: No jo, dobře. Kde seženu TBC?
2: No tak to musíte mít známý a seženete i TBC. Hmm. Když jsou známí. S tím já mám zkušenosti s poustevníkama. My jsme měli, jak jsme měli takovou tu knihovnu velikánskou, jestli se na ní pamatujete.
3: V koupelně. Nádherný kus.
2: Krásná. Tak my takhle z jara koukáme, čekáme, kdy začne rašet, kdy se zazelená. A ono pořád nic. Naopak najednou začaly žloutnout listy, začaly vypadávat z knih.
3: Nepovídejte. A čím to bylo?
2: No tak počkat, říkáte nepovídejte a potom se mě ptáte, čím to bylo.
3: A to není zákaz povídání, to je jako zvolání údiv.
2: Jako nepovídejte, jako údiv. Tak to je ale matoucí údiv. To jsou lepší používat takový ty údivy jednoznačný. Víte, když řeknete třeba kýho víra, tak vím, že
3: to je dobrý, je to dobrý. Kýho víra, to je lepší.
2: Že to pěkný.
3: Tak já to opravuju, kýho víra na toho poustevníka.
2: No tak s tím poustevníkem ta knihovna prostě začala nám to žloutnout, tak jsme ji museli porazit. A co byste řekl? V kořenech poustevník.
3: Kýho víra, znovu říkám.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ačkoliv Jiří Suchý stále a neúnavně píše své další hry nebo upravuje ty starší do programu Davidského semaforu, naštěstí, i když tedy nevím, kde ten čas bere, naštěstí má čas i na další umělecké aktivity. Patří mezi ně i dvě knížky. Klaun si povídá s Bohem a ta druhá, která je té první literární sestřičkou, Klaun to zkouší znovu. Obě jsou takovou zajímavou esencí plnou úvah a otázek kolem Bible, náboženství. Tak, jak to někdy možná prožíváme všichni, ale bojíme se zeptat nahlas. A tak to za nás udělal básník. Díky, pane Jiří. A zdaleka nejen za to. A tomu je závěrečné, zůstávejte ve zdraví a opatrujte se, patří samozřejmě jako vždycky všem, ale Jiřímu Suchému přece jen dneska trochu víc. Protože básníků je nám potřeba jako soli.
2: Takže tady jsme hned u první kapitoly. Čtu. Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad? To je název. Když jsem byl mlád, nedokázal jsem si představit, jak budu vypadat, až zestárnu. Teďka už to vím. Stojím před zrcadlem, hledím si do očí. Zrcadlo nelže. Fotografie lže. Na některý fotce vypadám velmi obstojně, na jiné zas jak idiot, a to přesto, že byly třeba pořízeny během jednoho dne. Nevím, která z nich je pravdivější a radši se na to nikoho neptám. Jako malý chlapeček jsem vypadal úplně jinak a taky jsem jinak myslel. Když jsem měl při nástupu do první třídy oznámit, na jaké náboženství budu chodit, nevěděl jsem. Do kostela mě sice maminka vodila každou neděli, ale zapomněla mi říct, zda je to kostel katolický nebo českobratrská modlitebna, nebo zda je to pravoslavná církev či židovská synagoga nebo že by mešita. To jsem nevěděl. A tak na dotaz paní učitelky, co jsem zač, vsadil jsem na církev římskokatolickou a představte si, že jsem se strefil. Dětství jsem prožil v prostředí, řekl bych, velmi římskokatolickém. Když jsem se stal dospělým Suchým, ocitl jsem se uprostřed jiného světa. Tomu, čím jsem byl tehdy tak náhle obklopen, se říká sekularizace. Já jsem poznal oba světy, které stojí příkře proti sobě a shledal jsem, že si navzájem nerozumějí. Nic nového, ale v obou těchto světech jsem našel výborné přátelé a tak se mi přihodilo, že jsem začal mít porozumění pro ty i pro ony. Pouze k bigotním křesťanům a militantním ateistům jsem přilnout nedokázal. Nemám rád krajnosti, jsou poznamenány zaslepeným a urputným předsevzetím, za žádnou cenu nepochopit toho druhého. Naučil jsem se tedy mít pochopení pro ty i pro ony a začal jsem poznávat i příčiny jejich vzájemného neporozumění. Tuhle výhodu může mít nejspíš jenom ten, kdo uprostřed obou těchto světů žil a zná tudíž důvěrně nejen myšlení, ale i jazyk těch i o něch. A někdy si myslím, že řada nedorozumění je způsobená právě odlišností jazyka. Vyloučit ze svého slovníku slova, která tu druhou stranu dráždí, to byl můj první krok při hledání vzájemného porozumění se stranou opačnou. Stojím teď tedy mezi oběma těmito světy a zdá se mi, že mám k těm i o něm stejně daleko či stejně blízko. Čtu názory těch i o něch, což by v mé jednoduché mysli mělo způsobit řádný zmatek. A víte, že ne? Naopak, mám z toho pocit, že můj přístup k tomuto velkému tématu není povrchní. No a když už se tady tak chválím, zmíním se ještě o jedné dobré stránce toho svého přemýšlení. Nemyslím si, že jsem majitelem pravdy. Velmi rád uvítám hlasy těch, kteří se rozhodnou mé uvažování pomocí argumentů rozvrátit. Čeká je však těžká práce. Obávám se totiž, že ne každému jejich argumentu porozumím. Jsem člověk exaktním myšlením jaksi nevybavený, tedy nejsem blb, jo? Ale jenom, přece jenom vidím věci svým způsobem. Mnohokrát jsem totiž o sobě četl, že jsem básník. A přiznám se, že je mi to tak trochu žinantní. Básník, jo. Ale teď se mi to hodí a tak to připouštím. Jsem tedy básník a jako takový mám něco, čemu se říká imaginace. Česky bych to nazval zduřelou představivostí. Tato imaginace má jednoho záhadného konkurenta. Dokážu si díky úpornému přemýšlení představit i mnohé nepředstavitelno. Ale setkávám se občas i s tím, že si náhle něco představím, aniž bych si to představoval. Dostaví se to bez onoho procesu představování prostě. Naskočí to samo od sebe. Dejme tomu, ohřívám si párek a pojednou mě napadne, že

0: takové blesky z čistého nebe se mi občas, čas od času prostě přihodějí. V mém mozku existoval pojem hudební nástroj. Jo? A v tom též mozku se vyskytoval kdesi i pojem zbraň. I třetí pojem, proměna, se mi tam někde vyskytoval a budete se třeba divit, ale mám tam uleženo ještě mnoho dalších pojmů, možná že milion, co já vím. Ale zmíněné tři pojmy, zbraň, hudební nástroj a proměna, se zčista jasna srazí v jedinej nápad. Ani zatřepat hlavou jsem nemusel a srazili se. Stalo se to bez mé vůle, jaksi samo od sebe. Jak bych taky mohl usilovat o něco, o čem jsem ještě před chvílí neměl ani tušení. Dostaví se to samo a posléze se ukáže, že je to velmi cenný nápad. Když občas vezmu do ruky nějakou tu svou knihu a zabloudím do lyriky, které jsem se v minulosti dopustil, tak žasnu, jak mě tohleto nebo tohleto vůbec mohlo napadnout, kde se to v mé hlavě vzalo. Zdá se mi dokonce, že je to mému myšlení cizí. Nikdo mi dosud uspokojivě nevysvětlil genesi nápadu. Buď jsem zatím nenašel toho správného člověka, anebo to nejde. Ale pokud se najde někdo, kdo by mi to vysvětlil, budu ještě hledat někoho, kdo by mi vysvětlil, proč by to nemohlo být třeba jinak. Jak vlastně na nápad se dívají materialisté, když nápad není hmota? Mozek je hmota a myšlenky jsou jeho plody, ale nápad není v tomto případě plod mého myšlení, nápad se dostaví. Odkaď? A proč? Pravověrný křesťan by mi možná řekl, že mě osvítil Duch Svatý. S tímto vysvětlením se však může spokojit člověk obdařený smyslem pro mystiku, abstrakci, spiritualitu. Co si mají ale počít ti, jimž je takové myšlení odepřeno? Existují lidé s praktickým myšlením, kteří dokážou nepraktickému intelektuálovi vyměnit prasklou pneumatiku a ještě mu k tomu vysvětlit i princip Heveru. Ale s pojmem osvícení Duchem Svatým si poradit neumějí, tedy aniž by jim to v životě scházelo. Co na to Bůh? Nemůže přece dirigent symfonického orchestru se zlobit na toho, kdo nemá hudební sluch a tak si nekupuje lístky na jeho koncerty.
1: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi, tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání,

mi teče do bot, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda, vím však, že když zvednu svoje oči vzhůru,

vím jenom o tom, že když mu teče do bod, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Stoupám k tobě, Bože, nechci světa svody.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.